0: ní fantazii na Hamleta Laštál. Proglas přebírá relaci Rádia 7.
1: Třídé talk. Vůdcovství, coaching a duchovní doprovázení v životě církve. S Vojtou Barotem.
2: Vítám vás u dalšího dílu pořadu 3D Talk. Dnes tu se mnou sedí Petr Raus, emeritní ředitel Rádia 7, také emeritní místopředseda Rady církve Bratrské a dnes už v zaslouženém důchodě, mimo službu, sportem téměř nedotčen a původním povoláním zemědělec. Petře, vítám tě v pořadu 3D Talk.
3: Děkuji za pozvání.
2: V tomto pořadu zpovídám hosty o jejich zkušenostech a přemýšlení o vedoucovství, a to nejen v církvi. Ty máš hodně zkušeností s vedoucovstvím v církvi, mimo církev, církevních nebo paracírkevních nebo křesťanských organizacích. Byť jsi byl ředitel Rádia 7, kde jsi byl číslo 1, tak co se církve bratrské týče, tak jsi byl místopředseda rady. Jaké to je, když nejsi hlavní vedoucí, ale jsi vlastně ten druhý?
3: Je to jiné, to je třeba říct, ale já k tomu musím taky povědět, že když jsem končil ředitelování v Transport Rádiu, což je tedy dnešní Rádio 7, tak jsem si velmi oddechl. Zatímco když jsem končil působení v té pozici místopředsedy Rady církve bratrské, tak mi to bylo nesmírně líto a rada mi chyběla. Čímž nechci říct, že by ten tým v Rádiu 7, Transport Rádiu, byl horší nebo špatný, vůbec ne. Já jsem se v rádiu cítil naprosto jako doma a taky, jak jsem šel do důchodu, tak jsem se tam hned vrátil jako dobrovolník. Práce s těmi lidmi byla skvělá, úžasná, ale mě prostě to první místo moc nesvědčí. Když jsem odcházel z té pozice ředitele, říkal jsem si, ředitelem už nikdy více. Ale ta druhá pozice, ta je příjemnější. Nečiní mi problém převzít odpovědnost, nedělá mi potíže se rozhodovat. Vlastně teoreticky by mě ta první pozice vyhovovat měla, ale nevyhovuje. Radši jsem na té druhé židli a podpírám, podporuju toho, kdo je v čele, podsouvám mu různé myšlenky a nápady, to ano, ale mám to raději. No, měl jsem to raději, teď už je mi to jedno.
2: Čím to je, že je to velmi podobná práce, ale velmi vlastně jiná?
3: Já jsem o tom moc nepřemýšlel, ale z takových těch letmých zamýšlení a pohledů dneska si říkám, že je to možná přístupem těch lidí kolem. Já mám takovou neúplně dobrou zkušenost z necírkevní pozice. Já jsem byl taky jednu dobu vedoucí tvůrčí skupiny v České televizi. A bylo pro mě zajímavé, jak se změnilo chování zejména kolegyň, když jsem se dostal na tu jakoby první pozici nebo na té úrovni první pozici. Kdežto ten druhý, ten je takový normální kolega, sice trošku výš, ale nic moc. A to je pro ten kontakt s druhými lidmi minimálně v České republice příznivější.
2: Takže jsi byl takový víc přístupný svým podřízeným nebo kolegům?
3: Ano, byli jsme víc na jedné lodi, na jedné rovině. Zajímavé je, že v tom rádiu, kde jsem dělal ředitele, tam to takhle úplně nebylo. Protože ta organizace tehdy byla mladá, tedy vysílání Transport Rádia v českém jazyce běželo od přelomu let 68-69, tam ta tradice je dlouhá. Ale do České republiky to přišlo až v roce 90. A tam já jsem v tom roce 91 potom nastupoval. Takže ten tým byl mladý a nezavedený, nezaběhaný, všechno se začínalo od píky, protože ta práce, která běžela do té doby u Jirky Dedeciuse v domku, měla naprosto jiný charakter. Měla úplně jiné problémy a úplně jiné přednosti, fungovalo to jinak. Čili my jsme byli na startu něčeho úplně nového a dělali jsme všichni všechno, takže já jako ředitel jsem taky uklízel podlahy. Prostě byli jsme opravdu na jedné rovině. Takže tam to takhle nebylo, ale v těch pozdějších pozicích, myslím si, že tenhle ten vliv ten přístup druhých lidí

0: jí k tomu, kdo je úplně v čele, že je prostě jiný.
1: V čem to může být pozitivní? V čem může být dobré, když je člověk ten první?
0: Má poslední slovo. A někdy v krizových situacích, kdy opravdu je třeba se rozhodovat rychle a s jasným dopadem, protože když by se to rozhodnutí nerealizovalo hned a plně, tak to může mít závažný dopad, negativní dopad na tu organizaci, tak v takovýchto situacích ten ředitel nebo ten první má mimořádné postavení, samozřejmě i mimořádnou odpovědnost, ale on může tu organizaci zachránit nebo může jí výrazně pomoct. To ten druhý nikdy nemůže, leda na základě jakési dobrovolnosti těch ostatních, že oni si řeknou, ano, teď je situace takováhle, zlá, budeme toho druhého respektovat, jako by byl první. To se může stát. Ale v zásadě ten vrcholový má silnější páky, silnější pozici, může zachránit. Já jsem prošel ještě komunistickou vojnou a jednu velmi dobrou věc jsem si z té doby přinesl. Jedno ponaučení, protože tam nás učili, rozkaz se nejdřív poslechne a pak se o něm přemýšlí. A já jsem si uvědomil, že ve chvílích krizí je tohleto strašně důležité, životně důležité. Proto si myslím, že i děti je třeba vést k tomu, aby nejdřív poslechli, pak o tom přemýšleli. Protože když mě dítě běží do ulice a já mu budu vysvětlovat, jak to je nebezpečné, tak může být taky za chvilku po něm.
1: V čem jsou pozitiva té druhé pozice? V čem je to možná lepší, než být první?
0: Protože, jak jsem už říkal, ti ostatní lidé mají k tomuhle člověku trochu jiný vztah, jiný přístup. A protože i ta druhá pozice dává mnoho příležitostí a mnoho možností, jak tu organizaci formovat, jak jí pomáhat, jak jí vést. V tomto případě ve spolupráci s tím prvním, ale já rád dělám ve spolupráci s někým. S někým, kdo má stejný cíl, stejný motiv, stejné nastavení. Když jsem byl v radě církve, ale stejné to bylo i v tom rádiu, v té církvi tam to bylo velmi zřetelné, protože my jsme nastoupili jako rada, já jsem byl 3 funkční období v té radě, a v tom prvním období jsme nastoupili jako rada z velké části nová, to byla velká obměna. Ale ten tým už mnoho a mnoho let předtím fungoval jako evangelizační odbor církve. Čili my jsme byli sehraný tým, který najednou nastoupil do té nové pozice, a byli jsme velmi sehraní a velmi naladění na jednu notu. A to trvalo vlastně po celá ta 3 období, i když tam potom k nějakým změnám docházelo. Ta rada byla skvělá a pro mě to bylo opravdu i domovské zázemí, duchovní zázemí a zároveň tvůrčí tým, který reálně hledal to, co je k církvi k prospěchu. I když to někdy byly třeba kroky, které tu radu zbavovaly pravomocí. Ale vnímali jsme, že to je církvi k prospěchu a šli jsme do toho.
1: Litoval jsi někdy, že jsi v té druhé pozici a že nemůžeš třeba vždycky rozhodnout to, co bys chtěl?
0: Ne, to se mi nestalo nikdy, protože já jsem v té druhé pozici byl buď v sekulárním prostoru, kde mě to zas až tak moc netrápilo, anebo v církvi, kde zase jsem si mohl říct, no na té první pozici je Hospodin. A on si to srovná nakonec tak, jak to bude vůbec nejlepší. Nikdy mě to nevadilo. Byl jsem rád na té druhé.
1: Jak může člověk v té druhé pozici vést, když nesouhlasí s tím, co má dělat?
0: Teď záleží na tom, o jaký druh nesouhlasu jde. O jaký problém jde. Protože já jsem se svými spolupracovníky i velmi dobrými spolupracovníky často v něčem nesouhlasil. Každý máme jiné pohledy na nejrůznější věci, ale většinou jsou to prkotiny. Běžně v církvi ty prkotiny hrají největší roli, že? Největší konflikty ve sborech vznikají o tom, jestli má být ubrus na stole páně červený nebo zelený a jestli mají být lavice nebo židle a prostě ty podstatné a důležité věci. Ale když tedy dojde opravdu na nějaký konflikt, nebo spíš střet názorů, tak musím zvážit, jestli ta věc stojí za konflikt, jestli v té věci je ten můj názor, byť jsem na něj po léta zvyklý, jestli je opravdu v pořádku, potřebuju si to znovu promyslet si motivy, které mě k tomu názoru vedou. o co to mám opřené, aby to bylo věcně správné. A když zjistím, že to věc důležitá je a že to mám zdůvodněné, tak se to musím pokusit tomu svému v tu chvíli protivníkovi vysvětlit. Protože všechna naše rozhodování by měla stát na racionálních argumentech. Pro mě je v tomhletom klíčový postoj pána Ježíše. Ten nikdy neřekl, mám pocit, že by to mělo být takhle. Vždycky říkal, je psáno. Čili když najdeme pádné argumenty, tak potom jde o to, jestli ten druhý má pádnější argumenty a nějak se domluvíme, anebo mě přesvědčí, že tedy já se mýlím a bude to po jeho. A pak, ale to bych řekl, že je ve výjimečných případech, dojde k situaci, že on má své argumenty a své přesvědčení, já mám také své argumenty a své přesvědčení, každý to vidíme tak, že ty naše argumenty jsou lepší a přitom jde o neslučitelné pozice, tak pak je na místě z té pozice odejít.
1: Možná nás teď poslouchá někdo, kdo je na takové druhé pozici. Co bys poradil takovým lidem, kteří možná nesouhlasí s tím, co mají dělat a musí to dělat, anebo naopak neví, jak přispět k tomu vedení? Protože se možná podceňují nebo necítí, že jsou slyšeni?
0: Tady narážíme ovšem na jednu otázku, velmi pro mě zásadní otázku. Jestli ten člověk je vedoucí nebo není vedoucí svou podstatou. Já se osobně domnívám, že vedení se nedá naučit. Respektive dá se naučit nějaké techniky, nějaké mechanismy, nějaké metody a může to nějakou dobu fungovat, ale to ještě nedělá vedoucího vedoucím. Domnívám se, že člověk se vedoucí musí narodit, buď tím je, anebo není. Musí být vedoucí a ta druhá věc, která je podstatná, musí mu jít o ten cíl, o tu věc. Ve chvíli, kdy začne prosazovat svoji pozici, protože on je přece ten vedoucí a měl by být slyšen, tak to je špatně. To je zase dobře jít od toho a přestat to dělat. Ale pokud jde o tu věc, o ten cíl, o poslání té organizace, tak potom už je to jenom věc hledání těch dobrých argumentů a způsobu jejich prezentace, aby mi ti moji spolupracovníci a ten můj nadřízený, ten první, aby mi dobře rozuměl. A pak už je to o té váze argumentů. Buď se ukáže, že pravdu má on a já to musím respektovat, nebo odejít, anebo se ukáže, že pravdu mám já a on to buď respektuje, anebo ne, a to je taky chvíle, kdybych odcházel. Protože pokud se jde proti prospěchu té organizace, který je zřetelně prokazatelný, tak to není k dobrému.
1: Mluvíme tady o vedení vlastně v církvi, zmiňovali jsme Ježíše Bibli. Jak může člověk poznat, že je Bohem povoláván k tomu být číslo dvě na celý život nebo na určitý čas? A jak poznat, že to je jenom jako kdyby mezikrok, aby se naučil další novou věc, než postoupí do té první pozice?
0: Zajímavá věc, že Pán Bůh nám většinou takovéhle věci neukazuje. On téměř nikdy neřekne, dělej tohle, protože za 20 let tě pověřím tady tím. Pán Bůh většinou přijde a řekne, tohle opust a začni dělat tohle. Teď. On si tu přípravu nechává ve své režii. On nás nechá něco dělat a my vůbec netušíme, že to je příprava na něco. Dva praktické příklady z mého života. Úplně člověk by řekl absurdní, ale pro mě velmi realistické při zpětném pohledu. Já když jsem byl na gymplu, když jsem byl tělem i duší entomolog, nemyslel jsem si, že někdy budu dělat něco jiného, tak jsem patřil k několika málo studentům, kterým ředitelství školy svěřilo školní rozhlasové vysílání. Čili já jsem na tom gymplu dělal rozhlasové pořady. Vůbec jsem netušil, že za x let budu profesionální rozhlasák. Když jsem vyhrál jednu studentskou biologickou soutěž, tak jsem jako výhru dostal filmovou kameru, osmičku. Netuše nic o tom, že za mnoho a mnoho let budu pracovníkem České televize a budu dělat na produkci filmu. Takže to jsou takové drobnosti, se kterými si Pán Bůh hraje a které se nám ukážou až opravdu v tom zpětném pohledu.
1: Závěrem se možná zeptám, co bys poradil člověku, který možná je moc ambiciózní nebo velmi cílevědomý a chce být ten číslo jedna, ale nemá být. Má být zatím číslo dvě.
0: To je velmi těžká věc, protože nejhorší vedoucí jsou ti, kteří chtějí být vedoucí. To je obecná pravda. Většina božích služebníků v Biblii se tomu bránila. Když měli něco splnit, tak většinou nechtěli. Mojžíš je toho nejkrásnější případ, že měl být vedoucím národa, vedoucí postavou, která je vyvede ze zajetí. A on říká Pánu Bohu, já ne, pošli si koho chceš. Takoví lidé jsou lepší. Když někdo moc touží po pozici, tak by ji neměl dělat. Ale když někdo usiluje o ten cíl a má za to, že na té pozici vedoucího by měl možnosti a schopnosti, jak tomu opravdu pomoct, a nejde mu o něj samého, ale o tu věc, a navíc chce se rozhodnout podle toho, co Pán Bůh chce, tak potom bych řekl, ano, to vnitřní vědomí Božího povolání je velmi důležitá věc. Ptát se Pána Boha, co mě řekne. Ale stejně tak důležité je ptát se církve. A teď záleží na tom, na jaké je to úrovni. Pokud je to úroveň sboru, tak ptát se svého staršovstva a brát jejich názor velmi vážně. Pokud je to na úrovni denominace, ptát se vedení denominace. Pokud je to na úrovni světové, tak potom se ptát celé ekumény.
1: To je taková hezká rada na závěr. A díky moc, Petře, že jsi tady se mnou dneska byl. A od mikrofonu se loučí Vojta.

Oba dobře vědí, kam samota vede. Žižka palcátem mává na měsíc. Za vozovnou se houpou v bocích holky snědé. A skřípe blues kolejní.

včasně z rána, psovi kávu a sobě hovězí kost. Starý muž se svým starým psem se už novým kouskům nenaučí, a tak spolu kráčí nočním Žižkovem. Žižka by se divil, kdyby věděl, kde skončí. Starý pán venčí psa a pes pána, s nimi na dlažbě venčí se dějiny. Na Olšanech pravda se lží, do téhož hrobu dána.

0: Junkam ładnie klęceli.
1: Potřebujete vypnout? Zapněte Rádio Proglas.
2: Po obloze mračna plují, temno je jak v černé sluji, kapky deště marně skrápí moji kápy. Ani všechny řeky země neudusí výheň ve mně, žávou lávu neuhasí vodní masy.

Posloucháte Proglas, rádio, které vysílá bez reklam.

Vítejte, milí přátelé lidové hudby na rozhlasových vlnách. Jsme tu s dalším folklorním okénkem, které bude tentokrát gratulační. První díl Pocty pro Věru Příkazkou natáčíme vlastně takřka v den jejich narozenin. Narodila se 19. května 1931 v Holíči na Slovensku, ale svůj profesní a zpěvácký život spojila částečně s Prahou a s Brnem, ale především s Plzní.

V plzeňském studiu československého, tehdy českého, nyní rozhlasu, je asi nejvíc. Ovšem nahrávala i v Brně, jak si připomeneme teď ukázkami z roku 1955, kdy v brněnském studiu natáčela s cymbálovou muzikou Slávka Jakubíčka. Z roku 1955 jsou i dvě nahrávky, kde její krásný tmavý altový hlas doprovází právě Slávek Jakubíček na cymbál. A čtvrtá z první skupiny ukázek bude z doby, kdy vyhrála konkurs do Orchestru lidových nástrojů armádního uměleckého souboru Víta Nejedlého v Praze. Nahrávka je z roku 1959 a je to jedna z jejich nejznámějších písní Až půjdu na trávu. Ať se vám dnes dobře poslouchá.

Takže něco málo o dnešní jubilance Věře Příkazské. Absolvovala obuvnickou průmyslovku ve Zlíně. Potom tamtéž hudební školu se zaměřením na zpěv a klavír. Ve svých 19 letech byla na základě konkurzu přijata do československého souboru písní a tanců. I nadále studovala zpěv, a to u profesora Votavy. Postupně začala zpívat i solově, i s dalšími soubory. My si teď právě z doby takzvaného státěsu, neboli československého souboru písní a tanců, poslechneme několik nahrávek z roku 1960, které vyšly na desce pod názvem Lidové písně z Moravského Slovácka.

Posloucháte Folklorní okénko, dnes gratulační. Je to vlastně symbolická pocta Věře Příkazské, která se narodila 19. května roku 1931. Jak už jsme říkali, postupně začala zpívat s dalšími soubory. V roce 1953 poprvé s brněnským rozhlasovým orchestrem lidových nástrojů, neboli s Brolnem, kde natočila celou řadu nahrávek a brněnské studio Českého rozhlasu uchovává celou řadu takzvaných trvalek, neboli trvalých nahrávek. Bohužel málo z nich vyšlo na různých hudebních nosičích, takže dostupnost například pro naše rádio není příliš veliká. Přesto jsme několik krásných nahrávek našli. Jsou z poměrně širokého spektra. Ona vlastně byla solistkou Brolnu převážně v 60. a 70. letech, ale přesto těch několik dochovaných nahrávek má poměrně velké časové rozpětí. Darmo se ty trápíš, kterým začneme, tento blok ukázek, je nahrán z roku 1965. Pak následuje Lásko Bože Lásko z roku 1973. Ještě jednou uslyšíme píseň Jezdili formalní už pro porovnání, protože ta první ukázka v té první sadě pochází z roku 1955, kdežto tato z roku 1978. Takže máte možnost si porovnat její hlas v rozpětí více jak 20 let. A konečně jedna z jejich nejznámějších písní, kterou nahrála s Brolnem, a to píseň Teče voda, teče.

Tak to byla sada písní, které nahrála Věra Příkazka v brněnském studiu československého tehdy rozhlasu s Brolnem v rozpětí více než 20 let. Takovou perličkou její hudební kariéry je období, kdy fungovala krátce, dalo by se říci, vzhledem k její velice dlouholeté hudební kariéře, kdy byla členkou Incognito kvartetu, což bylo v letech 1968 až 1973. I z té doby se dochovaly nahrávky. Bude to dvojice trampských písní z alba Trampská romance, nahrávky z roku 1970, a krásná nahrávka spirituálu Wait in the Water z roku 1972. Většina z nás má Incognito kvartet spojený se zpěvačkou altistkou Věrou Nerušilovou, ale krásný barevný tmavý hlas paní Věry Příkazské bude i v těchto nahrávkách dobře slyšitelný. Je to zajímavostí i proto, že manželem paní Věry Příkazské byl vynikající jazzový hudebník, basista a kontrabasista Vladimír Hora, který vytvořil coby pedagog konzervatoře Jaroslava Ješka v Praze několik velice zajímavých učebnic hry na basovou kytaru a basovou improvizaci. Takže tato manželská dvojice měla jistě k jazzu blízko, což uslyšíme i v třetí ukázce tohoto bloku.

Od roku 1969 nahrávala paní Věra Příkazka s plzeňským lidovým souborem. Díky svému nádherně barevnému sametovému altu patřila mezi nejoblíbenější interpretky řady rozhlasových pořadů. Natočila více než 150 titulů lidových písní právě do archivů plzeňského rozhlasu. Vystupovala také v pravidelném cyklu Hrají a zpívají Plzeňáci. Nahrála album, které mělo co dělat s lidovou písní. Věra Příkazka zpívá lidové písně z Plzeňska, ale natočilo se o ní, vzhledem k tomu, že se stala velmi populární interpretkou lidových písní, dokonce několik televizních pořadů. Takový malý televizní profil s názvem Píseň je má radost, který v roce 1981 natočil režisér Ladislav Váňa. My si teď poslechneme blok právě s již zmíněnými Plzeňáky, několik ukázek právě z alba Věra Příkazka zpívá lidové písně z Plzeňska. Bude tam i jedna velice stará, starobylá píseň, kde se spektrum jejího nádherně zabarveného hlasu projeví dokonale. Bude to hned ta první. O, radost má.

Vzhledem k tomu, že se zachovala celá řada písní s jejím nádherným hlasem, patří Věra Příkazka poměrně velmi často hraným zpěvákům v rámci pořadu plzeňského studia Českého rozhlasu. Bohužel u nás jsme se jí zatím mnoho nevěnovali, proto bude mít vzpomínková podsta na Věru Příkazkou dva díly. Ten první uzavřeme písní, kterou se proslavila po celé republice. Mnozí z vás si možná pamatují pořad z 70. let nazvaný Zpívánky. Byl pro něj charakteristický takový ten vystřihovaný tvar dívenky, již přilétá na ruku ptáček, motiv, který svou vystřihovánkou ozdobila umělkyně, výtvarnice paní Kornelie Němečková. Věra Příkazka pro tento pořad naspívala nádhernou západočeskou ukolébavku s názvem Hájo hájedlo, kteří si dnešní posluchači starší 50 let určitě vybaví. Tím dnešní folklorní okénko uzavřeme. Pro dnešek se s vámi loučí od mikrofonu Helena Bredfeldová a z hudební režie Roman Kabelka. Přejeme příjemný zbytek dnešního dne a těšíme se na slyšenou za týden na stejné stanici a ve stejném čase.

Pojď půjdeme po břehu Dyje. Voda nám světa hřích z ramen smije. Všechno zlé odnese, omije rány. Vzpomenem, jak bylo, co zůstalo, co zbylo, co bude s námi. Pojď půjdeme po břehu Dyje. Po pravdě řekneš, jak se ti žije. Snad se uslyšíme v listí vrb a lip.

0: moje sestřičko ze sídliště jich. Koho pak vyhlížíš ve dveřích
1: vašeho panelovýho domu?

moje sestřičko ze sídliště jich. Řekni mi, jaký byl tvůj první hřích? Komu si dala svou duši? Jestli pak tuší,

0: moje sestřičko ze sídliště jich. Když první plinku pověsíš na balkóně sedmýho patra, vlej jak vlajka, bílá jak sníh.
1: Denně či občas zapni si Proglas.

a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zvládne kříž.

a ty to dobře víš. Má krásko s přetěžkými víčky, snad je tvůj rytíř na cestách.

na cestách. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání.

však sám tu lest. Ach, krásko, s přetěžkými víčky, i když má víčka tíží prach, tak po tvé krajce od spodničky

trhám list v duši, v mém kalendáři. Zmizelo něco, co v duši mi plálo, nevím, co s tím.

vlast. Vždyť na chléb i loupáček můžu mít vlastní sáček a na sebou kafíčko nemusím dávat si víčko. I když za planetu rád se modlím obětovat, kus pohodlí odkládám na zítra zas a zas. Trápí mě to tím spíš, že to je potíž, kterou když nikdo neodstraní, budem na hraní. Ale stejně poprvý i postý, když se skoro začnu bosky.

Vážení přátelé, díky probíhajícímu mistrovství světa v ledním hokeji tu máme období, kdy se mnoho z nás stává odborníky na hokej. Každý ví, koho měl trenér napsat do soupisky, jak měl poskládat sestavu, koho dát do brány a jakou taktiku zvolit. V červnu a červenci se pak staneme odborníky na fotbal a budeme radit trenérovi fotbalové reprezentace. Mezitím poradíme ministryni financí, jak sestavit státní rozpočet, ministru školství navrhneme reformu vzdělávání, doktorům vysvětlíme, jak je to s očkováním a guvernérovi Národní banky poradíme, jak zkrotit inflaci. No a jen tak bokem vyřešíme konflikty na Ukrajině, v Iránu a Izraeli. Tuto naší vlastnost, kdy se vyjadřujeme naprosto ke všemu, i když tomu často nerozumíme, krásně vyjádřil Vladimír Renčín v jednom ze svých vtipů. Na obrázku je skupina lidí, před níž stojí Bůh v doprovodu svatého Petra. A Bůh Petrovi říká: úžasný národ tyhle Češi. Škoda, že nebyli u stvoření světa. Mohli poradit. Nevím, zda se skutečně jedná o naši specifickou národní vlastnost, nebo zda je univerzální napříč národy. Zamýšlím se ale nad tím, proč je pro nás tak těžké přiznat, že něco nevíme, něčemu nerozumíme. Vždyť přeci nejsme bohové, ale pouzí lidé. Nemůžeme vědět všechno. Já třeba nevím, jak funguje počítač, mobilní telefon či vesmírná družice. Nevím, jak se provádí operace mozku, ani nevím, jak se řídí letadlo. Stejně tak nevím, zda a kdy konám Boží vůli a kdy jednám své volně. Je toho strašně moc, co nevím a neumím. A stejně tak to má jistě každý z nás. Proč tedy tak neradi přiznáváme, že něco nevíme? Vždyť uvědomění si a přiznání si vlastních limitů a omezení může být velmi osvobozující a povznášející. To, že uznáme své limity a omezení a s důvěrou se spolehneme na odbornost druhých lidí, nám umožní více rozvíjet to, čím nás Bůh skutečně obdaroval. Projevená důvěra vůči druhým lidem také napomůže kvalitě našich vztahů. Přestaňme si proto hrát na bohy, kteří vše vědí, a přijměme v plné míře svoji lidskost ve vší její velikosti i ve vší její nedostatečnosti. Amen.

Je krátce po 6. hodině středa 27. května. Posloucháte Proglas a od mikrofonu vám dobré ráno přeje Natálie Fajtová. Prožíváme Mezinárodní den mírových jednotek OSN a Den národního vzdoru. Významný den České republiky. 27. května 1942 trojice československých výsadkářů v operaci Anthropoid provedla útok na zastupujícího říšského protektora v Čechách a na Moravě Reinharda Heydricha, předního Hitlerova mocného a spolu s trůjce holokaustu. Katolický kalendář ukazuje na svatého Augustina z Canterbury, benediktína, misionáře italského původu, arcibiskupa a apoštola Anglie. Zemřel roku 604. A podle občanského kalendáře má svátek Valdemar. Je to staré německé jméno, které znamená slavný nebo mocný vládce. Tak nositelům tohoto jména k svátku blahopřejeme a v tuto chvíli se už pojďme začít do dne.

Jdeme do Jeruzaléma a syn člověka bude vydán velekněžím a učitelům zákona. Odsoudí ho k smrti a vydají pohanům a budou se mu posmívat a plivat na něj a zbičují a zabijí ho, ale po třech dnech vstane. Tu k němu přestoupili Zebedeovi synové Jakub a Jan a řekli mu: Mistře, rádi bychom, kdybys nám splnil, oč tě požádáme. Odpověděl jim: Co chcete, abych pro vás udělal? Řekli mu: Dej, ať v tvé slávě zasedneme jeden po tvé pravici a druhý po tvé levici. Ale Ježíš jim řekl: Nevíte, co chcete. Můžete pít kalich, který já piji, nebo dát se ponořit v křest, ve který já budu ponořen? Oni mu odpověděli: Můžeme. Ježíš jim řekl: Kalich, který já piji, pít budete. A v křest, ve který já budu ponořen, ponořeni budete. Ale posadit po mé pravici nebo levici není má věc. Nýbrž je pro ty, kterým je to připraveno. Když to slyšelo ostatních 10, rozmrzeli se na Jakuba a na Jana. Ježíš si je zavolal a řekl jim: Víte, že ti, kdo se pokládají za panovníky, tvrdě vládnou národům a velmoži jim dávají cítit svou moc. Mezi vámi však tomu tak nebude. Ale kdo by chtěl být mezi vámi veliký, ať je vaším služebníkem. A kdo by chtěl být mezi vámi první, ať je otrokem všech. Vždyť ani syn člověka nepřišel, aby se nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za všechny.

0: tuto chvíli se k nám můžete přepojit v modlitbě ranních chval. Dnes se s vámi pomodlí Natálie.
1: A Pavel.
0: Prožíváme památku svatého Augustina z Canterbury, biskupa. Všechny dnešní texty budou ze 4. týdne žaltáře od strany 1312, v novější vydání breviáře od strany 1312 a ve starším vydání od strany 1182. 1182. Pouze závěrečná modlitba bude z památky strany 1539, 1539 nebo 1375. 1375. Tedy dnešní texty pro novější vydání breviáře strany 1312 a 1539 a pro starší vydání strany 1182 a 1375. Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
2: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja.
0: Noc temnou přečka vše, velicí i malí, jitra se dočka vše, zdraví jsme vstali, vzdejme za to chválu věčnému králi.
1: Díky, Pane milý, že jsi o nás péči měl a že jsi v každé chvíli vždy nad námi bděl, abychom ve zdraví vstali, jak ty jsi chtěl.
0: Teď se poroučíme tvé svaté milosti, s vírou tě prosíme, rač nás z výsosti, spravovati vésti vždy svou moudrostí.
1: Dodávej nám síly v našem povolání, Pane Bože milý, dej požehnání jednomu každému v jeho konání.
0: Neb bez tvé pomoci naprosto marné je, že ve dne i v noci člověk pracuje.

0: jenom s tvou pomocí k cíli směřuje.
1: Plné důvěry je mé srdce, Bože. Plné důvěry je mé srdce.
0: Plné důvěry je mé srdce, Bože. Plné důvěry je mé srdce. Budu zpívat a hrát.
1: Probuď se, má duše. Probuď se, citero a harfo. Chci vzbudit jitřenku.
0: Budu tě chválit mezi národy, Hospodine. Budu tě oslavovat mezi pohany.
1: Protože tvá milost je veliká až k nebi, tvá věrnost až do oblak.
0: Ukaž se ve své vznešenosti na nebesích, Bože. Nad celou zemí nech tě tvá sláva.
1: Aby se zachránili tvoji miláčkové, pomoz svou pravicí a vyslyš nás.
0: Bůh pravil ve své svatyni, s radostí rozdělím Sychem a rozměřím údolí Sukot.
1: Mně patří území Gilead a Manase a Efraim je přilba mé hlavy, Juda mé žezlo.
0: Moab je má nádoba k umývání, na Edom hodím svůj střevíc, vítězně zajásám nad Filištínskem.
1: Kdo mě přivede k opevněnému městu? Kdo mě dovede do Edomska?
0: Zdane ty, Bože, který si nás opustil a již netáhneš, Bože, s našimi vojsky.
1: Přispěj nám na pomoc proti nepříteli. Vždyť marná je lidská podpora.
0: S Bohem si povedeme udatně. On pošlape naše nepřátele.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Plné důvěry je mé srdce, Bože. Plné důvěry je mé srdce. Bůh mě oblékl v roucho spásy a oděl mě šatem spravedlnosti.
0: Radostí budu jásat v Hospodinu. Má duše zaplesá v mém Bohu.
1: Neboť mi oblékl roucho spásy, oděl mě šatem spravedlnosti.
0: Jako ženicha okrášleného věncem, jako nevěstu ozdobenou šperky.
1: Jako země rodí rostlinstvo, jako zahrada dává vzejít sedbě.
0: Tak Pán Hospodin dá vyrašit spravedlnosti a slávě před všemi národy.
1: Kvůli Sionu neumlknu, kvůli Jeruzalému neutichnu.
0: Dokud jeho spravedlnost nevzejde jak světlo, dokud se jeho spása nerozhoří jak pochodeň.
1: Tu národy uvidí tvou spravedlnost a všichni králové tvou slávu.
0: Obdaří tě novým jménem, které určí Hospodinova ústa.
1: Budeš nádhernou korunou v Hospodinově ruce, královskou čelenkou v dlani svého Boha.
0: Nebudeš se již nazývat opuštěná a tvá zem osamělá.
1: Tvým jménem bude mé zalíbení je v ní a jméno tvé země v manželství daná.
0: Neboť si v tobě zalíbil Hospodin a tvá země dostane muže.
1: Jako se jinoch snoubí s panou, tak se s tebou zasnoubí tvoji synové.
0: Jako se raduje z nevěsty ženich, tak se tvůj Bůh zaraduje z tebe.
1: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Bůh mě oblékl v roucho spásy a oděl mě šatem spravedlnosti. Pokud žijí, chci chválit Hospodina.
0: Duše má, chval Hospodina. Pokud žijí, chci chválit Hospodina. Pokud budu, chci opěvovat svého Boha.
1: Nespoléhejte na knížata, na člověka, u něho není spásy.
0: Vrací se do své půdy, když vyjde jeho dech. Tehdy se zhatí všechny jeho plány.
1: Šťastný, komu pomáhá Bůh Jakubův, kdo doufá v Hospodina, svého Boha.
0: On učinil nebe i zemi, moře i vše, co je v nich.
1: On zachovává věrnost na věky, zjednává právo utlačeným, dává chléb lačným.
0: Hospodin vysvobozuje vězně, Hospodin otvírá oči slepým.
1: Hospodin napřimuje sklíčené, Hospodin miluje spravedlivé.
0: Hospodin chrání přistěhovalce, podporuje sirotka a vdovu, ale mate cestu bezbožníků.
1: Hospodin bude vládnout na věky, tvůj Bůh Sióne, po všechna pokolení.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Pokud žijí, chci chválit Hospodina. Uznej to dnes a uvaž v srdci. Je to Hospodin, Bůh nahoře na nebi, jako dole na zemi. Není jiného Boha. Zachovávej jeho nařízení a jeho příkazy, které ti dnes přikazuji.

0: Ustavičně chce velebit Hospodina, vždy bude v mých ústech jeho chvála.
1: Ustavičně chci velebit Hospodina, vždy bude v mých ústech jeho chvála.
0: Vysvobodil mě ze všech obav,
1: vždy bude v mých ústech jeho chvála.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Ustavičně chci velebit Hospodina, vždy bude v mých ústech jeho chvála. Služme Hospodinu zbožně a spravedlivě po všechny dny svého života.
0: Pochválen buď Hospodin Bůh Izraele, neboť navštívil a vykoupil svůj lid.
1: Vzbudil nám mocného spasitele z rodu svého služebníka Davida.
0: Jak slíbil odpradávna ústy svých svatých proroků.
1: Zachránil nás od nepřátel z rukou všech, kdo nás nenávidí.
0: Slitoval se nad našimi otci, rozpomenul se na svou svatou smlouvu, na přísahu, kterou se zavázal našemu otci Abrahamovi.
1: Že nám dopřeje, abychom mu beze strachu a vysvobození z rukou nepřátel zbožně a spravedlivě sloužili po všechny dny svého života.
0: A ty, dítě, budeš prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem připravit mu cestu.
1: Dát jeho lidu poznání spásy v odpuštění hříchů.
0: Z milosrdné lásky našeho Boha, s kterou nás navštívil ten, který vychází z výsosti.
1: Aby zazářil těm, kdo žijí v temnotě a v stínu smrti a uvedl naše kroky na cestu pokoje.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky. A na věky věků. Amen.
0: Služme Hospodinu zbožně a spravedlivě po všechny dny svého života. Kristus, dokonalá podoba slávy Otcovi, všechno udržuje svým mocným slovem. S láskou ho vzívejme.
1: Vyslyš nás, králi věčné slávy. Pane, od tebe pochází naše víra a ty ji vedeš k dokonalosti.
0: Děkujeme ti, že jsi nás povolal z temnot do svého podivuhodného světla.
1: Ty jsi otvíral oči slepým a hluchým vracel sluch.
0: Pomáhej i naší malé víře.
1: Pane, dej nám milost, ať stále zůstáváme ve tvé lásce.
0: Aby nás nic nerozdělovalo.
1: Dej nám obstát v pokušení, vytrvat v soužení
0: a děkovat ti ve štěstí.
1: Vyslyš nás, králi věčné slávy.
0: A připojme modlitbu Páně. Otče náš, jen si na nebesích, posvěcej jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Bože, ty jsi přivedl kázáním svatého biskupa Augustina lid Anglie k světlu evangelia. Prosíme tě, dej, ať příklad jeho apoštolského úsilí přináší v tvé církvi trvalý užitek. Skrze tvého syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do života věčného. Amen.

0: Ve středu 8. týdne v mezidobí čteme 7. kapitolu knihy Job. Podtitul Job znechucen životem volá k Bohu. Job se ujal slova a řekl, což nejsou svízele údělem člověka na zemi, dny jeho jako dny nádeníka. Jak otrok touží po stínu, jak nádeník čeká na svou výplatu, tak jsem dostal v úděl měsíce bídy a noci soužení byly mně přiděleny. Když uléhám, říkám si, kdy asi vstanu. Když končí večer, sytím se neklidem do úsvitu. Mé tělo se obléklo do hniloby a šupin prachu. Má kůže svraskala a mokvá. Mé dny jsou rychlejší než tkalcovský člunek, plynou bez naděje. Pamatuj, že můj život je jako dech. Mé oko již nikdy neuzří štěstí. Oko, které by mě chtělo vidět, mě už nespatří. Tvé oko mě hledá, ale já už nejsem. Odlétá oblak a mizí. Ten, kdo sestoupí do hrobu, již z něho nevystoupí. Nevrátí se už do svého domu, jeho příbytek ho už neuvidí. Proto již nemohu zdržet svá ústa, v soužení svého ducha budu mluvit, naříkat v úzkostech duše. Copak jsem moře či mořská obluda, že proti mně stavíš stráže? Když si myslím, že útěchu najdu na lůžku, že moje lože mi pomůže snášet soužení, tu mě děsíš ve snách, ve vidinách mě strašíš, že by mé hrdlo dalo přednost uškrcení a mé kosti by dali přednost smrti. Chřadnu, dlouho nebudu žít, nech mě, vždyť mé dny jsou jen závan větru. Co je člověk, že ho tak ceníš, že si ho všímáš? Každého jitra ho zkoušíš, každou chvíli ho zkoumáš. Kdy už mě necháš o samotě? Kdy mi dáš pokoj, abych aspoň slinu mohl polknout? Jestliže jsem zhřešil, co jsem ti udělal? Tobě, který hlídáš lidi. Proč jsi mě vzal za cíl útoků? Proč jsem na obtíž? Proč tedy neodpustíš moji urážku, neprominuješ mou vinu? Vždyť brzo ulehnu do země, když mě budeš hledat, už nebudu.
1: V rámci duchovního slova jsme naslouchali prvnímu čtení ze středy 8. týdne v liturgickém mezidobí.

Je to 6:30 s Proglasem. Od mikrofonu zdraví a dobré ráno přeje Natálie Fajtová. Prožíváme středu 27. květen 2026, Mezinárodní den mírových jednotek OSN a Den národního vzdoru. Významný den České republiky. 27. května roku 1942 trojce československých výsadkářů v operaci Anthropoid provedla útok na zastupujícího říšského protektora v Čechách a na Moravě Reinharda Heydricha, předního Hitlerova mocného a spolu s trůjce holokaustu. Katolický kalendář ukazuje na svatého Augustina z Canterbury, benediktína misionáře italského původu, arcibiskupa a apoštola Anglie. Zemřel roku 604. Před 555 lety byl na sněmu v Kutné Hoře zvolen českým králem Vladislav II. Jagellonský. Před 165 lety vypukl jeden z nejničivějších požárů Trutnova. 39. narozeniny slaví trojnásobná olympijská vítězka v rychlobruslení s mnoha tituly světové šampionky Martina Sáblíková. 47. narozeniny má bývalá vládní zmocněnkyně pro lidská práva, speciální pedagožka Klára Šimáčková, Laurenčíková. 50. má Khadija Ismailová, azerbajdžanská opoziční novinářka se zkušeností režimního vězení, laureátka mezinárodních cen za svobodu tisku. 64. narozeniny slaví italský biskup karmelitán Aurelio Gacera, dlouholetý spolupracovník české neziskové organizace Sirere v misii ve Středoafrické republice. A v občanském kalendáři nám dnes figuruje jméno Valdemar. Je to staré německé jméno, které znamená slavný nebo mocný vládce. Valdemarům k dnešnímu svátku blahopřejeme. A pojďme se také podívat na předpověď počasí pro dnešní den. Bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne místy přechodně oblačno. Ojediněle se také mohou objevit přehánky nebo bouřky, zejména na východě Moravy a také ve Slezsku a v jižních Čechách. Nejvyšší denní teploty 25 až 30 stupňů Celsia. Na jihu Moravy můžeme místy naměřit až 33, v tisíci metrech na horách bude kolem 20 a na Šumavě 24 stupňů Celsia. Tolik o počasí. A co se týče následujícího programu následující půl hodinky na Proglasu, nabídneme přehled očekávaných událostí, potom pozvu všechny děti k rannímu zíváčku v 6 hodin a 45 minut a od 7 hodiny nabízíme zprávy Českého rozhlasu Plus. Teď si pustíme Boba Dylana, Lay Lay Delay.

6 minut po půl sedmé jsou tu očekávané události s datem 27. květen 2026. Kulatý stůl na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci propojí ochranu životního prostředí s rodinami. Zúčastní se ho zástupci církve, akademické obce, rodinných organizací, iniciativ i veřejného života, kteří hledají konkrétní cesty, jak žít výzvy zelené encykliky papeže Františka v každodenním životě. Setkání naváže na jubilejní 10. ročník týdne Laudato Si a probíhající rok svatého Františka. Více informací přineseme v odpoledním živém rozhovoru. Na programu festivalu otevřeného dialogu a porozumění Meeting Brno je například komentovaná procházka s informacemi o současném životě romské komunity nebo světová premiéra divadelní hry Mezi přistání. Večerní debata pak prozradí, zda je brněnské školství skutečně pro všechny. A křesťanská sportovní organizace Orel připomene hrdiny operace Anthropoid. Před orlovny po celé republice postaví stará nebo tematicky vyzdobená kola. Uctí tak památku parašutistů Jana Kubiše a Josefa Gabčíka, kteří 27. května 1942 dorazili na místo svého klíčového odbojového činu právě na jízdních kolech. Tolik z očekávaných událostí.

Bye.

Ahoj holky, ahoj kluci. Dobré ráno vám všem, kteří právě vstáváte. Máme 6:45 a k příjemnějšímu ránu pro vás opět začíná ranní zíváček. Tak doufám, že jste se dobře vyspali, že se máte hezky a pojďme začít nový den s Bohem. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane Ježíši, dnes bychom ti chtěli děkovat za své přátele a kamarády. Děkujeme ti za všechno, co jsme spolu kdy mohli prožít a také za to, že jsou nám na blízku, když je nám úzko. Prosíme tě, ať má každý někoho, komu se může svěřit a s kým může prožívat své denní radosti i starosti. Amen. A než se vrhneme na soutěž, tak si pustíme písničku Soňa Ví.

0: Raní ptáče?
1: Žádný učený.
0: Hlad je nejlepší.
1: Kdo jinému jámu kopá?
2: Podle znělky jste poznali, že začíná dnešní soutěž a jejím tématem budou opět přísloví. Ještě než vám prozradím dnešní zadání, zopakuji také telefonní číslo, na které se můžete dovolat a vysoutěžit si tady nějakou pěknou písničku. Číslo je 739 850 345 739 850 345. A teď už tedy dobře poslouchejte dnešní zadání. Já vám teď přečtu takový kratičký příběh. Péťa slavil 10. narozeniny a na oslavu pozval své tři nejlepší kamarády, Honzu, Marka a Káju. Celé odpoledne si skvěle hráli, jedli dort a smáli se. Jenže najednou Péťa nechtěně zakopl o skříňku, zhodil na zem velkou vázu s květinami, voda se rozlila a váza se rozbila. Péťa se lekl a rozplakal se. No a jak na to reagovali jeho kamarádi? Honza řekl: jejda, to je škoda, no ale já už musím domů, abych stihl večerníček. A odešel. Marek začal křičet: ty jsi ale nešika, teď to od rodičů pořádně schytáš. No a Kája, ten si klekl na zem, začal sbírat střepy a řekl: nic z toho nedělej, to se stane každému. Neboj, utřeme tu vodu spolu, než přijdou vaši. A já se vás dneska ptám, který z těchto kamarádů se zachoval jako skutečný přítel a které známé přísloví o přátelství tento příběh popisuje. Tak pokud víte odpověď na tuto otázku, můžete volat na číslo 739 850 345. Chtěla bych po vás známé přísloví o přátelství a také odpověď, který z těchto kamarádů se zachoval správně. Jestli Honza, Marek nebo Kája. Ještě zopakuji, že Honza řekl: jejda, to je škoda, ale já už musím domů, abych stihl večerníček, a odešel. Marek začal křičet: ty jsi ale nešiká, teď to od rodičů pořádně schytáš. No a Kája si klekl na zem, začal sbírat střepy a řekl: nic z toho nedělej, to se stane každému. Neboj, utřeme tu vodu spolu, než přijdou vaši. A já vidím, že už někdo ví správnou odpověď, tak zvedám telefon. Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
2: Dobré
3: ráno. Hanička.
2: Janička?
3: Hanička.
2: Hanička, promiň. Ahoj Haničko, zdravím tě. Tak nám povíš správnou odpověď?
3: Byl to Kája.
2: Správně. A to přísloví bys dala dohromady?
3: No, si poznáš přítele.
2: To byla úplně perfektní odpověď, Haničko, výborně. Já se tě zeptám, voláš poprvé do zíváčku?
3: Po druhé.
2: Už po druhé. Tak to jsi moc šikovná. A do kolikáté chodíš třídy?
3: Do třetí.
2: Do třetí třídy, tak to už jsi velká holka. Tak výborně. A jak se dneska máš, jak se ti vstává?
3: Dobře.
2: Dobře, těšíš se do školy?
3: Mocné.
2: Mocné. Co tě tam čeká? Co máte dneska za předměty?
3: Češtinu, matiku, prvouku a výtvarku.
2: Uh-huh. A co tě z toho nejvíc baví?
3: Asi výtvarka.
2: Výtvarka. Tak to je moc fajn, tam si odpočineš. Tak jo, Haničko, já ti přeju, ať se ti dneska ve škole líbí, ať ti to tam uteče a máš se hezky. A dám ti teďka za odměnu vybrat písničku. Mám tady: nám se stalo něco překrásného, znám jednu krásnou zahradu, anebo trychtýře.
3: Znám jednu krásnou zahradu.
2: Dobře, a komu ji pošleme?
3: Babičce.
2: Dobře, babičku moc zdravíme, posíláme písničku, pěkně si ji užij, měj se krásně a těším se zase příště na slyšenou. Ahoj.
3: Ahoj.

Dnešní soutěž byla jako každou středu zaměřena na přísloví. Řekli jsme si tady krátký příběh o tom, jak Péťa slavil 10. narozeniny. Měl tam sebou 3 kamarády na oslavě, no a stala se tam taková nepříjemnost a v podstatě jeden z těchto 3 kamarádů se zachoval jako opravdový kamarád, jako skutečný přítel. No a správně odpověděla Hanička, která se k nám dovolala, že to přísloví, které tedy se vztahuje k tomuto příběhu o přátelství, je v nouzi poznáš přítele. Znamená to, že opravdový a oddaný přítel se projeví až ve chvíli, kde se ocitneme v nějakých vážných problémech nebo v nějaké nepříjemné situaci. Ukazuje se přitom, kdo je ochoten nám nezištně pomoci a kdo naopak od nás v těžké situaci odchází. Jde tedy o jakousi zkoušku charakteru a rozlišení mezi pravými a povrchními přáteli. Lidé se totiž často poznají podle toho, jak reagují v nějakém neštěstí druhých lidí. Zatímco za dobrých časů, tedy když se nám daří a je tam hodně zábavy, je kolem nás spousta lidí. Krize ale oddělí ty, kteří jsou pro nás skutečnou oporou. A já vám všem, holky a kluci, přeji, ať máme každý toho správného kamaráda nebo kamarádku, který nás nikdy nenechá ve štychu. A protože se tady dneska bavíme o přátelství, pustíme si teď ještě písničku Kamarádi vždycky najdou se.

Tak to je z dnešního ranního zíváčku už všechno. Já vám moc děkuji, že voláte k nám do vysílání, že soutěžíte. Mějte se krásně, ať se vám dneska všechno podaří, zvládněte školu nebo školku a zítra se na vás budu zase těšit v 6.45 u dalšího ranního zíváčku. Tak ahoj.

0: Přesný čas vám přináší jen zbytečný stres.
1: Zprávy budeme v tuto chvíli přebírat z Českého rozhlasu Plus.
2: Bylo 7 hodin. Dobré ráno vám ve středu 27. května z Plusu přejí Martina Mašková
3: a Šárka Feniková.
4: Český rozhlas Plus.
3: A čemu se budeme věnovat dál? Ukrajině se daří blokovat hlavní komunikační trasu z Ruska přes Donbas na Krym. Jakým způsobem?
2: Jak budou reagovat odbory, pokud sněmovna schválí zákon o státních zaměstnancích?
3: A podíváme se také na novou zkušební laboratoř pro kvantové přístroje na ČVUT.
2: Takže si poslechněte zprávy s Monikou Vrchotovou.
5: Přeji klidné ráno. Sněmovna by dnes měla rozhodnout o návrhu skupiny koaličních poslanců, který by měl důchodcům umožnit ukončit penzijní spoření bez sankcí. Takovou možnost by měli mít ti důchodci, kteří si založili penzijní spoření před rokem 2023. Návrh reaguje na zrušení státní podpory pro důchodce, kterou přestala vyplácet předchozí vláda jako součást konsolidačního balíčku. Ti, co smlouvy v reakci na to ukončili, přišli o část peněz. Důchodci, kteří od spoření odstoupili předčasně a přišli o státní podporu nebo o vlastní peníze, mají získat kompenzaci. Pokračuje jeden z předkladatelů novely, poslanec hnutí ANO Patrik Nacher.
6: Jdeme odemknout ty uzamčené klienty v penzijním připojištění s tím, že tím napravujeme určitou nespravedlnost, která tady vznikla tím návrhem předchozí vlády, která jednostranně změnila podmínky.
5: Senát začne projednávat novelu, která má posílit ochranu dětí před domácím násilím při rozhodování soudů o svěření do péče. Úpravy občanského zákoníku navrhuje skupina senátorů. Opatrovnické soudy by podle předkladatelů neměly automaticky předpokládat, že péče obou rodičů je vždy v nejlepším zájmu dítěte, vysvětluje senátorka z klubu ODS a TOP 09 Hana Kordová-Marvanová.
7: Je mnoho dětí, které v rámci řízení u soudu nebo v důsledku řízení u soudu jsou svěřovány i do rodin, kde je domácí násilí, kde rodiče spáchají třeba sexuální násilí nebo jsou závislí na návykových látkách, prostě do vysoce rizikových rodin.
5: Třeba soudce Pavel Kotrady ze spolku rodině právních a opatrovnických soudů upozorňuje, že soudy už teď posuzují nejlepší zájmy dítěte důkladně. Novela podle něj oproti stávajícímu stavu nemusí přinést žádné pozitivní změny.
4: Český rozhlas Plus.

0: Třetí předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS. Peking považuje demokraticky spravovaný ostrov za jednu ze svých provincií. Tchaj-pej to odmítá. Prezident Petr Pavel je na oficiální státní návštěvě Estonska. V hlavním městě Tallinu bude dnes jednat se svým estonským protějškem Alarem Karisem. Pavel před odletem řekl, že se setká se všemi nejvyššími ústavními činiteli země.
1: Budeme se bavit, jak jsem ji řekl, nejenom o bezpečnosti v regionu, ale i o hrozbách, které plynou pro celou alianci z agresivního Ruska, o tom, jakým způsobem jim budeme čelit v rámci i přípravy na summit v Ankaře.
0: Pavel a estonský prezident Karis se společně zúčastní taky mezinárodní konference o kybernetické bezpečnosti a konfliktech. Program Pavlovy cesty, na kterého doprovází zástupci více než 30 českých firem, detailněji rozebereme v následujícím vysílání Ranního plusu. Američan hospitalizovaný v pražské nemocnici na Bulovce po kontaktu s nakaženým ebolou je dál bez příznaků nemoci. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí nemocnice Eva Stolejda-Libigerová. Muž, který působil jako misijní lékař v Kongu, je v Praze od minulého čtvrtka. Lékaři ho budou pozorovat 3 týdny. To je doba, kdy se u něj můžou objevit příznaky. Ministerstvo zdravotnictví už dřív uvedlo, že pro občany žádné zdravotní riziko nepředstavuje. V Paříži začal soud s vychovatelem, který čelí obvinění ze zneužití několika dětí ve francouzské mateřské školce. 36-letému muži hrozí 10 let vězení a pokuta v přepočtu přes 3,5 milionu korun. Rodiče požadují veřejné slyšení, jako v případě znásilňované Gisele Pelikotové.
2: Rodiče jsou odvážní, že chtějí veřejné slyšení. Francie se musí probudit. Lidé musí jít do ulice ve všech městech a obcích. Násilí na dětech se děje všude, nejen v Paříži.
3: Popsala českému rozhlasu spoluzakladatelka kolektivu Mýtu Ekol Barka Zerualiová. 36-letý vychovatel čelí obvinění ze zneužití 9 dětí ve věku od 3 do 5 let. Podle jejich výpovědí je hladil, osahával, dával jim předměty do intimních partií. On sám tvrdí, že je nevinný. Přiznal nicméně, že si při kontaktu s dětmi měl dávat větší pozor. Soud má v případu rozhodnout 16. června. Z Paříže Martin Balucha, Český rozhlas.
0: Posloucháte zprávy Plusu. Velká města se přizpůsobují současnému horku. Třeba v Brně městský podnik Veřejná zeleň častěji zalévá. A to jak rostliny ve velkých květináčích, tak i starší stromy. Teď čeká i noční zalévání. Jaká místa jsou na vysoké teploty v Brně nejvíc citlivá, doplňuje ředitel Veřejné zeleně Josef Kasala.
4: Co se týče takových těch nejvíce vysychajících míst, tak je to, zejména jsou to místa, kde je hodně kamenivá v kombinaci s druhem, který je k tomu citlivější. Například ulice Lipová, nebo Javor Červený na ulici Hlinky, anebo křižovatka cest, kde nám to hodně pod vzduchem, a to je Mendlovo náměstí.
0: Čeští hokejisté zakončili skupinu mistrovství světa prohrou s Kanadou 2-3. Obsadili tak 3. místo a ve čtvrtfinále je čeká Finsko. Duel je na programu ve čtvrtek v 16:20 v Curychu. Na Plusu teď máme informace pro řidiče na příjezdu do Brna po dálnici D2. Čekejte výraznou kolonu před nájezdem na D1. Popojíždí se zhruba z 9. kilometru, je to až na 30 minut. Na příjezdu do Prahy od dálnice D1 se řeší nehoda za nájezdem od Průhonic na 6. kilometru. Srazila se 3 osobní auta v levém a prostředním pruhu. Projíždí se jen jedním pruhem. Kolona z 12. kilometru je na více než 30 minut. A na Pražském okruhu směrem na dálnici D1 se za nájezdem z D5 už podařilo dát havarovaná auta mimo jízdní pruhy. Kolony jsou ale stále na okruhu od Karlovarské a na dálnici D5 před okruhem už před Rudnou ze 7. kilometru. Zdržení stále 20 až 25 minut. Dobře dojeďte. Dnes se opět čekají tropické teploty na jihu Moravy, vystoupají až na 33 stupňů, většinou bude od 25 do 30, obloha bude jasná nebo skoro jasná, odpoledne místy přechodně oblačná a ojediněle se objeví přeháňky nebo i bouřka, hlavně na východě Moravy a na jihu Čech a přechodně bude foukat taky čerstvý vítr, který bude mít místy v nárazech až 55-kilometrovou rychlost. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
5: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: Rozhlas aktuálně. Zprávy pro lidi dobré vůle po celý den.
1: Brněnská diecézní rada církve Československé husitské se důrazně distancovala od demonstrace proti setkání sudetoněmeckého krajanského spolku, které se zúčastnil jeden její duchovní. Jednalo se o jeho osobní iniciativu, která ovšem měla veřejný charakter, píše se v prohlášení. Brněnský biskup církve Československé husitské Juraj Jordán dodává k tomu.
2: Brněnská diecezní rada se distancovala od toho pochodu, od té demonstrace, protože nesouzníme s názorovým spektrem, které tam bylo prezentováno. Tím, že se tam zúčastnil jeden náš duchovní, který byl oficiálně v taláru se štolou, což je náš duchovní oděv, a měl i veřejný proslov, tak jsme cítili potřebu vymezit a distancovat se od této akce z toho důvodu, že to mohlo budit dojem, že naše církev s tou akcí souzní nebo koresponduje a podporuje ji. Naše církev vždycky byla spjatá s demokratickou tradicí, s první republikou a s jakýmsi respektem a úctou vůči všem národům, vůči všem postojům, pokud nebyly formulovány násilným způsobem, agresivním způsobem, tak my respektujeme a vnímáme i tenhle proces vzájemného zbližování s tou německou stranou jako důležitý. Je to v duchu křesťanství, smíření a odpuštění. Nevnímáme, na rozdíl od odpůrců toho setkání, že by to bylo jenom laciné odpuštění a smíření. Naopak vnímáme v tom autenticitu a proto takové prohlášení jsme vydali.
1: Shrnul brněnský biskup církve Československé husitské Juraj Jordán Dovala.

0: 35. ročník finále soutěže Dětská porta se uskuteční tuto sobotu v Kroměříži. Jde o přehlídku interpretační i autorské tvorby jednotlivců a hudebních skupin, zaměřených na folk, country a příbuzné žánry. Podrobnosti má za organizátory Darina Zdráhalová.
1: Na republikovém finále Dětské porty bude vystupovat 48 vítězů z 12 oblastních kol v kategoriích od 6 let do 20 let, jak jednotlivci, tak dua, tak kapelky. To je ten základ toho, co se na republikovém finále Dětské porty bude dít, tedy bude tam soutěžit 9 kategorií věkových i jednotlivců plus těch uskupení a k tomu bude ještě jedna kategorie a to budou autorské písně, protože už i ty malé děti skládají vlastní tvorbu. Doprovodný program máme připravený na sobotní večer před vyhlášením výsledků a tentokrát je to kapela Marien s Vítou Troníčkem, který mimochodem také začínal jako soutěžící na Dětské portě kdysi dávno.
0: Říká za pořadatele soutěže Dětská porta Darina Zdráhalová.

0: Praze na letní scéně Vyšehrad vystoupí zítra kapela Razam, tvořená hudebníky z Česka, Běloruska a Ruska, se zpěvačkou Ivou Marešovou. Ta místo koncertu nazvala magickým.
1: Zahrajeme písně, které možná už někteří znáte, posluchači Proglasu určitě některé znají, ale budeme hrát i úplně nové písně, takže bude to i taková premiéra. To místo je nádherný, budeme vidět na celou Prahu, věřím, že Vyšehrad bude rozkvetlý a že si společně užijeme nejenom hudbu, ale také, že si společně popovídáme a že naše world music se slovanskými kořeny vás právě na tom speciálním magickém místě chytí za srdce.
0: Pozvala zpěvačka Iva Marešová na svůj zítřejší pražský koncert se skupinou Razam. Bude na letní scéně Vyšehrad od 19 hodin.

0: pátek 29. května vás zveme na Noc kostelů do Radia Proglas v Brně.
1: Přijďte se zastavit, zaposlouchat a nahlédnout do vysílání.
0: Klidně jen na pár minut.

0: severních a severozápadních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třeboňském vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce. Pokrývají tato města a okolí. Cheb, Chodov, Chomutov, Jablonec nad Nisou, Jirkov, Kadaň, Karlovy Vary, Klášterec nad Ohří, Krupka, Liberec, Litoměřice, Litvínov, Louny, Mariánské Lázně, Ostrov, Roudnice nad Labem, Sokolov, Teplice, Ústí nad Labem a Žatec. Jsme tu s vámi po celý den.
1: Je 7:31, středa 27. května. Máte naladěný Proglas. Od mikrofonu zdraví a dobré ráno přeje Natálie Fajtová. 27. květen je Mezinárodním dnem mírových jednotek OSN a také Dnem národního vzdoru, významný den České republiky. 27. května roku 1942 trojice československých výsadkářů v operaci Anthropoid provedla útok na zastupujícího říšského protektora v Čechách a na Moravě Reinharda Heydricha, předního Hitlerova mocného a spolustrůjce holokaustu. Katolický kalendář ukazuje na svatého Augustina z Canterbury, benediktína, misionáře italského původu, arcibiskupa a apoštola Anglie. Zemřel roku 604. Před 555 lety byl na sněmu v Kutné Hoře zvolen českým králem Vladislav II. Jagellonský. Před 165 lety vypukl jeden z nejničivějších požárů Trutnova. 55 let uplynulo od úmrtí elektrotechnika profesora Vladimíra Lista, spoluautora prvního projektu Podzemní dráhy v Praze. Rovných 5 let je na věčnosti architekt kostela v Senetářově a dalších Ludvík Kolek, sbormistr a dlouholetý vedoucí ministrantů v brněnské farnosti svatého Tomáše. 39. narozeniny dnes slaví trojnásobná olympijská vítězka v rychlobruslení s mnoha tituly světové šampionky Martina Sáblíková. 47. narozeniny má bývalá vládní zmocněnkyně pro lidská práva, speciální pedagožka Klára Šimáčková Laurenčíková. 50. slaví Khadija Ismailová, azerbajdžanská opoziční novinářka se zkušeností režimního vězení, laureátka mezinárodních cen za svobodu tisku. 64 let se dožívá italský biskup karmelitan Aurelio Gazzera, dlouholetý spolupracovník české neziskové organizace Siriri v misii ve Středoafrické republice. A podle občanského kalendáře má svátek Valdemar. Je to staré německé jméno, které se vykládá jako slavný nebo mocný vládce. Valdemarům k dnešnímu svátku vyprošujeme vše dobré. A jaké bude počasí? Bude jasno nebo skoro jasno? Odpoledne místy přechodně oblačno. Ojediněle se také mohou objevit přehánky nebo bouřky, zejména na východě Moravy a také ve Slezsku a na jihu Čech. Nejvyšší denní teploty 25 až 30 stupňů Celsia. Na jihu Moravy místy až 30, v tisíci metrech na horách bude kolem 20 a na Šumavě 24 stupňů Celsia. Tolik o počasí. A co nabídne ranní vysílání Proglasu? Čeká nás ranní hudební kompas v 7:45. Tam se nám představí slovenská zpěvačka Sisa Feher, která zpívá písně Mariana Vargy. V 8:00 nabízíme zpravodajský servis Českého rozhlasu Plus, krátce po zprávách přehled očekávaných událostí a od 9:00 jako tradičně na stole je téma. Dnes se budeme věnovat jednomu z nejplodnějších a zároveň nejutajenějších skladatelů 20. století, Měčislavu Weinbergovi. Vedle jeho bohatého kompozičního portfolia je nesmírně pozoruhodná jeho životní cesta, o které nám bude zasvěceně povídat muzikolog, hudební kritik a sbormistr sboru Láska opravdivá Jan Špaček. Tolik tedy pozvánka na ráno s Proglasem. Teď pokračujeme ranním proudem a zpívá nám Pavlína Jíčová.

0: Brněnský varhanní festival otevře dnešní zahajovací koncert v kostele na Nebevzetí Panny Marie v centru města. Dále program nabídne 4 vystoupení světově uznávaných interpretů. Dramaturgyně 46. sezóny festivalu Hana Bartošová přiblížila.
1: Letošní ročník jsem zaměřila na ty varhany jako opravdu nástroj jako takový, protože nejenom, že samozřejmě vítáme kvalitní interprety ze zahraničí a super domácí interprety, ale je potřeba také zohlednit, že jsou ty varhany nejenom jako nástroj, jako jedny varhany, ale jejich v prostoru času obrovské množství. To znamená, my třeba jenom tady v Brně máme Loretánskou kapli, jejichž varhany slaví letos 300 let, to znamená rok 1726. Máme tady varhany v jezuitském kostele, který letos jsou teprve 12 let postavený. Máme tady romantické varhany z předminulého století v Červeném kostele, takže je pořád možnost ukázat, že ty varhany se vyvíjí, ale po každý jsou jiný a každá ta charakteristika toho času je tam poznat.
0: Řekla Hana Bartošová v pořadu Oktáva kolegy Štěpána Grafeho, který najdete v audioarchivu na webu Proglasu.

0: Originální způsob seznámení umožní tuto sobotu akce Kde jsi, plavu za tebou. Registrace pro svobodné katolíky od 30 do 50 let z Brna a širokého okolí končí dnes. Za organizátory hovoří Jiří Messner.
1: V tradičním termínu poslední květnové soboty vám všem single opět nabídneme originální prostor a čas pro navázání nových vztahů. Na jednom místě se vzájemně potkáte se 120 muži a ženami ve vyrovnaném počtu, kteří také aktivně hledají protějšek. Ideální situace, kdy nemusíte mít strach či ostych z prvního oslovení, z odmítnutí či nepochopení. Letos na nové adrese, v krásných reprezentačních prostorách biskupství brněnského u katedrály svatého Petra a Pavla v Brně. Otec biskup Pavel Konzbul to pěkně komentoval. No, doplavali jste až k nám na kopec. A tak vy všichni single, nebojte se opustit svůj bezpečný prostor, kde je šance někoho najít dost malá a přijďte. Kdo se bojíte masových akcí a nemáte rádi nucený společný program, nebojte se. Prostory jsou dostatečně velké a žádný povinný program nebude. Vše bude opět na bázi dobrovolných a zaručeně zajímavých nabídek.
0: Zdůraznil koordinátor Jiří Messner volnost seznamky, aby byla komfortní každému. Letos jde o čtvrtý ročník.
1: Množství kladných ohlasů nás ujišťuje, že akce má smysl a tak zkušenější z těch předchozích, jak se říká, jedeme dál. Snažíme se naslouchat všem podnětům, kritikám a návrhům a každý ročník přepracovat a nabídnout něco nového. Můžeme se pochlubit i úspěchy. V loňském roce proběhly dvě svatby těch, co se na našich akcích seznámili. Jedno svědectví sdílíme i na stránkách biskupství či našem Facebooku a Instagramu. Víme však o více párech, kteří se zde za ty tři roky seznámili. Tento projekt svým rozsahem, koncepcí a vyrovnaností v počtech výrazně zvyšuje šanci na seznámení. Registrace bude ukončena 27. května nebo po naplnění kapacity, což bude zřejmě ta reálnější varianta. Plavte tedy své šanci naproti.
0: Vyzval koordinátor Kde jsi, plavu za tebou Jiří Messner. Počet míst je v tuto chvíli ze 4/5 vyčerpaný. Přihlášky a další informace jsou dostupné na stránkách projektu.

0: 45 minut po 7 hodině na Proglasu nabízíme ranní hudební kompas.
1: Proglas. Hudba, kterou jinde neuslyšíte.
0: Zpěvačka Sisa Feher je hlavní tváří projektu Marián Varga Piesně, který připomíná slovenského skladatele Mariána Vargu. Příští rok v lednu uplyne 80 let od jeho narození a poté v létě 10 let od úmrtí. My si z alba poslechneme píseň Voda a po ní se řekneme další informace.

Skladby, které najdeme na albu Marián Varga Piesně, vznikly původně pro rockové skupiny Prúdy, Collegium Musicum nebo pro společná alba Pavla Hamela, Mariana Vargy a Radima Hladíka. Jejich původní rockovou estetiku na novém albu nahradilo neobvyklé aranžmá s klavírem, violončelem a trubkou. Namísto mužského hlasu Pavla Hamela písně naspívala žena Sisa Feher. Hudba se pohybuje mezi komorní klasikou, jazzem a jemně experimentální písničkovou formou. Nejde tady o běžné cover verze, ale spíše o nové originály, které zachovávají melodickou a harmonickou podstatu Vargových skladeb, ale přitom je posouvají do jiného zvukového světa. Vedle Sisy Feher na albu účinkují violončelista Josef Lupták, pianista Vladislav Šarišský a trumpetista Oskar Terek. Album vyšlo v luxusním vydání jako kniha s pevnou vazbou s přiloženým CDčkem a také jako vinylová deska s rozsáhlým bukletem. Poslechneme si ještě písně Zvonky zvoňte a Pomož mi.

0: Poslouchali jsme zpěvačku Sesu Feher, violončelistu Josefa Luptáka, pianistu Vladislava Šarišského a trumpetistu Oskara Tereka z alba Marian Varga Piesně. Dnes ve 14 hodin bude hudební kompas patřit italskému hráči na vibrafon Lukovi Guzalovi. Zítra ráno si představíme mezinárodní skupinu Caminos z Francie a zítra odpoledne se budeme věnovat novému albu americké zpěvačky Tori Amos. Hudební kompas pro vás připravil Milan Tesař.
1: Proglas. Hudba, kterou jinde neuslyšíte.
2: Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A. Skřídci. Za B. Daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daránek.cz.
3: Jan Bula a Václav Drbola. První blahoslavení moderní české historie. Buladrbola.cz.
0: A v tuto chvíli přebíráme zprávy Českého rozhlasu Plus.
4: Analytik Jen práce.cz Michal Španěl byl naším hostem. Díky, naslyšenou.
5: Děkuji.
6: Bylo 8 hodin, ve středu 27. května ladit raní plus tentokrát s Martinou Maškovou.
4: A se Šárkou Fenikovou.
7: Český rozhlas Plus.
4: A jaké otázky si budeme klást po 8. hodině? Posílí zákon o státních zaměstnancích flexibilitu státní správy nebo spíš zjednoduší výměnu úředníků podle politického zadání?
6: Útoky na Ukrajinu dál síly, co to vypovídá o mocenských a ekonomických poměrech v Rusku.
4: A jak zabírá nebo nezabírá velký vládní výdajový balík, který měl podpořit německou ekonomiku?
6: Teď si poslechněte zprávy, slovo má Monika Vrchotová.
8: Přeji hezké ráno. Ukrajinským dronovým silám se daří blokovat logistické pozemní spojení mezi Ruskem a anektovaným Krymem i dalšími okupovanými oblastmi. S odvoláním na vojenské zdroje to uvádí telegramový kanál Krymský vítr.
9: 414. brigáda Nemesis bezpilotních sil Ukrajiny podle kanálu Krymský vítr zablokovala silnici z Mariupolu přes Melitopol do Simferopolu na Krymu. Ukrajinské útočné drony už zničily desítky armádních aut, nákladňáků a palivových cisteren, uvádí Krymský vítr. Drony nacházejí cíle i na alternativních vedlejších a polních cestách. Je to začátek velkého lovu na ruskou logistiku, napsal ukrajinský kanál. O hrozbě úplného odříznutí Krymu informovali i ruští tzv. Z-blogeři, kteří se specializují na válku proti Ukrajině. Z Kyjeva Martin Dorazín, Český rozhlas.
8: A situaci na Ukrajině se budeme v Ranním plusu více věnovat krátce po zprávách. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se za hodinu sejde se zástupci neziskových organizací kvůli sporným přesunům jejich odborů pod různá ministerstva. Týká se to expertů na lidská práva, duševní zdraví, rovnost mužů a žen a dalších podobných agent. Až doteď všechny spadaly pod úřad vlády. Část členů rad v reakci na změny ke konci června oznámila rezignaci. Varují, že plánovaný krok stíží koordinaci i prosazování jejich témat, vysvětluje Jitka Poláková, která opouští funkci místopředsedkyně výboru pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách.
10: Na úřadu vlády ty agendy měly své místo, protože ty problematiky, které tam v těch jednotlivých odděleních se řešily, tak jsou nadrezortní. A ve chvíli, kdy dojde k přesunu na ty jednotlivá ministerstva, tak je velmi nepravděpodobné, že tam ta nadrezortnost zůstane.
8: Podle Andreje Babiše tím vláda odstraňuje nelogičnost v systému, zefektivňuje ho a naplňuje slib o snížení počtu zaměstnanců ve Strakově akademii.
7: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
8: Polsko a Spojené království dnes podepíšou dohodu o spolupráci v obraně. Podle mluvčího polské vlády dokument prohloubí stávající závazky obou zemí v NATO a poskytne základ pro společná vojenská cvičení, sdílení zpravodajských informací a užší bezpečnostní spolupráci. Server veřejnoprávního polského rozhlasu píše, že podpisu se v Londýně zúčastní jak britský premiér Keir Starmer, tak polský premiér Donald Tusk. Sněmovna znovu

0: Návrh teď dostane k podpisu prezident. Letos naposledy se budou dálniční poplatky v Chorvatsku platit na mýtných branách. Správa chorvatských dálnic spustila testovací provoz digitálního placení mýta. Pro řidiče bude k dispozici od jara příštího roku. Letos můžou návštěvníci Chorvatska počítat se zastropovanými cenami pohonných hmot, které kvůli izraelsko-americké válce s Íránem celosvětově vzrostly.
1: Preporuča se da točite gorivo ne na autoputu.
2: Ředitel pražské kanceláře chorvatského turistického sdružení Miodrak Mlačič doporučuje tankovat u místních čerpacích stanic a ne na dálnicích. Tam totiž cenová regulace pohonných hmot neplatí. Chorvatská vláda vyhlašuje maximální ceny paliv ve 14-denních intervalech. Návštěvníci, kteří se vydávají na dovolenou právě v takovém intervalu, se mohou spolehnout na neměnnost cen. Loni navštívilo Chorvatsko 780 tisíc turistů z Česka. Patříme do první pětice nejčastějších návštěvníků Chorvatska a mezi turisty, kteří se plaví i na malých lodích kolem chorvatského pobřeží, jsme dokonce v první trojici. Pavel Novák, Český rozhlas.
0: A další důležité informace pro ty, kteří se chystají do Chorvatska, přidá náš zpravodaj v následujícím vysílání Ranního plusu. Senátoři se dnes budou zabývat návrhy na státní vyznamenání. Prezidentovi by mohli znovu doporučit třeba svého bývalého předsedu Jaroslava Kuberu nebo zakladatelku Československého červeného kříže Alici Masarykovou. Navrhuje to organizační výbor Horní komory, říká předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS.
3: Celkem tedy 110 návrhů bude posuzovat plénum Senátu. Uvidíme, jak rozhodne. Většinou to bývá tak, že plénum Senátu již akceptuje návrh organizačního výboru, ale samozřejmě změny nelze vyloučit.
0: Návrhy na hrad každý rok posílají Senát i poslanecká sněmovna. Prezident se jimi ale řídit nemusí. V Česku padla rekordní výhra v loterii. Sázející získal v Eurojackpotu skoro 3 miliardy korun. Potvrdila to mluvčí společnosti Olvin Česko Dita Stejskalová. Výherce musí odevzdat státu 15% srážkovou daň, tedy asi 500 000 000 korun.
4: Sázková skupina teď zjišťuje, z jakého kraje výherce je. Stejně tak, jestli sázel online nebo osobně. Doteď byly nejvyšší výhrou 2,5 miliardy korun. V roce 2015 je získal sázející z Pardubického kraje. Peníze si vyzvedl skoro po měsíci. Mezinárodní číselná loterie Eurojackpot funguje od roku 2012. V Česku začala o 2 roky později. Sázet můžou lidé celkem v 19 zemích Evropy. Podle ministerstva financí to ale může být návykové. Eliška Zábrocká, Český rozhlas.
0: Teď pohled na dopravu. Na příjezdu do Prahy po dálnici D1 čekejte velmi hustý provoz a nesouvislé kolony od sjezdu na Sázavu ze 34. kilometru až k nájezdu od Průhonic na 6. kilometru, kde se v připojovacím pruhu dořešuje nehoda. Celý úsek pojedete 45 až 50 minut. Na Pražském okruhu čekejte výrazné kolony před Ořechem v obou směrech. Na dálnici D1 se popojíždí od Karlovarské a z dálnice D5 od Rudné z 5. kilometru. Směrem na letiště je velmi silný provoz od sjezdu na Vestec, zdržení v obou směrech kolem 25 minut. A v Praze na konci tunelu Blanka směrem na Troju stále blokuje pravý pruh nepojízdné auto. Kolony jsou proto v tunelu už od výjezdu na Letnou, zdržení až 15 minut. Přejeme šťastnou cestu. Středa přinese místy silnější nárazový vítr a také ojedinělé přehánky nebo i bouřku, a to hlavně na východě Moravy a Slezska a na jihu Čech. Obloha bude jasná až skoro jasná, místy přechodně oblačná a teploty vystoupí na 25 až 30, na jihu Moravy až na 33 stupňů. Na horách bude kolem 20, na Šumavě kolem 24 stupňů. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
5: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: A 13 minut po 8 hodině nabízíme přehled očekávaných událostí s datem 27. květen 2026. Kulatý stůl na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci propojí ochranu životního prostředí s rodinami. Zúčastní se ho zástupci církve, akademické obce, rodinných organizací, iniciativ i veřejného života, kteří hledají konkrétní cesty, jak žít výzvy zelené encykliky papeže Františka v každodenním životě. Setkání naváže na jubilejní 10. ročník týdne Laudato Si a probíhající rok svatého Františka. Více informací přineseme v odpoledním živém rozhovoru. Na programu festivalu otevřeného dialogu a porozumění Meeting Brno je například komentovaná procházka s informacemi o současném životě romské komunity nebo světová premiéra divadelní hry Mezi přistání. Večerní debata pak prozradí, zda je brněnské školství skutečně pro všechny. Přednášku s názvem Vykonstruované procesy jako nástroj zneužití práva povede v reprezentačním sálu v Brně na Petrově Milan Dobeš z právnické fakulty Masarykovy univerzity. Na případech kněží Jana Buly a Václava Drboli ukáže, jak tehdejší režim zneužíval trestní řízení k politickým cílům a k odstranění skutečných i domnělých odpůrců. Křesťanská sportovní organizace Orel připomene hrdiny operace Anthropoid. Před orlovny po celé republice postaví staré nebo tematicky vyzdobená kola. Uctí tak památku parašutistů Jana Kubiše a Josefa Gabčíka, kteří 27. května 1942 dorazili na místo svého klíčového odbojového činu právě na jízdních kolech. Jihlavský kostel svatého Ignáce čeká druhá část oprav. Bohoslužbou ji zahájí farář Marian Jiří Husek. Na přednášku publicisty Michaela Soukupa nazvanou Slavní v bazilice jste zváni do sálu Vinohradského arciděkanství v Praze. Bude se věnovat osobnostem české kultury, které jsou spjaté s bazilikou svaté Ludmily. V historické budově Národního divadla na hudebním festivalu Pražské jaro uvedou vokálně instrumentální drama Žila Masneta Máří Magdaléna. V titulních rolích Máří a Ježíše se představí polská sopranistka Alexandra Kurzak a čínsko-australský tenorista Kang Wang. Zahajovací koncert brněnského varhanního festivalu zazní v kostele na Nebevzetí Panny Marie v centru města. Vystoupí belgický varhaník Jan Weimar s pěveckým sborem Gaudeamus Brno. A Pražské umělecké centrum Atrium hostí benefiční koncert herce a hudebníka Igora Orozoviče. Výtěžek ze vstupného podpoří projekt Piana do škol. Tolik z očekávaných událostí.
1: Tous les jeudis on peut voir sur le quai de la gare Gino et sa guitare. Il lorgne à la dérobée, sa pauvre main gantée, la gauche qu'il n'aurait pas dû confier. Promesse d'accords inouïs, contre un coup de bistouri, un pacte avec le diable. Un maniaque du scalpel, un apprenti sorcier.

0: Proglas aktuálně. Zprávy pro lidi dobré vůle po celý den.
1: Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy zaslala české vládě otevřený dopis, ve kterém varuje před změnou lidskoprávní agendy. Reaguje na oznámení premiéra Andreje Babiše o záměru převést problematiku práv, rovnosti menšin, ale i duševního zdraví, závislostí či zdravotně postižených z jednoho úřadu pod správu 4 ministerstev. Z dopisu, který podepsal jménem vedení fakulty, cituje pro Rádio Proglas děkan Jan Roskovec.
2: Obracíme se na vás tímto otevřeným dopisem jako představitelé školy, která mimo jiné vzdělává pracovníky v oblasti sociální a komunitní práce. Vyjadřujeme nesouhlas se závažným rozhodnutím vlády přesunout z úřadu vlády České republiky problematiku lidských práv, rovnosti žen a mužů, zdravotně postižených, romské menšiny, duševního zdraví, závislostí či neziskových organizací na 4 ministerstva. Tato změna je překotná, nekoncepční, nediskutovaná s vládními radami ani s odbornou veřejností, poskytovateli sociálních služeb, kraji, obcemi a dalšími rezorty, jichž se rozhodnutí bezprostředně týká. Administrativním zásahem se tak ničí systém nadrezortní a expertní spolupráce, který byl budován po desítky let a v mnoha oblastech dosáhl velmi dobrých výsledků. Své rozhodnutí obhajujete úsporami, racionalizací a efektivitou, k níž navržené změny údajně povedou. Tento argument však nebyl podepřen žádnou analýzou úspor ani efektivity, ke kterým by dané rozhodnutí mělo směřovat. Nebyly předloženy žádné podklady, které by ukazovaly, že vaše opatření je skutečně způsobilé zkvalitnit lidskoprávní agendy a život obyvatel České republiky. Rozdělení lidskoprávních témat mezi jednotlivé resorty podle našeho názoru povede ke ztrátě efektivní koordinace a komplexního řešení složitých problémů. Proto vyzýváme vládu, aby od takto zásadních změn pro celý systém, které se dotýkají milionů občanů České republiky a staví je do značné nejistoty, ustoupila a hledala a řešení s co nejširším konsenzem.
1: Tolik z obsahu otevřeného dopisu adresovaného kabinetu. Děkan Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze Jan Roskovec. Instituce není jediná, která na plán reagovala. Už dříve vydali kritické stanovisko například ombudsman Stanislav Křeček nebo bývalá vládní zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková-Laurenčíková. Centrum Locika, které pomáhá dětem ohroženým domácím násilím a jejich rodinám, nebo spolek Děti úplňku, sdružující rodiny s dětmi s autismem a intelektovým postižením.

0: Autoři popularizačního podcastu o historii, veřejném prostoru a médiích, Přepište dějiny, historik Michal Stehlík a publicista Martin Groman budou v sobotu na festivalu Řetízkárna v Jáchymově, v někdejším dolu Rovnost.
1: Téma nemůže být jiné než pohled na procesy 50. let a tábory nucených prací, ale nás bude možná zajímat i osud lidí, kteří se vrátí z těch táborů, jak si s nimi vlastně společnost poradí a jaký mají život.
2: Veselé to nebude, ale zajímavé rozhodně. Těším se.
1: Rozhodně přijďte.

0: zřít záhonek, ostříhat stromy, naklepat kosu, uklidit kůlnu, zasít, zalít, přesadit, zasadit, vyplít, uklidit, sestavit, oprášit, ostříhat, přivázat, zřít, okopat, hnojit, hrabat, zametat.
1: Na Proglasu. Už je jaro v plném proudu.
2: Jaro je tu. Od 12. května zažijte na festivalu Pražské jaro špičkové umělce a orchestry z 28 zemí světa. Legendární díla i světové premiéry, jazz, experiment i dětské skotačení na Springsteenu nebo open air v Riegerových sadech. Poslední vstupenky na festival.cz.

0: A je tu středeční 8:30 s Proglasem. Od mikrofonu zdraví a pěkné ráno přeje Natálie Fajtová. 27. květen je Mezinárodním dnem mírových jednotek OSN a Dnem národního vzdoru, významným dnem České republiky. 27. května 1942 českoslovenští výsadkáři v operaci Anthropoid provedli útok na zastupujícího říšského protektora v Čechách a na Moravě Reinharda Heydricha, předního Hitlerova mocného a spolustrůjce holokaustu. Katolický kalendář ukazuje na svatého Augustina z Canterbury, benediktína, misionáře italského původu, arcibiskupa a apoštola Anglie. Zemřel roku 604. Před 555 lety byl na sněmu v Kutné Hoře zvolen českým králem Vladislav II. Jagellonský. 55 let uplynulo od úmrtí elektrotechnika profesora Vladimíra Lista, spoluautora prvního projektu podzemní dráhy v Praze. Rovných 5 let je na věčnosti architekt kostela v Senetářově a dalších Ludvík Kolek, sbormistr a dlouholetý vedoucí ministrantů v brněnské farnosti svatého Tomáše. 39. narozeniny dnes slaví trojnásobná olympijská vítězka v rychlobruslení s mnoha tituly světové šampionky Martina Sáblíková. 47. narozeniny má bývalá vládní zmocněnkyně pro lidská práva, speciální pedagožka Klára Šimáčková-Laurenčíková. 50. má Khadija Ismailová, azerbajdžánská opoziční novinářka se zkušeností režimního vězení, laureátka mezinárodních cen za svobodu tisku. 64 let se dožívá italský biskup karmelitán Aurelio Gacera, dlouholetý spolupracovník české neziskové organizace Siriri v misii ve Středoafrické republice. A v občanském kalendáři slaví svátek Valdemar, je to staré německé jméno a překládá se jako slavný nebo mocný vládce. Valdemarům k dnešnímu svátku blahopřejeme. A jaké bude počasí, bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne místy přechodně oblačno. Ojediněle se také mohou objevit přehánky nebo bouřky, zejména na východě Moravy, ve Slezsku a také na jihu Čech. Nejvyšší denní teploty 25 až 30 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 33, v 1000 metrech na horách kolem 20 a na Šumavě bude příjemných 24 stupňů. Tolik o počasí. Na Proglasu nás od 9. hodiny čeká pořad Na stole je téma. Tam se budeme věnovat jednomu z nejplodnějších a zároveň nejutajenějších skladatelů 20. století Měčeslavu Weinbergovi. Vedle jeho bohatého kompozičního portfolia je nesmírně pozoruhodná i jeho životní cesta, o které nám bude zasvěceně povídat muzikolog, hudební kritik a sbormistr sboru Láska opravdivá Jan Špaček. Navážeme písněmi, potom zprávami Českého rozhlasu plus v 10 hodin. V 10 hodin a 15 minut vysíláme tradičně relaci Rádia 7. Dnes to bude Klika. Od 10:30 pak Voničku lidových písní a v 11 hodin čteme na pokračování. Budeme naslouchat 29. části upřímných vyprávění poutníka svému duchovnímu otci od neznámého ruského autora. Přeložil Petr Vítám vás a načetl Libor Hradslavský. To je pozvánka na ráno a dopoledne s Proglasem. Teď už Jiří Pavlica a Studánka.
1: Když podzim stromů větve sklání a při klekání obzor kleká těch cvrčků na svažité stání, ach Bože, jen je nepolekat tam, kde jsem kdysi přeběh loučku, teď zvolna míjím Boží muka poutnickou holí potichoučku těm cvrčkům lichým.

0: Jak jsme informovali, vítěz Zlaté palmy, hlavní ceny Mezinárodního filmového festivalu v Cannes, získal zároveň cenu ekumenické poroty, vyslané křesťanskými oborovými organizacemi Cygnus a Interfilm. Drama Fjord natočil v Norsku rumunský režisér Christian Mungiu. Naším hostem je v tuto chvíli filmový publicista Lukáš Jirsa, dramaturg televize Noé a vedoucí jejího pražského studia, zkušený člen festivalových ekumenických porot. Dobré ráno z Proglasu.
1: Dobré ráno.
0: Pane Jirso, přibližte nám prosím vítězný snímek z Cannes, kde jste ostatně v minulosti také působil. O čem je a jak na vás zapůsobil?
1: Ano, tak já musím říct, že letos jsem bohužel v Cannes neměl možnost být, ale tu práci jak ekumenické poroty, tak jak si filmy v soutěži sleduji celkem intenzivně, což se díky internetu, nejrůznějším přímým přenosům tiskových konferencí a článkům a tak dále dá docela dobře. A musím říct, že ten film Christiana Mungiu Fjord patřil vlastně od jeho uvedení premiérového v Cannes k favoritům. Získal obrovský úspěch hned po své premiéře. A samozřejmě, že bylo trošku překvapení, že nakonec získal celkem 5 cen, protože vedle Zlaté palmy, jak jste řekla, a ceny ekumenické poroty také získal cenu filmových kritiků Fipresci a ještě další dvě ceny. Film je vlastně jde v linii snímků Christiana Mungiu. Připomenu jeho možná dva nejznámější filmy, které byly i v naší distribuci. Ten první, který také dostal už Zlatou palmu v roce 2007, se jmenoval 4 měsíce, 3 týdny a 2 dny. A bylo to velice drsné drama vlastně o potratu. A potom před 10 lety možná někteří posluchači mohli zaregistrovat snímek Zkouška dospělosti, což bylo o maturitě v rumunském prostředí, kdy vlastně se jednalo o to, jestli podvést kvůli zlomení ruky, podvést prostě učitelé, sbor a tak dále, aby se dcera mohla dostat na vysněnou anglickou školu. Mungiu předtím, stejně jako teďka ve Fjordu, vlastně předkládá svět, kde je velice těžké jednu nebo druhou stranu odsoudit. Ten příběh má vlastně docela jednoduchý rámec, kdy se rumunsko-norská rodina, rumunský otec, norská matka z velice konzervativního křesťanského prostředí se přesouvají do toho nejliberálnějšího prostředí v Evropě v Norsku a vlastně jedná se o spor těchto dvou jaksi společenství pohledů na fungování společnosti, kdy ta rodina, která nejprve spokojeně žije, tak začne brzy narážet na nějaké jiné způsoby třeba vychovávání dětí, zacházení s mezilidskými vztahy a podobně a nakonec to dojde jaksi až před soud v té norské společnosti, ale ten Mungiu vlastně neodsuzuje ani jednu z těch stran, ale ukazuje, jak dalece mohou vlastně ty extrémy vést a v tomhle tom je velice inteligentní, protože vlastně předkládá jako hluboká morální dramata, kdy po tom filmu člověk vyjde z kina a může dlouze debatovat, ať už se sebou samým nebo se diváky, vlastně kde je ta pravda, kde je ta hranice toho správného chování a tak dále.
0: Prozraďte nám prosím, jak jste celkově vnímal letošní ročník soutěže a zvláště tedy tu ocenu ekumenické poroty.
1: Tak ono každoročně, jak vím, já jsem byl dvakrát členem ekumenické poroty v Cannes, minulý rok tedy naposledy, tak každoročně se tam najde celá řada, opravdu jako většina těch filmů, 22 filmů, co se promítá v Cannes, tak to jsou skutečně filmy, které to, o co těm tvůrcům většinou jde, je nějaký nastínění nějakých hlubokých morálních dramat nebo nějakých aktuálních společenské, nějaké aktuální společenské problematiky. V letošním roce tam byla opravdu celá řada filmů, které byly právě hlavně na této etické morální rovině postavené a nebo na nějaké reflexy třeba problematické minulosti, přítomnosti a podobně. Já bych možná zmínil jenom dva filmy, které přijdou do českých kin, jejichž režiséři jsou nám i nějak už známí. Jedno je polský režisér Pavel Pavlikovský, který před lety natočil nádherný film Ida o tom, jak vlastně mladá novička v klášteře se rozhoduje, jestli tam zůstat nebo ne v polské v Polsku 50. let. A teďka přišel vlastně s filmem opět černobíle nasnímaným a ve velice speciálním formátu 1:1, to znamená vlastně zvláštní čtverec. A ten se jmenuje Otčina a je to o návratu Thomase Manna, držitele Nobelovy ceny za literaturu do Německa v roce 49. A to je opravdu velice vlastně dobré zkoumání toho, jakým způsobem se vyrovnat s tak šílenou minulostí, jakou mělo v roce 49 za sebou těsně nacistické Německo a zároveň to, co vlastně přicházelo za časy, také nebylo jisté nebo jasné a dobré. No a potom druhý film, který stojí určitě za pozornost a ekumenická porota ho rozhodně velice, velice podrobně zvažovala, tak je film Andreje Zjaginceva, což je ruský režisér, který teďka žije ještě delší dobu ve Francii, v Paříži. On před několika lety měl těžký covid, na který téměř zemřel. A letos tedy snad po 10 letech natočil další film a ten se jmenuje Minotaur a je to vlastně o jednom místním vládci v Rusku, bohaté muži, kterého jakoby se invaze na Ukrajinu vůbec nedotýkala v tom svém luxusním životě, ale najednou přijde rozkaz zhora, že má za úkol ve svém podniku a v okolí vybrat 150 branců. A to vlastně je pro něj obrovský existenciální náraz a vlastně se snaží vyhnout této povinnosti, takže je to samozřejmě znovu obrovské morální téma a vlastně Zjaginsev ukazuje, jak ta invaze na Ukrajinu už tu ruskou společnost rozložila opravdu jako úplně na dno, což on ukazoval nádherně už ve svém předcházejícím filmu také Leviatan před 12 lety, pokud si na to někdo vzpomene, tak to je opravdu, to jsou opravdu jako obrovské obrazy s obrovskou silou o morálním rozkladu Ruska. Tento režisér je teda v exilu a samozřejmě do Ruska by se v současné době rozhodně nemohl vrátit.
0: Děkujeme za filmové tipy z Cannes. Hostem ranního proglasu byl Lukáš Jirsa, filmový publicista a vedoucí pražského studia televize Noé. Tak vám moc děkuji za rozhovor a přeji, ať se vám i Noé daří.
1: Děkuji a ještě, jestli mohu, tak jenom přidám, že běží v kinech nádherný film Neděle teďka v českých kinech španělský film Neděle o mladé dívce 17 letech, která se rozhoduje o vstupu do kláštera. Je to opravdu nádherný film, duchovní film, tak kdybyste ho někdy potkali v kinech, určitě na něj zajděte. První možnost je dneska večer v Praze, v Městské knihovně v Praze, kde ho promítám v rámci cyklu Film a spiritu, ale to přijde spousta řeholnic a řeholníků, bude po filmu debata. Kdyby dneska někdo večer měl čas, budete vítáni v Městské knihovně od 7 hodin na Mariánském náměstí. Ale běžte na ten film určitě i do jiných kin. Děkuji moc krát.
0: Děkujeme za doporučení. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Děkuji. Nashledanou.

0: Mezinárodní hudební festival Pražské jaro dnes večer uvede dílo skladatele Žila Masnéta na pomezí oratoria a opery Máří Magdaléna. Na svůj festivalový debut se připravují dvě operní hvězdy. Polská sopranistka Alexandra Kurzak a čínsko-australský tenorista Kang Wang. Sbor a orchestr Národního divadla povede dirigent Robert Jindra.
1: Toto dílo Žila Masnéta je velmi zřídka uváděné dílo, takže já jsem velmi šťastný, že se podařilo s Pražským jarem tento výjimečný titul zařadit do jejich programu. Samozřejmě pro nás, pro Národní divadlo, je to velkým potěšením a radostí být součást vlastně takhle velkého významného světového festivalu. Čeká diváky vlastně, tak jak to nazval Masné, sakrální drama, které osciluje mezi oratoriem a operou, ale jde skutečně o oratorní uvedení, kde na jevišti bude kolem 150 umělců sedět.

pevně na nohou, vždyť v životě i nepěkné dny jsou. Při sprintu překonáváš zemskou tíž, jsi vítr, jenom nebuď slunci blíž. Tak jen si pozor dej, život si zachovej a na svou dívku zpozdálí se s něj.

0: každý se pomílí, od špatných lidí uteč na míli, od špatných lidí uteč na míli.
1: Jan Bula a Václav Drbola. První blahoslavení moderní české historie. Příběh víry, která obstála. Lásky, která odpouští. 6. června Brněnské výstaviště. Více na buladrbola.cz.
2: Na vykonstruované soudní procesy jako jeden z nejvýraznějších projevů zneužití práva po komunistickém převratu v Československu se dnes soustředí přednáška v Brně na Petrově. Milan Dobeš z právnické fakulty Masarykovy univerzity ukáže na případech kněží Jana Buly a Václava Drboly, jak byla trestní řízení vedena z politických a ideologických důvodů a jak sloužila k odstraňování skutečných i domnělých nepřátel režimu. Vysvětlí, proč komunistická moc považovala právě římskokatolickou církev za nebezpečného protivníka, kterého bylo třeba oslabit, podřídit a postupně vytlačit z veřejného života. V širších souvislostech přiblíží mechanismy politických procesů 50. let, úlohu represivního aparátu i způsoby, jimiž docházelo k deformaci trestního řízení a soudního rozhodování. Současně nabídne pohled na proměnu práva v nástroj státní represe, který nesloužil spravedlnosti, ale upevnění moci a ideologickému boji proti těm, kdo stáli mimo rámec komunistického světonázoru. Dnešní brněnská přednáška Milana Dobeše bude v sále biskupství na adrese Petrov 2 od 17 hodin.

internetové stránky Rádia Proglas. Audioarchiv pořadů, program, internetové vysílání, zpravodajský servis, denně nové informace o hudbě různých žánrů, recenze, přehled vysílaných skladeb a další. www.proglas.cz. Konec hlášení.

0: Vítejte při poslechu podcastu Detektor ID, ve kterém se spolu s námi, tedy s duem Individuál, Jiřím Hrubým
1: a Jiřím Miroslavem Procházkou,
0: vydáváte na cestu,
1: na které společně s našimi hosty objevujeme a prozkoumáváme okolnosti vzniku skladeb, jejíž tvůrci se při psaní ocitali na samé hraně svého života. Tato série se proto jmenuje Člověk na hraně svobody a je zároveň i názvem projektu, který v tuto chvíli připravujeme.
0: Během naší společné práce nám vyvstalo spousty zajímavých otázek a chceme se s vámi podělit o hledání odpovědí.
1: Tak pojďte s námi. Do tohoto dílu jsme si přizvali vzácného hosta, muzikologa, hudebního publicistu, sbormistra pěveckého sboru Láska opravdivá, pana magistra Jana Špačka. Vítejte.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Budeme se v tomto díle zabývat osobností Mečislava Weinberga. Troufám si říct, že jednoho z nejutajenějších geniů 20. století. Souhlasíte s tím, co jsem teď řekl?
3: Ano. Ale záleží na tom, co si představujeme pod utajeném a pod géniem. On nebyl utajený ve smyslu nějakého cíleného utajování, ale proto zkrátka, že se dožil v celku relativně vysokého věku na sovětské poměry, umírá až v roce 1996 a dlouho se jevil jako takový jeden z mnoha. A ta sovětská scéna byla opravdu velká, takže působí tak jako trochu nepřehledně. A především ke konci života on dost trpěl tím, že se cítil tak trochu víc jak zapomenutý, ale rozhodně nebyl ani schovávaný, ani někam nějak jako zatracovaný, něco v tomto smyslu. A génius to bezesporu byl, protože ta sovětská hudební scéna byla vždycky taková jako ohromná a vždycky motivovaná na výkon, i tedy co se týče množství skladeb. Takže i tedy, co se týče jejich jakéhosi intenzivního ustrojení. Takže z toho důvodu on určitě je génius, tak jako spousta dalších.
2: Ty to asi tak myslel, že vlastně je neuvěřitelný, kolik toho napsal a vlastně my moc o něm nevíme. A to je třeba tak to je aspoň já čtu
1: přesně,
2: to, co ty říkáš.
1: Přesně tak, čteš mě myšlenky, ano. Ale on, teď jsme zmínili sovětský autor, ale on vlastně z Ruska nebo ze Sovětského svazu nepocházel, jestli se nepletu.
3: No, jeho život je stělesněním nejrůznějších paradoxů dějin 20. století, protože to, že se narodil v Polsku, studoval ve Varšavě a potom odchází na prahu druhé světové války do stalinského Sovětského svazu, se nám vlastně může jevit jako neúplně šťastná volba, ale ve skutečnosti to toho vlastně zachránilo. A těch paradoxů a té nemožnosti rozdělit svět ve 20. století na dobré a zlé, protože se v tom východoevropském prostoru prakticky všichni pohybují

0: po něm prázdné místo, nebo je takový jako nejméně zmiňovaný, což už dneska je jisté, že není úplně po právu, ale z toho jeho dětství v podstatě nemáme spolehlivé informace žádné a místo toho pořád kolují takových těch stejných pár tvrzení, jakože hrál v kočovném židovském divadle svého tatínka, což tomu by se dalo věřit, protože ten židovský prvek v jeho díle je po celý život dosti významný, ale zároveň je to všechno takové záhadné, protože sovětské zdroje jsou vždycky velmi nespolehlivé a vždycky se snaží tak jako různým způsobem buď přikrášlovat, anebo určitým způsobem jako pomáhat té věci, o které se bavíme, takže já bych se vůbec nedivil, kdyby těch pár základních údajů o Weinbergově dětství, kdyby někdo brzy přišel s tím, že to není pravda, je to třeba všechno celé úplně jinak. Nicméně on byl sovětský činitel, sovětský občan. Musíme to totiž vidět i tak trochu židovskou optikou. On nebyl Polák, on byl Žid. A Židé sice sami sebe nemuseli nutně vidět jako něco jiného nebo výjimečného, ale celé novodobé židovské dějiny nejsou primárně bojem o nějakou vlastní identitu, ale bojem o život. A oni zkrátka potřebovali někde přežít a tohle byla ta jeho volba, pochopitelně na prahu druhé světové války, odejít na území Sovětského svazu, které se tehdy mohlo jevit jako relativně bezpečné a opravdu to byla prozíravá volba a celý zbytek jeho rodiny, který zůstal na území Polska, tak zkrátka zahynul. Takže to byl jeden z takových těch osamělých lidí bez rodiny zpočátku v cizím prostředí. No a on získal úspěch na tom sovětském území nejprve v Bělorusku, kde začal studovat skladbu, kompozici, zatímco...
1: To bylo v Minsku, že? Na konzervatoři?
0: Ano, v Minsku, zatímco ve Varšavě už měl dokončené vzdělání jako klavírista. Po celý život on byl vynikající klavírista, takový ten skladatelský typ se sice věcným projevem, ale takovým jako velmi originálním. Jo, že v podstatě se, jo, když říkám skladatelský klavíristický projev, tak tím myslím to, že se snaží vystříhat takových těch běžných, až trochu jako laciných, rubátových, expresivních fines a jde mu především o hluboké ovládnutí partitury, o to řemeslné zvládnutí skvělé, ale samozřejmě na té mnohem vyšší úrovni, jejímž předpokladem je hluboké pochopení toho díla, tak tam on dokáže najít mnoho originálního ve svém klavíristickém výrazu. V Bělorusku na studiích v Minsku on se začal věnovat skladbě u prvotřídních učitelů a ještě během druhé světové války, protože tam moc dlouho nezůstal kvůli evakuaci, protože, jak víme, území především dnešního Běloruska a velká část Ukrajiny byla pod nesmírně jako devastující a brutální nacistickou okupací, kdy opravdu k takovým věcem, jako jsou lidice, tam docházelo v podstatě na mnoha místech.
2: Ale přitom je vítali jako osvoboditele, že? Ze začátku.
0: No, oni je vítali jako osvoboditele na Ukrajině, ano, kde ano. se setkali se stalinským terorem v podstatě nevybíravým. A tam, kde tuto zkušenost měli, tak samozřejmě zase v rámci boje o život vítali cokoliv jiného, jakoukoliv změnu, což je vcelku pochopitelné. Ale on ten epochální úspěch bolševismu, měli bychom říkat bolševismu věcně, ne protože to zní pejorativně, ale protože komunismus je určitá soustava ideí, zatímco bolševismus je ta konkrétní jeho realizace. A úspěch tady té realizace je postaven na dvou věcech, na naprosto nepředstavitelném brutálním násilí, které v podstatě jako do té doby si nikdo nemyslel, že by takto se mohlo realizovat, a na lži, což je taky zajímavé z jiného důvodu, protože vlastně oni ty metody lží mají převzaté z víry, z křesťanské víry v tom pravoslavném podání, protože samozřejmě víra ve svém principu je iracionální, je vědomá a je silná, ale je iracionální a oni z toho převzali tady tento prvek toho povinného věření něčemu a vlastně to naroubovali na ty své pokřivené představy o světě.

0: že lež a násilí, to je úspěch bolševismu, který se právě projevil na Ukrajině tím strašným hladomorem. A tímto prizmatem je třeba vidět tu skutečnost, že tedy vítali nacistickou okupaci jako určité osvobození. A samozřejmě nacisté byli pragmatici, takže když viděli tu pozitivní odezvu, tak pochopitelně určitým způsobem se z toho snažili těžit. Ale to bychom zabrousili trochu někam jinam. Faktem je, že především na území dnešního Běloruska, který docházelo k nepředstavitelným zvířeckostem, a Sovětský svaz měl další tady tuhle výhodu, že zkrátka bylo možné odcházet na východ. Jo, ta země byla obrovská a bylo jasné, že východní část se nebude nacházet pod tou okupací, což je vidět až do dnešní doby. My jsme pravidelně až vlastně do té současné války třeba jezdili do Lvova, což je tady na Ukrajině, ale je to takové jako z mnoha důvodů mimořádné kulturní centrum. A Lvov má svoji vlastní prostě autentickou tradiční židovskou komunitu. Není obrovská, ale není to ten stav, kdy prostě u nás máme upravené synagogy a je to muzeum, památka a kdo by tam patřil. A ta židovská komunita, protože zkrátka, když přišli hrůzy druhé světové války a samozřejmě lvovský pogrom byl hrozný, ale prostě velké množství židů odešli na východ a po válce se zase vrátili, takže to tam normálně funguje. A jenom teda, abych dopověděl, ten v uvozovkách Weinbergův turismus během druhé světové války, on byl evakuován do Tadžikistánu, do Taškentu, což je vždycky taková zajímavá sbírka v té sovětské historii, protože všichni významní lidé a všechny významné instituce byly evakuovány do nějakého místa. Takže třeba Šostakovičova Leningradská symfonie měla premiéru v tehdejším Kujbyševě, dnešní Samaře, v podání orchestru Velkého divadla v Moskvě, protože zrovna i Šostakovič, i orchestr Velkého divadla v Moskvě byli institucionálně evakuováni v dnešní Samaře. A tímto způsobem Weinberg byl evakuován do Taškentu, do Tadžikistánu, kde poznal svoji budoucí manželku. A to je důležité, pokud se budeme věnovat i tomu židovskému aspektu jeho společenských vztahů, tak on zde potkává a žení se se svojí manželkou Natália Vovsi Michoelsová, což je příjmení, které asi bude mnohem známější. A to je... Myslím si, že se k tomu dostaneme, asi bychom se z toho dětství příliš rychle dostali někam jinam, ale už v tuto chvíli upozorňuji na Natálii.
1: Pamatujte si na důležitost
0: toho, to je taškentské evakuace. A pak odchází do Moskvy, do konce života žije v Moskvě a nemá v podstatě nějaký zásadní problém, nebo nemá touhu se někam stěhovat, jo, kam patřím, když jsem žid a moje rodina nežije a tady mám úspěch, přestože samozřejmě potíže stalinismu jsou jasně dané, takže tady tím velkým kruhem bych se jenom vrátil k odpovědi na otázku, jestli on byl sovětský skladatel polského původu, židovského původu.
2: A já bych se vrátil ještě trošičku zpátky v tom jeho životním putování. A my jsme si teďka řekli, že Weinberg z Varšavy odešel směrem na východ, dostal se až do Moskvy, ale to vlastně nebyla jeho úplně jako cílová destinace na začátku. On se nerozhodnul, že teď odejdu, půjdu do Moskvy. Jeho tam muselo asi něco přivést. Zřejmě nějaká životní okolnost, protože vzal to přes Bělorusko. Samozřejmě bylo to ovlivněné tím nacistickým vpádem a postupem. Ale jak se dostal konkrétně do Moskvy? To by mě zajímalo, protože přece jenom to bylo jako centrum tehdejší kultury. Jestli tam přišel na pozvání někoho, někdo si ho někde všimnul, nebo jestli on opravdu šel s ničím tady do toho hlavního města sovětského.
0: No, pokud je mi známo, tak on tam přirozeně tíhnul jako k jakémusi centru, které samozřejmě je nejvýznamnějším centrem. V podstatě víme, že ta ruská kultura má dvě centra, Moskvu a Petrohrad, a ten pod Petrohrad si vždycky uchoval spíš určitou jedinečnost, ale co se týče jakoby četnosti hudebních kontaktů, tak ta Moskva byla naprosto rozhodující. I třeba Šostakovič se po válce nestěhuje do Moskvy, ale zůstává v Moskvě, kde zůstal, protože zkrátka, i když miloval svůj rodný Petrograd a později tedy Leningrad a choval k němu velký obdiv a jezdil tam na všechny své premiéry a udržoval tam všechny možné vztahy, tak zkrátka pořád to Moskva znamenala mnohem víc a takto k tomu centru přirozeně lnul i Weinberg. Kdyby on dostal práci někde jinde nebo z existenčních důvodů byl nucen zůstat někde jinde, tak by tam zůstal, ale ta nouzová situace samozřejmě člověka přirozeně nutí se stahovat tam, kde je centrum, tam, kde jsou zdroje nejrůznější, nejenom finanční. Když přijdete o domov a nemáte kam jít, tak taky nejdete do Křenovic nebo do Bučovic, ale jdete do Brna.
1: Jasně, to jsme viděli teď, že vlastně.
0: Moravě.
1: Ano, před rokem. No.
2: Já jsem totiž trošku narážel na osobnost Dmitrije Šostakoviče, protože my víme, že oni byli vlastně velmi blízcí přátelé, že ty jejich osudy se propojily v několika vrstvách a zajímalo by mě právě to jejich seznámení se, nebo protože Weinberg byl přece jenom o takovou půl generaci nebo generaci mladší a Šostakovič v té době už měl jako velmi významnou hudební pozici nebo byl jako významné hudební jméno, hudební osobnost. Jakým způsobem tam se došlo k tomu, že oni dva se seznámili a že se seznámili tak, že se stali přáteli?
0: To jsem hrozně rád, že jste tady tuhle otázku nadhodil, protože Šostakovič v těch mnoha svých profesích se zapomíná na jednu velmi důležitou, ale on fungoval v tom sovětském hudebním prostředí jako instituce v podstatě. A lidé na něho vzpomínají, já to vezmu trochu ze široka, ale představte si duši člověka, který žije v tom strašném nesvobodném světě, který třeba dneska kvůli situaci na Ukrajině se nám jeví jako děsivý, jak tam ti lidé můžou být, ale on byl děsivý vždycky a vždycky se ta zlá, jak říkal Reagan, říše zla, vždycky se ta zlá sovětská moc snažila někde za cenu hrozlivého utrpení něčeho dosáhnout, nebudu jmenovat konkrétně, abych úplně neodváděl řeč. A když se citlivá duše jako Šostakovič zkrátka rozhodne nejenom v tom systému žít a přežít, ale nějakým způsobem nerezignovat na to, aby pořád myslel tady na to utrpení, tady na ty skutečné hodnoty, tak samozřejmě jako trpí nebo zažívá určitou jako bolest z toho, že nemůže být navenek tím opravdovým člověkem, který se chová podle všech etických zásad, protože prostě když jste v takovéhle zemi, tak nutně musíte dělat kompromisy. A on mimo jiné, Šostakovič, tohle kompenzoval tím, že se nesmírně pěkně choval k nejrůznějším lidem ve svém okolí a využíval svého vlivu, a on měl značný vliv, to je zase potřeba říci, tak ho využíval jako instituce jako k nejrůznějším věcem. Na něho se obracela spousta lidí třeba, aby jim půjčil peníze, protože samozřejmě způsoby toho pro následování lidí byly různé a samozřejmě materiální patřili k těm rafinovanějším a Šostakovič, který sám taky párkrát to měl finančně špatné, ale jinak, co se týče autorských honorářů, tak obecně v komunismu tohle bylo skvělé, takže on měl relativně hodně peněz, ale když ho někdo poprosil o peníze, tak on dokonce sám vzal ty peníze a jel k tomu člověku, aby mu to nebylo trapný, že si musí někde jako u dveří na tohle čekat, což mimochodem je zkušenost přímo Weinbergova. Prosil Šostakoviče o peníze. Takže tady tímto kruhem se vracím k tomu problému, že Šostakovič působil navzdory tomu, jak byl pronásledován, jak občas ta obecná přízeň byla pro něj a občas proti němu, tak on působil jako taková nezištná instituce pomoci nejrůznějšího charakteru.
1: A byl...
0: A my...
1: pardon, no, byl to ten impuls, proč jsem se dostal do Moskvy právě Šostakovič? Nebo...
0: Oni tam přišli ve víceméně stejnou dobu, ke konci druhé světové války, války, když skončila evakuace, když bylo jasné, že už Moskvu lze zase jako opět obídlet a že už bude tedy nějakým způsobem udržena, tak se vlastně víceméně ve stejnou dobu do té Moskvy stáhli. Nicméně ten první impuls byl ten, k tomu jsem právě směřoval, že Weinberg poslal Šostakovičovu svoji první symfonii. To je hrozná otrava, možná to znáte i z dneška, když prostě je začínající autor, který pošle někam svůj román, začínající skladatel, který souboru pošle svou skladbu nebo něco takového. A teď samozřejmě známe to, že skladatele jsou tady taky přítomní u toho stolu. A teď prostě, a teď se tím musíte prokousat, teď tomu člověku musíte něco říct, na tu skladbu nějak to zhodnotit, pokud tomu věnujete ten čas. Teď zase nechcete se ho úplně dotknout, že jo, a teď nevíte, jakým způsobem se k tomu ten autor postaví. No, ale Šostakovič byl znám jako taková opravdu nezištná podpora skladatelům, že prostě jim to dílo nějakým způsobem zkontroluje a zrecenzuje. A byla to v podstatě taková jeho v úvozovkách zábava, dobročinná zábava po celý život. I když je Weinberg často označován za Šostakovičova žáka, tak on nebyl Šostakovičovým žákem z pohledu nějaké pravidelné výuky, ale oni se setkávali a počínaje tou první symfonií, která samozřejmě je ještě ze začátku války, a kterou sám Weinberg později označil za jakýmsi způsobem naivní a dostal se ve svém stylu mnohem dál, tak v podstatě všechna svá opusovaná čísla Weinberg a u ten opravdu velkého množství skladeb, tak Šostakovičem konzultoval, vozil mu je, hráli si je spolu, takže v tomto směru ten jejich kontakt byl velmi, velmi blízký a začal tady tím způsobem, že se prostě, jo, kluk nebo pán z ulice ozve Šostakovičovi se svojí skladbou a on se tím začne zabývat. Takže ten vztah jejich po celý život byl velmi intenzivní a především v době, kdy Šostakovič vlastně potřeboval i z ryze lidských důvodů takovou tu nejsilnější lidskou podporu lidí, kteří za ním stojí, protože samozřejmě, když v hrůzostrašném stalinském systému na vás oficiálně útočí média, tak samozřejmě nevíte, jak dlouho přežijete, nevíte, co se vám stane nebo nestane, tak samozřejmě je důležité, aby i lidsky ta blízkost vám nějakým způsobem byla prokazována a Weinberg v tomto působil tedy, že byl vždycky mu blízký a byl to takový jako blízký přítel. Navíc Šostakovič, kterého můžeme, a už jsme to tady asi naznačili, chápat jako takový určitý hodnotový kompas, paradoxně, když on sám věděl, že žije v bezhodnotové společnosti, že je tím pošpiněn. Jo, Šostakovič, když se optali, jestli věří v Boha, tak říkal, že ne, že je ateista, ale že strašně ho to mrzí a že je z toho celý špatný. Jo, jakože v podstatě přijal takovou tu faustovskou úlohu být tím špatným člověkem z mnoha důvodů, ale je si toho vědom a snaží se zakoušet to utrpení, které z toho pramení. A to je ta Šostakovičova situace a on hledal různé způsoby, jak i v té své špinavé situaci prospět, udělat něco dobrého a něco, co považoval za dobré. A jedna z takových věcí byla propagace židovské kultury, což byla v sovětském systému taková trochu tabuizovaná věc a samozřejmě obecně vztah ruské kultury k židům byl tak trochu ve stínu samozřejmě osudu druhé světové války, kdy holokaust způsobili němečtí nacisté. A je zajímavé, že ten tradiční ruský antisemitismus byl takový jako, řekněme, selektivní. My si to nedovedeme úplně představit, ale utrpení Židů bylo samozřejmě značné, ale zároveň oni tradičně v ruské společnosti, ale také po bolševické revoluci se nacházeli i na těch nejvyšších nejvyšších myslitelných místech. Ale samozřejmě takové ty nízké lidské instinkty to provokovalo, takže Stalin v několika vlnách podnikl takové jako ostře antisemitské výpady, které v podstatě měly povahu pogromů, ale byly to pogromy institucionální, ne nějaké spontánní, proto se na to výraz pogrom nevztahuje. A Šostakovič rozhodl, že bude takovým jako celoživotním advokátem židů a židovské kultury, protože tohle mu zkrátka přišlo nespravedlivé. A jsou to věci, které třeba z dnešního pohledu už jsou zcela jasné, ale třeba bych upozornil na pozdější Šostakovičovu symfonii číslo 13 s názvem Babí jar, která je na verši Evgenie Jevtušenka a připomíná vlastně největší jednorázový masakr židovských obětí před vznikem plynových komor, což bylo v roklidně Babin jar, v ruštině Babí jar u Kyjeva, dnes je to součást Kyjeva, ale nechci nutně mluvit o tom masakru samotném, ale o tom, tak jak začínají Jevtušenkovi verše na to téma, které vzbudili velký skandál. Nad Babím járom pamětníkov nět. Jo, nejhorší židovský masakr před plynovými komarami, ale prostě ta sovětská realita nedala vzniknout ani prostě pamětní desce.
1: Takže tam je dneska sídliště, že vlastně.
0: Tam je park, sídliště
1: ale,
0: jsou
1: ale
0: okolo.
1: Ale je tam u toho...
0: A ta roklína zůstala roklínou, jako na tom místě se domy nepostavili, dokonce je tam tak trochu jako povaha té rokle, trošku se jako hovoří o tom, jestli to bylo přímo tam nebo onde, ale normálně si to představme jako lůžánky, v podstatě akorát, že jsou takové jako lehce víc kopcovité a v dnešní době a během té doby tam vzniklo několik různých památníků, různým typům obětí, které tam byly, protože ten první masakr, když se podařilo během 2 dní, v září 1941 se podařilo nacistům zmasakrovat více než 30 tisíc židů vyostřelnými zbraněmi, což je děsivé. Pro nacisty to byl velký úspěch, protože to byla efektivní práce, co se jim podařilo za tak krátkou dobu udělat. A mimochodem to byl vlastně test světového veřejného mínění, jestli se něco stane nebo nestane. A vlastně to bylo vcelku přijatelné a na základě tady tohoto v úzovkách úspěchu byla svolána konference do Vance, kde potom bylo zvoleno to konečné řešení židovské otázky. No a zdánlivě jsme trochu odbočili, ale pořád teď ilustrujeme ten Šostakovičův příklon k židovství, přestože on byl nežid a přestože prostě v židovství patřilo k takovému tomu vysmívanému obecně v sovětské společnosti, tak jak si prostě člověk dělá srandu ve vtipech, já nevím, z blondýn, z policajtů a a tak dále, tak taky samozřejmě bylo různým způsobem zesměšňováno samotné židovství. Takže ten Šostakovičův postoj byl odvážný nejenom v tom směru, že vlastně určitým způsobem oponoval té tehdejší oficiální scéně, ale vlastně to bylo trapné. Jo. Bylo to hrozně, představte si, že někdo vykládá vtipy o policajtech a vy u toho stolu řeknete, ale prosím vás, víte, jak oni mají těžkou práci, ti policajti, a musí prostě, jsou v riziku a tak dále, tak je to pravda samozřejmě, ale u toho stolu se vám ti lidi vysmějou, jako blbej, že si tady jenom vykládáme vtipy. Jo. A tady proti takovému tomu zakořeněnému každodennímu drobnému antisemitismu se Šostakovič rozhodl se postavit a 13. symfonie je mnohem pozdější kapitola, to je až rok 1962, ale první dílo na toto téma měl Šostakovič z roku 1944, to je jeho druhé klavírní trio v pořadí, kde závěrečná čtvrtá věta je takovým jako působivým vyobrazením židovského tance smrti. A tam to je zase jeden z takových opravdu děsivých obrazů, kdy se Šostakovič dočetl v novinách přímo v tom roce 1944 ve scénu s jednoho z nacistických koncentračních táborů, kdy pro svoje pobavení ti němečtí dozorci navlékli tedy vězněné židy do jejich folklorních oděvů, do jejich krojů a přinutili, aby tančili nad jámou a u toho tance do nich stříleli a bavili se tím, jak padají do té díry. A Šostakoviče z uměleckých důvodů tohle zaujalo, nazval to tedy židovský tanec smrti, tu čtvrtou větu, a takový je to klavírní trio, takže vlastně jenom tři nástroje, ale médium klavírního tria má v ruské hudební kultuře výjimečné postavení, to je něco takřka jako symfonie. A on tam spodobnil vlastně tu smíšenou náladu tragédie, smutku a veselí, které on nacházel právě v židovské kultuře obecně, protože to nebyl jenom jedna historka z roku 1944, ale v židovském folkloru je toto přítomno mnohem více než, než jinde. Tak to on chápal, tedy, že je smutek a veselí, že jsou sobě velmi, velmi blízké. A proto je ta čtvrtá věta z toho klavírního tria tak nesmírně drásavá a zároveň neustále plná takového jako skotačivého veselí. Zcela přirozeně toto přiblížilo Weinberga k Šostakovičovi. A kdybychom se zase tady tímto velkým kruhem vrátili ke vztahu těchto dvou mužů, tak sice to bylo ze strany Weinberga obrovský obdiv, ale spíš takový, že Šostakovičova hudba na něho působila jako opravdové zjevení. A ona byla zjevení jako úplně něco z jiného světa, protože sice byla po těch různých mocenských útocích na Šostakoviče, byla to hudba ve své povaze sovětská v mnoha ohledech, ale zároveň měla něco takového nesmírně, nesmírně oduševnělého, až bychom mohli říct požehnaného v sobě, co vlastně tvůrci nikde jinde neslyšeli a začali přemýšlet, čím to je a jak by vlastně mohli být takový jako on. A není úplně přehnané tvrdit, že celá ta mohutná sovětská avantgarda 60. let a později byla z velké části postavena na obdivu, na tvůrčím obdivu k Šostakovičovi, ne nutně k jeho osobnosti. On byl jako osobnost chápan ambivalentně, zcela přirozeně, ale tedy na, na jeho samotné hudbě. A v tomto ohledu můžeme říci, že během toho dlouholetého uměleckého vztahu těchto dvou osobností, Šostakoviče a Weinberga, docházelo k těm inspiracím obou straně. Že to tedy nebylo jenom to, že Šostakovič povahou své hudby, tedy se stal opravdu takovým jako charismatickým přirozeným vůdcem toho hudebního tvůrčího světa, ale také, že on u svých žáků a takových jako blízkých tvůrců nacházel zase inspiraci pro svá některá díla. Takže známý Šostakovičův cyklus písňový z židovské lidové poezie z let 1947 až 1948 následuje vlastně dvojí cyklus Weinbergů z židovské lidové poezie, který vznikl až za války. Je tedy celá řada příkladů takového jejich jakoby takových vzájemných inspirací, můžeme říci, ať už jsou vědomé, nebo jsou nevědomé, ale omlouvám se, že, tak, že jsem to vzal tak velmi široká, ale ten jejich vztah, který byl, byl intenzivní a obou strany a byl podpořen tím, tím Weinbergovým židovstvím, kterého Šostakovič v takových řádově čtyřech nebo pěti svých dílech se dotkl opravdu velmi tak jako, jako silně.
2: Já myslím, že se ještě vztahu Šostakoviče a Weinberga v kontextu jejich skladeb asi dotkneme, ale mě by zajímalo teďka, jak to bylo s Weinbergem a tehdejším režimem. My víme samozřejmě, jakými peripetiemi procházel Šostakovič během své životní a umělecké cesty, ale jak to bylo s Weinbergem a jeho pobytem v Sovětském svazu?
0: No, především je důležité si uvědomit, pokud pronikneme do hloubky problémů Sovětský svaz, že prostě v té zemi nežili hodní a zlí. Těch hodných žilo pár, nebudu to nějak vykazovat statisticky, a je potřeba si jich samozřejmě považovat za jejich principiální postoj. Ale prostě představa, že budou všichni tak jako čistí, jako klavíristka Maria Veniaminovna Judina, nebo jako skladatelka Galina Pavlovna Ustvolská, takový jako úplně jako, až jako svědci, to je absurdní. Ti lidé tam nějakým způsobem přežívali. Takže v tomhle smyslu není úplně pejorativní tvrdit, že prostě Weinberg byl sovětský člověk. A samozřejmě on prošel různými peripetiemi. No, takové pro přehlednost dvě události z jeho života. Tak Andrej Alexandrovič Ždanov vydal v lednu 1948 svůj vlastně pamflet, ve kterém se nějakým způsobem ideologicky snaží ospravedlnit útok na vybrané hudební skladatele. V této souvislosti je potřeba zmínit, že socialistický realismus v hudbě v té době byl především mocenskou doktrínou a i když bylo chápáno, jakým způsobem má skladba realistická vypadat, tak spíš bylo mocensky zpětně určováno, jestli ta skladba je ideologicky správná nebo není. A skladatel si vůbec nemohl předem být vědom, i když byl sebe víc patolízalsky zaměřený, tak si nemohl být vědom, jestli ta skladba upadne v nemilost nebo naopak bude velmi propagována. Tady je celá řada úplně takových jako naprosto absurdních až jako havlovských záležitostí, které vznikaly. Já začnu jednou, která s Weinbergem nesouvisí tolik, ale je charakteristická a pak přejdu plynule k Weinbergovi, který zažil něco podobného. Celá ta lednová rezoluce z roku 1948 byla i ve svém vlastním názvu, byla postavena na opravě omylů v opeře Veliká družba, Velké přátelství od Vana Iliče Muradělího, normálně ruský skladatel s italským jménem, což se v období stalinismu zdá úplně jako zničující, když je vlastně v rezoluci nazván tento relativně spíš druhořadý skladatel. Nicméně tohle byla jenom záminka, tak jako jsou záminky k válkám. Tak taková paradoxní záminka byla ta, že Stalin, který se zajímal samozřejmě o sovětskou hudbu a sovětskou operu a hrozně se těšil tady na to velké přátelství a ta Muradělího opera byla sama o sobě opravdu taková jako ohavná, patolízalská. Určitě by se nám dneska líbila, protože to taková velká choreografická hudební, folklorní show, možná by trochu připomínala ty různé show, co vydáme ze Severní Koreje třeba. Ale to hnusné na té hudbě je to, že vlastně ona byla uměleckou reflexí toho Stalinova krvavého stěhování celých národů z Krymu, z Kavkazu a tak dále, ta jeho hrůzostrašná politika, tak tady v té opeře mělo být vidět, jak jsou všichni šťastní v těch svých nových domovech a jak se přáteli a tak dále. A on samozřejmě tam má choreografická taneční hudební čísla věnovaná všem národům Kavkazu. A Stalin se hrozně těšil, že prostě gruzínský folklor, že tam bude vidět a že nejznámější oblíbený gruzínský tanec Jezdínka, že tam zazní v podobě, kterou on znal. Což je takový trochu muzikologický problém, to tady jenom v kostce vysvětlím. Když v nějaké opeře nebo v nějakém dramatu i v baletu vystupuje lidová hudba jakožto folklor, tak buď se k ní můžeme stavit jako třeba ruští nacionalisté mocná hrstka, že vezmeme existující píseň a celou jistou melodii ji dáme do té hudby. Obirioska ve čtvrté větě Čajkovského, čtvrté symfonie třeba a tak dále. Zpracovávání konkrétních písní. A nebo jako skladatel už uvažují umělecky a pokud mám v opeře folklorní číslo, tak musím ho včetně melodie kompletně zkomponovat nové.
1: Jako Janáček.
0: Ano, to jsou folklorní čísla v její Pastorkyni, kde je opravdu celý ten folklor samozřejmě v duchu lidové hudby východní Moravy, ale je stoprocentně autorský Janáčkův, přestože Nejedlý ve své recenzi tvrdil, že ne, ale to není tak důležité. A tohoto se dopustil Muradělí, že udělal takový ten jako vyšší level skladatelství, že zkomponoval gruzínskou Lezginku, ale ne takovou, kterou si Stalin tancoval jako dítě, ale nějakou novou, kterou Stalin nezná. A Stalin se tak strašně rozlítil a udělal tak strašné dusno okolo toho, že se vlastně ukázalo vhodné udělat toto jako hlavní záminku útoku proti Šostakovičovi, Prokofievovi, Mjaskovskému, Šebalinovi a dalším. Byla to šestice skladatelů tady těch nejpronásledovanějších. A sám Vano Muradělí udělal vynikající kariéru na tom, že vlastně jezdil po přednáškách po celém Sovětském svazu a přesně ukazoval, kdo jsou viníci toho jeho pochybení a ukazoval, jak on se vlastně zlepšil a že už teď ví, co má dělat. Jo, tady míra té potupy a ponížení byla úplně neomezená a bezbřehá v Sovětském svazu, to, čemu byli lidé podrobováni, ale také to, čemu se lidé velmi ochotně podrobovali za účelem jakéhosi svého úspěchu. No a tady v tomto, to je sovětská stalinská realita jako hrom, tady v tom lednu 1948 dosáhl Mojsej Weinberg tady tohoto pochybného úspěchu, že Ždanov jemu věnuje jeden odstavec, a sice už jako, že tedy byl skladatel, který pochybil a který se dal dohromady se západními moderními tendencemi, ale že jeho symfonieta už je krásné, zdravé dílo, to byla taková ta ideologie používat, používat konkrétní výrazivo, tedy, že ta hudba je zdravá, jasná, nemám tady přesně tu citaci, takže v tomto šíleném pamfletu se dostalo Weinbergovi pochvalí. No tak co s tím chcete dělat? Tak jako nenapíšete Stalinovi, prosím vás, škrtněte mě, že jo? Takže on měl určitý úspěch, ale samozřejmě strach je strach, takže on po takřka dalších 10 let v podstatě omezil svou tvorbu na různé takové folklorní výjevy. Trochu to zjednodušují, ale samozřejmě taky hudbu pro hudební divadlo nejrůznějšího charakteru, ale třeba závažné symfonie nenapsal až prostě dlouho po Stalinově smrti, kdy se zase rozhodl přikročit k závažným tématům. No a když říkáme, že to byl pro něho úspěch a že vlastně ta finální léta stalinismu pro něho mohla být věcí úspěchu, nebyla, protože jeho manželka Natasha Vovsi Michoelsová, dcera významného sovětského židovského herce, protože židovství rezonuje v sovětské kultuře, to není sprosté slovo, a bylo dokonce moskevské státní židovské divadlo, jehož byl Michoels ředitelem, ale Stalin se rozhodl, že významné reprezentanty toho židovského živlu ve společnosti zlikviduje. A to způsobem, který byl jemu vlastní. Takže Solomon Michoels byl zavražděn, a to tím způsobem, že byl ubit jeho tajnými agenty, aby to nebylo podezřelé, jak ho potom ještě hodili pod auto a nechali ho přejet. A přímo tady v tom lednu 1948 se Weinberg se svojí manželkou Michoelsovou dcerou dozvěděli tady o této tragédii. A toto, tedy ta Michoelsova smrt, nesmírně silně rezonovala sovětskou společností. Zkrátka dnešním jazykem bychom řekli, že Stalin vyslal signál. To byl takový typický Stalinův signál do společnosti a zároveň tedy spustil tu obrovskou antisemickou vlnu, že jo. Odhalil tu v uvozovkách vzpouru kremelských lékařů židovského původu. Jeden z nich zase byl strýc od Nataši Michoelsové, tedy manželky Weinbergovy. Takže jich se to velmi blízce dotklo. Kdo by chtěl si říkat, že furt to ještě mohl Weinberg mít dobré, no tak neměl to dobré, a o 5 let později, na přelomu ledna a února 1953 byl uvězněn. Jo? Protože tam vlastně gradovalo, že Stalin umírá na vrcholu svých sil a také svých protižidovských kampaní. A právě její součástí bylo také Weinbergovo uvěznění. Tady je zajímavá taková životopisná kapitola, že se Weinbergovi hned snažili zajistit pro své děti, protože Vítočka, jestli se nepletu, jejich dcera měla tehdy snad 7 let nebo kolik. A oni se dokonce, a to se Weinbergovi dozvěděli později, že se Šostakovič do toho vložil tím způsobem, že jakoby pomůže prodat majetek, který po nich zůstane, protože tehdy samozřejmě uvěznění znamenalo smrt, a že si vezmou tu jejich dceru, aby nemusela zůstat v nějakém dětském domově. Takže tohle bylo domluveno, že tedy Šostakovič, který už měl doma vlastně dvě děti, 17 let měla Galina tehdy a Maxim měl 15, takže si vezmou tu Vítočku a že tedy ji vychovají a že bude
1: u nich. Schovanka.
0: Ano, takže takový byl ten blízký vztah, a vlastně Stalinova smrt zachránila Weinberga i na životě, i tu jeho manželku. No, takže tohle jsou takové jako dvě příhody, že se tedy v pozitivním světle Weinberg objevil v tom Ždanovově pamfletu a že byl uvězněn. což samozřejmě několika skladatelům se taky stalo v sovětské historii. A přesto Šostakovič, to byl jeden z takových jeho nejprincipiálnějších postojů, protože na vrcholu stalinského antisemitského útoku Šostakovič napsal dopis Lavrentí Beriovi, kde se osobně zaručuje za Weinberga a za to, že je to prostě spořádaný občan, vynikající umělec a tak dále, že by měl být nějakým způsobem zachráněn. Toto je taky ten typ toho Šostakovičova drobného hrdinství.
2: Já myslím, že nyní je ta pravá chvíle se dostat k Weinbergovu dílu možná trošku konkrétněji. Já bych se dovolil tady na začátek přečíst citaci, kterou Weinberg sám o sobě a o svém dílu něco málo vypověděl. Píše, nebo říká, mnoho z mých děl je spojeno s tématem války. Nebyla to ovšem moje volba. Diktoval mi to můj osud, tragický osud mých blízkých. Považuji za svoji morální povinnost psát o válce, o hrůzách, které postihly lidstvo v našem století. Tady je, nebo nabízí se mně otázka, protože jsme srovnávali teď Šostakoviče Weinberga a hledali jsme souvislosti, co je spojuje. Mě by zajímalo, jestli je v tom přístupu, možná trošku filozofickém přístupu k tomu jejich dílu nebo vůbec k poslání, komponování něco zásadně rozdělovalo. Jestli měli nějaký jako životně odlišný postoj. Protože tady narážím teď na, vy jste to zmínil, na okolnosti víry. Protože u Weinberga byla víra vlastně jedna z těch úplně nejklíčovějších věcí. A on sám někde říkal nebo psal, že to bylo to, co ho drželo, v podstatě co ho drželo při životě. A tohle třeba u Šostakoviče naprosto postrádáme. Jak byste řekl, že by se to mohlo promítnout do té Weinbergovy tvorby? Nebo čím je pak jako odlišná, když slyšíme skladbu Šostakoviče, když slyšíme skladbu Weinberga, dalo by se tam najít ta odlišnost?
0: No já říkám předem, že asi tady z té otázky tak trochu nějak uteču, protože víra je něco tak jako osobního a intimního, že je velmi obtížné o tom hovořit na odborné úrovni. Přičemž je to, jako rozhoduje se sám člověk, jestli se označí za věřícího, nebo jestli nějakýho posuzovatele to určí, nebo jestli to nějak objektivně z něčeho vyplývá. Já si tohle úplně netroufám a samozřejmě, kdybychom se do toho nějakým způsobem seriózně ponořili, tak bychom museli nějakým způsobem spochybnit i ten Šostakovičův ateismus, tedy ve smyslu té jakési jeho fixace na určité typy nadčasových hodnot a tedy přesahujících. A spíš bych řekl takovou trochu provokativní věc, že Weinberg byl opravdu sovětský člověk i v rámci takové té jakési opravdovosti. Zase musíme trochu odstoupit od takového toho plus minus dobré, zlé. Ona ta doktrína socialistického realismu dala v té sovětské a komunistické společnosti dala vlastně přežít a zvýraznit takový ten úplně autentický, romantický, řekněme, smysl pro dobro a zlo, pro autentický příběh, pro lásku, protože hodní vyhrávají, zlí prohrávají. A ten svět je takový trochu víc černobílý. Tady můžeme vidět v podstatě rozdíl mezi Západem a Východem, protože u nás v nejrůznějších produkcích s nejrůznější dávkou modernity naopak v podstatě tyto základní lidské aspekty mohou působit až jakoby kýčovitě a prostě autentický příběh nějaké buď věrné lásky nebo vítězství dobra nad zlem se nám jeví tak trochu už jakoby překonaně. Zatímco ta sovětská kultura, a říkám, že Weinberg je její součástí, naopak způsobem, který nám až může připadat kýčovitý u toho, tak to se stává. Takže Weinberg se pořád vrací tak jako urputně tady k tomuto tématu války, dobra, zla, pravdy, lži. A v tomto smyslu je docela dobrým žákem Šostakoviče, ale vůbec nevidím v jeho díle nějaký rozdíl prostě před tím, než se nechal pokřtít, po tom, co se nechal pokřtít. Vlastně mě o tom není ani tolik, co známo, jestli se nechal pokřtít nějak jako demonstrativně, jako jakýsi postoj prostě staršího muže, který už vlastně ví, že mu nic velkého nehrozí, nebo jestli to byla spíš taková osobní záležitost, ale samozřejmě duchovní svět sovětských skladatelů je vždycky unikátní, protože oni nebyli v rámci svého duchovního života nikdy součástí žádného mainstreamu a byla to taková jejich solitární akce. To, že prostě Alfred Garevič Šnitke se nechal vlastně byl součástí jako žít postupně pravoslavné duchovní tradice a později se nechal dokonce ve Vídni pokřtit jako římský katolík. Jo, takže to byla taková jeho konverze v rámci křesťanství.
2: V tomhle je vlastně zajímavost u Weinberga, že on se nechal pokřtit opravdu pár měsíců před svojí smrtí, vlastně v závěru života.
0: Jo, já tady k tomuto nemám tak jako úplně co říct a spíš říkám, jako pojďme se starat o to jeho dílo, protože máme celou řadu fascinujících duchovních skladeb od nepokřtěných, takže tohle asi bude důležitější.
1: Mě by zajímalo, jak je to vlastně s tou samotnou sonátou, kterou napsal v roce 1960, jestli se nepletu.
2: Ano,
1: vlastně nazvali Zvony.
2: On ji nenazval Zvony,
1: ale poslední tam vlastně jako, tak jenom jak vlastně, co k tomu říct, jakou měl pohnutku ji napsat, byla tam nějaká vůbec jako motivace tady?
0: No jasná informace není nebo není nám k dispozici a samozřejmě, kdybychom toto chtěli zjistit, tak můžeme se ponořit do archivu časopisu Sovětská muzika, podívat se do recenzí, ale zase bychom se tam možná dozvěděli něco, co Weinberg tehdy o té své skladbě říkal oficiálně, přičemž bylo zcela obvyklé, že skladby měly dvojí výklad. Jo, dvojí význam. Je pravděpodobné, že tady zase bude nějaká vzájemná inspirace s Šostakovičem, který zrovna v tomto roce dokončuje jedno ze svých nejsilnějších děl, a to je Smicový kvartet číslo 8, C-moll, opus 110, který Šostakovič s takovým trochu sarkazmem, ale bez humoru, označuje za svůj vlastní nekrolog, protože až zemře, tak mu nikdo žádný pořádný nekrolog nenapíše, tak si ho napíše sám. A napsal tady ten hudební nekrolog, nesmírně působivý. Opravdu z té hudby cítí to, co Šostakovič o ní říkal, že vlastně při kompozici plakal od začátku až do konce, že je to vlastně hudební zpodobnění pláče a celou tu skladbu on vystavil na svých vlastních citátech, ale také jsou tam některé citáty jiných děl nebo známých písní, ale seřazený za sebou v jejich tak třeba řádově 20 nebo 30 těch citátů, takže celé je to postaveno na těch citátech, je to autobiografie a víme, že to Weinbergovi přehrával, že to na Weinberga mělo silný účinek. Ze stejné doby je ta klavírní sonáta, která svojí koncepcí je dosti prostá, že jsou to dvě věty pomalá a rychlá. A je v podstatě prostá i jakoby ve svojí sazbě, jako přiznejme, že ona klavíristicky není nějaká hrozně náročná a tady se Weinberg spíš připojuje k těm nemainstreamovým sovětským skladatelům, ke kterým se zjevně si přál patřit, což mohou už v té době být částečně v Šnitke a tady ta mladší generace Edison Denisov a Sofia Gubajdulina a podobní vlastně během 60. let i v reakci na Šostakoviče právě vzniká móda ne těch obrovitých výsostných skladeb maximálně virtuózních, ale takových jako řekl bych dílčích. Celé je to právě takové zvonivé, ta sonáta, že tak jako v podstatě cinka, takže svojí sazbou je vlastně oproštěná cíleně. Vždycky, když si v hudbě hrajete na něco, tak ta skladba o to víc je v tom detailu intenzivnější. Mm-hmm. Tak jak když si Bach ve violončelových svítách hraje na taneční svítu, tak je to celé...
1: Já bych se zeptal, jestli souhlasíš, jako klavírista.
2: Já bych řekl, že ona je velmi záludná, teda ta sonáta, a hlavně druhá věta. Je tam spousta vlastně skryté polyfonie, spousta neúplně běžné klavírní sazby. On opravdu v tomhle byl velmi originální. A jako ta věta, ona je sice velmi krátká, ale stránkově je velmi bohatá, protože je velmi rychlá. Takže jako děje se tam toho hodně, objevují se tam i citáty. Zase je tam velmi dobře slyšet ta židovská kultura.
0: Ano, v úvodu věty, no, hlavně.
2: Ano, přesně tak, no.
0: No, ta polyfonie je tam taková, jakože ona je dvojhlasá jenom, a že když se řekne více hlas nebo polyfonie, jak si člověk představí Bacha s těmi monumentálními fugami. A tohle je spíš více hlas jako postoj, jako je jakýsi, řekněme, manifest příklonu k tomu, že zkrátka ty hlasy spolu nejsou úplně tak nějak jako
1: souladu,
0: jako komplementární a rozvíjejí se tak nějak jako trochu nezávisle, ale zároveň je na té skladbě nesmírně působivě vidět ta ostinátní sazba, která jde pořád od začátku jako do konce, že to tam vlastně se sází jako efektně a z toho motoru nevystoupíte. Což samo o sobě vlastně je taky folklorní efekt, můžeme říci. Takže ano, je tam zvonění, je tam ten určitý jakoby náznakový vícehlas a je tam ten židovský folklor, který on jako nebyl to jeho převážný jako projev umělecký, tedy nacházení židovských intonací, ale bylo to u něho časté a zase to nebylo tak, že by ho úplně opomíjel. Prostě to byla jeho taková značka, trademark, a z toho on často vycházel. Ale stejně jako z polských inspirací, z polského folkloru, a stejně jako z ruských inspirací a z ruského folkloru. Takže on nebyl skladatel židovský, on byl skladatel ruský, židovský a polský tam v tomto směru.
2: Taková zajímavost, že vlastně končí durovým D-dur akordem, takže vlastně nejde úplně do té, protože vychází z té původně molové, takové temné
1: stránky. On se spojuje se Šostakovičem, že?
2: No, a vlastně i nakonec s Sulmanem, té jeho sonátě, která je taky v D-dur, konec, závěr, takže...
1: Zvláštní, že ta tónina D-dur tak jako rezonuje, že? Jako má určitou, jako přitahuje, no. To je...
2: I tím světlem možná, no. Určitě.
1: Já bych tím možná zakončil, protože to světlo je hrozně důležitý.
2: Ano.
1: Dnešní povídání. Bohužel máme omezený čas, ale...
0: Díky Bohu.
1: To možná to naše světlo. My vám chceme poděkovat za to, že jsme si mohli takhle se o tom povykládat, protože si myslím, že tento genius sovětský, polský a židovský vlastně si zaslouží pozornost. A věřím, že se o něm bude vykládat dál a lidi se třeba i tímto si pustí něco i na YouTube, něco třeba na Spotify a budou chtít o něm něco vědět dál. Myslím, že to určitě stojí za to a my vám za to děkujeme.
0: Jo, rádo se. Já určitě musím v této souvislosti zmínit to, že charismatický houslista Milan Pala nahrál 6 Weinbergových houslových sonát, což je takový ryze brněnský nebo slovensko-brněnský počin, a zároveň v Brně je Weinbergovo dílo hráno díky dramaturgii Filharmonie Brno, takže v tomto ohledu na to upozorňuji, ale jinak vím, že se loučíme, děkuju za důvěru a za pozvání.
1: Já doufám, že to nebude naše poslední setkání. Nicméně teď pro tentokrát se musíme rozloučit a i vám poděkovat za to, že jste nás poslouchali, a budeme se těšit příště u 5. dílu. Mějte se hezky a hezký den vám přejeme. Naschledanou.
2: Naschledanou.
0: Naschledanou.

0: Podpořte vznik pořadu na Radiu Proglas.
1: Pošlete zprávu ve tvaru DMS Mezera Proglas Mezera 490 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 490 korun. Radio Proglas obdrží 489 korun. Moc děkujeme.
0: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovska.sms.cz.

0: Blíží se 10. hodina a přebíráme zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: Je 10 hodin.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Novým náčelníkem generálního štábu se může stát Miroslav Hlaváč. Izraelský nálet zabil vojenského velitele Hamásu v Gaze, ve funkci byl týden. Senátoři projednají novelu občanského zákoníku, má zabránit svěřování dětí do problémových rodin. Hezké středeční dopoledne u Zpráv Plusu přeje Monika Vrchotová. Prezident Petr Pavel může jmenovat Miroslava Hlaváče novým náčelníkem generálního štábu. Jeho nominaci už projednal sněmovní výbor pro obranu. Nikdo nebyl proti. Vláda navrhuje, aby Hlaváč do čela armády nastoupil od 1. července. Hlaváč za prioritu považuje budování moderního vojska, které bude plnit spojenecké závazky.
3: U vzdušných sil je to vlastně příprava na přijetí letadel F-35 a samozřejmě ta nejvyšší priorita v této oblasti je protivzdušná obrana, navýšení jejich schopností a příprava protidronové ochrany.
1: Stávajícímu šéfovi armády Karlu Řehkovi služební poměr končí na konci srpna. Hlaváč zatím působí jako Řehkův první zástupce. V armádě slouží od 80. let. Izraelská armáda zabila vojenského velitele Hamásu v Gaze Muhammada Audeho. Potvrdil to ministr obrany Israel Katz. Podle palestinských zdrojů zemřeli při náletu i Audeho manželka a synové. Katz dodal, že Aude byl jedním z vůdců teroristického útoku na Izrael před necelými 3 lety.
4: Muhammad Aude stál v čele vojenského křídla Hamásu pouhý týden. Nahradil předchozího velitele Izzudína Haddáda, zabitého rovněž izraelským náletem. Aude byl jedním z posledních živých vůdců teroristického útoku na Izrael 7. října 2023. Stovky jeho pachatelů uvězněných v Izraeli čeká zvláštní tribunál a pravděpodobný trest smrti. Dalších několik tisíc jich zabili izraelští vojáci během samotného útoku a následné války v Gaze. Ministr obrany Israel Katz také oznámil, že Izrael pokračuje s plánem povzbudit obyvatele pásma Gazy k dobrovolné emigraci. Podrobnosti ale nezdělil. Z Blízkého východu Štěpán Macháček. Český rozhlas.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Rusko v noci zaútočilo na severoukrajinské město Černihiv. Tamní úřady ohlásily nejméně 15 výbuchů a škody na infrastruktuře a několika podnicích. Další ruský úder v Dněpropetrovské oblasti zranil nejméně 6 lidí. Podle ukrajinského letectva Moskva celkem vyslala více než 160 dronů. Většinu z nich se protivzdušné obraně podařilo zneškodnit. Ukrajina v noci naopak zaútočila na několik ruských měst. Na krymský Sevastopol vystřelila i střely s plochou dráhou letu Storm Shadow. Úder zranil několik lidí. Senát začne projednávat novelu, která má posílit ochranu dětí před domácím násilím při rozhodování soudů o svěření do péče. Úpravy občanského zákoníku navrhuje skupina senátorů. Opatrovnické soudy by podle předkladatelů neměly automaticky předpokládat, že péče obou rodičů je vždy v nejlepším zájmu dítěte, vysvětluje senátorka z klubu ODS a TOP 09 Hana Kordová-Marvanová.
5: Je mnoho dětí, které v rámci řízení u soudu nebo v důsledku řízení u soudu jsou svěřovány i do rodin, kde je domácí násilí, kde rodiče spáchají třeba sexuální násilí nebo jsou závislí na návykových látkách, prostě do vysoce rizikových rodin.
1: Třeba soudce Pavel Kotrady ze spolku rodině právních a opatrovnických soudců upozorňuje, že soudy už teď posuzují nejlepší zájmy dítěte důkladně. Novela podle něj oproti stávajícímu stavu nemusí přinést žádné pozitivní změny. Ještě pohled na silnice na D5 z Prahy na Rozvadov opatrně za sjezdem na Zdice. Na 30. kilometru je provoz vedený kvůli omezení jen do levého pruhu. V kratší koloně se zdržíte několik minut. Na příjezdu do Prahy po D5 se popojíždí nesouvislá kolona od Rudné z 5. kilometru až na Pražský okruh za sjezd na Ořech. Zdržení pro osobní auta 15 až 20 minut. Kamiony se zdrží déle. A na Pražském okruhu popojíždí nesouvislá kolona také.

pryč. Zavře se hladina, rozplynou páry. Tajemně dýchá čas, ten tichý ranhojič. A občas zašeptá, že už jsem starý. Tajemně dýchá čas, ten tichý ranhojič.

0: Tato kočka poslouchá Proglas.
1: Can you give me the note again?

0: Radio Proglas v Brně zve v pátek 29. května na Noc kostelů.
1: Otevřeme kapli i naše prostory a nabídneme program, kterým můžete volně procházet.
0: Děti si vyzkouší mikrofon a poznají zvuky, můžete se zaposlouchat do čtení na pokračování nebo se na chvíli zastavit v tichu.
1: V 18 hodin bude mše svatá a v 21 hodin večerní chvály.
0: Přijďte kdykoliv během večera. A v 10 hodin a 15 minut na Proglasu přebíráme relaci Rádia 7.

Dobrý den, vítejte v pořadu Klika, místo, kde uchopíme a otevřeme. Dnes dokončuji poslední díl ze série Myšlenky o církvi. K této sérii mě přivedla i změna v mém životě. Stal jsem se jednatelem, v některých církvích se tomu říká předsedou nebo biskupem, jednatelem křesťanských sborů v České republice. Když jsem se rozhodoval, zda toto pozvání přijmout, přemýšlel jsem nad tím, co mě Pán Bůh v životě a i v posledních letech tak nějak naučil. Ani ne jako informace, ale spíše jako opakované zkušenosti, co tak nějak vkládal do mého srdce. Pár dní jsem nad tím přemýšlel a jednou nad ránem, když ještě rodina spala, sešel jsem z patra dolů do kuchyně, uvařil si kafe a začal psát. A napsal jsem 5 věcí. Nesnažil jsem se to vymyslet, ale spíše jenom nechat to tak nějak vystoupit a pojmenovat. Lukáš 24:32. Řekli si spolu, což nám srdce nehořelo, když s námi na cestě mluvil a otevíral nám písma? Co je ta moje cesta, na které ke mně Ježíš mluví? Jakým způsobem Ježíš otevírá písma? V čem to moje srdce hoří? Co mi dává smysl, co mě zvedá ze židle, co přináší do mého života zápal nebo co probouzí moji víru. Vítejte v pořadu Klika, dnešní díl se jmenuje Tohle mě naučilo. Minule jsem mluvil o tom, že jsou věci, které změnit nemůžeme a pak ty, které změnit můžeme. Že jde o rozpoznání hřiven, které jsou nám svěřeny. Tady je 5 hřiven, které tak nějak Pán Bůh dává v posledních letech do mého srdce. Nejsou to ty nejdůležitější věci pro všechny. Každý by to vnímal a pojmenoval jinak. Ale mě to takto Pán Bůh učí. Jsou to věci, které vidím jako důležité pro církev, pro křesťanské sbory. Ale myslím si, že spoustu z nich můžou být univerzální i pro náš osobní život. Tak pojďme na to. Přál bych si vidět církev odvážnou, vzdělanou, užitečnou, respektující a otevřenou. Dovolte mi to více popsat. Odvážnou. Jozue 1:9. Nepřikázal jsem ti snad, buď rozhodný a udatný, neměj strach a neděs se, neboť Hospodin tvůj Bůh bude s tebou všude, kam půjdeš. Tato slova říká Bůh Jozovi ve chvíli, kdy přebírá vedení po Mojžíšovi a má dovést Izraelce do země zaslíbené. Je to obrovská odpovědnost a je to cesta plná nejistoty, možná také strachu a na téhle cestě zažije určitě spoustu výzev. Buď rozhodný a udatný. Odvaha není pocit, ale rozhodnutí. Jozue neměl čekat, až strach zmizí, měl jednat navzdory němu. Neměj strach a neděs se. Strach je přirozený, ale nemá člověka ovládnout. Bůh ho přímo konfrontuje. Budu s tebou všude. To je jádro všeho. Odvaha Jozua nestojí na jeho schopnostech, ale na Boží přítomnosti. Když máme jako církev setkání shromáždění starších, lidé, kteří vedou jednotlivé sbory, tak pak je poslední jednající čas, kde hlasují jenom starší. A najednou tam vidíte převážně staré muže, velmi moudré, obětavé, vytrvalé, ale někdy tíhou života taky skleslé. Přemýšlím nad tím, že aby mohla církev žít a pokračovat, potřebujeme novou generaci odvážných vedoucích. Odvážné a rozhodné vedení neznamená nadřazené, majetnické nebo manipulativní, ale jenom dynamické, svěží, s odpovědností a energií. To bych si přál vidět. Toto je něco, co Pán Bůh dává do mého srdce. První věc. Druhá, přál bych si vidět církev vzdělanou. Jozue 1:8. Kniha tohoto zákona, ať se nevzdálí od tvých úst. Rozjímej nad ní ve dne v noci. Abys mohl bedlivě plnit vše, co je v něm zapsáno. Potom tě bude na tvé cestě provázet zdar, potom budeš jednat prozíravě. Zůstanu ještě u toho Jozua. Na tvé cestě tě bude provázet zdar, budeš jednat prozíravě. Moudrost a úspěch je zde podmíněn studiem Božího slova.
To může znamenat více věcí. Jako křesťanské sbory dáváme důraz na osobní vztah s Ježíšem Kristem, a to i skrze modlitbu a čtení Bible. Dá se říct, že držíme ten princip rozjímání nad Božím slovem. Naši zakladatelé byli velmi vzdělaní lidé a my jsme po cestě na formální vzdělání rezignovali. Přál bych si vidět církev, kde kromě laiků a věřících, kteří čtou Bibli a rozumí ji, budeme podporovat mladé lidi i k formálnímu duchovnímu vzdělání. Kde se tak nějak po cestě neodkloníme k lidovému pojetí a k dedukci, ale zůstaneme u učení a hlavně u učitele. Zaujal mě nedávno sbor v Ostravě Porubě. Něco jsem hledal na webu ohledně křesťanských sborů a nabídlo mi to taky facebookovou stránku Ostravy Poruby. A najednou jsem viděl, že oni žijí takovým jako intenzivním, pestrým, hezkým životem a dozvěděl jsem se, že i početně rostou a taky jsem spolupracoval s některými lidmi z toho sboru a zjistil jsem, že jsou velmi obětaví pro druhé. Když jsem se bavil s jedním z jejich starších, s Lukasem, tak jsem říkal, prosím tě, a jak ty to všechno stíháš při práci? A on říká, ne, já pracuji na plný úvazek a během toho si dodělávám vzdělání v Berlíně. A jsem říkal, wow. To je druhá věc, kterou bych si přál vidět v naší církvi, že v jakékoliv oblasti ohledně víry se budeme také vzdělávat. Jak to, že budeme číst Bibli a budeme ji rozumět každý jako věřící, že budou mezi náma lidé, kteří budou mít formální vzdělání. Třetí věc, kterou mi Pán Bůh dává na srdce, přál bych si vidět církev užitečnou. Jakub, 2. kapitola, 17. verš. Stejně tak i víra, není-li spojena se skutky, je sama o sobě mrtvá. Víra se projevuje na skutcích, na činech. Ano, můžeme mít jen skutky bez víry, anebo víru bez skutku. Ale obojí je mrtvé. Propojením naší víry a skutků vzniká něco živého. Přál bych si vidět živou církev. Církev, která propojuje víru a skutky. Jak zní i heslo od Benedikta z Nursie, ora et labora, modli se a pracuj. Modlitba bez práce může být odtržena od reality a práce bez modlitby může postrádat hlubší smysl. Církev bez užitečnosti může být odtržena od reality. Přál bych si vidět církev, která je užitečná svému okolí. To může mít více rovin. Ta první je, že jako jednotlivci nežijeme sami pro sebe, ale jsme užiteční pro druhé. Ale i jako společenství můžeme být užiteční svému okolí. Nejde o to, abychom se utavili v nějakém aktivismu, ale tak nějak přirozeně žili svoji víru i skrze skutky ve svém okolí. Chystám se teď cestovat na Ukrajinu, do Sumy a mezi církví v Těrlicku a sborem v Sumě vzniklo partnerství, spolupráce. Oni o sobě ví, komunikují mezi sebou, modlí se za sebe a taky se nějak podporují v tom, co dělají. A teď zjistili, že v Sumě je jedna rodina, mají chlapečka, který má ortézy, takové trošku jako, které měl Forrest Gump, ještě úplně z jiné doby a mu to dokonce se zarývá do těch nohou a tenhle sbor v Těrlicku se rozhodl pro toho kluka najít tady nové ortézy, najít lékařské vyšetření, pozvali tu rodinu na 3 týdny a někdy nemusíme dělat obrovské věci, ale můžou mít krásu a obrovskou hodnotu. Přál bych si vidět církev, která nežije jenom sama pro sebe, ale je užitečná pro své okolí. Čtvrtá věc, kterou bych si přál vidět, je církev respektující. Filipským 2:3. V ničem se nedejte ovládat ctižádostí ani ješitností, nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe. To je moudro. V pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe. Mám dojem, že jsme se jako církev spíše vymezovali vůči nevěřícím, vůči jiným věřícím. Stali jsme se takzvaně exkluzivní. Můžeme mít dojem, že se jedná o čistotu víry. Ale můj dojem je, že se spíše jedná o nadřazenost
a možná i o nevědomou aroganci. Abychom si udrželi své přesvědčení a hodnoty, nemusíme zpochybňovat přesvědčení a hodnoty druhých. Pokud se zaměřujeme na vymezení vůči druhým, možná si nejsme ve skutečnosti jisti sami sebou. Můžeme zůstat ve spoustu postojích třeba konzervativní, nemusíme ztratit svůj pohled na život a přitom můžeme respektovat lidi s jiným pojetím života. Přál bych si vidět církev, která má respekt a úctu k lidem, kteří jsou jiní. No a poslední věc, kterou mi Pán Bůh dává tak nějak na srdce, je přál bych si vidět církev otevřenou. Jakub 4:8. Přiblížte se k Bohu a přiblíží se k vám. Tento text je pro mě zajímavý. Nemluví o těch, kteří jsou věřící a kteří jsou nevěřící, ale o těch, kteří se k Bohu přiblížují. To znamená, že tím pádem se můžeme od Boha třeba vzdalovat nebo ve vztahu s ním stagnovat. Jako církev se někdy hodně zaměřujeme na evangelizaci, na hlásání, na proklamaci evangelia. Asi je to dobré. Nevím sice, jaké to přináší ovoce, ale osobně mi chybí s Pánem Bohem žít a poznávat ho během událostí života. Sdílet víru v Pána Boha s druhými ne jako informaci, ale jako kousek společné cesty. Když říkám události života, tak mě napadají minimálně takové ty základní, když člověk přijímá Ježíše Krista do svého života, když se nechává pokřtít, když se ožení, když se mu narodí dítě nebo třeba když někdo umře. Přál bych si vidět církev, která svou víru nejenom tolik jako hlásá, ale žije ji s lidmi okolo sebe. Před pár lety jsem si říkal, já chci svoji víru sdílet s lidmi okolo sebe. Chci o ní říct druhým. A tak jsem připravil dva koncerty. Koncert Pavla Helana a koncert Oborohu. A bylo to fajn, ale nepřišlo moc lidí a tak nějak jsem byl zklamaný. Jsem si říkal, Petře, nedaří se ti to. A potom můj taťka měl rakovinu, zemřel a připravili jsme pohřeb. A taťka byl kamionák, holubář a tak nějak žil v těch vesnicích mezi lidma a žil taky propojený s církví. A když jsme udělali jeho pohřeb, tak na tom pohřbu ten kostel praskal ve švech. A najednou na tom pohřbu mohlo zaznít ne proklamované evangelium, ale takovéto radujte se s radujícími, v téhle chvíli spíše plačte s plačícími a taky to, že Pán Bůh jednou setře každou slzu a najednou můžete zažívat tu dobrotu Boha, to, jaký Pán Bůh je uprostřed těch událostí, ale nejenom v nějaké úzké bublině. Já bych si vlastně přál vidět církev, která žije s lidma, žije svoji víru v Pána Boha, ale uprostřed těch událostí, která tolik neproklamuje svoji víru slovy, ale žije s Bohem a žije s lidmi okolo sebe. Tak vím, že toho mám mnoho na srdci, nebo jsou to věci, které tak nějak vnímám od Pána Boha, ale to je pět základních, možná silně řečeno hřiven, ale věci, které vnímám, přál bych si vidět církev odvážnou, vzdělanou, užitečnou, respektující a otevřenou. Mám pro nás cvičení pro tento týden. Jaké věci Pán Bůh vám vkládá do srdce? A může to být ohledně církve, ale může to být něco jiného. Protože učedníci, když reflektovali tu svoji cestu do Emaus, tak říkali, wow, když Ježíš k nám mluvil a otevíral nám písma, tak se to dotýkalo našeho srdce. Co se dotýká vašeho srdce v poslední době? A to je z dnešního dílu i z téhle série všechno. Petr Hůš vás zdraví z pořadu Klika od mikrofonu z Rádia 7 a budu se na vás těšit za týden už s novou sérií. Mějte se pěkně.

Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má Proglas v systému DAB vysílače na Černé hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králík, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy. Pokrývají tato města a okolí: Dvůr Králové nad Labem, Havlíčkův Brod, Hradec Králové, Humpolec, Chrudim, Jaroměř, Jičín, Jihlava, Pardubice, Svitavy, Trutnov, Třebíč, Velké Meziříčí, Vrchlabí, Vysoké Mýto a Žďár nad Sázavou. Jsme tu s vámi po celý den.

Vítejte u středeční voničky lidových písní. V dnešním folklorním okénku se znovu připomeneme nedávné narozeniny výjimečné zpěvačky lidových písní Věry Příkazké. Narodila se 19. května 1931 ve Slovenské Holíči. Podstatnou část života prožila v Plzni, v Praze a ve Vraném nad Vltavou. Po angažmá v Československém státním souboru písní a tanců zpívala jako solistka s Brolnem a především s plzeňským lidovým souborem. Právě té spolupráce bude věnován dnešní pořad. Naleďte si odpolední folklorní okénko s podtitulem Věra Příkazká zpívá s Plzeňáky dnes od 16. hodiny. Sametový alt Věry Příkazké posloucháme také v dnešní voničce. Přejeme ničím nerušený poslech a úspěšný den.

Folklorní soubory Rozmarín a Horněmčí pořádají seminář Učíme se lidové tance. Závěrečná lekce proběhne dnes od 18 do 20 hodin v atriu muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě. Dnešní výuka představí tance z Mníchovy Lehoty. Lektorkou bude Marie Rapantová, dlouholetá vedoucí souboru Kopaničár ze Starého Hrozenkova. K tanci bude hrát hudecká muzika Kopaničáru. Všichni zájemci o lidový tanec vítáni. Sportovní obuv a oblečení a dobrou náladu vezměte sebou.

Obec Křenovice, dětský folklorní soubor Křenováček a folklorní soubor Křenovák pořádají v sobotu 30. května v areálu Sokolského hřiště v Křenovicích 37. ročník regionálního folklorního festivalu Pod Křenovskou Májo. Hlavní festivalový program začíná v 15 hodin a představí se národopisné a folklorní soubory Bítešan a Bítešánek, Barborky z Komořan, Šternoviánek z Újezdu u Brna, Matoušek z Heršpic a samozřejmě domácí Křenovák a Křenováček. Plánován je doprovodný program pro děti, občerstvení zajištěno.

Nevěříte, že lidové písničky jsou hity? Tak si zvolte své ve folklorní hitparádě na Proglasu. Jediná a jedinečná folklorní sedmička. Každou sobotu v 18.30.

Za pár okamžiků bude 11 hodin a s 11. hodinou přichází čas na čtení na pokračování. Dnes to bude opět, a to tedy 29. část, upřímná vyprávění poutníka svému duchovnímu otci.

Upřímná vyprávění poutníka svému duchovnímu otci. Část 29.

Posledně jsme dočetli Schimníkovo pojednání o tajemství spasení, odkryté neustálou modlitbou. A rozhovor dále pokračoval diskusí o modlitbě.

Dovolte mi, ctihodný otče, pravil kněz, abych i já, když jsem teď na řadě, vyslovil svoje myšlenky. Ve stati, kterou jste přečetl, je zejména vyjádřeno, že jediný způsob dosažení dokonalosti a spásy je častá modlitba, ať už by byla jakákoliv. Podle mě je to těžko pochopitelné a proto si říkám, jaký z toho bude užitek, když se budu třeba bez přestání modlit a vzývat pouze jméno Boží, ale bez pozornosti a bez chápání toho, co říkám. Bude to jen plané mluvení. Jeho výsledkem bude pouze to, že budu mlít jazykem. A bude to i na újmu činnosti mysli, odváděné tím od svých úvah. Bůh nepotřebuje slova, ale pozornou mysl a očištěné srdce. Není lepší třeba i zřídka nebo jen ve stanovený čas vykonat třeba i krátkou modlitbu, ale s pozorností, horlivostí, zanícením a s náležitým pochopením? Jinak, když budeš pronášet modlitbu, třeba ve dne v noci, ale bez čistoty duše a skutků milosrdenství, nedosáhneš ničeho spasitelného. Zůstaneš-li pouze u vnějšího tlachání. Nakonec vyčerpaný a nespokojený dojdeš k takovému výsledku, že ochladne tvoje důvěra v modlitbu a zanecháš toho neplodného cvičení. Neožitečnost pouze ústní modlitby můžeme vidět i v citátech vyjádřených v písmu. Tak například, tento lid mě uctívá rty, ale jejich srdce je daleko ode mě. Nebo ne každý, kdo mi říká pane, pane, vejde do nebeského království. A dále, raději řeknu 5 slov srozumitelně, než 1000 slov ve vytržení. To vše podle mě vyjadřuje neužitečnost vnější, povrchní ústní modlitby. Vámi uvedený závěr by mohl být odůvodněný, odpověděl schymník, kdyby rada o ústní modlitbě zároveň nehovořila o neustálosti či ustavičnosti. Kdyby modlitba ve jménu Ježíše Krista neměla spontánní sílu a kdyby pozornosti a horlivosti k ní nebylo dosaženo postupným cvičením v modlitbě. Avšak tak, jak je zde věc podána o časté, dlouhodobé a neustálé modlitbě, i kdyby byla zpočátku konána nepozorně či bez nadšení, tím jsou popřeny vámi vyvozené nesprávné závěry. Rozeberme to podrobněji. Jeden duchovní spisovatel, přesvědčující o velké užitečnosti a plodnosti časté modlitby vyjadřované stejnými slovy, nakonec říká. Mnozí pseudovzdělanci pokládají toto ústní a časté pronášení jedné a téže modlitby za neužitečné a nicotné a nazývají je mechanickým a nesmyslným počínáním prostých lidí. Ale ke své škole

jež si usmysleli naučit se abecedě a číst. Znuděné tím učením zvolali. Není snad stokrát lepší chytat ryby, jako to dělali naši otcové, než strávit den neustálým opakováním A, B, C, nebo škrábáním ptačím perem na papír? Užitek a vzdělání četbou, které pro ně měly povstat z tohoto nudného opakování písmen, jim zůstaly utajeny. Podobně představuje skryté tajemství prosté, ale časté vzývání jména Božího pro ty, kteří nemají poznání a přesvědčení o jeho následném a velkém užitku. Oni poměřují záležitost víry silou svého neskušeného a krátkozrakého rozumu a zapomínají přitom, že člověk se skládá z těla a z duše. Proč například, když chceš očistit duši, nejdříve očišťuješ tělo, postíš se, připravuješ svoje tělo o výživnou a povzbuzující stravu? Ovšem proto, aby nepřekáželo, nebo lépe řečeno, napomáhalo čistotě duše a osvícení rozumu, aby neustále zakoušení lačnosti těla ti připomínalo tvoje odhodlání hledat vnitřní zdokonalení a bohulibou činnost, na které tak snadno zapomínáš. I ty pociťuješ, že vnějším postem svého těla dosahuješ vnitřní zjemnění rozumu, klid srdce, nástroj k utišení vášní a připomenutí duchovního cvičení. A tak prostřednictvím vnější hmoty získáváš vnitřní duchovní užitek a podporu.

tak uvažuj i o časté, neustálé ústní modlitbě, která svou dlouhodobostí rozvíjí vnitřní modlitbu srdce. Vede a přispívá ke sjednocení mysli s Bohem. Bezdůvodně se domníváte, že se častou modlitbou láme jazyk a rozladění z nepochopení musí vést k zanechání tohoto neužitečného cvičení ve vnější modlitbě. Ne. Zkušenost zde ukazuje pravý opak. Ti, kdo se věnují neustálé modlitbě prakticky, ujišťují, že je to takto. Kdo se rozhodne neustále vzývat jméno Ježíše Krista, nebo, co je totéž, bez přestání pronášet Ježíšovou modlitbu, sice zpočátku zakouší námahu a bojuje s leností, ale čím více v tom cvičí, tím nepozorovaněji se přizpůsobuje této činnosti tak, že nakonec jeho ústa i jazyk získají takovou spontánnost, že se už bez většího úsilí sami od sebe neudržitelně pohybují a nehlasně pronáší modlitbu. A spolu s tím se tak přizpůsobuje mechanismus hlasivek, že pronášení modlitby představuje jeho stálou, nezbytnou potřebu a při každém jejím zanechání pociťuje, že mu něco chybí. A to bývá základem k tomu, že i mysl sama od sebe začne přistupovat a přihlížet k této bezděčné činnosti úst, již je přiváděna k pozornosti, a která se nakonec stává pramenem sladkosti srdce a pravé modlitby. To jsou pravé a blahodárné následky neustálé nebo časté ústní modlitby, zcela protikladné závěrům těch, kteří jsou neskušení a nepochopili tuto věc. Co se týče míst v Písmu svatém, která jste uvedl na dosvědčení vaší námitky, to se vysvětlí jejich náležitým rozborem. Licoměrné uctívá

Vyznání Boha ústy, vychloubání se tím, nebo lstivé velebení vzýváním pane, pane, kritizoval Ježíš Kristus proto, že pyšní farizejové měli víru v Boha pouze na jazyku, avšak neosvědčovali to svou vírou, ani nevyznávali srdcem. To je řečeno jim a nevztahuje se to na modlitbu, o níž přímo a rozhodně či jasně přikázal Ježíš Kristus toto. Je třeba se vždy modlit a nepolevovat. Podobně i svatý apoštol Pavel, když dává přednost pěti slovům řečeným srozumitelně, než množství slov nesmyslných nebo pronesených v cizím jazyce, má na mysli obecné poučení a ne vlastní modlitbu, o níž hovoří takto. Chci, aby se modlili na každém místě. A obecně radí, bez přestání se modlete. Vidíte nyní, jak je častá modlitba při vší své prostotě užitečná a jak je třeba ke správnému chápání písma svatého přísné myšlení. Přesně tak, ctěný otče, vložil se do rozhovoru poutník. Viděl jsem mnohé, kteří prostě, bez jakéhokoliv osvětlujícího poučení, aniž věděli, co je to pozornost, sami od sebe se bez přestání modlili Ježíšovu modlitbu a dosahovali toho, že jejich ústa i jazyk nemohli ustat v pronášení modlitby, která je pak tak oblažovala a ze slabých a nedbalých učinila askety a ochránce cností. Ano, zvolal schymník. Modlitba jako by člověka přetvářela. Její síla je tak mohutná, že nic, žádná síla vášně proti ní nemůže obstát. Jestli dovolíte, na rozloučenou vám, bratři, přečtu kratičký, ale zajímavý článek o síle modlitby, který mám sebou. Modlitba je tak silná a mocná, že se můžeš modlit a dělat, co chceš. A modlitba tě přivede ke správné a bohabojné činnosti. K tomu, abychom se zalíbili Bohu, není nic víc třeba, než milovat. Miluj a dělej všechno, co chceš, říká blažený Augustin. Neboť kdo opravdu miluje, ten nemůže ani chtít dělat něco, co by bylo nepříjemné tomu, koho miluje. Protože modlitba je projevem lásky, lze o ní skutečně říci totéž. Ke spasení není víc třeba, než stálá modlitba. Modli se a dělej, co chceš a dosáhneš cíle modlitby. Získáš jí posvěcení.

Abych důkladněji rozvedl představu o našem předmětu, objasním to příklady. Za prvé, modli se a mysli na co chceš a tvoje mysl se očistí modlitbou. Modlitba ti rozjasní mysl, utiší a zažene nemístné myšlenky. To potvrzuje i svatý Hřehoř Sinajský. Jestli chceš zahnat zlé myšlenky a očistit mysl, zažen je modlitbou, neboť kromě modlitby nelze myšlenky ničím odvrátit. O tom hovoří také svatý Jan Klimak. Ježíšovým jménem porážej nepřátelé myšlenek. Kromě toho nenajdeš jinou zbraň. Za druhé, modli se a dělej, co chceš. A tvoje činy budou bohulibé a tobě užitečné a spasitelné. Častá modlitba, ať už o cokoliv, nezůstane bez ovoce, praví Marek Poustevník. Poněvadž v ní samé je blahodárná síla. Jeho jméno je svaté a každý, kdo vzývá jméno Páně, dosáhne spásy. Například, kdo se modlil bez úspěchu, modlitbou získal správný náhled a výzvu k pokání. Dívka oddaná rozkoši se modlila při svém návratu a modlitba jí ukázala cestu k panenskému životu a k poslušnosti přikázání Ježíše Krista. Za třetí, modli se a příliš se nenamáhej přemoci vášně vlastními silami. Modlitba je v tobě zničí. Neboť větší je ten, který je ve vás, než ten, který je ve světě, praví Písmo svaté. A svatý Jan Karpatský učí, že nemáš-li dar zdrženlivosti, nermuď se. Věz však, že Bůh od tebe žádá horlivost v modlitbě a modlitba tě spasí. Přesvědčivým dokladem toho je starec, o kterém se píše v Pateriku a který zvítězil pádem. Upadl do hříchu, neklesl však na mysli, ale obrátil se k modlitbě a díky ní napravil svůj život. Za čtvrté, modli se a ničeho se neobávej. Neboj se neštěstí, nestrachuj se nehod. Modlitba tě ochrání, odvrátí je. Vzpomeň si na topícího se malověrného Petra, na Pavla, který se modlil ve vězení, na mnicha, kterého modlitba zbavila pokušení, jež ho postihla, na dívku, kterou modlitba zachránila před zlovolným vojákem a podobné příklady. Potvrzují sílu a moc a všestrannost modlitby ve jménu Ježíše Krista. Za páté, modli se jakkoliv, ale stále a ničím se neznepokojuj. Buď radostného ducha a buď klidný. Modlitba vše zařídí a přivede tě k rozumu. Vzpomeň si, co o síle modlitby říkají svatí Jan Zlatoustý a Marek Poustevník. První tvrdí, že modlitba, třeba přinášená od nás, kteří jsme plní hříchů, ihned očišťuje. A druhý hovoří o tom takto. Modlit se jakkoliv je v našich silách, ale modlit se čistě je dar Boží milosti. A tak, co je ve tvých silách, to daruj Bohu. Třeba mu přines zpočátku jako dar četnost, podle svých možností, a Boží síla se vlije do tvých slabých sil. I chladná a roztržitá modlitba, avšak častá, neustávající, se obrátí v návyk a v přirozenost. Stane se modlitbou čistou, jasnou, vroucí a náležitou. Za šesté, a nakonec, kdyby čas tvého bdění provázela modlitba, pak by přirozeně nezůstávalo tolik času na hříšné skutky, ani jen na myšlenky na ně.
Vidíš nyní, kolik hlubokých myšlenek je skoncentrováno v tom moudrém úsloví. Miluj a dělej, co chceš. Modli se a dělej, co chceš. Jak radostné a potěšitelné je to pro hříšníka obtíženého slabostmi, pro sténajícího pod břemenem útočících vášní. Modlitba, to je vše, co je dáno jako všestranný prostředek ke spáse a ke zdokonalení duše. Ano, ale s modlitbou je zde úzce spjata i její podmínka. Bez přestání se modlete, přikazuje slovo Boží. Modlitba tudíž představuje všeplatnou sílu a plod tehdy, je-li konána často, neustále, neboť častá modlitba náleží bez podmínek naší vůli. Čistota, horlivost a dokonalost, to je dar milosti.

0: Slyšeli jste 29. část vyprávění poutníka svému duchovnímu otci. Z ruštiny přeložil Petr Vítám vás. Četl Libor Raclavský. Technicky spolupracoval Miloš Švábek a knihu vydalo nakladatelství Refugium.
1: Bez vaší trvalé podpory se neobejdeme. Jde to i dárcovskou SMS.
2: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera TRV mezera Proglas mezera 490 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 490 korun. Radio Proglas obdrží 489 korun. Moc děkujeme.
1: Částka vám bude odečtena každý měsíc. Pravidelné zasílání DMS můžete kdykoliv bezplatně zrušit zasláním zprávy Stop Proglas na číslo 847.
2: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

Hřebenec dlouhý 20 metrů s čapkou a v hrozně krátkém svetru.

perfect.

Za pár okamžiků bude 11:30, máme středu 27. května a od mikrofonu Radia Proglas vás srdečně zdraví Martin Novotný.

sejdu k potoku, vzhlédnu k horám a projasním si zrak. Už nesním o světě slávy.

0: Světová rada církví děkuje papeži Lvu 14. za sociální encykliku Velkolepé lidství o ochraně člověka ve věku umělé inteligence. Technologický rozvoj dosáhl takového tempa, že pravidla zajišťujícího zodpovědné užívání nestíhají, prohlásil v ženevském sídle rady moderátor ústředního výboru rady, bavorský evangelický biskup a teolog Heinrich Bedford Strom. O to důležitější je globální veřejná diskuze a papež Lev k ní dává svojí encyklikou silný impuls. Církve s bohatstvím reflexí o podstatě lidstva mohou podle něj k debatě o umělé inteligenci a digitalizaci významně přispět. Za jeden z cílů pokládá reprezentant Světové rady církví zavedení účinných mechanismů na ochranu svobody a lidské důstojnosti před datovými společnostmi. Jejich monopolní moc je nyní prakticky nekontrolovatelná, vyjádřil obavy pan Strom. Generální tajemník Světové rady církví Jerry Pillay doplnil, že technologie musí sloužit ke zlepšení a rozvoji lidského života a životních podmínek. Světová rada církví sdružuje přes 350 členských církví, kromě římskokatolické, a zastupuje přibližně 580 milionů křesťanů ve více než 120 zemích světa. Podrobnosti k tomuto tématu bych měl právě nyní. Mám na telefonu pana katolického teologa Františka Štěcha z Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy, který je právě nyní naším hostem. Přeji dobrý den, slyšíme se?
1: Dobrý den, slyšíme se, pěkný den vám i posluchačům.
0: Děkuji. Já bych se rád nejprve zeptal, pane Štěchu. Encyklika byla zveřejněna v pondělí, na český překlad si budeme muset ještě počkat. Jaké jsou vaše první dojmy a postřehy z textu, který máte k dispozici?
1: Tak pokud vím, na českém překladu už se pracuje, takže doufejme, že se ho dočkáme co nejdříve, ale moje první postřehy a dojmy jsou, že je to podle mě velmi významná encyklika, která navazuje vlastně na předchozí vyjádření papeže Františka, ale zatímco papež František spíš se soustředil na etiku umělé inteligence, tak tady ta encyklika papeže Lva 14. je nová především v tom, že to není jenom nějaká encyklika o AI, o umělé inteligenci, jak se tak jako říkalo a proslýchalo předtím, než byla vydána, ale je to v podstatě nový sociální manifest církve pro technologickou civilizaci. A vlastně tím se staví přímo do tradice encykliky Lva 13. Rerum Novarum, když to tehdy před těma 135 lety šlo o dělníka v průmyslové revoluci, tak dneska jde papeži tady o člověka, bych řekl, v digitálně technologické civilizaci nebo v jiném kontextu.
0: Jaké jsou hlavní důrazy papeže Lva?
1: Tak já myslím, že tohle je přímo ten nejhlavnější důraz, tedy, že papež výslovně říká, že nestačí opakovat starší sociální učení, ale je třeba nějakým způsobem nově interpretovat technologické proměny dneška. To znamená, je to vlastně něco i v tradici druhého vatikánského koncilu a té jeho slavné výzvy prostě věnovat pozornost znamením času nebo znamením doby. A dalším takovým, bych řekl, hlavním důrazem je vlastně to, že technologie není neutrální. Jo. Ta encyklika, aspoň jak jsem měl možnosti zatím číst v některém z těch originálních jazyků, říká, že vlastně, nebo neříká, vlastně neříká, že technologie je sama o sobě zlá, ale naopak prostě říká, že může mít spoustu pozitiv, ale v praxi není neutrální, protože nese hodnoty těch, kdo ji navrhují, financují, vlastní, regulují a vlastně i nás, kteří ji používají. Jo. To znamená, tady na, řekněme, tenhle ten lidský faktor je třeba se soustředit úplně stejně jako na ten technický nebo technologický. Tak to je, bych řekl, další takový důraz. Ještě bych možná zmínil vlastně jeden důraz, který už je taky patrný u jeho předchůdce papeže Františka, a to je, že lidská důstojnost nesmí být vlastně nějakým způsobem přeložena do toho jazyka výkonu dat a nějaké jako efektivity. A s tím vlastně souvisí i to, že práce není jenom zdroj příjmu, ale je to vlastně jeden z klíčových seberealizačních faktorů pro člověka, je místem důstojnosti, vztahů, realizace lidské tvořivosti, ale taky odpovědnosti a nějaké účasti na všelidské společnosti. Takže asi tohle. Pak ještě možná bych zmínil další důraz a to, že vlastně AI nebo umělá inteligence není považována za lidskou inteligenci. To je, bych řekl, pro veřejnou debatu potom jako velmi důležité, protože další důraz je ten, že vlastně církev tímhle dokumentem neoslovuje jenom své věřící, ale vlastně to je dokument adresovaný všem lidem dobré vůle, to znamená, že církev tady vlastně znovu vstupuje do té debaty o vlastně vývoji a implementaci těch nových technologií v čele s AI, tak možná asi tyhle hlavní důrazy bych si dovolil zmínit tady v krátkosti.
0: Ano, myslím si, že jste mi možná odpověděl už na předchystanou třetí otázku, ale přesto se zeptám, co nového neobvyklého oproti dosavadním papežským encyklikám přináší tato? Co říkáte na citace mimo Bibli a řekněme církevní otce, ryze církevní hodnoty, autority?
1: Tak já myslím, že to je pravda, že třeba se tam asi poprvé v papežských dokumentech objevují citace třeba z díla J.R.R. Tolkiena, z Pána prstenů třeba, což je vlastně jeden takový znamení, že skutečně to církev myslí vážně, že to není jenom tedy jaksi zhora přinášení nějakých zjevených pravd z písma nebo nějakých inspirativních citátů od církevních otců nebo nějaké opakování citací z už vydaných nebo minulých církevních dokumentů, ale církev se tady skutečně jaksi dotýká kultury a vnímá sama sebe jako součást téhleté kultury a nikoliv exkluzivní, což je jako výborné. A vlastně to, co je nového, tak už jsem říkal, ten posun od té etiky k AI vlastně k nějaké komplexnější sociální nauce o umělé inteligenci, kritika potom té digitální moci, to souvisí s tím vývojem, implementací a používáním, jako vlastně strukturální moci. Papež říká, že vlastně kontrola vlastně nad těmi platformami a infrastrukturou datovou a nad tou velkou výpočetní kapacitou, řekněme, umělé inteligence, těch inteligentních systémů, často vlastně neleží na bedrech národních států, ale právě na bedrech velkých nějakých technologických aktérů nebo korporací. Ti totiž určují pravidla vlastně toho, jak ty technologie budou vypadat a fungovat a církev tady vlastně vstupuje do dialogu s novým partnerem. Řekněme s partnerem z oblasti téhle technologické sféry. To, co vnímám i já, aspoň nakolik jsem měl zatím možnost tu encykliku pročíst, ne ještě prostudovat, tak to je, a to myslím, že je taky nové, je to jakýsi přiznání, já bych řekl, epistemický nejistoty ohledně AI. Jo. Vysvětlím to. Ta encyklika říká, že vlastně výroky o umělé inteligenci mohou vlastně rychle zastarat. To znamená, my vlastně ani úplně přesně, často ani vývojáři úplně přesně nerozumí nějakému vnitřnímu fungování těch inteligentních systémů a to je vlastně nezvykle realistické. Jo. Papež totiž nepředstírá nějakou technologickou vševědoucnost nebo neomylnost, když se bavíme o papeži, ale pojmenovává jasně to, že AI je vlastně dynamický, velmi současný fenomén. I částečně bych řekl neprůhledná zóna, ta šedá oblast. Jo. A vlastně říká, že tady ohledně tohoto fenoménu se to učení církve bude ještě zcela jistě vyvíjet. To znamená, ta pozornost pro ty aktuální otázky, která je nezvykle realistická. Jo. Není to ani vlastně nějaký technopesimismus, nebo alarmismus, nedej bože, ale ani vlastně technooptimismus, tedy na jedné straně tahle ta technologie nás nespasí, ale zároveň to není něco, co by nás přímo vedlo, řekněme, do záhuby, ale musíme se na to dívat velmi realisticky, že je to technologie velmi silná, velmi mocná a musíme velmi pečlivě studovat jí a velmi pečlivě se jí zabývat a snažit se, aby prospěla, řekněme, rozkvětu lidstva, nikoliv, řekněme, aby působila opak, tedy sloužila k nějaké degradaci nebo i právě té záhubě. Takže tohle bych řekl, že jsou asi jako takové novosti, nebo ty res novae, res nové, ty novoty, o kterých mluví vlastně tahle encyklika.
0: Říká František Čech z Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Já vám velmi děkuji za příjemný rozhovor a Přeji hezký vrcholící maj a ať se daří. Pěkný den.
1: Vám také děkuji za rozhovor. Přeji pěkný den vám i posluchačům. Naschledanou.
0: Naschledanou.

internetové stránky Radia Proglas. Na čtyřech tematických profilech Slovo, Hudba, Junior a Zprávy nabízíme audioarchiv pořadů, program, zpravodajský servis, informace o hudbě různých žánrů, recenze a další. www.proglas.cz

0: Proglas. Hudba, kterou jinde neuslyšíte.
1: Mám 11 hodin 55 minut, téměř 56 minut po 11. A s tímto časem přichází okamžik na dnešní myšlenku na den. Dnes s názvem Rady.

Vážení přátelé, díky probíhajícímu mistrovství světa v ledním hokeji tu máme období, kdy se mnoho z nás stává odborníky na hokej. Každý ví, koho měl trenér napsat do soupisky, jak měl poskládat sestavu, koho dát do brány a jakou taktiku zvolit. V červnu a červenci se pak staneme odborníky na fotbal a budeme radit trenérovi fotbalové reprezentace. Mezitím poradíme ministryni financí, jak sestavit státní rozpočet, ministru školství navrhneme reformu vzdělávání, doktorům vysvětlíme, jak je to s očkováním a guvernérovi Národní banky poradíme, jak zkrotit inflaci. No a jen tak bokem vyřešíme konflikty na Ukrajině, v Iránu a Izraeli. Tuto naší vlastnost, kdy se vyjadřujeme naprosto ke všemu, i když tomu často nerozumíme, krásně vyjádřil Vladimír Renčín v jednom ze svých vtipů. Na obrázku je skupina lidí, před níž stojí Bůh v doprovodu svatého Petra. A Bůh Petrovi říká: úžasný národ tyhle Češi. Škoda, že nebyli u stvoření světa. Mohli poradit. Nevím, zda se skutečně jedná o naši specifickou národní vlastnost, nebo zda je univerzální napříč národy. Zamýšlím se ale nad tím, proč je pro nás tak těžké přiznat, že něco nevíme, něčemu nerozumíme. Vždyť přeci nejsme bohové, ale pouzí lidé. Nemůžeme vědět všechno. Já třeba nevím, jak funguje počítač, mobilní telefon či vesmírná družice. Nevím, jak se provádí operace mozku, ani nevím, jak se řídí letadlo. Stejně tak nevím, zda a kdy konám Boží vůli a kdy jednám své volně. Je toho strašně moc, co nevím a neumím. A stejně tak to má jistě každý z nás. Proč tedy tak neradi přiznáváme, že něco nevíme? Vždyť uvědomění si a přiznání si vlastních limitů a omezení může být velmi osvobozující a povznášející. To, že uznáme své limity a omezení a s důvěrou se spolehneme na odbornost druhých lidí, nám umožní více rozvíjet to, čím nás Bůh skutečně obdaroval. Projevená důvěra vůči druhým lidem také napomůže kvalitě našich vztahů. Přestaňme si proto hrát na bohy, kteří vše vědí, a přijměme v plné míře svoji lidskost ve vší její velikosti i ve vší její nedostatečnosti. Amen.

0: Přejeme dobré poledne z Proglasu. Při dnešní modlitbě myslíme zvláště na obce Chomutov, Málkov a Prunéřov. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.
0: Anděl Páně zvěstoval Paně Marii.
1: A ona počala z Ducha Svatého.
0: Zdráva jsi, Maria,
1: milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Maria řekla, jsem služebnice Páně.
1: Tak se mi stane podle tvého slova. Zdráva jsi, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: A slovo se stalo tělem
1: a přebývalo mezi námi. Zdráva jsi, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Oroduj za nás, svatá Boží Rodičko,
1: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
0: Modleme se.
1: Pane, poznali jsme andělské poselství o vtělení Krista, tvého Syna. Vlej nám, prosíme, do duše svou milost, ať nás jeho umučení a kříž přivede ke slávě vzkříšení skrze Krista, našeho Pána. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, a na věky věků. Amen.
0: Odpočinutí věčné dej zemřelým, Pane.
1: A světlo věčné a tím svítí, ať odpočívají v pokoji. Amen.
0: Bože, ty jsi zdroj dokonalého pokoje. Prosíme tě za mír pro celý svět, pro všechny národy a pro celé lidstvo. Dej nám sílu překonávat zlo dobrem, odpouštět a šířit pokoj, abychom se směli nazývat tvými dětmi a svět, aby se proměnil ve tvé království míru a pokoje. Amen. Svatý Augustín z Canterbury,
1: oroduj za nás.
0: Všichni svatí a světice Boží,
1: oroduj za nás.
2: Pán s vámi.
1: I s tebou.
2: Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý.
1: Amen.
2: Dobrořečme Pánu.
1: Bohu díky.

Máme středu 27. května, krátce popolední a přichází čas na tradiční pořad Hudební siesta. Jako první opus můžete vyslechnout uherský tanec číslo 18 D-dur Johannese Brahmse. Londýnský filharmonický orchestr řídí Julian Armstrong.

Tak to byl uherský tanec číslo 18 D-dur Johannese Brahmse. Další opus, který můžete slyšet v dnešní hudební siestě, je romance opus 42 pro housle a orchestr Maxe Brucha. Gewandhaus Orchester Lipsko řídí Kurt Mazur a solo.

Tak to byla romance opus 42 pro housle a orchestr, jejímž autorem byl Max Bruch. Třetí a pro dnešek poslední dílo, které můžete vyslechnout, bude symfonie číslo 3 S-dur opus 10 Antonína Dvořáka. Českou filharmonii řídí Václav Neumann.

0: Je 13 hodin a u zpráv na Proglasu vás vítá Zdislava Horníková. Dobré odpoledne. Brněnská diecézní rada církve husitské odmítla spojování s demonstrací. V Praze si připomněli 84 let od atentátu na Heydricha. Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy zaslala české vládě otevřený dopis, ve kterém varuje před změnou lidskoprávní agendy. Reaguje na oznámení premiéra Andreje Babiše o záměru převést problematiku práv, rovnosti menšin, ale i duševního zdraví, závislostí či zdravotně postižených v jednotného úřadu pod správ 4 ministerstev. Z dopisu, který podepsal jménem vedení fakulty, cituje pro Radio Proglas děkan Jan Roskovec.
1: Obracíme se na vás tímto otevřeným dopisem jako představitelé školy, která mimo jiné vzdělává pracovníky v oblasti sociální a komunitní práce. Vyjadřujeme nesouhlas se závažným rozhodnutím vlády přesunout z úřadu vlády České republiky problematiku lidských práv, rovnosti žen a mužů, zdravotně postižených, romské menšiny, duševního zdraví, závislostí či neziskových organizací na 4 ministerstva. Tato změna je překotná, nekoncepční, nediskutovaná s vládními radami ani s odbornou veřejností, poskytovateli sociálních služeb, kraji, obcemi a dalšími rezorty, jichž se rozhodnutí bezprostředně týká.
0: Tolik z obsahu otevřeného dopisu adresovaného kabinetu děkan Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze Jan Roskovec. Instituce není jediná, která na plán reagovala. Už dříve vydali kritické stanovisko například ombudsman Stanislav Křeček nebo bývalá vládní zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková-Laurenčíková. Brněnská diecézní rada církve Československé husitské se důrazně distancovala od demonstrace proti setkání sudetoněmeckého krajanského spolku, který se účastnil jeden její duchovní. Jednalo se o jeho osobní iniciativu, která ovšem měla veřejný charakter, píše se v prohlášení. Brněnský biskup církve Československé husitské Juraj Jordán Dunava k tomu dodává.
2: Brněnská diecezní rada se distancovala od toho pochodu, od té demonstrace, protože nesouzníme s názorovým spektrem, které tam bylo prezentováno. Tím, že se tam zúčastnil jeden náš duchovní, který byl oficiálně v taláru se štolou, což je náš duchovní oděv, a měl i veřejný proslov, tak jsme cítili potřebu vymezit a distancovat se od této akce z toho důvodu, že to mohlo budit dojem, že naše církev s tou akcí souzní.
0: Shrnul brněnský biskup církve Československé husitské Juraj Jordán Dunava. Lidé si dnes v Praze u památníku Antropoid připomněli 84. výročí atentátu na Reinharda Heydricha. Česká republika si výročí připomíná jako významný den s označením Den národního vzdoru. Na místě útoku parašutistů na zastupujícího říšského protektora se dnes u památníku sešlo několik desítek lidí, skauti či zástupci organizace Orel. Akce se zúčastnili i někteří pražští politici, včetně starosty Prahy 8 Ondřeje Grosse. Od roku 2000 se riziko závažné invalidity při roztroušené skleróze snížilo o 3/4. Zásadní je včasná diagnóza a brzy nasazovaná moderní léky. Zatímco před 10 lety tyto přípravky dostaly hned po diagnóze 1/10 pacientů, teď již je 84%. Odborníci to dnes řekli na tiskové konferenci ke Světovému dni roztroušené skleróze, se kterou se v Česku léčí zhruba 26 tisíc lidí.
3: Zpravodajství na Proglasu.
0: Při dnešní generální audienci na svatopetrském náměstí ve Vatikánu se papež Lev XIV. Věnoval liturgické reformě druhého vatikánského koncilu, jejíž dopady jsou v církvi patrné dodnes.
4: V onom historickém okamžiku se jasně ukazovala potřeba obnovy obřadních podob, forem, skrze které po staletí církev uskutečňovala oslavu Boha a posvěcení křesťanského lidu. Díky liturgickému hnutí uzrálo přesvědčení, které následně vyjádřil svatý Jan Pavel II., že existuje velmi těsné pouto, organické pouto mezi obnovou liturgie a obnovou celého života církve.
0: Tlumočil papežova slova pro televizi Noé pater Petr Smolek. Ferrari představilo svůj vůbec první plně elektrický vůz italskému prezidentovi i papeži Lvu 14. Stále však čeká na konečné schválení od méně prominentních zákazníků. Italská automobilka na začátku týdne odhalila nový typ, model Look EV. A to navzdory tomu, že řada konkurentů v segmentu luxusních vozů kvůli slábnoucí poptávce na světových trzích své ambiciozní plány na elektrifikaci omezuje. Trhy a automobiloví kritici přijali novinku spíše skepticky.
3: Počasí.
0: Dnes je jasno až polojasno, místy přechodně až oblačno. Ojediněle s přeháňkami nebo bouřkami. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů Celsia. Pane čerstvý, severozápadní až severní vítr, místy s nárazy kolem 55 km/h. Tlak je setrvalý, rostulé podmínky dobré.

Masivní ruské nálety na Ukrajinu o svatodušním víkendu poškodili i dominikánský klášter v Kyjevě. Raketa zasáhla sousední budovu v neděli brzy ráno, sdělil převor kláštera Petro Balok. Tlaková vlna podle něj zničila téměř všechna klášterní okna a dveře, celkem více než 40. Někdy se zdá, jako by v Rusku vládli divoši, ne lidé. Napsal s tím, že se spolubratry prosí Ducha Svatého o dar vytrvalosti a míru v srdci. Představený dominikánské provincie na Ukrajině Jaroslav Kravěc doplnil, že poničené jsou i cely bratří, kaple a pokoje Institutu Tomáše Akvinského. Katolická vysoká škola funguje od roku 1992. Od roku 2000 náleží k Římské papežské univerzitě svatého Tomáše Akvinského. Řeholnici a jejich hosté vyvázli bez zranění. Připomeňme, že Rusko v noci na neděli vyslalo proti Ukrajině 600 dronů a 90 raket a střel s plochou dráhou letu. Útok, který směřoval především na Kyjev, si podle Ukrajiny vyžádal 4 mrtvé a skoro stovku raněných civilistů. Údery na Kyjev a další ukrajinské města jsou prakticky denně součástí ruské agrese. Již Ukrajina čelí pátým rokem.

koukám na ten svět, jak se šine vpřed, jak se kačká na zahradě. Koukám na ten svět, hlavně mít všech pět, ještě chvíli pohromadě. Je tu nový věk, rád bych něco řekl,

Jeden říká to, druhej zase to, třetí s nimi nesouhlasí. Čtvrtej drží graf, pátej ten je pav, mně se z toho ježí vlasy. Šestej vyčítá, sedmej namítá, že to nikam nepovede.

doma sám, oči zavřený, do uší jsem nacpal vatu. Jak to počítám, naše snažení nemá hlavu ani patu. Nechávám to bejt, stejně je to fuk,

vím, o čem tak sní, a že do tmy už se dávno chodit nebojí. Vím, zatímco s

mít tě tak blíž. Ptám se sebe, sám si taky odpovím, tím spíš mě neslyšíš. Tak se vlastně

0: Zachráněná lebka svaté Zdislavy bude vystavena v bazilice v Jablonném v Podještědí jen při sobotní pouti. Potom bude uschována, řekl dnes pražský arcibiskup a administrátor litoměřické diecéze Stanislav Přibyl.
1: Lebka bude vystavena ten den pouti, potom bude uschována. Budeme sledovat její další kondici, to znamená je pod nějakým restaurátorským zásahem a potřebuje ještě nějakou dobu, než dokonale, bych řekl, vyschne a bude jasné, v jaké další kondici se bude nacházet. A naším plánem je vrátit ji do hrobu svaté Zdislavy, čili neplánujeme ji dále vystavovat.

Je středa 27. květen 2026, Mezinárodní den mírových jednotek OSN a také Den národního vzdoru, významný den České republiky. Právě před 84 lety trojice československých výsadkářů v operaci Anthropoid podle vojenského rozkazu provedla útok na zastupujícího říšského protektora v Čechách a na Moravě Reinharda Heydricha. 4. června 1942 tento přední Hitlerův mocný a polustrujíce holokaustu následkům podlehl. Nacisté okamžitě vyhlásili druhé stané právo a zahájili hromadné popravy. Teror vystupňovali až k vyhlazení lidic a ležáků. Diverzní akce, připravovaná exilovou vládou v Londýně, vzbudila ve světě nebývalý ohlas. Britové odvolali dohodu z Mnichova a přislíbili poválečnou obnovu Československa v předmnichovských hranicích. To patřilo mezi hlavní politické cíle operace. Podle katolického kalendáře je památka svatého Augustina z Canterbury, benediktinského misionáře a biskupa apoštola Anglie. Tam poslal představeného kláštera svatého Ondřeje v Římě spolu s dalšími 40 mnichy papež Řehoř Veliký. Roku 597 dorazili do Kentu, tehdy nejmocnějšího anglického království. Král Edelbert, do té doby nevěřící manžel přesvědčené křesťanky, přijal duchovní přátelsky a jejich práci podporoval. Sám pak přijal křest od Augustína. Ten se stal roku 601 arcibiskupem z Canterbury, kde dal vystavět proslulou svatyni Christ Church, Kristův chrám. Zemřel v máji snad roku 604.

Je středa 27. květen 2026. Umění zde není pro umění, ale proto, aby člověka přibližovalo k Bohu. Těmito slovy vyjadřoval svůj životní program architekt, ale také osobnost komunity Emanuel, sbormistr či dlouholetý vedoucí ministrantů v kostele svatého Tomáše v Brně Ludvík Kolek. Proslul i jako tvůrce chrámových novostaveb v Senetářově, Břeclavi nebo Hustopečích. Na věčnosti je rovných 5 let. Michal Černý ve vzpomínce napsal, Ludvík nikdy nebyl vlkem samotářem, stavil kostely vždy s dalšími umělci, ale především budoval chrámy z lidských těl, osudů a příběhů. Jeho práce s ministranty, choralisty nebo vytvoření komunity Emanuel jsou toho příkladem. Nikdy mu nešlo o sledování vlastní prestiže a slávy. S Ludvíkem jsem měl možnost se potkávat posledních 15 let jeho života s různou intenzitou, byť nikdy nepříliš osobně. Přesto bylo vždy zřejmé, že je stělesněním mystika. Jeho život byl hluboce spirituální, v umění jakoby viděl zaviditelné, jeho pohled byl vždy transcendující. Ukazoval, že být mystik a světec neznamená být nepraktickým vyvolávačem duchů, ale člověk utkaným ve vztazích s druhými. Jeho modlitba byla prostá a jednoduchá, ale jasně hledící na Boha. Napsal o Ludvíku Kolkovi, zesnulým právě před 5 lety, Michal Černý. No a 39. narozeniny. Dnes slaví trojnásobná olympijská vítězka v rychlobruslení a mnohonásobná mistryně světa Martina Sáblíková. 47. narozeniny má bývalá vládní zmocněnkyně pro lidská práva, speciální pedagožka Klára Šimáčková-Laurenčíková. 50. slaví Khadija Ismailová, azerbajdžanská opoziční novinářka se zkušeností režimního vězení, laureátka mezinárodních cen za svobodu tisku. 64. narozeniny slaví italský biskup karmelitán Aurelio Gacera, dlouholetý spolupracovník české neziskové organizace Siriri v misii ve Středoafrické republice. 88 let se dnes dožívá historik, politolog a diplomat Pavel Zajftr, bývalý vydavatel samizdatu historické studie, signatář Charty 77 a jeden z mužů sametové revoluce a občanského fóra, spolu založil mimo jiné Institut moderních dějin, řídil odbor mezinárodních vztahů kanceláře prezidenta Václava Havla. V letech 1997 až 2003 působil jako velvyslanec České republiky ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska. No a svátek? Svátek má dnes Valdemar. Staré německé jméno znamená slavný, mocný vládce.

0: Radio Proglas v Brně zve v pátek 29. května na Noc kostelů.
1: Otevřeme kapli i naše prostory a nabídneme program, kterým můžete volně procházet.
0: Děti si vyzkouší mikrofon a poznají zvuky, můžete se zaposlouchat do čtení na pokračování nebo se na chvíli zastavit v tichu.
1: V 18 hodin bude mše svatá a v 21 hodin večerní chvály.
0: Přijďte kdykoliv během večera.

Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A. Skřídci, za B. Daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daránek.cz.

Je krátce po 14. hodině a přišel čas na tradiční odpolední hudební kompas. Portraits je název alba, které loni v létě vydal italský jazzový hráč na vibrafon Luca Guzzella. Postupně si poslechneme tři ukázky. První se jmenuje Visa.

Posloucháme italského vibrafonistu Luku Guzelu, který své nové album Portraits nahrál v triu s kontrabasistou Andreou Grossim a s bubeníkem Alessandrem Rossim. To, že ve skupině nefiguruje žádný obvyklý harmonický nástroj typu klavíru nebo kytary, vytváří větší prostor pro improvizační svobodu. I když se jedná o akustickou sestavu, hráči se inspirují také elektrickým jazzem 70. let minulého století. Luka Guzela začínal jako interpret vážné hudby, hrál v symfonických orchestrech i komorních souborech, ale od 90. let se stále více věnuje jazzu. Album Portraits je úplně první, na kterém se představuje v roli kapelníka. Nesnaží se na něm dokazovat svou technickou virtuozitu, ale soustředí se na atmosféru, komunikaci a detail. Velkou roli zde hraje zvuk vibrafonu, který Guzela používá nejen melodicky, ale jako prostředek k vytváření nálad a barevných vrstev. Vedle klasického vibrafonu využívá také takzvaný mallet cat, elektronický perkusivní nástroj ovládaný paličkami. Díky tomu může trio pracovat s širší paletou zvuků a připomínat i ambientní hudbu nebo elektrický jazz. Poslechneme si ještě skladby Time Remembered a Etude 26.

Poslouchali jsme italského vibrafonistu Luku Guzelu z alba Portraits. Další hudební kompas vám nabídneme zítra před 8 hodinou ráno. Představíme si mezinárodní skupinu Caminos z Francie.

0: Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci hostí dnes kulatý stůl zaměřený na integrální ekologii v praxi. Setkání navazuje na jubilejní 10. ročník týdne Laudato Si i probíhající rok svatého Františka. Propojuje zástupce církve, akademické obce, rodinných organizací i dalších iniciativ. Účastníci společně hledají odpovědi na otázky, jak dnes žít, výzvy encykliky Laudato Si papeže Františka v každodenním životě a jak rozvíjet kulturu vztahů, odpovědnosti a solidarity. Naším hostem je teď proděkan pro zahraniční vztahy zmíněné fakulty Dominik Opatrný. Ve své odborné práci se dlouhodobě věnuje morální teologii, zejména otázkám etiky, manželství a rodiny. Je také členem Rady pro rodinu při České biskupské konferenci, která spolu s iniciativou Žít Laudato Si a Národním centrem pro rodinu stojí za dnešním setkáním. Pane docente, vítejte na Proglasu. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Když se řekne ekologie, většina lidí si představí ochranu přírody nebo životního prostředí. Co ale znamená pojem integrální ekologie a v čem propojuje péči o stvoření s péčí o člověka?
1: To slovo integrální znamená komplexní. Znamená to, že se nezaměřujeme jenom úzce na přírodu jako takovou a případně na nějaký ekonomický kontext, ale chceme to propojit s širším kontextem sociálním, chceme to propojit s kulturou a případně i s osobní spiritualitou. Takže jde nám také o vztahy, o to, abychom rozvíjeli vztahy, ve kterých se nám dobře žije, i to je nějaké prostředí, ve kterém se pohybujeme. Jde nám o to, abychom nežili v kultuře, která praktikuje vyloučení, to, že někteří lidé do společnosti nepatří, že prostě skartujeme. Jde nám o místní kulturu, která je ověřená po staletí a vede k nějakému udržitelnému způsobu života. A jde nám o to, abychom i v krajině vytvářeli společenství, které je udržitelné a které je tady pro všechny, nejenom pro nějaké elity, kdy se někdy děje, že se třeba část přírody, která je zachovaná, privatizuje, vznikají z toho nějaké uzavřené enklávy a potom lidé, kteří jsou chudí, kteří na to nemají, aby tam žili, tak žijí ve zdevastovaném prostředí. Takže to integrální znamená, že to propojuje všechny tyhle ty aspekty, zejména péči o přírodu jako takovou a péči o člověka a společnost specificky.
0: Účastníci dnešního kulatého stolu hledají odpověď také na otázku, jak se nám daří žít výzvy encykliky Laudato Si. Které oblasti jsou vnímány jako ty, kde se už něco daří a kde naopak se jeví největší rezervy?
1: Tak zaznělo tady řada pozitivních svědectví o tom, kde se něco daří. Jsou to různé iniciativy na úrovni diecézí nebo farností, hospodaření s lesy nebo s ornou půdou. A také myslím, že se řada věcí daří ve výchově další generace, v přípravě projektů, které děti učí, jak se zodpovědně chovat vůči přírodě. Zároveň tady zazněly ohlasy na to, kde máme rezervy. Já bych zmínil třeba rozdělení společnosti, kde v církvi máme pořád rozdělení mezi těmi, kteří považují ochranu životního prostředí za něco zásadního, co je důležité i pro křesťany, a další stranu, která to vidí jako nějaké nebezpečí plené ideologie. A další věc, která tady ještě zazněla, je, že by bylo potřeba tu činnost církve v oblasti environmentální nebo v oblasti ochrany životního prostředí podchytit nějak víc institucionálně, že by bylo dobré, aby vznikaly pozice koordinátorů pro životní prostředí, prostě aby tady byli lidé, kteří budou mít přímo v popisu, že budou myslet na to, aby se nastavovaly věci tak, abychom se jako křesťané na úrovni diecéze nebo farnosti chovali zodpovědně vůči svému prostředí.
0: Ano. V čem A jak může být podle vás církev dnes důvěryhodným hlasem v tématu péče o svět, mezilidské vztahy a člověka samotného?
1: Tak myslím si, že pokud jde o člověka samotného a mezilidské vztahy, v tom má církev obrovskou tradici. Je to v posledních více než 100 letech zejména sociální učení církve, kdy církev se skutečně snaží zasazovat za práva pracujících, za mír ve světě, za spravedlnost globální. Takže to je téma, které sahá až k samotnému Ježíši. Dnes ale v té poslední době je to převedené do nějakého konzistentního přístupu sociální nauky církve. Zároveň církev také rozvíjí etiku všedního dne, je to součástí křesťanské spirituality. Prostě neřešit jenom velké otázky a politická témata, ale snažit se žít dobrý život ve vztazích, v jakých jsme. Trošku méně nápadné je to možná ve vztahu k přírodě, ale i tam bychom našli v církevní tradici dobré příklady. Je to právě ta tradice Františka z Assisi, jeho vztahu k přírodě, nebo vůbec vztahu klášterů, které se podílely na udržitelném uhospodařování krajiny.
0: Diskuze o konkrétních krocích do budoucna budou ještě pokračovat, ale přesto začínají se už rýsovat nějaké praktické cesty nebo inspirace, jak integrální ekologii nově uchopit?
1: Tak je otázka, jestli je potřeba integrální ekologii nově uchopovat. Možná spíš jde o to začít ty věci uskutečňovat, protože jedna věc je o nich povídat a druhá věc je skutečně něco změnit ve svém životě. To je něco, o čem se tady bavíme, jak teda bychom mohli každý z nás zase o trošku to, aby to naše prostředí, ve kterém se pohybujeme, vzkvétalo. Ale já bych tady ještě dodal možná jednu věc, která skutečně nová je, a to je, že za těch posledních 10 let nebo 11 let od té doby, co byla vydaná encyklika Laudato Si, tak se proměňuje společnost, protože se i proměňují technologie, které využíváme, a k tomu právě před 2 dny vyšla encyklika papeže Lva Magnifica Humanitas, která se týká lidské důstojnosti ve věku umělé inteligence. A to je téma, které, myslím, proměňuje společnost, a protože ochrana životního prostředí úzce souvisí s naší společností, tak tahle ta 2 témata budeme muset pojednávat společně.
0: Ano. Na závěr snad osobněji. Jak se výzvy Laudato Si promítají do vašeho vlastního života? Je něco konkrétního, co se snažíte v této oblasti vědomě žít nebo změnit?
1: Tak snaha samozřejmě je, i když někdy se to daří lépe, někdy hůře. Myslím, že se doma snažíme omezovat produkci odpadu, třídit, nevytvářet odpad, omezovat nějak rozumně svoji spotřebu, ale je to určitě věc zároveň, ve které máme své limity. To, co třeba ve vztahu ke své práci řeším hodně, to je otázka cestování, protože to vytváří velké množství oxidu uhličitého, zatěžuje to naši planetu, zatěžuje to klima, ale přitom navazování vztahu je něco, co ke katolické církvi i k univerzitám rozhodně patří.
0: Ano, říká o setkání organizací, kterým leží na srdci péče o stvoření a výzvy encykliky Laudato Si, proděkan Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Dominik Opatrný. Díky, přejeme, ať dnešní setkání přinese inspiraci a nové podněty, ale také konkrétní kroky a povzbuzení pro každodenní život. Děkuji velmi za rozhovor. A zájemci, kteří by chtěli sledovat poslední část kulatého stolu, najdou odkaz na webu rodiny.cz nebo na církev.cz. No a my si pustíme možná stylově písničku další s názvem Matka Země, Terra Madre.

fafal. Je konec dubna 86. Vysoko nad Pripjatí létají ptáci, koruny stromů začínají kvést. A Mikola má

A voda, to je pot i brek, si moje všechno, šeptá Ljubomír. Co říkáš, Nino?

oči. Ještě chci na houpačku, na pouť, na hřiště, že do ní máš sotva pětiletá, nechej si něco na příště.

O čem se dočtete na titulní stránce katolického týdeníku s číslem 22, mluví jeho šéfredaktorka Kateřina Koubová.

0: Přinášíme informaci o první papežově encyklice, která se týká umělé inteligence. Byla zveřejněna v době naší uzávěrky, tak co jsme získali za informace, jsme dali do tohoto vydání a další přineseme příště. Přinášíme také informaci o tom, kdo bude nový nuncius v České republice.
1: V katolickém týdeníku si můžete dále přečíst rozhovor s biskupem Pavlem Konzbulem.
0: 9 dní před slavností blahořečení dvou kněží Buly a Drboly se lze také připojit k modlitbě novény, která začíná ve čtvrtek 28. května. Tyto dny nám mají pomoci, abychom Jana Bulu a Václava Drbolu osobně lépe poznali, aby se stali našimi duchovními přáteli. Vybízí věřící nejen své diecéze ke společné duchovní přípravě biskup Pavel Konzbul. S ním také přinášíme celostránkový rozhovor, a to nejen o tomto blahořečení, které bude velkým svátkem nejen pro celou diecézi, ale také na téma smíření i proměny diecéze.
1: O svobodě médií a demokracii se dočtete v Perspektivách, pokračuje Kateřina Koubová.
0: Přetiskujeme také text Rady Justitie et Pax k tomu, že potřebujeme nezávislá média, čili na obhajobu veřejnoprávních médií a jejich nezávislosti. V podstatě na podobné téma v širším rozhledu přinášíme esej na Perspektivách. Jmenuje se Proč máme bránit demokracii? Přečtu její začátek. Jak žít nadějí uprostřed světa, kde se hroutí zavedené pořádky a jedna krize střídá druhou? Cestou není útěk ani panika. Spíše odpověď na otázku, kterou začíná podobenství o milosrdném Samařanovi. A kdo je můj bližní? Celý text je o tom, jak nacházet cesty k bližním a jak se nenechat v chaosu dnešního světa utopit.
1: Na co dalšího se můžete v katolickém týdeníku těšit, popisuje Kateřina Koubová.
0: O Češích a Němcích přinášíme také komentář k sudetoněmeckému sjezdu v Brně, který ukázal, že občanská společnost je ve smíření dál než politika. A také se ještě vracíme k tématu ostatků, respektive ukradené lebky svaté Zdislavy. Požádali jsme historika umění Jana Rojta, ať nám přiblíží, odkud se tato úcta vzala, bere a k čemu správně směřuje. Na stránce Doma tentokrát radíme, kterak otevřít faru i lidem zvenku pomocí farního kina. A na stránce 16, kde se tradičně věnujeme papeži Lvu 14. přibližujeme, jak bude dál pokračovat synoda, protože vznikl nový vatikánský dokument, který popisuje, jak má v příštích 2 letech celosvětová církev uvádět do života plody synody o synodalitě. Tak přeji všem inspirativní čtení.

s ročkou v obočí, ty s páskou přes oči, v mém trestním rejstříku, ty socho výkřiků.

0: A nyní s laskavým souhlasem přinášíme zpravodajství Českého rozhlasu Plus.
1: Hodin. Posloucháte Odpolední Plus a dnes vás jím provází Lucie Vopálenská.
2: Český rozhlas Plus.
1: Jaká je budoucnost České muniční iniciativy, kterou teď podle Petra Pavla finančně podporuje jen asi 9 zemí? Co přinese Evropě Super El Niño, které se podle meteorologů formuje v Tichém oceánu? Maďarsko nakonec zřejmě neopustí Mezinárodní trestní soud. A Evropská komise chce zefektivnit humanitární pomoc v krizových oblastech. To jsou naše titulky pro další půl hodinu. Nejprve má ale slovo Martin Matějka, jsou tu další zprávy.
3: Prezident Petr Pavel může jmenovat Miloslava Hlaváče novým náčelníkem generálního štábu. Jeho nominaci už projednal sněmovní výbor pro obranu. Nikdo nebyl proti. Vláda navrhuje, aby Hlaváč do čela armády nastoupil od 1. července. Hlaváč za prioritu považuje budování moderního vojska, které bude plnit spojenecké závazky.
4: U vzdušných sil je to vlastně příprava na přijetí letadel F-35 a samozřejmě ta nejvyšší priorita v této oblasti je protivzdušná obrana, navýšení její schopností a příprava protidronové ochrany.
3: Stávajícímu šéfovi armády Karlu Řehkovi služební poměr končí na konci srpna. Hlaváč zatím působí jako Řehkův první zástupce v armádě, slouží od 80. let. Maximální ceny pohonných hmot zítra znovu klesnou, informovalo o tom ministerstvo financí. Litr benzínu budou moct čerpací stanice prodávat nejvýš za 44 Kč 16 haléřů, to je o 40 haléřů méně než dnes. Cenový strop na litr nafty oproti dnešku klesne o 58 haléřů na 40 Kč a 85 haléřů. Vládní regulace cen paliv budou pokračovat i v červnu. Vedení České televize a Českého rozhlasu vyzvalo premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO, aby zastavil projednávání novel o televizních a rozhlasových poplatcích. V otevřeném dopise varují před ohrožením fungování a nezávislosti veřejnoprávních médií. Zároveň žádají vznik pracovní skupiny pro odbornou debatu. Generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral připomněl, že premiér Babiš přislíbil jí založení před několika týdny.
5: Abychom se opravdu sešli, mohli jsme o těch věcech diskutovat. No a samozřejmě naděje vždy umírá poslední, tak já budu pořád věřit, že opravdu i on, i na základě argumentů, kterému jsme připraveni s kolegou Chudárkem snést, třeba se zdá, že opravdu není v tuto chvíli racionální důvod pro změnu financování médií veřejné služby.
3: Ministerstvo kultury navrhuje zrušení poplatků a převedení médií veřejné služby pod státní rozpočet. Novela koaličních poslanců pak poplatky ruší pro lidi nad 75 let a nebo některé firmy.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Maďarsko bude dál členem Mezinárodního trestního tribunálu, rozhodli o tom dnes poslanci vládní strany TISA. Zrušili tak rozhodnutí bývalé vlády Viktora Orbána, který instituci sídlící v nizozemském Hágu označil za spolitizovanou. Orbán vystoupení oznámil loni, kdy na oficiální návštěvu Budapešti přijal izraelský premiér Benjamin Netanyahu. Tribunál na něj v roce 2024 vydal zatykač za údajné válečné zločiny v pásmu Gazy. Mezinárodní trestní soud stíhá osoby obviněné z válečných zločinů, zločinů proti lidskosti a genocidy. Opatrovnické soudy by nově mohly povinně posuzovat odebrání práv násilným rodičům. Počítá s tím novela ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za hnutí ANO. Úprava teď míří do připomínkového řízení. Soudci by omezení rodičovských povinností měli posuzovat u všech případů s domácím násilím. Tejc navrhuje, aby změna platila od příštího ledna.
6: Stejně tak chceme, aby soudy měly jasný návod, co je nejlepším zájmem dítěte, nejen aby to byly věci, které se týkají jeho rozvoje, ale také bezpečí. A to si myslím, že je věc, která v zákoně chyběla, která je nutné i tam promítnout, tak aby se neopakovaly případy, jako byl například případ Viktorky.
3: Tříletou Viktorku letos v březnu zavraždil její otec, kterému ji soud svěřil do péče i přes varování pěstounů. Podobnou změnu zákona připravili také senátoři, návrhy spolu ale nesouvisí. Ministr Tejc řekl, že je možné, aby je sněmovna projednala společně. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Ruský duchovní Ilarion byl propuštěn a je vyšetřovaný na svobodě. Českému rozhlasu to řekla mluvčí středočeské policie Michaela Richterová. Metropolita si na sociální síti Telegram stěžoval na špatné podmínky v policejní cele. V neděli ho policie zadržela na čerpací stanici u dálnice D6 u Únhoště na Kladensku kvůli údajnému převozu zakázaných látek. Richterová už dřív potvrdila, že ve voze byly 3 sáčky s neznámou bílou látkou. Zatím nebyl nikdo obviněn. Kvůli zadržení metropolity si ruské ministerstvo zahraničních věcí v pondělí předvolalo zástupce českého velvyslance v Moskvě. Dálnice D5 z Prahy do Razvadova je u Plzně za tunelem Balík neprůjezdná a provoz zastavila nehoda na 78,5 kilometru, srazila se 2 auta, 1 s vlekem, tunel je uzavřený, poslední volný sjezd je na 73. kilometru. Na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy za sjezdem na Měřín se na kilometru 127 srazila dodávka a osobní auto a to stojí napříč, jede se stoupacím pruhem, je tam více než kilometrová kolona asi na 15 minut. Na D10 z Turnova do Prahy před sjezdem na Tuřice na 21. kilometru havarovalo nákladní auto, je otočené do protisměru a vysypaly se z něj balíky sena, projíždí se pomalu pouze odstavným pruhem, kolona začíná na 25. kilometru a zpoždění je 35 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekejte jasno až polojasno, na severu a východě během dne přechodně s kupovitou oblačností a nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
7: Posloucháte odpolední... Zůstáváte na vlnách Proglasu.

peřinou lapeň, jak na mršinu raci. Cítím, jak mi dochází dech a kape voda v dřezu a kroky na schodech. To anděl v hávu havraním dá kertům vuvuzelu. A když mou ruku odháníš, tak připaží mi k tělu. Už víme, že náš soudný den se stal, že jak to bylo prozatím,

zastavil, nečeká. Nebe dělá přemety, zázraky se dějí a všude plachtí komety, jak puky na hokeji. Ale pro nás dva zastavil se čas, tak uhýbám ti pohledem a v hlase kryl třas. A ty nebeská znamení už dosahují k horám, to my jsme tady ztracení, jak v poušti Karákoram. Už vím, že náš soudný den se stal,

0: Máme středu 27. května, 15 hodin a 10 minut. 10 minut po třetí hodině. Kostel Panny Marie Matky Ustavičné pomoci a svatého Kajetána v Nerudově ulici v Praze se i letos otevře v rámci páteční noci kostelů. Návštěvníky čeká program s výstavou, koncerty, prohlídkou kostela a ochutnávkou mešních vín. Pokračuje Jarmila Lomozová z pražské arcidiecézní Charity.
1: Jedním z nejnavštěvovanějších míst v rámci Noci kostelů v Praze je kostel u Kajetánu v Nerudově ulici. Kostel provozuje arcidiecezní Charita Praha a do Noci kostelů se zapojuje již po páté. Lidé tu mohou čekat opět program, který se osvědčil v minulých letech. Vystoupí operní pěvec Rafael Alvarez se svojí ženou sopranistkou Petrou Alvarez Šimkovou. Oba solisté Národního divadla zapějí perly světové klasické hudební tvorby. Jejich vystoupení se vždycky setkává s nadšenými ovacemi publika. Vystoupí také dětský pěvecký sbor Sedmihlásek u nás v kostele již po druhé. A na zahradě kostela se bude od 5 do 10 hodin odehrávat ochutnávka mešních vín, také velmi oblíbená. Srdečně vás zveme. Celý program, celé odpoledne bude moderovat televizní moderátor Vladimír Kořen.
0: Dodává za arcidiecézní Charitu Praha Jarmila Lomozová. Kostel Panny Marie Matky Ustavičné pomoci a svatého Kajetána je veřejnosti otevřen denně, kromě pondělí. Mše svaté se konají každý první pátek v měsíci od 10 hodin.

0: Mezinárodní hudební festival Pražské jaro dnes večer uvede dílo skladatele Žila Mesneta na pomezí oratoria a opery Máří Magdaléna. Na svůj festivalový debut se připravují dvě operní hvězdy, polská sopranistka Alexandra Kurzak a čínsko-australský tenorista Kang Wang. Sbor a orchestr Národního divadla povede dirigent Robert Jindra.
1: Toto dílo Žila Mesneta je velmi zřídka uváděné dílo, takže já jsem velmi šťastný, že se podařilo s Pražským jarem tento výjimečný titul zařadit do jejich programu. Samozřejmě pro nás, pro Národní divadlo, je to velkým potěšením a radostí být součást vlastně takhle velkého významného světového festivalu. Čeká diváky vlastně, tak jak to nazval Masné, sakrální drama, které osciluje mezi oratoriem a operou, ale jde skutečně o oratorní uvedení, kde na jevišti bude kolem 150 umělců sedět.
2: Jsem vůně, kterou plaveš, když proskočím ti srdcem. Jsem hra, co neohraješ, jsem nic, co zmizí v ruce.

0: 35. ročník finále soutěže Dětská porta se uskuteční tuto sobotu v Kroměříži. Jde o přehlídku interpretační i autorské tvorby jednotlivců a hudebních skupin zaměřených na folk, country a příbuzné žánry. Podrobnosti má za organizátory Darina Zdráhalová.
1: Na republikovém finále Dětské porty bude vystupovat 48 vítězů z 12 oblastních kol v kategoriích od 6 let do 20 let, jak jednotlivci, tak dua, tak kapelky. To je ten základ toho, co se na republikovém finále Dětské porty bude dít, tedy bude tam soutěžit 9 kategorií věkových i jednotlivců plus těch uskupení a k tomu bude ještě jedna kategorie a to budou autorské písně, protože už i ty malé děti skládají vlastní tvorbu. Doprovodný program máme připravený na sobotní večer před vyhlášením výsledků a tentokrát je to kapela Marien s Vítou Troníčkem, který mimochodem také začínal jako soutěžící na Dětské portě kdysi dávno.
0: Říká za pořadatele soutěže Dětská porta, která se uskuteční tuto sobotu v Kroměříži, Darina Zdráhalová.

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
1: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
0: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
1: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé Hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
0: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
1: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.

0: Čtenářský festival s názvem Čtefest, který až do 6. června probíhá na Třinecku a Těšínsku, nabízí nejen autorská čtení či poezii, ale také divadlo, koncerty a výšlapy do hor. Již dnes mají zájemci příležitost setkat se s jednou z nejvýraznějších osobností české kultury.
1: Jeden z hlavních hostů je Marek Orkovácha, který zahájí festival svou přednáškou Síla slov a obrazů. Akce se bude konat v Oldřichovicích na Fojství, takže taky takové nové místo venku v krajině, tak věříme, že se bude líbit všem.
0: Upřesnila a pozvala ředitelka festivalu Marika Zadembská. Setkání s Orkováchou začíná v 18 hodin. Podrobnější informace o programu jsou k dispozici na webových stránkách ctefest.cz.

dámy hrály umile, frčeli švédský košile a někdo se mohl docela dobře flákat. Když tam stál rohatej u školy,

0: Scénické čtení povídek spisovatele židovského původu Arnošta Lustiga se uskutečnilo včera 26. května v brněnské Arnoldově vile. Akce byla součástí festivalu Meeting Brno. Přítomná byla také režisérka čtení a dcera spisovatele Eva Lustigová, která k výběru inscenovaných povídek řekla.
1: Hodně mě vede instinkt a srdce a Arnošt je v těchto dvou povídkách tak přítomen, že jsem si to asi vybrala tak, aby mě nebylo smutno. Ale samozřejmě kvůli té literární, hluboký literární kvalitě a na velký bílý cestě, tam je tolik jeho myšlenek a on bilancuje svůj život a mluví se svojí maminkou už v duchu, když umírá. A to mně přišlo takový správný to zpracovat a adaptovat ten text ke scénickému čtení. A potom v posledním Dni ohňů, to jsem vybrala tedy taky z těch důvodů, že zaprvé Arnošt vlastně tu povídku napsal, když mu bylo hodně málo, tak v polovině 60. let, možná trochu dřív. Není to autobiografický, ale Arnošt vlastně se uměl vtělit v tom relativně mladém věku do třech postav. Postavy byly z jeho života. Josef je tedy jméno jeho syna, mýho bratra. On, myslím, se popisoval jako ten otec, který byl jeden z těch povstalců a byl oběšený. A Emil byl jeho otec, můj dědeček, a v té povídce oslepne. A mně se to zdá úplně neskutečný, že se do těch třech věkových skupin tak nádherně dostal.
0: Celou reportáž z místa pro vás teprve připravujeme.

auta a popílek, přiletěl motýlek, 17 let. Pestřejší zbarvení, tak hezkých pár křidílek, ještě jsem neviděl, já ani svět.

Kam z naší ulice auta a popílek odletěl motýlek 18 let. Bylo nám do smutku pro těch pár křidílek.

0: Vítěz Zlaté palmy hlavní ceny Mezinárodního filmového festivalu v Cannes získal zároveň cenu ekumenické poroty, vyslané křesťanskými oborovými organizacemi Cygnus a Interfilm. Drama Fjord natočil v Norsku rumunský režisér Christian Mungiu. Vítězný snímek přiblížil Proglasu filmový publicista Lukáš Jirsa.
1: Mungiu předkládá svět, kde je velice těžké jednu nebo druhou stranu odsoudit. Ten příběh má vlastně docela jednoduchý rámec, kdy se rumunsko-norská rodina, rumunský otec, norská matka z velice konzervativního křesťanského prostředí se přesouvají do toho nejliberálnějšího prostředí v Evropě v Norsku. A vlastně jedná se o spor těchto dvou jaksi společenství pohledů na fungování společnosti, kdy ta rodina, která nejprve spokojeně žije, tak začne brzy narážet na nějaké jiné způsoby třeba vychovávání dětí, zacházení s mezilidskými vztahy a podobně a nakonec to dojde jaksi až před soud v té norské společnosti. Ale ten Mungiu vlastně neodsuzuje ani jednu z těch stran, ale ukazuje, jak dalece mohou vlastně ty extrémy vést. Tomhle tom je velice inteligentní, protože vlastně předkládá jako hluboká morální dramata, kdy po tom filmu člověk vyjde z kina a může dlouze debatovat, ať už se sebou samým nebo s diváky, kde je ta pravda, kde je ta hranice toho správného chování.
0: Lukáš Jirsa pokračuje, jak vnímá ocenění filmu ekumenickou porotou a upozorňuje na další snímky.
1: Většina těch 22 filmů, co se promítá v Cannes, tak to jsou skutečně filmy, které to, o co těm tvůrcům většinou jde, je nějaký nastínění nějakých hlubokých morálních dramat nebo nějaké aktuální společenské problematiky. V letošním roce tam byla opravdu celá řada filmů, které byly právě hlavně na této etické morální rovině postavené nebo na nějaké reflexy třeba problematické minulosti, přítomnosti a podobně. Já bych možná zmínil jenom dva filmy, které přijdou do českých kin, jejichž režiséři jsou nám i nějak už známí. Jedno je polský režisér Pavel Pavlikovský, který před lety natočil nádherný film Ida o tom, jak vlastně mladá novička v klášteře se rozhoduje, jestli tam zůstat nebo ne v Polsku 50. let. A teďka přišel vlastně s filmem opět černobíle nasnímaným a ve velice speciálním formátu 1:1, to znamená takový vlastně zvláštní čtverec. A ten se jmenuje Otčina a je to o návratu Tomase Manna, držitele Nobelovy ceny za literaturu do Německa v roce 1949. A to je opravdu velice vlastně tvrdé zkoumání toho, jakým způsobem se vyrovnat s tak šílenou minulostí, jakou mělo v roce 49 za sebou těsně nacistické Německo a zároveň to, co vlastně přicházelo za časy, také nebylo jisté nebo jasné a dobré. No a potom druhý film, který stojí určitě za pozornost a ekumenická porota ho rozhodně velice, velice podrobně zvažovala, tak je film Andreje Zjaginceva, což je ruský režisér, který teďka žije již delší dobu ve Francii, v Paříži. On před několika lety měl těžký covid, na který téměř zemřel. A letos tedy snad po 10 letech natočil další film a ten se jmenuje Minotaur a je to vlastně o jednom místním vládci v Rusku, bohaté muži, kterého jakoby se invaze na Ukrajinu vůbec nedotýkala v tom svém luxusním životě, ale najednou přijde rozkaz zhora, že má za úkol ve svém podniku a v okolí vybrat 150 branců. A to vlastně je pro něj obrovský existenciální náraz a vlastně se snaží vyhnout této povinnosti, takže je to samozřejmě znovu obrovské morální téma a vlastně Zjaginsev ukazuje, jak ta invaze na Ukrajinu už tu ruskou společnost rozložila opravdu jako úplně na dno, což on ukazoval nádherně už ve svém předcházejícím filmu také Leviatan před 12 lety, pokud si na to někdo vzpomene, tak to je opravdu, to jsou obrovské obrazy s obrovskou silou o morálním rozkladu Ruska. Tento režisér je teda v exilu a samozřejmě do Ruska by se v současné době rozhodně nemohl vrátit.
0: Řekl Proglasu Lukáš Jirsa, filmový publicista a vedoucí pražského studia televize Noé. Máme 15 hodin a téměř 55 minut. Za 5 minut budou zhruba 4 hodiny.
2: Zrýt záhonek, ostříhat stromy, naklepat kosu, uklidit kůlnu, zasít, zalít, přesadit, zasadit, vyplít, uklidit, sestavit, oprášit, ostříhat, přivázat, zrýt, okopat, hnojit, hrabat, zametat.
3: Na Proglasu! Už je jaro v plném proudu!

Vítejte, milí přátelé lidové hudby na rozhlasových vlnách. Ne, neopakujeme předchozí folklorní okénko, které jsme věnovali Věře Příkazské. Tentokrát se nebudeme věnovat ani Brolnu, ani jejímu působení v Inkognito kvartetu. Tentokrát to bude Věra Příkazská s podtitulem Věra zpívá z Plzeňáky. Plzeňský lidový soubor byl jejím souborem domovským od roku 1969 a nahrála povětšinou do trvalek plzeňského rozhlasu více než 200 písní. Mnohé z nich jsou uchovávány dodnes. Z nich pak bylo vytvořeno několik LP a později i CD desek. My si ten průřez doplníme porůznu. Ta úvodní ukázka u potočku Malé zahrádce byla jiná, než jsme slyšeli minule. Byla o hodně mladší, více jak o 20 let. Pochází z roku 1994 a ocitla se na CDčku Vonička českých lidových písní, kterou plzeňský lidový soubor nahrál po revoluci. Teď nás čeká několik ukázek z rozmezí 70. až 90. let. Začne píseň, která je vaše oblíbená už ve folklorní sedmičce, tentokrát tedy podáním plzeňského lidového souboru a Věry Příkazské z roku 1972, nahraná na dlouhohrající desku Hrají a zpívají Plzeňáci. K 50. výročí plzeňského studia Českého rozhlasu v roce 1982 vyšlo album, na němž Věra Příkazská naspívala jednu ze svých oblíbených písní Plzeňská věž. A konečně jedna z písní, která Věru Příkazskou proslavila. Bude to Krásná táhlice, široký, hluboký. Užijte si dnešní okénko.

Tak jen ve stručnosti. Kdo se chtěl něco dovědět o věři příkazské, tak už jsme si něco řekli minule, takže jenom pro malé zopakování. Absolvovala obuvnickou průmyslovku ve Zlíně, tamtéž navštěvovala hudební školu se zaměřením na zpěv a klavír. Už ve svých 19 letech se stala víceméně profesionální zpěvačkou, byla přijata do československého souboru písní a tanců. Později zpívala i v armádním uměleckém souboru Víta Nejedlého. S Plzňáky se potkala v roce 1969 a už jim zůstala věrná. Zajímavé ovšem je, že kromě alb hrají a zpívají Plzeňáci, natočila pouze dvě profilové desky, a to Věra Příkazka zpívá milostné písně v roce 1986 a druhé album Až po revoluci Věra Příkazka zpívá lidové písně z Plzeňska. Zajímavostí je, že byla rodačkou ze Slovenska a její manžel Vladimír Hora byl jazzovým hudebníkem a dlouholetým pedagogem na konzervatoři Jaroslava Ješka Praze. Takže teď nás čeká série ze 70. let. Začneme dlouhou táhlicí velice starobilého typu O radost má, která, když si ji poslechneme, zní spíše jako artificiální hudba, než jako lidovka, ale není tomu tak. Pokračovat budeme klasickou písní z Plzeňska Už se krumlovský zámeček bourá a potom písní, kterou proslavila, což už jsme si připomněli minule, aniž jsme si píseň pustili. Píseň, kterou

proslavila v pořadu 70. let v České televizi, který se jmenoval Zpívánky. Možná si ho pamatujete podle znělky a podle krásné vystřihovánky na úvod, kdy dívenka chytá ptáčka do ruky, a to je právě práce výtvarnice Kornelie Němečkové. Takže bude tam Hájo, hájedlo.

Posloucháte Folklorní okénko a s ním si připomínáme 95. výročí narození Věry Příkazské. Něco málo o plzeňském lidovém souboru, který vznikl jako externí soubor Českého rozhlasu Plzeň, složený s členům plzeňského rozhlasového orchestru. Byl založen v roce 1953 tehdejším vedoucím redaktorem hudebního vysílání Milanem Šmídem, který se stal také prvním dirigentem. Základní obsazení tvořili smyčce, dva klarinety a samozřejmě dudy. Podle potřeby je doplňovali třeba flétny, hoboj, lesní rohy, dokonce i harfa. Další osobnosti u dirigentského pultu byly například Jaroslav Krček a Zdeněk Bláha, o kterém bude ještě řeč. Kolem souboru se soustřeďovala řada skladatelů a upravovatelů, například Bárta, solista sboru Česká píseň a solista souboru Úsměv Vladan Dolejš. Soubor pracoval převážně jako studiový, proto především realizoval rozhlasové nahrávky a vydal řadu zvukových nosičů. Dlouholetý byl, dalo by se říci, pořad ze Zlatého fondu Českého rozhlasu Plzeň, a to seriál Hrají a zpívají Plzeňáci. Převážná část více jak tisíce natočených snímků vycházela z tradičního folkloru Chocka, Klatovska, Pošumaví, Kralovicka, Plzeňska, Žinkovska a jižních Čech. Pro nedostatek finančních prostředků soubor ukončil svou činnost v roce 1996, ale nebylo to definitivní, jak si brzo řekneme. Takže dál nás čeká několik ukázek z doby 70. a 80. let, které vyšly na nahrávce editované v roce 1991 s názvem Nemelem, Nemelem. Takže Zákolníček, Vletíla husička, Sluníčko už zašlo. A jedna ze zajímavostí, tyto písně mají co dělat opět s Plzeňskem.

Dnešním folklorním okénku si připomínáme Věru Příkazkou, zpívající lidové písně z Plzeňska za doprovodu Plzeňského lidového souboru. Teď nás čekají ukázky z alba, které jsme právě bez děky pojmenovali. Tedy Věra Příkazka zpívá lidové písně z Plzeňska, který vyšel v roce 2000 již jako CD, ale šlo samozřejmě i o starší nahrávky ze 70. a 80. let. Začneme baladou Znám já jeden krásný zámek. Pokračovat budeme dalšími písněmi, které zpívala na Plzeňsku Věra Příkazka, například Je telíčku v lese, Hořela lípa, anebo Z křoví do křovíčka. Plzeňský lidový soubor a Věra Příkazka.

Plzeňský lidový soubor se dočkal obnovení své činnosti po více jak 20 letech od jeho rozpuštění. Znovu se tedy sešel v roce 2019 při natáčení hudebního alba Plzeňáci hrají a zpívají k 90. Zdeňka Bláhy. 25 členem orchestru se setkávají dodnes zkušení hráči původního rozhlasového tělesa s mladými profesionály i amatéry. Základ repertoáru tvoří skladby a úpravy lidových písní z dílny Zdeňka Bláhy, Zdeňka Lukáše, Jaroslava Krčka, Josefa Krčka, Jiřího Temla, Jana Slimáčka a mnohých dalších. Uměleckým vedoucím dnešního orchestru je Dalibor Bárta, dramaturgii a organizací zajišťuje vlastně hýbatel veškerého dění kolem folkloru na Plzeňsku, pan Zdeněk Vejvoda. Bohužel obnovené činnosti se už Věra Příkazka neúčastnila. My se s ní pro dnešek rozloučíme ukázkami z alba Věra Příkazková zpívá milostné písně. Nahrávkou z roku 1986 Přišla sestra. To je z dnešního folklorního okénka vše. Loučí se s vámi od mikrofonu Helena Bretfeldová a z hudební režie Tomáš Hlávka. Přejeme vám příjemný zbytek dnešního dne a těšíme se na slyšenou za týden na stejné stanici a ve stejném čase.

0: Proglas přebírá zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: Škoda, snad ještě bude příležitost, hezký den.
2: A bylo 17 hodin.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Důchodci budou nejspíš moct ukončit spoření na penzi bez pokut, schválila to sněmovna. 8 lidí bylo zraněno při dnešních ruských útocích na Oděsu a poslanci nezvolili v prvním kole nominantku hnutí STAN Barboru Urbanovou místo předsedkyní sněmovny. Zprávy a Martin Matějka. Důchodci budou zřejmě moct ukončit penzijní spoření bez pokuty, schválila to sněmovna. A ti z nich, kteří od spoření odstoupili předčasně a přišli kvůli tomu o státní podporu nebo dokonce o vlastní peníze, by mohli získat kompenzaci, říká ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
4: Těmto seniorům nyní umožníme ze systému odejít bez sankce, bez ohledu na délku spoření, a pokud ze systému už dříve odešli, vrátíme jim státní příspěvky nebo jejich vlastní prostředky, o které v důsledku odchodu ze systému přišly.
2: A týká se to důchodců, kteří si založili spoření před rokem 2023. Návrh reaguje na zrušení státní podpory, kterou přestala vyplácet předchozí vláda jako součást konsolidačního balíčku. Opoziční pozměňovací návrhy ve sněmovně neprošly, normu teď dostane k posouzení Senát. Rusko a Ukrajina hlásí vzájemné útoky. V Kyjev v noci mířil například na rostovskou oblast Krymský Sevastopol a na přístav Tuapse v ruském Krasnodarském kraji. Několik lidí je zraněných. Moskva dnes útočila hlavně na sebe a jich Ukrajiny. Úřady v Oděse hlásí 8 zraněných.
5: Rusko nepilotovanými letouny zaútočilo na jedno z oděských nákupních center, které podle záběrů telegramového kanálu Odessa Info začalo hořet. Poškozeny byly také bytové domy, pošta, obchody a zaparkovaná auta. Náčelník oděské oblastní vojenské správy Oleh Kyper na sociálních sítích upřesnil, že mezi zraněnými je i 12-letý chlapec a zdravotní stav dvou zraněných osob je vážný. Rusko také silně útočilo na Černihiv na severu Ukrajiny, kde přišel o život jeden člověk a několik lidí bylo zraněno. Úřady v Doněcké oblasti Ukrajiny potvrdily, že včera v Mykolajivce u Kramatorsku zahynulo 5 lidí a 2 utrpěli zranění. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Poslanci na poprvé nezvolili Barboru Urbanovou z hnutí STAN místo předsedkyní sněmovny. V tajné volbě byla jediným kandidátem, získala 70 hlasů, potřebovala jich ale aspoň 85. Druhé kolo bude v dalších dnech, poslední volné místo ve vedení dolní komory tak dál zůstává neobsazené. Opoziční hnutí STAN navrhlo Urbanovou potom, co 4x neuspěl jeho předseda bývalý ministr vnitra Vít Rakušan. Program na podporu dostupného nájemního bydlení získá dalších 6 miliard korun. Původních 7 miliard, které mohly obce čerpat od loňského roku, se podle ministerstva rychle rozdělilo. Ministerstvo pro místní rozvoj našlo peníze v operačních programech, kde část prostředků zůstala nevyužitá. Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO to řekla na konferenci Národní sítě zdravých měst v Mariánských Lázních. Novou výzvu chce rezort otevřít zřejmě na začátku příštího roku.
6: Nám se podařilo díky přezávazkování integrovaného regionálního operačního programu a v rámci operačního programu Spravedlivá transformace najít dalších 6 miliard na nové projekty nebo na ty, které neuspěly v rámci programu dostupného nájemního bydlení, tak aby mohly být podpořeny právě z těchto operačních programů.
2: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Novým náčelníkem generálního štábu může prezident jmenovat Miroslava Hlaváče. Jeho nominaci už projednal sněmovní výbor pro obranu, nikdo nebyl proti. Do čela České armády vláda navrhla Hlaváče minulý týden. Ministr obrany Jaromír Zuna za SPD jako jediný hlasoval proti. Po dnešním sněmovním výboru řekl, že neměl výhrady ke konkrétním nominantům, ale spíš k posuzování kandidátů.
7: Nezdálo se mi, že by byl dán dostatečný prostor, abychom jednali a posuzovali všechny kandidáty, kteří byli tehdy navrženi. Každý jeden z navrhovaných kandidátů je kvalifikovaný a schopen tuto funkci vykonávat a generál Hlaváč mimořádně.
2: Hlaváč zatím působí jako první zástupce stávajícího šéfa armády Karla Řehky a tomu služební poměr končí na konci srpna. A policie pátrá po pohřešované 80-leté Haně Hofrichtrové z Pardubic. Seniorka dnes odpoledne odešla z bytu a dosud se nevrátila. Žena má šedé vlasy, je hubené postavy a chodí v předklonu. Je vysoká asi 155 cm. Na sobě by měla mít bílou bundu, šátek přes krk a kabelku. Žena trpí demencí a nemá u sebe mobilní telefon. Pokud máte jakékoliv informace, tak se obraťte na linku 158. Dálnici D1 z Brna směrem do Prahy od sjezdu na Čestlice z 8. kilometru zůstává dlouhá kolona táhnoucí se až na jižní spojku Zelenový most. Jen k jižní spojce je to asi na půl hodiny. Na pražském okruhu jsou v obou směrech fronty před Ořechem, směrem na letiště od Vestce na půl hodiny, podobně ve směru na D1 brzdí se za dálnicí D6 na 24. kilometru. V Praze je teď největší komplikací stojící auto ve Strahovském tunelu směrem na Břevnov. Ucpává se Smíchov, Plzeňská, Duškova, Radlická Valtrovky stojí se v Dobříšské před Mrázovkou. Počítejte s větším zpožděním. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekejte jasno až polojasno na severu a východě během dne přechodně skupovitou oblačností. Nejvyšší čtvrteční teploty 21 až 25 stupňů. Na horách naměří kolem 15 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
8: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: týdnu.
1: A rozhlasové ještě k tomu.
0: Přesně tak. I vy můžete dnes do městečka zavítat, a to tak, že zavoláte na číslo 739 850 345, ale pouze pokud vám bylo 11 a víc.
1: To je takové jedno malé kritérium, ale myslím, že to není takový velký problém.
0: Ano.
1: A o co budeme dneska soutěžit, Joško?
0: Tak na prvním místě...
1: Protože jsme se vlastně nepředstavili, viď? Jak se
0: ano, jmenujeme. Já jsem Joška.
1: A já Láďa.
0: Na prvním místě je to komiks Bula a Drbola nepřemožení od Jana Rece.
1: Kdo bude vylosovaný jako s druhou cenou, tak vyhraje krásné CDčko Meet Point chvály nejen pro děti. Vidím tady děkuji, tak přemýšlím, asi je to, název bude asi děkuji a skupina Meet Point. Typuji. A ta třetí cena, Joška mě tady ukazuje, krásný bílý plastový náramek Charita Česká republika s červenými srdíčky.
0: Každá cena jistě udělá radost, no a my už pomalu otevíráme linku na našem čísle pro všechny z vás, kteří chtějí zavolat.
1: Nebojte se, 739 850 345.
0: A možná, jak se tak dívám na DJ Cvočka, tak by rád pustil první písničku, tak DJ, dej se do toho!

0: No a místo toho, abychom se teda loučili, tak se naopak vítáme s naším sportovním komentátorem Mišákem. Ahoj.
1: Ahoj. Tak já dneska začnu samozřejmě mistrovstvím světa v ledním hokeji. Zítra ve čtvrtek se hraje čtvrtfinále. V sobotu pak semifinále, v neděli boje o medaile. Česko bude tedy zítra hrát od 16:20 proti Finsku a věřme, že bude postupovat ještě dále. Hokej je možná spíš pro muže, ale určitě fandí i ženy. Teď tu mám něco typicky pro ženy. V Bulharsku se uskuteční ode dneška až do neděle mistrovství Evropy v moderní gymnastice. No a v sobotu můžete sledovat také třeba přímý přenos na ČT Sport. V neděli se od 16 hodin uskuteční předposlední přípravný duel české fotbalové reprezentace. Hrát se bude v Praze proti Kosovu, samozřejmě než Česko pojede na mistrovství světa. No a dnes se také odehraje druhé barážové utkání o první fotbalovou ligu mezi Artisem Brno a Slováckem. Hraje se od 18 hodin. Odveta toho včerejšího souboje Táborsko-Baník Ostrava, kde Ostravané vyhráli ten první zápas 3-0, se hraje v sobotu ve 13 hodin v Táboře a odveta toho dnešního pak v neděli ve stejnou dobu v Uherském Hradišti. V sobotu se také večer uskuteční finále Ligy mistrů. V Budapešti se střetne Arsenal Londýn a pařížský PSG. Pondělí příští týden pak pozvu na atletický meeting Memorial Josefa Odložila v Praze. Můžete sledovat buď na místě, anebo na ČT Sport. No a příští středu od 1:30 odpoledne začne také Liga národů volejbalistek a české reprezentantky budou hrát proti Číně. Také můžete sledovat na ČT Sport.
2: Mišáku, to bylo naprosto vyčerpávající. Věřím, že bude sledovat opravdu celé městečko a my ti moc děkujeme a těšíme se příští týden zase naslyšenou.
1: Mějte se krásně.
2: Ty taky, ahoj.
0: Ahoj.
2: No a my už dáváme prostor vám, kteří jste zavítali do městečka, ať vytočíte číslo 739-850-345 a spojíte se s námi. A vidím, že už první z vás tak učinil. Ahoj, tady Joška a Láďa.
3: Ahoj, Zdendo, Sokolo.
2: Ahoj, Zdendo, jak se máš?
3: Celkem dobře, ale doufám, že budem to rozumět, protože mám trochu jímu.
2: Rozumíme ti naprosto perfektně.
0: Co kdyby se šel dneska podívat do parku? V Koutu Řečníku je téma Prima Víkend.
3: A víte, že jo, já to můžu zkusit. Co to bude taková krátká historka, ale to asi nevadí na běho, co ne?
0: Ne, nevadí
2: vůbec. Vůbec ne.
3: Tak já to zkusím.
0: Povídej.
3: Takže jdeme na to. No, jednou ke konci kalendářního roku jsem měl narozeniny a přijela jsem kamarádka moje Veronika. No a tak my tady slavíme a to a pak samozřejmě čas se nachýlil a rodina jí už musíme jet a Veronice se pěstě nechtělo. No a tak se a tak její jakoby tatínek vymyslel to, že tak dneska jsme byli my u něj, tak ať zítra přijede k nám. A tak jsme teda vyjazdili druhý den, byl to právě víkend, jo, vyšli moje narozeniny, vyšli tuším na sobotu. A tak jsme vyjazdili prostě druhý den, zase my k ní s květinami a tak. Samozřejmě něco i pro rodinu, takže vlastně to byl úplně takový prima víkend, že jsem byl celý víkend s ní.
2: Moc pěkná historka, dokážu si to živě představit.
3: A jenom ještě taková malá nápověda pro posluchači ohledně písničky, která hrála, kdyby chtěl někdo uhodnout. Já vím, že to bylo lehký, ale tak
0: no,
3: můžu to
2: ano,
3: říct, když
2: můžeš,
3: mě to napadlo.
2: Určitě.
3: Jeho, vlastně ten, co zpíval, má společné příjmení s jedním z osukačů, který volá do městečka pravidelně.
2: No to je pravda. Ano, ano, ano. Doufám, tak že to všem dojde a že ten jeden posluchač zavolá. Na něj se vždycky těšíme, že ho uslyšíme. Stejně jako na všechny z vás.
3: A nejvtipnější by bylo, kdyby sám uhodl tu písničku, že?
2: To je pravda. Tak Zdendo, my ti moc děkujeme, rádi jsme tě slyšeli. Měj se moc krásně a ahoj.
3: Tak ahoj.
0: Ahoj. No vidíte to, nebolelo to. A hnedka tady máme prvního posluchače, který se odhodlal a třeba vyhraje jednu z krásných cen a někdo další volá.
2: Ahoj, tady Jožka a Láďa.
4: Dobrý den.
2: Dobrý den.
4: Marie Levová.
0: Ano, dobrý den, ahoj, tak kam pak dneska?
4: No, já přemýšlím, asi do kostela bych se podívala.
2: Tak dáme do kostela.
0: Tak Joško, co jsme si tam dneska nachystali?
2: Který starozákonní prorok předpověděl, že Ježíš bude povolán z Egypta?
4: Který starozákonní prorok předpověděl, že Ježíš bude povolán z Egypta? Z Egypta.
0: Můžu napovědět, že je to jeden z malých proroků.
2: To je těžká otázka.
4: Ozeáš?
2: Ano.
0: No, šikovná. Odkud nám voláš?
4: Veselý nad Moravou.
0: A jaké je tam počasí?
4: Horko, horko, ale už to zlezlo pod 30, je to dobrý.
2: Hurá! A my se tě zeptáme, voláš poprvé?
4: Ano.
2: No, tak to bychom tě poprosili, abys nám poslala svoje jméno a celou adresu na e-mailovou adresu
0: městečko@proglas.cz.
2: Přesně tak.
4: Městečko@proglas.cz.
2: Ano.
4: Dobře.
2: My si to uložíme v případě výhry, ale i pro příště budeme rádi, když budeš volat pravidelně.
4: Dobře, takže městečko@proglas.cz.
2: Ano,
4: jméno,
2: ano.
4: Příjmení a...
2: adresa, poštovní adresa.
4: Dobře.
2: Tak jo.
0: Tak jo, díky.
2: Děkujeme,
0: měj
2: ahoj.
0: Se pěkně, ahoj.
4: Taky, mějte se.
2: Vidíš to, Láďo? Nový volající v městečku.
0: Správně, doufám, že je přilákalo to, že zrovna moderujeme dva, viď?
2: Přesně tak, nic jiného to nemůže být.
0: No, správně. A
2: vidím dalšího volajícího. Ahoj, tady Jožka a Láďa.
5: Mňau, mňau.
2: Ahoj, tak ty jsi ten, co má to společné jméno s zpěvákem písničky. Ale no, hádat ji doufám nebudeš, to je moc lehké na tebe, Davide.
5: Je to pravda, no, jako, no, pravdu, Michal David, no, a písnička se jmenuje Největší z nálezu a ztrát.
2: Tak, potlesk pro tebe.
0: No počkej, když říkal jsi, Jožko, že ji doufám hádat nebude, já volím přitom.
2: No už ji uhodl, tak samozřejmě jsi zařazen do slosování, Davide, ale ještě se ti zeptáme, než se rozloučíme, jak se máš.
5: No, trošku nám je spadl takový trošku test, nevím, co se děje, ale trošku dorostlé městečko mi trošku rozebralo zase, takže tak nějak to tak poslouchám, takže už je to trošku lepší. Venku je pěkně, svítí sluníčko, teďka trošku zalezlo malinko, ale je pořád hezky, jako na balkoně pořád hřeje ještě, takže je to jako fakt pěkný, no.
2: Tak vyraz někam na výlet.
5: No. No, já teďka zatím s těma zádama ještě nemůžu právě, no, protože chodím na ty rehabilitace ještě a tam to ještě zabolí teda, ale už je to lepší, už musím říct, že opravdu, jako a pořád říkám ty negativní věci, tak musím říct, že už je to jako opravdu, dneska jsem ukončil rehabilitace, je to lepší, no, tak jako uvidíme, snad to bude na dobré cestě, no, jako no, nějak.
2: Tak my budeme držet pěsti a tě jenom líp, no, a rozloučíme se, měj se moc krásně, ahoj.
5: Já jsem ještě chtěl takovou malinkou historiku, jenom k tomu, jestli můžu tady, abych se pozval do koutu řečníku, ještě tak narychlo, takovou krátkou, jenom k Michalu Davidovi. Já jsem měl takový připravený příběh, protože jsem si na to vzpomněl, vlastně oni tady parkovali u nás na zahradě přímo, celá tady kapela, Kroky Františka Janečka vlastně, takže to si pamatuji a prostě oni potom měli koncert vlastně tady, jak je vlastně bývalá kino Dožba, tak vlastně oni tam měli vlastně potom koncert a my jsme dostali vlastně všichni lístky, protože celá naše rodina, protože my jsme jim vlastně pomohli, oni měli kde zaparkovat za automa, takže na to mám takovou skvělou vzpomínku právě, takže to ještě k tomu takovou. A už nechám dalším zase jo? Slovo.
2: No páni, tak to by bylo na druhý potlesk, ale ten může zaznít jenom jednou. Takže zase jo, příště, měj se krásně, ahoj.
5: Ahoj, mňau, mňau.
2: Tak to byl náš starý dobrý známý volající David a já připomínám telefonní číslo 739 850 345.
0: Všichni, kom bylo 11 a víc a někdo další 11letý a starší. Ahoj, kdo tam tady rozhlasuje městečko?
6: Ahoj městečko, tady Helča ze Zábřeha.
2: Ahoj Helčo, jak se máš?
6: O, docela dobře.
2: To jsme moc rádi. Kam se vypravíš?
6: Takže bych zkusila třeba kostky.
2: Kostky? Tak. A na to máme s Láďou takovou připravenou. Já vylosuju hru, nebo teda otázku, a Láďa bude házet. Tak máme
0: jestli už. Jestli bude potřeba, bych házel.
2: Tak, jestli bude potřeba teda, tak. Tak. Joška a Láďa musí hodit méně než ty. Takže hoď.
6: Takže co nejvíc.
2: Hoď ano, co nejvíc.
6: Takže 3 a 2. To není moc.
2: To je 5, ale třeba hodíme méně. Tak já teda hážu. 5 a 5. No. Tak má smysl, aby ten Láďa házel, nemá.
0: Záleží.
2: Ale aby to bylo.
0: Záleží na Halči, jestli chce, aby hodil.
2: Pro zajímavost, ať si Láďa hodí ještě teda. Nechme ho hodit.
0: Tak 4 a 2, no. Tak.
2: Tak nevadí.
0: Smůla, no.
2: Dneska to nevyšlo, asi jsem se do toho moc opřel, tak mě tam skočily velmi vysoké čísla. Ale příště
6: dobré,
2: to vyjde. Měj se moc hezky. Ahoj.
6: Taky, ahoj.
2: No a DJ Cvoček na mě mává, že už by rád pustil další písničku, tak mu to umožníme.

0: Dozněla nám další skladba DJ Cvočka, my už bereme volajícího. Ahoj, tady Jožka a Láďa.
1: Ahoj. Ahoj, tady Simona, můžu hládat písničku?
0: No samozřejmě.
1: A od skupiny Beatles, říkám to správně.
0: Správně, potlesk jasně. Patří tobě. Odkud voláš? Děkuju.
1: Od Litovle. Simona, od Litovle.
2: Jo, a jaké je počasí u vás?
1: No, je horko. Jsem se byla koupat dneska poprvé venku na zatopeném lomu, takže to bylo parádní.
0: No tak to musela být krása. Lomy mám taky moc rád.
2: Že ses tak nikdy nepochoval.
1: Tak se všichni opatrujte. Naschledanou.
0: Ahoj.
2: No to bude tím, Jožko, že nemáme v městečku ten lom, viď?
0: No mohli bychom ho vytvořit do příštího roku.
2: Třeba do další sezóny městečkové.
0: Přesně tak.
2: Uděláme i lom.
0: Já připomínám telefonní číslo 739 850 345 a bereme dalšího
2: někdo
0: volajícího.
2: Někdo to slyšel, viď?
0: Ahoj, tady Jožka a Láďa.
1: Dobrý den, tady je Filoména.
0: Ahoj Filoméno, moc rádi tě slyšíme. Jak se máš?
1: Dobře.
0: To jsme rádi. A zeptám se tě, kam se vypravíš v dnešním městečku?
1: Do školy.
0: Jdeme do školy.
2: To je rozumné.
0: Najdeme školu.
2: Tak. A který předmět?
1: Chemie.
0: Tak jdeme na chemii. Která významná vědkyně, nositelka dvou Nobelových cen, se stala první profesorkou na Sorboně?
1: Marie Curie-Skłodowska.
0: Výborně.
2: Není co dodat. Super, gratulujeme, třeba to vyjde.
0: Už ti přišly ty krémy na ruce?
1: Ještě ne.
0: Ještě ne, ale oni brzo přijdou. My jsme měli takovou radost, že jsme vylosovali zrovna tebe, protože jsme si říkali, to je přesně cena pro Filoménu. To je to udělá radost.
1: Jo, a můžete mi to tam nechat ještě vyvaju, kdybych třeba do tady přišla.
0: Jo, můžeme ti tady nechat cenu a můžeš přijít, budeme moc rádi. Já tě rád uvidím, já jsem tady zrovna nebyl, když jsi tady byla.
1: Aha.
0: Tak se měj moc hezky a měj se krásně, ahoj.
1: Třeba to vyjde.
0: Ahoj.
1: Ahoj.
0: Tak, to byla Filoména a já zase připomenu číslo 739 850 345. A Láďo, o co dnes hrajeme?
2: Že jsi tam připomínáš ty toto číslo, no?
0: Tak, na prvním místě...
2: No dobře, tak jo, takže na třetím místě.
0: Tak na třetím.
2: Tak jako ptal se mě, co hrajeme.
0: No tak začni tím třetím teda.
2: Třetím, dobře, tak je tam náramek, Charita Česká republika, bílý, plastový, s krásnými červenými srdíčky a křížkem. Prostě logo Charity. A na druhém místě je tady CDčko Děkuji od Meet Point. Jsou to chvály nejen pro děti pod titulu.
0: A na prvním místě je to komiks Bula a Drbola Nepřemožení od Jana Rece. To jsou ceny, o které dnes můžete hrát a městečko tady s vámi bude ještě necelých 15-20 minut
2: no, takže
0: podle toho.
2: Tím pádem raději neváhejte a volejte, ono je to vždycky jistější. Čekáme na vás, těšíme se na každého volajícího a zrovna někdo volá. Ahoj, Jožka Láďa, Láďa Jožka, kdo tam?
3: Štěpán.
0: Ahoj Štěpáne, jak se máš?
3: Dobře.
0: To jsme rádi.
3: Děkuji za ty bylinky.
0: Jo, už přišli.
3: No, moc děkuju.
0: Nemáš za co, to jsme rádi, že ti udělali radost.
3: To jsem byl překvapen, že to...
2: Co je nového v Liberci?
3: No, co nového v Liberci? Všechno starý.
0: Kam se vypravíš?
3: A nic moc. Dobrý počasí.
2: No, vidíš.
0: To jsme rádi.
2: Takže to počasí tak by svádělo k tomu vyrazit na nějaký cyklokros, ne?
3: Ne, do češtiny.
2: Na češtinu?
0: Na češtinu,
2: i to je
0: do školy.
2: Ano. Tak Štěpáne, pověs mě, které souhlásky jsou takzvaně obojetné a co to znamená?
3: Obojetné je bufelomu pesoveze, čili bufelome pesoveze.
2: Ano. A co to znamená, že jsou obojetné?
3: Co znamená, že jsou obojetné, jo?
2: No. Proč se jim
3: obojetné,
2: to říká?
3: Obojetné je, že to může být oboje i potom měkký nebo tvrdý.
0: Správně.
2: Nenechal ses zaskočit. Gratulujeme. Co bys chtěl vyhrát?
3: Asi tu dvojku.
2: CDčko. Tak budem držet palce. Ale neboj se, nenamícháme to. Takže smůla.
3: A jinak, kdybyste mě vylosovali na ten komiks, tak ten komiks už mám, tak to můžete dát někomu jinému.
0: Dobře. Dobře. Tak jo. Měj se moc krásně, rádi jsme tě slyšeli. Ahoj.
3: Ahoj.
0: Tak, já připomínám opět telefonní číslo 739-850-345. Můžete zavítat sem k nám do městečka.
4: Škola.
5: Hřiště.
4: Muzeum.
5: Kostel.
4: Hřbitov.
5: Kino.
4: Knihovna.
5: Nemocnice.
4: Hvězdárna.
5: Letiště.
4: Potraviny.
5: Autoškola.
4: Přehrada.
5: Kasíno.
4: Cyklodráha.
5: Les.
4: Krmelec.
5: Hrad.
4: Jeskyně.
5: Úřad práce.
4: Sběrný dvůr.
5: Veterinární ordinace.
4: Krejčovství.
5: Cestovní kancelář.
4: Sopka.
5: Park.
4: Stínadla.
2: Vítr zafoukal, připomněl nám, že tady máme takové místo jako třeba Hvězdárnu, co?
0: To ahoj, si dlouho nikdo nevybral.
2: Ahoj, kdo tam půjdeš do Hvězdárny?
6: Dobrý den, tady je Tereska Kanderová z Třince.
0: Ahoj Teresko, rádi tě slyšíme.
2: Tak
6: já vás taky.
2: Co si vezmeš?
6: Já bych zkusila nemocnici.
0: Tak pojďme do nemocnice.
2: Tak rychlou zdravotnickou záchrannou službu přivoláme na telefonním čísle. Chceš možnosti?
6: Co bych měla vědět? To je 155?
2: To bylo jednoduché, chápu.
6: Jo.
2: Tak jak se jinak máš?
6: Jo, dobře. A vy?
2: No, já myslím, že ano, my si to tady užíváme.
0: Ano, dneska je to velice pozitivní.
6: Je první počasí.
2: No, je tady horko, ale dá se to vydržet nějak.
6: Jo.
2: Já nevím, kolik. Venku to ukazovalo nějak 30 stupňů, tady v městečku to ukazuje 25,9. Tady je o něco líp, no.
0: Ano, městečko leží víc na severu.
2: Asi tak. Tak jo, měj se pěkně.
0: Rádi jsme tě slyšeli, ahoj.
6: Mějte se, nashledanou.
2: No vidíš, Joško, to je dobře, že máme to městečko postavené.
0: No já jsem chtěl říct, že vlastně ta první cena, komiks Bula a Drbula, tu není jen tak, protože se váže k jedné akci, na které bude přítomen i Proglas, a sice...
2: 6. června na brněnském výstavišti... Kardinál Michael Černý zapíše do seznamu blahoslavných právě kněze Jana Bulu a Václava Drbolu mučedníky komunismu, oběti babického procesu. Kdo ještě nestihnul se zaregistrovat, nech tak učiní, ještě stále jsou volná místa, co vím.
0: A DJ Cvoček na mě zase mává, že by rád pustil písničku. No tak, DJ, hrej.

0: Ten DJ nám dneska hraje. Jakoby nestačilo, že máme takové horko mimo městečko a ještě nás zve do Mexika.
1: No, vidíš to? Tak vyrazíme.
0: Já bych to bral.
1: My jsme měli jako ze třídy tehdy, když jsme měli ten stužkovák, tak jsme ho pojeli ve dvou rovinách. Prvně jsme měli takový smutný, pohřební, všichni v těch oblekách různě a takhle. A
0: ano.
1: Pak v půlce se to zlomilo a zaspívali jsme si Všichni jsou už v Mexiku a od té doby prostě prostě jsme tam skákali a radovali, jak toto.
0: Já si taky vzpomínám na svoji stužkovou, to bylo něco. No jo, kde jsou ty časy? Už je to 10 let, tak. Co jsem maturoval.
1: No, tak u mě je to ještě trošku díl, co jsem maturoval. Tak. My tady si teďka připomínáme, 25 let budeme mít září od nástupu do primy, no.
0: No teda.
1: To je hrozný čtvrtstoletí, viď?
0: Ahoj, kdo se k nám dovolal?
2: Ahoj, tady Marie Veverská Bytiška.
1: Ahoj, Marie. Zdravíme, už nějaká Marie dneska volala, to je krásný, jak se to dneska tady rozjíždí. Tak. Kam pak se vypravíš?
2: No, já bych zkusila potraviny.
0: No, tak, Láďo.
1: Tak schválně, hele, najdi ty potraviny, nebo...
0: Mám je na papíru, ale tak, už je máme.
1: Tak co, dáš otázku?
0: Tak dneska budeš vařit... plněné paprikové lusky.
2: No, tak si jednak koupím papriky.
0: Ano.
2: Potom si koupím leté maso.
0: Ano.
2: To ochutím solí, pepřem, můžu dát trochu majoránky, česneku, zahustím trošku strouhánkou.
0: Ano.
2: Nebo taky vařenou rýží. Ty papriky si naplním a potom si do kastrolku dám tuk, cibulku, dám tam ty papriky, zaliju vodou, abych je podusila, prostě aby byly hotové. A pak si třeba z rajčatového protlaku jenom udělám tu máčku z toho, že tam dám ten protlak, ještě trošku můžu ochutit, osolit, osladit cukrem. A k tomu třeba těstoviny, třeba kolínka uvařím.
1: Už se nám zbíhají sliny.
0: To jsem přesně chtěl říct. Asi se stavíme na plněné paprikové lusky.
1: Do Veverské Bytýšky, tak někdy se k tobě objednáme, jo?
2: Tak jo.
1: Tak jo, díky.
0: Rádi jsme tě slyšeli.
2: Tak, všechny zdravím a... mějte se hezky.
1: Ty taky, ahoj.
0: Ahoj. Tak kdo ještě zavolá do městečka? Ještě vlastně celých 5 minut máte možnost.
1: No, takže se nebojte, sice už jsme vyčerpali různé zásoby, ale je pravda, že třeba v takovém infocentru už taky dlouho nikdo nebyl.
0: A co teprve základní umělecká škola? Já ji tady teda pořád propaguju. Ale
1: no
0: ono to stojí za to.
1: No hvězdárna, o té už jsem dneska mluvil o jednou hvězdárně, no. To je pravda, jo. Já nevím, no, nebo jako... Ono je pravda, že vyrazit na hřiště se podívat, když jsme dneska si povídali s tím Myšákem,
0: ano.
1: Tak by to taky bylo hezký, třeba by mu to udělalo radost, že někdo se zajímá o ten sport, no.
0: Možná, že DJ Cvoček by mohl zahrát další písničku, co
1: schválně
0: myslíš?
1: Schválně, jestli bude sportovní teda, nebo o čem bude, uvidíme, no.

0: Tak to byla jedna z dalších písniček DJ Cvočka a my už bereme volajícího. Ahoj, tady Joška a Láďa.
1: Ahoj, tady Káťa.
0: Ahoj, Káťo. Jak se máš?
1: Dobře.
0: To rádi slyšíme. A kam se vypravíš?
1: Na cyklodráhu.
0: Tak pojďme na to.
2: Super.
0: Láďo, podej mi řídítka.
2: Já ti pravděpodobně podám mapku, jo?
0: Ano. Mám ji tady před sebou. A teď ještě řídítka. Tak. Takže cinknutí znamená dobře, zatroubení špatně. Tak, pojďme na to. 3, 2, 1, teď.
1: Dolů. Doprava. Dolů. Doprava. Doprava. Dolů. Dolů. Doleva. Doleva. Dolů. Doleva. Dolů. Dolů. Doprava. Doprava. Dolů. Doprava. Doprava. Nahoru. Doprava. Dolů.
0: Výborně. Tak to byla jedna z našich speciálně obtížných drah, ale vidím, že jsi zvládla i tu.
2: Káťo, trénovala jsi nějak speciálně?
1: Ne.
2: A vyšlo to, super. Odkud, že to vlastně voláš?
1: Z Rahotuš.
2: A je tam taky u vás takový horko?
1: Jo.
2: No tak, ale nerozpustila se si ještě, jo? Je to dobré.
1: Ne.
2: Tak jo, díky moc. Rádi jsme tě zase jednou slyšeli a třeba se uslyšíme zase někdy jindy.
0: Ahoj.
1: Ahoj.
0: No a myslím si, že pomalu začneme losovat.
2: Už?
0: No.
2: Asi jo, pomalu vylosujem, a se pak pomalu...
0: Zníš teda nějak smutně, zvučit, no. Ale každé městečko končí losováním.
2: No jo, no, ale ono vzhledem k tomu, že tak se to trošičku komplikuje s mým dalším účinkováním v Proglasu, které nám zaštíťuje to městečko vlastně. Takže uvidím, jako v červnu určitě mít nebudeme spolu městečko. To ano. Navíc bude o 2 městečka míň, protože tam budou nějaké přenosy mších svatých konkrétně. Za týden tam budeme přenos nějaké mše svaté ze Žadce z Bohoslužby smíření. Takže tím pádem zrovna městečko odpadne, upozorňuji, ano. A pak 2 měsíce budou prázdniny, červenec, srpen a co bude od září, uvidíme, jestli...
0: Necháme se překvapit?
2: Nějak budu vypomáhat nebo ne, uvidíme. Takže jako samozřejmě jsem se chtěl tímto i rozloučit s milými posluchači.
0: Bylo mi ctí, Láďo.
2: Neboj, mě taky, Joško. Tak se podíváme, že dneska teda neuspěla Helča, ale... Máme několik dalších želízek v ohni, z kterých budeme losovat. Jedna Marie, Zdenda, David, Simona, Filoména, Štěpán, Tereska, další Marie a Káťa. Krásné, jak se to...
0: Tak já ti to zamíchám a vylosuješ první, teda poslední 2 ceny, vlastně to třetí a druhou.
2: Tak já nevím teda.
0: Dobře, tak teďka třetí, Láďo.
2: Jo, dobře.
0: Počkej, já ti to pořádně rozprostřu, aby se na každého dostalo.
2: Já se musím tak. Dát oči v sloup. A Štěpán z Liberce.
0: Tak, já to
2: takže
0: přemíchám.
2: Takže má náramek Štěpán, gratulujeme ti.
0: Já to přemíchám a vylosuješ teď druhou cenu.
2: David ze Zlína vyhrává CDčko.
0: Gratuluji. A tak mi to, Láďo, zamíchej a já teda vylosuji ten komiks Bula a Drbola. Bula a Drbola. Kdo se stane výhercem? Nekoukám se.
2: Správně, správně činíš, to už bys... Chybu,
0: a kdo je výhercem, se dozvíte samozřejmě teď.
2: Ano.
0: Je to Simona z Litovle.
2: Tak gratulujeme i Simoně.
0: Nasedáme na kolo.
2: Tak rychle najednou, ty jsi to úplně prostě to. jsme se nestihli si užít ten okamžik losování a nejednou se dáme na kolo, jo?
0: No jo, no tak je potřeba jako jít zase zpátky.
2: Musí tím pádem honem nabrat ten síly a takhle, já nevím, jestli to dáme.
0: Já si myslím, že jo.
2: No, ovšem do měsíčka to bylo do kopce, tak je to z kopce.
0: Přesně tady tak.
2: To bude o to jednodušší. Takže, Láďa.
0: A Jožka.
2: Ahoj.

0: Krátce před 6 hodinou večerní vám k poslechu nabízíme myšlenku na den. Jejím autorem je Petr Hurych a nese téma Rady.
1: Vážení přátelé, díky probíhajícímu mistrovství světa v ledním hokeji tu máme období, kdy se mnoho z nás stává odborníky na hokej. Každý ví, koho měl trenér napsat do soupisky, jak měl poskládat sestavu, koho dát do brány a jakou taktiku zvolit. V červnu a červenci se pak staneme odborníky na fotbal a budeme radit trenérovi fotbalové reprezentace. Mezitím poradíme ministryni financí, jak sestavit státní rozpočet, ministru školství navrhneme reformu vzdělávání, doktorům vysvětlíme, jak je to s očkováním a guvernérovi Národní banky poradíme, jak zkrotit inflaci. No a jen tak bokem vyřešíme konflikty na Ukrajině, v Iránu a Izraeli. Tuto naší vlastnost, kdy se vyjadřujeme naprosto ke všemu, i když tomu často nerozumíme, krásně vyjádřil Vladimír Renčín v jednom ze svých vtipů. Na obrázku je skupina lidí, před níž stojí Bůh v doprovodu svatého Petra. A Bůh Petrovi říká: úžasný národ tyhle Češi. Škoda, že nebyli u stvoření světa. Mohli poradit. Nevím, zda se skutečně jedná o naši specifickou národní vlastnost, nebo zda je univerzální napříč národy. Zamýšlím se ale nad tím, proč je pro nás tak těžké přiznat, že něco nevíme, něčemu nerozumíme. Vždyť přeci nejsme bohové, ale pouzí lidé. Nemůžeme vědět všechno. Já třeba nevím, jak funguje počítač, mobilní telefon či vesmírná družice. Nevím, jak se provádí operace mozku, ani nevím, jak se řídí letadlo. Stejně tak nevím, zda a kdy konám Boží vůli a kdy jednám své volně. Je toho strašně moc, co nevím a neumím. A stejně tak to má jistě každý z nás. Proč tedy tak neradi přiznáváme, že něco nevíme? Vždyť uvědomění si a přiznání si vlastních limitů a omezení může být velmi osvobozující a povznášející. To, že uznáme své limity a omezení a s důvěrou se spolehneme na odbornost druhých lidí, nám umožní více rozvíjet to, čím nás Bůh skutečně obdaroval. Projevená důvěra vůči druhým lidem také napomůže kvalitě našich vztahů. Přestaňme si proto hrát na bohy, kteří vše vědí, a přijměme v plné míře svoji lidskost ve vší její velikosti i ve vší její nedostatečnosti. Amen.

A s malým zpožděním, za které se omlouváme, vás zveme do společenství modlitby slavného růžence. Modlit se s vámi budou kolegové ze studia Hradec Králové.

0: Chvála Kristu a Panně Marii. Hezký podvečer. Zveme vás k modlitbě růžence ze studia Hradec Králové. Dnes se budeme modlit růženec slavný a k modlitbě vás zvou členky Fatimského apoštolátu. Milada, Michaela,
1: Maruška,
2: Helena,
3: Marie.
0: Světlo Kristovo. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
4: Amen.
0: Nyní vám před modlitbou nabízíme chvíli ztišení, níž můžete vyslovit své úmysly.

0: Nejprve vyznejme víru.
1: Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Tvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna Jeho jediného, Pána našeho, jen se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Poncem Pilátem, ukřižován, umřel i pohřben jest, sestoupil do pekel, třetího dne stál z mrtvých, stoupil na nebesa, sedí po pravici Boha Otce Všemohoucího, odtud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen. Otče náš, jenci na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
2: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, kterého věříme.
2: Svatá Maria, Matko Boží, prosa nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naši. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, kterého doufáme.
2: Svatá Maria, Matko Boží, prosa nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naši. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, kterého milujeme.
2: Svatá Maria, Matko Boží, prosa nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naši. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Tajemství prvního desátku, který z mrtvých stál. V tomto desátku prosím je zvláště za všechny nemocné a za všechny, kdo prosí o uzdravení. Otče náš, jen si na nebesích, posvěd se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
2: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých stál.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naši. Amen.
2: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naši. Amen.
2: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naši. Amen.
2: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naši. Amen.
2: Zdrávas Maria, milosti plná,

0: Ja, milostiplná Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdráva Maria, milostiplná Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdráva Maria, milostiplná Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdráva Maria, milostiplná Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který z mrtvých stal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Můj Ježíši,
1: odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.
0: Královno míru,
1: oroduj za nás.
2: 2. desátku, který na nebe vstoupil. V tomto desátku budeme vzpomínat na zemřelé a duše v očistci. Otče náš, jen si na nebesích, posvěcej jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší, dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
2: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naši. Amen.
2: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naši. Amen.
2: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naši. Amen.
2: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naši. Amen.
2: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naši. Amen.
2: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš.
0: Svatá.

0: Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naši. Amen.
1: Zdravás, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naši. Amen.
1: Zdravás, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který na nebe vstoupil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naši. Amen.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: O Ježíši,
0: odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.
1: Královno míru,
2: tajemství třetího desátku, který Ducha Svatého seslal. V tomto desátku se budeme modlit za církev. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
3: Jako i my odpouštíme našim vinníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
2: Zdravás, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
3: Svatá Maria, Matko Boží,
2: zdravás, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš. Zdravás, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš. Zdravás, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš. Zdravás, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš. Zdravás, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš. Zdravás, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš. Zdravás, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš.
3: Svatá Maria, Matko Boží, prosaná příšné, nyní i v hodinu smrti naši. Amen.
2: Zdravás, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš.
3: Svatá Maria, Matko Boží, prosaná příšné, nyní i v hodinu smrti naši. Amen.
2: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
3: Zdrávas Maria, Matko Boží, prosím nás, smrti naši, amen.
2: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
3: Jako byla na počátku i nyní vždycky a na věky věků. Amen.
2: Můj Ježíši, odpusť nám na naše hříchy,
3: uchraň nás pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nepotřebují.
2: Královno míru,
4: tajemství čtvrtého desátku růžence, který tě, Pano, na nebe vzal. V tomto desátku předkládáme všechny prosby dětí za své rodiče. Otče náš, i jen si na nebesích, posvěd se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi.
3: Chléb náš zdejší, dej nám dnes a odpoznala naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
4: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Panu, na nebe vzal.
3: Svatá Maria, Matko Boží, prosa nás přište, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
4: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
3: Svatá Maria, Matko Boží, prosa nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
4: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
3: Svatá Maria, Matko Boží, prosa nás hříšné, nyní v hodinu smrti naší. Amen.
4: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
3: Svatá Maria, Matko Boží, prosa nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
4: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
3: Svatá Maria, Matko Boží, prosa nás hříšné, nyní i v hodinu naši. Amen.
4: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
3: Svatá Maria, Matko Boží, prosa nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
4: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
3: Svatá Maria, Matko Boží, prosa nás hříšné,
4: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
3: Zdrávas Maria, Matko Boží, prosa nás hříšné,
4: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Panu, na nebe vzal.
3: Svatá Maria, Matko Boží, prosa nás hříšné, nyní v hodinu smrti naší. Amen.
4: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
3: jako byla na počátku i nyní. smrti věku. Amen.
4: Můj Ježíši,
3: odpusť nám naše hříchy, uchraň nás ze krvavého ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které se potřebují.
4: Královno míru,
3: oroduj sám.
2: Pátý desátek slavného růžence, který tě v nebi korunoval. V tomto desátku svěřujeme Pánu také všechny naše úmysly, které jste poslali nebo vzkázali do rádia Proglas. Otče náš, jen si na nebesích, posvěcej jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, taky na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
2: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě v nebi korunoval.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naši. Amen.
2: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naši. Amen.
2: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naši. Amen.
2: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naši. Amen.
2: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naši. Amen.
2: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naši. Amen.
2: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naši. Amen.
2: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naši. Amen.
2: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naši. Amen.
2: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě v nebi korunoval.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naši. Amen.
2: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věku. Amen.
2: Můj Ježíši,
0: odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.
2: Královno míru,
0: oroduj za nás. Zdravas královno, Matko milosrdenství, živote sladkosti a naděje naše, buď zdráva, k tobě voláme, vyhnaní synové Evy, tobě vzdycháme, lkajíce a plačíce, v tomto slzavém údolí, a proto, o rodovnice naše, obrať k nám své milosrdné oči a Ježíše, požehnaný plod života svého, nám po tomto putování ukaž, o milostivá, o přívětivá, o přesladká Panno Maria. Oroduj za nás, královno posvátného růžence,
2: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
0: Modleme se. Bože, tvůj jednorozený syn nám svým životem, smrtí a zmrtvých vstáním získal věčnou spásu. Dej nám, prosíme, když po svátém růženci blahoslavené Panny Marie o těchto tajemstvích rozjímáme, ať také podle nich žijeme a dosáhneme toho, co slibují. Skrze Krista, našeho Pána.
2: Amen.
0: Odpočinutí věčné dej zemřelým, Pane,
2: a světlo věčné, ať jim svítí,
0: ať odpočinou v pokoji.
2: Amen.
0: A pro získání plnomocných odpustků přidejme modlitbu na úmysl svatého Otce.
2: Pod ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží rodičko, neodmítej naše prosby v našich potřebách, ale ode všeho nebezpečí, vysvoboď nás vždycky, Pano slavná a požehnaná, Paní naše, prostřednice naše, orodovnice naše, usilná nám smilování vyprost, synu svému nás doporuč, synu svému nás doprovoď.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do věčného života.
2: Amen.
0: Dobrořečme Pánu,
2: Bohu díky.
0: Děkujeme vám za společenství modlitby růžence.

0: Ježiš počuje a chápe.
1: Je středa 27. květen 2026, Mezinárodní den mírových jednotek OSN a také Den národního vzdoru. Významný den České republiky. Právě před 84 lety trojice československých výsadkářů v operaci Anthropoid podle vojenského rozkazu provedla útok na zastupujícího říšského protektora v Čechách a na Moravě, Reinharda Heydricha. 4. června 1942 tento přední Hitlerův mocný a spolustrůjce holokaustu následkům podlehl. Nacisté okamžitě vyhlásili druhé stanné právo a zahájili hromadné popravy. Teror vystupňovali až k vyhlazení lidic a ležáků. Diverzní akce, připravená exilovou vládou v Londýně, vzbudila ve světě nebývalý ohlas. Britové odvolali dohodu z Mnichova a přislíbili poválečnou obnovu Československa v předmnichovských hranicích. To patřilo mezi hlavní politické cíle operace. Podle katolického kalendáře je památka svatého Augustina z Canterbury, benediktinského misionáře a biskupa, apoštola Anglie. Tam poslal představeného kláštera svatého Ondřeje v Římě spolu s dalšími 40 mnichy papež Řehoř Veliký. Roku 597 dorazili do Kentu, tehdy nejmocnějšího anglického království. Král Ethelbert, do té doby nevěřící manžel přesvědčené křesťanky, přijal duchovní přátelsky a jejich práci podporoval. Sám pak přijal křest od Augustina. Ten se stal roku 601 arcibiskupem v Canterbury, kde dal postavět proslulou svatyni Christ Church, Kristův chrám. Zemřel v máji snad roku 604.

Umění zde není pro umění, ale proto, aby člověka přibližovalo k Bohu. Těmito slovy vyjadřoval svůj životní program architekt, ale také osobnost komunity Emanuel, sbormistr či dlouholetý vedoucí ministrantů v kostele svatého Tomáše v Brně, Ludvík Kolek. Proslul i jako tvůrce chrámových novostaveb v Senetářově, Břeclavi nebo Hustopečích. Na věčnosti je rovných 5 let. Michal Černý ve vzpomínce napsal: Ludvík nikdy nebyl vlkem samotářem. Stavěl kostely vždy s dalšími umělci, ale především budoval chrámy z lidských těl, osudů a příběhů. Jeho práce s ministranty, choralisty nebo vytvoření komunity Emanuel jsou toho příkladem. Nikdy mu nešlo o sledování vlastní prestiže a slávy. S Ludvíkem jsem měl možnost se potkávat posledních 15 let jeho života s různou intenzitou, byť nikdy ne příliš osobně. Přesto bylo vždy zřejmé, že je stělesněním mystika. Jeho život byl hluboce spirituální, v umění jakoby viděl za viditelné, jeho pohled byl vždy transcendentující. Ukazoval, že být mystik a světec neznamená být nepraktickým vyvolávačem duchů, ale člověkem utkaným ve vztazích s druhými. Jeho modlitba byla prostá a jednoduchá, ale jasně hledící na Boha. Napsal o Ludvíku Kolkovi zesnulém právě před 5 lety Michal Černý.

Chtěl bych ti psát píseň z not, co se nevejdou na linky k narozeninám. Nebraň se, když tě chci políbit na šminky k narozeninám. Na šerty o sebe zazvoní, jak sklínky k narozeninám, k narozeninám. Chtěl bych ti dát něco víc,

A 39. narozeniny dnes slaví trojnásobná olympijská vítězka v rychlobruslení a mnohonásobná mistryně světa Martina Sáblíková. 47. narozeniny má bývalá vládní zmocněnkyně pro lidská práva, speciální pedagožka Klára Šimáčková-Laurenčíková. 50. slaví Chadidža Izmajlová, ázerbajdžánská opoziční novinářka se zkušeností režimního věznění, laureátka mezinárodních cen za svobodu tisku. 64. narozeniny slaví italský biskup karmelitán Aurelio Gareca, dlouholetý spolupracovník české neziskové organizace Siriri v misii ve Středoafrické republice. 88 let se dnes dožívá historik, politolog a diplomat Pavel Zafr. Bývalý vydavatel samizdatu Historické studie, signatář Charty 77 a jeden z mužů sametové revoluce a občanského fóra. Spolu založil Institut moderních dějin, řídil odbor mezinárodních vztahů kanceláře prezidenta Václava Havla. V letech 97 až 2003 působil jako velvyslanec České republiky ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska. A svátek má Valdemar. Staré německé jméno znamená slavný mocný vládce.

jejich marné vzdechy, všechny se upíjejí někde o samotě. Tak blecha jim Zřiška přišla o svého druha, předvečer svadební to pro ní rána byla. Zapíjel svobodu a chlastal jako duha, a krevní destička mu v krku zaskočila.

se za splešák s jinou zahnul. Jednou je přistihla, no prostě žádná psina. Pod tíhou svědomí on na život si šáhnul. Skočil mi do dlaně, když packoval jsem syna. A blecha Renáta je osamělá matka. Starý si odskočil na kolem jdoucí jehně. To jehně zavedli.

Bylo 19 hodin, posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek a nyní už vítám u rozhlasových přijímačů všechny kluky a holky, protože začíná večerní Zíváček.

Doufám, že spolu s námi už čtvrtý večer chodíte poslouchat, co se děje ve škole pohádkového kouzlení. Dnes nakoukneme přes rameno Karolínce Čáry Rádové, která je dcerou pana učitele, a uvidíme, co dělá po vyučování, když je doma a přesto pořád ve škole.

Tak jako vy děti musíte chodit do školy, i děti z rodin pohádkových bytostí hejkalů, vodníků nebo třeba peciválů potřebují vzdělání. Začali chodit do školy kouzlení a čarování. V první hodině měnili pastelky v kočky a koťata, jen dcera pana učitele čáry ráda Karolínka vykouzlila štěkací myš. Pak se děti během přestávky staly žábami a dále se učili celý zelení, snědli výborný kouzelný nudlový oběd a teď už můžou jít domů. To je radosti. Jen Karolínka jít domů nemůže. A vy se hned dozvíte proč.

0: V žádné škole na světě, ba ani v té kouzelnické, se první školní den domácí úkoly nedávají. S lehkým srdíčkem a s lehkou aktovkou vyběhly děti ven a tramtadili si to nejkratší cestou domů, aby mohli tátovi a mámě hned vypovědět, jakáže ta jejich škola je. Všechny děti si to pelášily, jen Karolínka ne. Proč taky? Ona nemusí. Ona ve škole totiž bydlí. Jí stačí přeběhnout chodbu, vyběhnout schodiště, projít dveřmi s kovovou klikou a zalomeným rezavým klíčem, proběhnout pod baldachínem z pavučiny, rozhrnout závěs z netopířích křídel a už je ve svém pokoji. Dnes se však do pokoje vrátila úplně jiná Karolínka. Karolínka školačka. Jindy by si Karolínka vytáhla své oblíbené hračky, ale teď ne. Co se vrátila ze školy, neměla čas na hraní. Z jedné kapsy vytáhla svou štěkající myšku, z druhé kouzelnickou knihu. Jeje, vždyť to je tatínkova kouzelnická knížka. Že ona ji tatínkovi ukradla. No toto. Karolínko, Karolínko, to od tebe nebylo hezké. I myška nesouhlasně kroutí hlavičkou.
1: Jen se nedívej, tátovi jsem nic neukradla. Knížku jsem si půjčila a udělala jsem to kvůli tobě, abys věděla.
0: Myška vyštěkla a její hnědé špendlíkové oči odtrhávaly Karolínce další slova od úst.
1: Chci, abys taky mluvila jako tátův kocour. Já vím, že v téhle knižce jistě najdu správné kouzlo.
0: Tentokrát myška souhlasně hafla a plná očekávání si sedla na zadní nožičky. Skoro jako pes. Karolínka si otevřela kouzelnickou knihu. Jenomže ouha a ouvej zároveň. Kniha byla plná nějakých háčků a kliky háčků, kudrlinek a nakroucánek, ocásků a copánků. Všechno se to kroutilo a vlnilo tam i zpět, stejně na první stránce jako na té poslední.
1: Kdo se v takové žížali propletenici má vyznat?
0: Chytila se Karolínka zoufale za hlavu.
1: Z krucánkových knih se nikdy žádné kouzlo nenaučím.
0: Karolínka se rozplakala. A když i poslední lítostivá slzička opustila její tvář, utřela si nos a pomyslela si, že asi teď vypadá jako strašidlo z Ubrekánkova, co má spláče na teklé oči. Rychle se běžela podívat k zrcadlu. Bajo, je to tak? Pláčem se nic nespraví, jen se pokazí usměvavá tvář.

0: Karolínka si znovu utřela nos, pak si vzala do ruky hřeben, aby byla alespoň trošku k světu. Rozčesávala si vlásky a napadlo ji, že si uplete copánky. Moc, moc, moc copánků. A začala vlásky dělit na pramínky a ty pak zaplétala jeden do druhého. Prstíky se jí bytě střídaly. Šup pramínek nahoru, šup druhý pramínek dolů, šup třetí pramínek okolo a než by její myška třikrát štěkla, Karolínka měla hlavičku plnou cůpků. Pokývala hlavou a copánky ji mírně švihly přes tváře a přes oči. Karolínka se usmála. Bylo to legrační. S dobrou náladou k ní přišel i dobrý nápad.
1: Vždyť já už vím, jak to s těmi kouzelnickými písmenky je. Oni se pletou jako copánky.
0: Karolínka si přisedla ke knížce. Nejprve rozpletla jeden svůj copánek, potom kouzelnické slovo. Vlasový pramínek po vlasovém pramínku, písmenková klička po písmenkové kličce. A když byl jeden cůpek rozpletený a jedno slůvko rozluštěné, přidal se další copánek a další slůvko, až to šlo všechno samo a lehce. Karolínka se sama naučila číst kouzelnické kliky háky. Začala prohlížet celou knížku. Hledala kouzlo, které by naučilo myšku mluvit. Našla kouzlo, co dělá bradavice veliké jako melouny, kouzlo, po kterém se neustále škytá, ale kouzlo, po kterém by se myška dala do řeči, ne a ne najít. Až úplně ke konci knihy bylo kouzlo řečové. A znělo. Slovo, slůvko, slovíčko, stvoř se krátká větičko.
1: Už to mám!
0: Zajásala Karolínka, vzala si myšku do dlaně a pomalu začala odříkávat. Jenomže i když Karolínka odříkávala kouzelnou formulku hezky pomalu, popletla si písmenka. Místo slovo řekla sovo, slůvko změnila na olůvko, slovíčko na stovíčko a stvořice měla ne krátká větička, ale vratká věcička.
1: Sovo, olůvko, stovíčko, stvoř se, vratká věcičko.
0: Karolínka dočetla kouzlo a bouchlo to, jako když blesk uhodí do hromady starého šrotu. Ta tam byla chlupatá myška. Teď držela Karolínka v ruce sovu z olověných plíšků. Sovička ani nehoukala, ani nelétala, ba ani pořádně nestála. Veškerý její pohyb byl nejistý a vratký. Jen ty myší oči sovičce zůstaly a smutně se na Karolínku koukaly. A pak sovička udělala haf. Karolínka se plácala do čela.
1: To jsem trdlo, kdyby to byl táta, ten by mi pomohl.
0: A na koho se myslívá, daleko nebývá. A tatínek byl zrovinka za dveřmi, když do myšky uhodilo.
2: Koukám, dcero, že se sama učíš kouzlit.
0: Usmál se tatínek na Karolínku a zavřel kouzelnickou knihu, kterou si pak strčil do rukávu. Karolínka zčervenala studem.
1: Tati, nezlob se. Mrzelo mě, že se mi to první kouzlo nepovedlo.
0: Karolínka pokrčila rameny a vysvětlovala dál.
1: Štěkající myš je hrozná ostuda. Kdyby ale myš mluvila, to by bylo něco jiného.
2: Jenomže se ti to zase zvrtlo a místo štěkající myšky máš teď štěkající

0: Tatínek dokouzlil a sova z olověných plíšků se pomaličku proměnila v malého strakatého pejska, kterému zbyly po myšce myší oči a po sovičce v nich zůstala soví moudrost.
1: Je, tati pejsek, takového jsem si přála. Budu na něho volat strakáči.
0: Souhlasně vyštěkla psí kulička a s vděčností olízla tatínkovi bradu a Karolínce nos.

Další příběh ze školy pohádkového kouzlení Lenky Rožnovské vám četla Marcela Kopecká. Jako pejsek tu měla štěk Ivana Horáková. Učitel čáry rád a tatínek v jednom byl Dušan Baur. Jeho dcera Karolínka byla Markéta Růžičková. Režijně a technicky spolupracovali Adriana Růžičková, Pavel Kunčar a Irena Kintrová. Zítra poznáme, jak vypadá v téhle kouzelné školce nějaká Píchavice. Knížku Lenky Rožnovské pro prvňáčky vydala Grada v roce 2013. A já už vás zvu ke společné modlitbě. Začneme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Pane Ježíši, chystám se ke spánku a tak ti chci poděkovat za to, co dnešní den přinesl. Díky za lidi, kteří mě mají rádi, díky za jídlo a místo k bydlení. Prosím tě o odpuštění toho, co se mi nepovedlo a také pomoz mi prosím načerpat sílu do nového dne. Amen. Dnešní večerní zýváček je u konce, já vám děti přeji krásnou dobrou noc, hezké sny a posílám ještě jednu písničku.

Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A skřídci, za B Daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daranek.cz.

0: Na Proglasu začíná pořad, jak se vám líbí. U jeho poslechu vás vítá Janis Morese. Já vítám své dnešní dva hosty. Jsou jimi Klára Sára. Ahoj, Kláro.
1: Ahoj.
0: A dneska taky Zuzka Matoušková. Ahoj, Zuzko.
2: Ahoj, zdravím.
0: Říkám dneska, protože my jsme se Kláry vlastně poměrně nedávno potkali ve studiu a povídali jsme si o tvém novém albu, ale dneska to nebude o albech, bude to pozvánka a představení, řekl bych, z brusu nového festivalu, který se jmenuje MuzaFest. MuzaFest 2026, říkáte tomu nultý anebo první ročník?
1: První ročník, ano.
0: Takže nás čeká první ročník a co, kdy, kde a proč už nechám říct vás.
1: Tak jo. Přátelé, my vás srdečně zveme na MuzaFest, na ten tedy první ročník, 5. až 6. června do meziměstí u Bromova. A je to festival, který je velmi unikátní právě tím, že to je nejen český festival, ale je to festival autorské tvorby a zaměřuje se na propojování hudebníků, umělců a organizátorů kulturních akcí a na rozdíl od těch klasických komerčních festivalů je jeho hlavním smyslem vytvořit prostor pro přátelská setkání, propojování se pro sdílení zkušeností a vzájemnou podporu v té umělecké komunitě. No v podstatě by se mohlo říct, že se jedná o takový trošku showcase.
0: Showcase. To je pěkný slovo, já jsem si vždycky říkal, co to vlastně, jak bych to přeložil, nebo co si pod tím představit, ale je to asi přesně to, co jsi teďka vyjmenovala. My bychom vlastně tady mohli skončit, protože jsi to řekla všecko, ale my půjdeme do detailu samozřejmě. My se podíváme na to trošičku i z jakých pohnutek to vzniklo, na základě čeho, protože to není úplně z čisté vody, jak vím, a taky se podíváme na to, kdo by se tam měl letos potkat na tom prvním ročníku, jaký třeba máte vize do budoucna. No ale samozřejmě tam budou muzikanti, to je bezesporu, a my si některé z nich v ukázkách pustíme v dnešním, jak se vám líbí, tak já bych rovnou dal prvního z nich. Koho jste vybrali, kdo se letos na MuzaFestu objeví a bude tam účinkovat a bude se tam propojovat?
1: Tak na MuzaFestu určitě nemůže chybět Saša Nikličková, tak pojďme si ji pustit.

travy. A už je pět, já se stále ovládám. A pak šest, vím, že je tam roláda.

zlom. Je-li plný břich optimismu nejlepší přítel, pak vítej velikosti XXXL. Proč mám jen hladovýma očima hledět na svět? Proč jsem to nevzdala rovnou už ve

0: Na Proglasu posloucháte pořad Jak se vám líbí. Dnes si nepředstavujeme novou desku, ale představujeme nový festival. Festival s názvem MuzaFest 2026. To je rok, kdy proběhne první ročník ve dnech 5. až 6. června, v pátek a v sobotu. Časy v ten pátek to začne odpoledne, že?
1: 5 hodin.
0: 5 hodin do 10, abyste asi nerušili.
1: Takže oficiálně do 10 v pátek, ale přátelé, když se sejdou muzikanti, víte, jak to probíhá ty noci? To je až do rána bílého, než kohout zakokrhá.
0: Tak to je perfektní, protože já jsem si říkal, jestli třeba to není kvůli tomu, abyste nerušili v kempu, kde to bude probíhat návštěvníky nebo ptactvo v korunách stromů, ale teda může se stát, že se to protáhne, takže to je taky určitě lákadlo a v tu sobotu to vlastně bude probíhat po celý den.
1: Ano, od 10 dopoledne oficiálně to začne a oficiálně říkáme do těch 10 večera, ale
0: zase,
1: jak už jsem zmínila, může se stát, může, že se to...
0: Že to bude 3denní festival.
1: Ano.
0: Pojďme na ty základy vlastně, nebo k těm základům, na kterých to stavíte. Tak na co to navazuje?
2: První ročník MuzaFestu je to z toho důvodu, protože my jsme si nultý ročník v podstatě vyzkoušeli už v loni na podzim, kdy jsme chtěli navázat na dlouholetou tradici setkávání písničkářů v Pohoří u Dobrušky, kde se sešli písničkáři z celé republiky na základě nějakých kamarádských vztahů a podobně. My jsme si z toho setkání písničkářů vytáhli tu úžasnou atmosféru, která tam vládla, kterou v dnešní době těžko zažijeme. A hrozně se nám líbilo, jak je ta tvorba kvalitní a srdečná a že nás vlastně vrací k hodnotám, k té lidskosti, která se vlastně vytrácí, ať už díky internetu, mobilních technologií a podobně. Ale tuhle tu myšlenku jsme chtěli vzít a přenést ji a chtěli jsme ji rozvíjet dál a propojovat písničkáře, muzikanty s organizátory akcí, s event manažery, a aby se ta jejich tvorba dostala víc na povrch a my jsme všichni neholdovali jenom tomu mainstreamu, který nás drtí ze všech stran. Asi takhle bych to řekla.
0: Takže jestli to chápu správně, tak jste trojce, která vlastně to má nějakým způsobem organizačně na triku a asi pravděpodobně máte ještě nějaké lidi k sobě, anebo opravdu to stačí takhle ve třech?
1: Organizačně jsme ve třech, takový to jádro a máme k sobě lidi, kteří nám pomáhají, ale kteří nechtějí být jmenováni a vidět, takže to jsou spíš, řekněme, takový ti dobrovolníci, jak se říká na festivalech.
0: No ale ti, co jmenování být chtějí a budou i vidět, tak jsou účinkující toho festivalu a my si je teď tady poslechneme si dalšího z nich. Kdo bude na MuzaFestu, koho jste vybrali?
1: Michal Vilý Sedláček se svojí ženou.

0: Na Proglasu v pořadu Jak se vám líbí si dnes představujeme nový festival Muza Fest, který letos proběhne poprvé ve dnech 5. a 6. června 2026. V pátek to bude od 17 hodin a v sobotu to vlastně bude po celý den od 10 do 10 oficiálně, ale jak už říkali organizátorky dvě ze tří, tedy hlavních organizátorů Klára Sára a Zuzka Matoušková, tak může se to neoficiálně protáhnout i do pozdějších hodin. My jsme to mluvili trošku o tom, na jakých základech festival vznikl, ale to, co by mě zajímalo, jak pak vypadal vlastně výběr těch interpretů nebo oslovování těch interpretů, jak jste na to šli?
1: No, šla jsem na to ze zkušeností tím, že teda se pohybuju taky na hudební scéně, tak ze zkušeností, kdy je potkávám, jak hrají, jak je znám. A vybírala jsem to tak, abych prostřídávala muže, ženy, jednotlivce, seskupení a hlavně, aby šlo o autorskou tvorbu, to bylo primární, a zároveň bych ráda, aby ta tvorba už byla třeba trošku zajetá, to znamená, že už tam je slyšet zkušenost toho muzikanta, že už ta hudba k poslechu je, teď aby to neznělo, že vyřazuju kvalitní, nekvalitní, ale že už to je prostě, má to nějakou štábní kulturu, že, to, že už to je opravdu k poslechu jako hotové. Takže to byla taková kritéria výběru a řekněme i to, aby se nejednalo jenom o folk, aby to nebyly pouze písničkáři, ale aby se rozšířila ten žánr na jazz, blues, máme tam i prvky nějaký ska, tak aby to bylo takový pestřejší.
2: Soustředíme se hlavně na tu pohodovou muziku, a aby to i zapadalo do toho konceptu celého kempu, protože ten kemp je úplně nový, bude se teprve otevírat vlastně teprve týden před Muzafestem a vlastně pointou toho kempu je, že se máme vrátit k vnitřnímu klidu, že se máme hodit do pohody a je to kemp s řádem, takže potřebujeme, aby to celé vlastně zapadalo hezky do sebe, proto tam chceme a vítáme a vlastně to hudební kemp trošičku, protože tam jsou dvě ohniště. A my bychom rádi vždycky třeba i ten hudebník pozvali zvlášť k ohni, a kde si budeme všichni vlastně povídat a zpívat. A to je to, co vlastně nás nejvíc jako lidi spojuje.
1: A to já ještě doplním, Janisi. Tady Zuzka totiž protáčela trošku očima, když si říkal, že to bude i do těch ranních hodin. Ono to právě bude, ale bude se to konat tak, aby to nerušilo ostatní, čili v uzavřených místech, kdy muzikanti budou spolu jamovat, povídat a komunikovat, ale už by to nemělo rušit kolem okolí a ty obyvatele.
2: Přesně tak. Jasně, vlastně máme to opravdu nastavené tak, aby v 10 hodin skončila reprodukovaná hudba. A přestěhujeme se do rotundičky nebo podle počasí samozřejmě. Máme i tam další uzavřené prostory, kde všichni muzikanti si vezmou své kytary a neoficiálně nebo svoje hudební nástroje a neoficiálně tam začneme jamovat a to je to pravý, taková ta třešnička na dortu, na kterou se všichni celý den těší.
0: Jak potom probíhal, řekněme, nebo jak probíhalo to přihlašování těch interpretů, kteří tam budou? Jestli to bylo na vaši pozvánku přímou nějakou, a nebo jestli byl nějaký open call takzvaně?
1: No, open call je legrační, že ani být nemusel, že ve chvíli, kdy jsme jenom vyvěsili, že tahle akce se chystá, že bude, tak se strhla taková lavina umělců, interpretů, kteří nám psali, což jenom dokazuje to, že jsou muzikanti a chtějí hrát a existuje tady spoustu autorské tvorby české a jenom hledají ty příležitosti, kde to mohou sdílet. A abych odpověděla na otázku, vybírala jsem si už i předem, jelikož se známe mezi sebou, tak už jsem věděla, koho tam určitě mít chci, ale zároveň tím, jak rychle lidi reagovali a posílali své nabídky, tak se velmi rychle zaplnil program a mám už spoustu náhradníků a mám už vlastně spoustu interpretů na příští ročník.
0: Tak to je pěkný příslip a vlastně věřím, že vás to těší, že je takový zájem, že už můžete v podstatě trošku plánovat i další ročník, ale my zůstaneme u toho prvního, u toho letošního a pojďme si teď pustit dalšího interpreta, který se na prvním ročníku Muzafestu představí.
1: Blondýna.

Víš, někdy si přijdeš takovej osamělej, ale potom dojdeš k tomu stromu a víš, něco tam je, víš, někde, víš, něco, víš, někdo.

0: Tak to byla blondýna, která je našim posluchačům velmi dobře známá a představí se tedy i na letošním prvním ročníku Muza Festu, festivalu, který si klade za cíl především propojit muzikanty, promotéry, organizátory, manažery a prostě lidi od fochu, když to řeknu takhle lidově. Ale samozřejmě je to akce, která je otevřená široké veřejnosti, bude se konat v kempu, u zámku v Meziměstí, v blízkosti města Broumov, takže východní Čechy, je to tak, dámy?
1: Ano, je to vlastně poslední město na hranici s Polskem, doslova.
0: Aha, tak to je taky velmi zajímavé. No a když jsme teda u toho místa, tak jak jste to místo vybrali? Měli jste třeba nějaký seznam, anebo to bylo na první dobrou, bylo to prostě jasné?
2: Úplně jasné.
1: Úplně jasné. To vzniklo celé tak spontánně, protože v mezičase vlastně, co jsme pořádali ten nultý ročník v Pohoří u Dobrušky, tak když jsme scháněli vlastně nové místo, kde bychom to mohli pořádat, tak shodou okolností já jsem se stala manažerkou rozvoje přímo tohohle kempu. Byla jsem požádaná, jestli bych ho nemohla pomoct nastartovat a uvízt do finální fáze. A vzhledem k tomu, že z toho kempu, když tam přijedete do toho prostředí, tak z toho opravdu učíš ten klid, ta příroda, ty trampáci, ta pohoda jako taková. Takže jsem tam vzala Klárku a Romana, aby se nejdřív podívali vlastně na tohle místo, jestli by mohlo být adekvátní k tomu, co my bychom chtěli dělat. Tak musím, doufnu si říct, že jste byli ohromeni, že?
2: Mm-hmm.
1: Opravdu se jim tam líbilo. Takže opravdu nebylo potřeba hledat vůbec nic dalšího, nádherně si to sedlo a já říkám, že všechno je tak, jak má být.
0: Mm-hmm. Takže i to místo určitě přispěje k tomu, že se tam budou cítit lidé dobře. Když jste tu mluvili o tom konceptu, vlastně o tom, že to je, řekněme, showcase, což je festival, ale s nějakou rozšířenou paletou aktivit, to znamená, že se tam prostě ti lidé potkávají, předávají si zkušenosti, názory, postřehy a tak dále. Bude to nějak organizované, anebo je to spíš jako takový volnější formát, že si spíš popovídají u toho ohně potom večer a najdou se sami, nebo to bude ten trošku nějakým způsobem moderovat?
1: Já bych to rozdělila asi na dvě roviny. V jedné rovině přímo organizované je už nyní to, že aktivně oslovujeme eventové firmy, zástupce měst a obcí, kulturní komise a zveme je přímo na tenhle ten festival. Je v našem zájmu, abychom je tam dostali i pro ty muzikanty a jim vlastně potom poskytneme informace, seznámíme s muzikanty a propojíme se navzájem. To je aktivní forma. A potom druhá, ta pasivní forma, že lidé, kteří si se budou informovat o tom MuzaFestu, tak sami vycítí a snažíme se udělat i přirozený prostředí pro to, aby oni sami mezi sebou přirozeně navázali komunikaci. Podporujeme to třeba i tím, že je vybízíme k tomu, aby si brali s sebou i klidně deku, hudební nástroje, budou tam prostory, trávník, kde vlastně se můžou vykempit, jak se říká, nějaká chillout zóna. Aby opravdu mezi sebou jako mohli, měli tam tu možnost, aby si začali gymovat třeba i přes den a spontánně se vlastně o tom bavili.
0: Tak my jsme mluvili o tom, jakým způsobem jste dávali dohromady účinkující, tedy muzikanty, kteří tam přijedou zahrát, ale jak jste přistupovali k oslovování lidí z branže spíš z těch organizačních manažerských pozic? Jak jste oslovovali, vybírali vlastně třeba promotéry, redaktory hudební, kritiky a tak dále?
2: Tak jsou tak asi tak dvě cesty. Jedna cesta je osobní, to jsem teda spíš já ten typ, volím osobní kontakty, takže tím, že se pohybuju na hudební scéně, tak když se potkám s organizátory, tak hned jim předávám VIP vstupenku na MuzaFest a lákám je a říkám jim, přijďte, potřebujeme vás tam a vy potřebujete být tam. A Zuzka zase to jede spíš přes ty organizace seznamy, které jsou k dispozici na sítích, jsou vidět a ozývají se, že hledají, poptávají, tak ty vlastně Zuzka zkontaktovává buď telefonicky nebo přes e-mailový kontakt.
0: A jaké jsou ty reakce, když je to vlastně takhle nová věc? Opíráte to třeba v případě, že se znáte, tak předpokládám, že to opíráte o nějaký ten vztah, který už máte, ale pokud třeba někoho vidíte poprvé, tak jaká je ta reakce? Je kladná okamžitě?
2: Ale já si musím říct, že jsem vždy překvapená, jak velmi kladná je. A nevím, jestli je to vhodné tady říkat, ale ona je to vlastně velmi jako nekomerční záležitost. To znamená, že je to nekomerční i pro ty muzikanty na první dobrou nekomerční v tom, že nemají za to honoráře, maximálně se snažíme aspoň získat na cestu, na dopravu, aby měli. Ale ačkoliv to není honorované, ty jejich vystoupení, tak je o to tlačenka. A vždycky vlastně jsou nadšený, protože vědí, že to je přesně to, co nám jako muzikantům chybí. Být propojení, podporovat se, říct si ty zkušenosti, kde mohou ještě přijet zahrát, domluvit si ty dvojkoncerty. A to stejné, to nadšení jsem viděla i u těch organizátorů, že říkali, ty Kláro, to je přesně to, co my organizátoři jako potřebujeme. My je chceme vidět naživo, my si chceme s nima popovídat, my nechceme jako přijet, že oni tam jenom vystoupí, exhibitivně se tam jenom představí a odjedou a my pak zase těžce dohledáváme kontakty. Takže nadšení z obou stran, jak od muzikantů, tak i od organizátorů.
0: Tak myslím, že nastal čas teď pustit si další ukázku jednoho z interpretů, který vystoupí na prvním ročníku Muza Festu. Kdo to bude dál?
2: To bude žamberecká skupina, nebo spíš duo, a jmenují se Duo Tuk.

důležitých je pár chvil, které teprv čekáme. Jistý známý muž, co měl dům i sad, ztratil náhle vše, na samé dno spad. Ač o všechno přišel, tak se nezhroutil,

0: MuzaFest, nový festival, který se uskuteční letos poprvé ve dnech 5. a 6. června, v pátek a v sobotu, je tématem dnešního, jak se vám líbí, na Proglasu. Uskuteční se v kempu U zámku v Meziměstí, blízko města Broumova. Pro ty, kteří by třeba byli slabší v zeměpise, tak jsou to východní Čechy. A já si dnes o tomto festivalu povídám s Klárou Sárou, hudebnicí, kterou určitě znáte z našich pořadů, a také se Zuzkou Matouškovou, která spoluorganizuje tento festival, tedy dva ze tří hlavních organizátorů máme dnes nepřímo ve studiu, my se spojujeme na dálku, ale aspoň si takto můžeme popovídat. Tak padlo tu, že to bude teda v kempu a že to k tomu krásně sedí a jak už jste říkali, tak vlastně bude to dvakrát taková premiéra, protože i kemp otevírá nově týden před festivalem, pak na to navazuje tedy festival. Ale bude tam jedno místo, kde se bude nějak tak hrát, když pominu teda ta ohniště, anebo tam bude více stagí takzvaně?
1: Stage hlavní, taková opravdu profi, ozvučená, zastřešená, tak tam ta bude jedna. Ale jinak tam je spoustu místeček, ať už laviček, mola,
2: záchodí,
1: opravdu, kde to přímo vybízí a budeme to i tak podporovat, tak abychom tam ty lavičky případně na sezení ještě dali, tak tam jsou. Ale tohle to bude oficiálně jako jedna scéna, protože ten kemp zase přeci jenom, když ozvučíte jednu stage, tak známe to, že jo, Janisy, tak by to rušilo jedno s druhým. Takže ozvučená stage bude jedna, ale spoustu dalších zákoutí, kde si budou moct zahrát, to ani neumím spočítat.
2: Na solo, ano.
0: Ale důležité teda je, jenom ještě, aby jsme podtrhli vlastně, že tam budou, že to bude festival autorské tvorby, že to budou spíše písničkáři, jako menší sestavy, často třeba i sóloví. Je to tak?
1: Ano. Ale docela je tam hojnost, jako i těch trio, i tam jsou v pěticích hodně, jako je to spíš, ano, žánr spíš písničkářský, ale mají to tam hudebně pěkně vyzdobený, vyšperkovaný, tak už to zasahuje do těch šanzonů a bluesů, tak ale ano, je to klidnější hudba.
0: A když zmiňuješ ty žánry, tak mě napadlo vlastně až teď se zeptat, Kláro, budeš tam hrát taky?
1: Pokud nevypadnou nějaké kapely, tak ne. Určitě ne jako kapela, protože kapela ani nemůže a za druhý se chci soustředit na organizaci, ale to víš, že mě to svrbí ty prsty, že bych hnedka tam to piano vzala a zahrála.
2: Mě teda už taky přemlouvali, abych vzala večer kytaru a že tam musím aspoň zahrát.
1: Ne, my jsme tam tentokrát pro ty muzikanty a pro tu atmosféru chceme to jako držet v bezpečí a v té organizaci tak, aby bylo jim dobře.
0: Já jsem tě, Zuzko, tady představil v podstatě jako organizátorku, ale ty jsi taky muzikantka, že jo, jako jsi taky od fochu, takže to taky třeba říct, že to vlastně dělají lidi, kteří tomu rozumí, kteří mají právě zkušenosti z těch akcí a možná jste si vlastně poskládali akci, kde máte všechno, co vám třeba jinde chybělo?
1: Je to tak?
2: Ano.
1: Je to přesně tak, je to tak. A zároveň i aktuálně, co vnímám třeba v rámci těch digitálních knihoven, Spotify a podobně, já za sebe musím říct, že to cítím jako nešvar dnešní doby a mám pocit, že to přispívá k tomu, že ubývá posluchačů naživo, že ubývá živých, tím pádem pak i živých koncertů, když nechodí posluchači, kluby přestávají nabízet. A tak nám dává smysl to propojit ty lidi zase naživo a aby spolu byli, aby spolu tvořili, aby spolu komunikovali. A tím dalším jako přesahem, co tam vidím, je, co jsem třeba viděla, když jsme organizovali v říjnu písničkáře ve Stodole, tak vlastně i ta veřejnost, když viděla, jak si muzikanti mezi sebou na pohodu povídají a sdílejí, oplacávají, podávají si ruce a smějou se, tak i ta veřejnost se k ním začala připojovat, ke stolům si přisedávali a poslouchali vlastně zákulisní scénáře, zákulisní témata muzikantů a to bylo takový, děkovali nám za to, že to je to, co vlastně nikde jinde nezažívají.
2: A já to ještě doplním, krásné na těch podzimních písničkářích bylo to, jak se propojovaly konverzace mezi generacemi, mezi sebou. Všichni si tam mezi sebou tykali, všichni byli kamarádi a bylo úplně jedno, odkud ten člověk byl, co všechno měl za sebou, jestli to byl šéf nebo jestli to byl řidič tramvaje. Opravdu tam jsme si tak byli jako i všichni rovni, že? A bylo to velice milé. Tak by to mělo být. Potřebujeme to naučit tu dnešní mladou generaci, která bez telefonu se nepohne ani na toaletu.
0: Já pořád věřím, že to v nás lidech je, ať už se děje okolo cokoliv, že prostě uvnitř tam někde pořád je vlastně to. Nějaká ta motivace, že tě to strhne prostě v momentě, kdy jsou tam takhle lidi, povídáte si, hraje se hudba naživo, i na sucho klidně bez ozvučení, že to prostě je ten pravěkej člověk v jeskyni, který mlátí těma dřívkama o sebe, že tam pořád někde uvnitř je a vy tomu jdete naproti. Všechno myslím absolutně v dobrém a pozitivně. Kemp už spustil, bude otevírat teda až v červnu, ale spustil nějaké jako registrace a tak, jak to vlastně bude probíhat, když se někdo bude chtít zúčastnit, musí tam bydlet v tom kempu, jak to bude, nebo bude nějaká vstupenka třeba i pro místní, kteří bydlí doma?
2: Tak, ano, já bych to zase rozdělila. My budeme prodávat samostatně vstupenky zvlášť na MuzaFest, bude zahájen předprodej pomocí SMS ticket, který bychom chtěli spustit teďka během poloviny dubna, nebo nejpozději do konce dubna. Takže to bude vstupenka bez ubytování a v případě, že přijedete zdaleka a budete se chtít ubytovat v kempu, kemp nabízí štelplaci, takže na přespání ve stanech anebo v karavanech, v obytných vozech, tam toho místa je stále ještě dost. Tak si najedete na stránky kempu a telefonicky přes WhatsApp nebo přes e-mail napíšete a my se vám ozveme zpátky a dotáhneme rezervaci do konce.
0: Takže web kempu v Meziměstí, v blízkosti města Broumova ve východních Čechách. Když už jsme u kontaktu a webu, má MuzaFest nějaké místo, kde jsou všechny informace pohromadě?
1: Tak pro tento první ročník jsme to ještě ponechali na mých stránkách, na klara.sara.cz, kdy tam máme záložku MuzaFest, tak k tomu všechny informace, ale do budoucna, když se nám podaří třeba i získat finance na to, abychom přeci jenom mít svoji doménu, to něco stojí, že jo, to víme všichni, tak pak už bychom vytvořili nové webové stránky na MuzaFest.
2: Ano, na příští ročník určitě už uděláme webové stránky.
0: Ten už bude v pořadí druhý, ale ten první se bude konat letos ve dnech 5. a 6. června 2026. Ještě jednou kemp u zámku v Meziměstí, blízko Broumova, MuzaFest, festival, který jsme si dnes, jak se vám líbí, na Proglasu představili s Klárou Sárou a Zuzkou Matouškovou, muzikantkami, které si udělali vlastně takový svůj vlastní festival přesně podle svých představ a zvou tam srdečně i vás. Já věřím a doufám, že jsme společně nalákali spoustu potenciálních posluchačů, návštěvníků, diváků a hudby milovných lidí. Tak jo, já vám moc krát děkuju, přeju, ať se vydaří ten první ročník a ať se třeba potkáme na tom druhém. Já na ten letošní nemůžu, bohužel, ale věřím, že třeba na tom druhém nám to vyjde. Děkuju
1: ano,
0: vám
1: ty
0: moc
1: jsi,
0: krát.
1: Janisi, ty jsi na seznamu, takže
0: já se seznamu. A počkej, na kterým seznamu, jestli jsem na seznamu interpretu a nebo nějak hudebních
1: redaktorů. Ty jsi obojí, ty jsi prostě multi, ty jsi ta renesanční bytost.
0: Jo. Děkuju moc krát a ještě vás poprosím o výběr poslední ukázky, kdo ještě nám dneska zahraje a kdo zahraje i na MuzaFestu.
1: Poslední ukázka je vlastně, který i bude posledním interpretem MuzaFestu, taková třešinka na dortu a to je Michal Krásný kvartet.
0: Krásné, na závěr krásný. Tak jo, od mikrofonu se loučí i Janis Moras, přeju vám pěkný poslech poslední písničky a těším se někdy příště naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: Poslouchali jste pořad Jak se vám líbí a za několik okamžiků na Proglasu přebíráme zprávy Českého rozhlasu Plus. Po nich se můžete těšit na radioreport, který pro vás připravila Iva Horká.
1: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Opatrovnické soudy by mohly přitvrdit proti násilníkům. Vojenský velitel Hamásu je mrtvý. Ve funkci byl týden. Fotbalisti Slovácka na úvod ligové baráže zvítězili v Brně nad Artisem 4-1. A čekáme jasno až polojasno, teploty do 25 stupňů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Vedení České televize a Českého rozhlasu vyzvalo premiéra Andreje Babiše z Hnutí ANO, aby zastavil projednávání novel o televizních a rozhlasových poplatcích. V otevřeném dopise varují před ohrožením fungování a nezávislosti veřejnoprávních médií. Ministerstvo kultury navrhuje zrušení poplatků a převedení médií pod státní rozpočet. Novela koaličních poslanců pak poplatky ruší pro lidi nad 75 let nebo některé firmy. Obě média kvůli tomu taky požadují vznik odborných skupin, říká ředitel divize programu a digitálních služeb v České televizi Milan Fridrich.
3: Po 15. květnu měla být utvořena nějaká pracovní skupina pod panem premiérem. My věříme, že vznikne, ale zatím se nic neděje a ta diskuze není taková, jak si myslím, že by bylo seriózní vůči veřejnoprávním médiím.
2: Mluvčí vlády Karla Mráčková uvedla, že kabinet chce změnou financování plnit své programové prohlášení. Diskuze s řediteli je podle ní v plánu po konci koaličních jednání. Opatrovnické soudy by nově mohly povinně posuzovat odebrání práv násilným rodičům. Počítá s tím novela ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za Hnutí ANO. Úprava teď míří do připomínkového řízení. Soudci by omezení rodičovských povinností měli posuzovat u všech případů s domácím násilím. Tejc navrhuje, aby změna platila od příštího ledna.
4: Stejně tak chceme, aby soudy měly jasný návod, co je nejlepším zájmem dítěte. Nejen, aby to byly věci, které se týkají jeho rozvoje, ale také bezpečí. A to si myslím, že je věc, která v zákoně chyběla, která je nutné i tam promítnout, tak aby se neopakovaly případy, jako byl například případ Viktorky.
2: Tříletou Viktorku letos v březnu zavraždil její otec, kterému ji soud svěřil do péče i přes varování pěstounů. Palestinské radikální hnutí Hamas potvrdilo smrt svého vojenského velitele v pásmu Gazy, Muhammada Audeho. Už dřív o jeho zabití informovala izraelská armáda. Aude byl do funkce jmenovaný teprve před týdnem, kdy nahradil Izajdína Hadáda. Toho izraelská armáda zabila v půlce května. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu a ministr obrany Israel Katz v prohlášení dodali, že Aude byl jedním z vůdců teroristického útoku na Izrael v říjnu 2023. ČVUT v Praze otevřelo laboratoř kvantových technologií. Bude sloužit studentům, výzkumníkům i firmám, které by si chtěly vyzkoušet kvantovou komunikaci. Podle odborníků jsou kvantové sítě v podobné fázi, jako byl před 30 lety internet.
5: Málo kdo ví, jak to budovat, protože nejsou standardy a to je to, čím bychom se my chtěli kromě jiného věnovat.
6: Říká Leoš Boháč z Fakulty elektrotechnické ČVUT. Nová laboratoř by měla mimo jiné připravit Česko na zapojení do budoucí celoevropské kvantové sítě, dodává Igor Jex z Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské.
7: Česká republika by se stala klíčovým bodem, spojuje kvantově kryptografický sever Evropy s jihem, a samozřejmě východ ze západem.
6: Kvantové technologie jsou dnes podle vědců hlavně bezpečné šifry, které nejde odposlouchávat. Martin Srp, Radiožurnál.
8: Fotbalisté Slovácka vyhráli úvodní duel baráže o šance ligu na hřišti Artisu Brno 4-1. Odveta je na programu v neděli v Uherském Hradišti. Čeští hokejisté se ve Švýcarsku chystají na čtvrtfinále mistrovství světa. Zítra od 16.20 do něj nastoupí proti Finům v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Dnes se národní tým přesunul z Friburgu, kde odehrál skupinu, do Curychu. Obránce Tomáš Cibulka se před duelem s Finy těší na střed s výraznými hráči zámořské NHL.
9: Samozřejmě člověk vždycky ví, proti komu stojí a jaký hráči tam jsou, ať už je to Barkov nebo Granlund nebo takhle. A člověk na ně kouká v televizi, když hrajou v NHL, ale když se vleze na led, tak jde všechno tohleto stranou a jen se soustředíte a jsou to stejní lidi jako vy.
10: překážky na D1 u všech Rom a taky na D5 u Loděnice. Na dálnici D1 z Prahy do Brna pozor na překážku za výjezdem od Velkých Popovic. Na kilometru 15,5 stojí nepojízdný kamion. Blokuje tam připojovací pruh od exitu. Na místo už silničáři dovezli šipku. Na D1 z Ostravy do Brna zvyšte opatrnost za Přerovem. Před odbočkou na dálnice směr Břeclav a Vsetín stojí nákladní auto po požáru kola. Odstavný pruh je uzavřený, na místě je policie. Na D5 z Prahy do Plzně hlásíte překážku před sjezdem na Loděnici. Na kilometru 9,5 stojí motorka. Dejte pozor na řidiče.
11: Má větší poruchu, je tam prostě člověk v odstavném pruhu, bude tam někde pobíhat po té krajnici.
10: A u Mladé Boleslavy jsou stále komplikace na silnici 16 do Jičína. U obce Plazy u odbočky se u kruhového objezdu střetlo osobní auto s motorkou. Projíždí se Kyvadlově a v obou směrech jsou kolony zhruba na 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Zítra bude jasno až polojasno, na severu a východě během dne přechodně oblačno. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů. Tolik zprávy.
12: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

Bystřice na svůj dech, zhluboka z plic matky země. Zahřevi si, rozbor zeď, připrav se, postav se pevně. Vezmi zpět

0: Umění se odstěhovalo do Humpolce. Tento slogan, který je inspirován známou hláškou z českého filmu o Hliníkovi, který se též odstěhoval do stejného města, vítá návštěvníky webu Osmička Humpolec. Dále se můžete dočíst, že humpolecká zóna Osmička se snaží stírat rozdíly mezi centrem a periferií. Industriální areál na půli cesty mezi Prahou a Brnem prošel proměnou na kulturní prostor, ve kterém je návštěvníkům zprostředkován kontakt s moderním a současným uměním. Zóna Osmička je impulzem pro vznik lokální humpolecké komunity, která je přístupná návštěvníkům ze širokého okolí. V dnešním radioreportu jsme se s mikrofonem do zmiňovaného areálu vydali osobně. Pořad připravila a provází vás jím Iva Horká a o zvuk se postaral Roman Kabelka. A naproti mně sedí výkonná ředitelka nadačního fondu Osmička Martina Hončíková. Paní Hončíková, dobrý den, vítejte ve vysílání Proglasu.
1: Dobrý den.
0: Asi bych se měla upnout

0: Na první otázku, jak vznikla myšlenka vytvořit v Humpolci kulturní prostor zaměřený na moderní a současné umění. Přiznám se, že je to tu opravdu mnohem, mnohem krásnější, než jsem čekala. A to si položí asi tu otázku každý, že většinou lidi mají představu, že na té periferii se to umění nemá šanci uživit. Ale jak je vidět, tak vy jste dokázali, že to lze.
1: Tak příběh Osmičky, která letos oslavila 8 let, se velmi těsně váže na příběh lásky k umění Zdeňka Rieznera a posléze i jeho manželky Báry Rieznerové. To oni byli nebo jsou vlastně hybateli celého projektu, oni jsou našimi mecenáši, zakladateli, takže tam Osmička a Rieznerovi to jde opravdu jako ruku v ruce. A před těmi 8+ lety, tady, kde sedíme momentálně, tak my sedíme v jedné bývalé textilní továrně, kterých tady na Humpolecku bývalo kdysi mnoho. Toto byla továrna pana Trnky a posléze v 90. letech samozřejmě došlo ke změně jaksi účelu, ale v každém případě na konci tady toho jaksi snažení je právě Zdeněk Riesner s Bárou Riesnerovou a s bratrem vlastně pana Riesnera, skvělým architektem Luďkem Riesnerem. A tak tady ta trojice vlastně si vymyslela, jaksi vysnila příběh o tom, že právě tady v Humpolci by mělo vzniknout něco, co by oslavovalo umění a jejich sbírku uměleckou, která dnes čítá kolem 1000 kusů uměleckých předmětů, zejména tedy obrazů. Takže to jenom v krátkosti. A jak už jsem zmínila, tak vlastně manželé Riesnerovi tedy oslovili Luďka Riesnera, architekta, aby jim s touto vizí, velmi odvážnou vizí, pomohl. A výsledkem je tady tahleta naše krásná černá továrna uprostřed Humpolce, která musím říci, že má, a to teda nehovořím jenom za sebe, to by asi neznělo jako dobře, ale podle ohlasu návštěvníků, kterých každým rokem k nám jezdí čím dál tím víc, tak ona má opravdu mimořádnou atmosféru. A když jste hovořila o tom umění vlastně na periférii, řekněme, nebo mezi velkými městy, tak já musím říci, že my máme velké štěstí, protože, ale to samozřejmě není náhoda, to je všechno jaksi díky pilné práci všech kolegů, kteří se na chodu Osmičky a její dramaturgii podílejí, tak díky tomu programu osmičkovému, tak my už jsme za těch 8 let jsme nashromáždili poměrně široký fanklub, takže za námi se jezdí. Jezdí se za námi opravdu z celé republiky a máme přirozeně velkou radost, že stále více návštěvníků jsou i naši humpolečtí spoluobčané.
0: Než se dostaneme k dalším otázkám, tak já, aby to nevrtalo v hlavě posluchačům, což mě tedy taky vrtalo v hlavě, ten váš název. Já to jenom přiblížím, je to Osmička, ano, ale je to napsané, že je číslice 8 a zatím je hned nalepená smyčka s měkkým i, podotýkám. Tak jak souvisí s historií bývalé textilky? Ale vypadá to, že to jakýsi váš symbol je, protože je osmička v názvu, 18. a 2018 den a rok otevření, také v historii se objevuje rok 1948, prohlídkové skupinky jsem se dočetla, že jsou o počtu 8 lidí, sbírkové expozice 7+1, což je také 8, ale i vstupné, to mě pobavilo, je 8 korun, tak to nebude náhoda, že?
1: Není to náhoda, samozřejmě všechno to, co jste zmínila, ta naše magická osmička, která nás provází opravdu všude, když se potom podíváte třeba i na ceny našich katalogů, tak všechny taky končí na osmičku. Už je to prostě taková tradice naše, tak to přirozeně všechno vychází z té osmičky, z toho názvu, který tady sice radě lidí prostě dělá problémy, my si to uvědomujeme, ale máme ho stejně rádi. A to jde zpátky do té historie, kterou jsem zmiňovala, je to historie tady té továrny bývalé textilky, kdy ty továrny tady místní v jeden moment vlastně dostaly čísla. Takže každá z nich měla svoje číslo, pod tím číslem jsou prostě zapsané tady jaksi v historii, v paměti většiny tady lidí, protože většina lidí tady samozřejmě v některé z těch továren pracovala nebo někdo z jejich rodinných příslušníků a tohle byla továrna číslo 8. Takže je to taková vlastně podstata historii a že se snažíme jaksi ten objekt naplnit krásnem a snažíme se, aby žil dál.
0: Než se dostaneme k tomu, až nám představíte, co všechno se tady nachází, vím, že je tady tedy galerie, kavárna, ateliér s autorskou stavebnicí, špůlka a knihkupectví. K tomu se ještě dostaneme, abyste nám představila jednotlivé tady ty objekty. A jenom se zeptám, jak probíhala taková proměna starého industriálního areálu na dnešní kulturní zónu? Podle mého soudu, když jsem viděla nějakou starou fotografii, tak to muselo být hodně náročné. Třeba jenom ve stručnosti zmínila byste pro posluchače, kteří poslouchají nás dnes a absolutně nemají představu, že takováhle osmička v Humpolci existuje?
1: No, samozřejmě ta rekonstrukce, ta přestavba, to nebyla rekonstrukce, ale přestavba, tak byla velmi náročná, dlouhá a byla náročná nejen časově a samozřejmě i finančně. Ale jak říkám, máme veliký štěstí, že máme vedle sebe takové nadšence, jako jsou právě jako Riesnerovi, kteří se rozhodli prostě do toho jít čelem a tu osmičku opravdu vybudovat. Ono vlastně na začátku totiž, tady původně ten úplně první plán, tak byl takový, že tady bude v uvozovkách pouze depozitář, který bude sloužit sbírce manželů Riesnerových, umělecké sbírce. Ovšem Luděk Riesner, alespoň tak, jak on to vypráví, ten příběh, tak jak si byl natolik urputný a tak dlouho vlastně svého bratra přemlouval, Zdeňka Riesnera, až nakonec po několika letech Riesnerovi řekli ano, jdeme do toho a vznikl jaksi projekt, který byl mnohonásobně rozsáhlejší, než se původně uvažovalo. Takže tady uvnitř textilky tak vznikl opravdu velmi svěží současný interiér, který ale zároveň není nějak nepřebíjí právě to umění, které v něm přebývá, ale stejně tak je velmi specifický, zapamatovatelný, rozeznatelný. To už myslím, že všichni, kdo znají osmičku, tak vědí, že prostě, že i z těch fotografií poznáte, že to je osmička. Ale v každém případě tedy potom došlo k té jaksi přestavbě na do nynější podoby a vy jste tedy zmiňovala, že osmička má několik nedílných částí, to je samozřejmě galerie, to je asi prostor, skrze který nás zná nejvíce lidí, ovšem vedle něj například se nachází takzvaný ateliér, což je místnost, která slouží dětem a také kromě jiného vzdělávacím programům, což je takový pilíř opravdu té naší činnosti. My si osmička si na těch vzdělávacích programech nejen pro děti, ale i pro dospělé nesmírně zakládá, protože konec konců máme za to, že toto je vlastně náš hlavní úkol, vzdělávat budoucí generace, vychovávat v nich milovníky umění, lidi, kteří dokážou umění ocenit, vnímat a podobně. Ale když jste jako dělala výčet těch prostor, tak tady jsme zůstali v přízemí a je nutné říci, že nad námi v prvním patře se skrývá jeden naprosto výjimečný prostor a to je byt 7+1, byt sběratele. To je jako další ten osmičkový prostor, magický opravdu. A to je skutečně místo, které tedy velmi stojí za návštěvu, všem ho doporučuji. Je to právě místo, které ukrývá alespoň část té sbírky, o kterou my se staráme jako osmička, o kterou pečujeme. A každý rok vlastně v kulisách, dalo by se říci v architektuře Dominika Langa, v jakémsi imaginární bytě imaginárního sběratele, tak každý pátek jsou možné tři prohlídky, na které je třeba se nejdříve objednat a každý rok my ten byt měníme úplně téměř od základů, prostě měníme obsazení toho bytu novými uměleckými díly, jak už jsem zmínila, těch děl ve sbírce manželů Riesnerových, o kterou osmička pečuje, tak je téměř 1000 a jsou v nich opravdu naprosto zásadní významná díla českého, československého, současného a moderního umění.
0: Tak to byl takový výčet toho, dá se říct, důležitého, že? Ale neméně důležité jsou také výstavy. Vy teď jednu zrovna chystáte, vernisáž má být 15. května 2026. Tak mohla byste ještě říct, jaké typy těch výstav u vás mohou diváci najít?
1: Tak ty výstavy, jak jsem říkala, to je asi něco, co nám jaksi dává tu viditelnost, protože to je, je to něco, za čím lidé do osmičky jezdí, kromě jiného samozřejmě, ale my teď chystáme, pokud se nemýlím, tak je to už 19. výstava, možná už 20. teď se omlouvám. V každém případě každá ta výstava je velmi specifická. My se zaměřujeme tedy na současné a moderní umění, jak už jsem říkala, a každou výstavu připravuje jiný tým. To znamená, že ke každé výstavě my zveme jiné kurátory nebo kurátorky, jiné architekty, architektky a to si myslím, že je velmi výjimečné v tom smyslu, že opravdu kdokoliv, nebo přijdete-li do osmičky na jakoukoliv z výstav, kterou tady pořádáme, tak vždycky bude vypadat úplně jinak, bude mít jinou atmosféru, jiný charakter, jinou architekturu, architekturu, což mimochodem ta architektura je taky něco, na čem si velmi, velmi zakládáme. Nejen architektura uvnitř osmičky, ale architektura mimo osmičku, veřejný prostor. O ten se v Humpolci také velmi staráme a zajímáme. V každém případě, ale zpátky k těm výstavám, jak už jsem říkala, ty mají vlastně společného jmenovatele a to je současné a moderní umění. Rádi vlastně vystavujeme, respektive kurátoři a kurátorky, které přizýváme ke spolupráci, tak rádi vlastně objevujeme nová média, nové přístupy k výstavnictví a podobně, takže každá výstava je skutečně velmi silný originál a musím říct, že se jako nebojíme vlastně ničeho téměř. Takže už jste v osmičce mohli vidět rozřezaný stožár vysokého napětí, mohli jste vidět betonovou dlažbu, hromady písku, vodní plochy a tak dále, čili my jsme velmi v tomhle tom dobrodružní a čím dobrodružnější výstava, tak nás to samozřejmě víc baví a baví to i diváky. Ale snažíme se skutečně i těmi výstavami vlastně trošku posouvat ty hranice. Nebojíme se toho být jiní, být progresivní a myslím si, že se nám to vyplácí.

0: Já teď trošičku zabrousím do historie. Humpolec je spojen se jmény významných umělců a literátů. Například je to rodné město výtvarníků Zorky a Jana Ságlových, spisovatele Jana Zábrany či básníka Ivana Magora Jirouse. Jak se odráží tato tradice, jestli zdali nějak v činnosti vaší osmičky?
1: No, zejména na začátku velmi silně. Samozřejmě za těch 8 let už jsme se taky, jak se museli otevřít náruč i jaksi jiným tématům a jiným umělcům, ale na začátku jsme se velmi soustředili právě na ten region Vysočiny, který, jak jste říkala, je nesmírně bohatý na úžasné osobnosti, příběhy, ale snažíme se k němu vždycky znovu vracet. Toho, důkazem toho jsou například velmi úspěšné výstavy Bohuslava Reinka, kterou jsme dělali před 3 lety, nebo i Jana Zrzavého, který taky oba dva tito autoři byli s Vysočinou velmi spjati. A konec konců, když jste zmínila Zorku Ságlovou a Ivana Jirouse, tak i jim jsme vlastně věnovali, respektive rodině Ságlových a Jirousových a Padrtových byla věnovaná úžasná výstava, která bohužel, já ji říkám výstava, kterou svět neviděl, která bohužel padla do toho nešťastného období, kdy byly galerie zavřeny. A moc mě to mrzí, protože to byl skutečně mimořádný počin, který právě mapoval to, jak se vlastně ty rody Ságlových, Jirousových a Padrtových vzájemně ovlivňovaly a inspirovaly. A zase je to něco, co je bytostně prostě spjatý s Vysočinou a s Humpolcem. Takže určitě ty stopy tady jsou a vždycky budou, protože my jsme prostě patrioti, i když já třeba osobně jsem Pražák jako poleno, jak se říká, ale Humpolec mi velmi jaksi přirostl prostě k srdci a vlastně trávím tady už mnohem víc času než v Praze, takže už se cítím být víc jako Humpolačkou než Pražačkou, musím říct.
0: Tak to byl takový krátký vhled do historie, ale my bychom mohli teď navnadit posluchače a pozvat je na tuto výstavu, kterou už jsem zmínila, že vernisáž bude 15. května 2026 a potrvá, jste mi říkala, do září 2026.
1: Ano.
0: Jestli byste mohla naše posluchače pozvat, o čem bude ta výstava?
1: Velmi ráda. Ta výstava se jmenuje Present Perfect, otisky času nejen v keramice. Takže jak už název trochu napovídá, trochu jak si vás nechá hádat, ale tím jmenovatelem je keramika. My jsme keramiku jako médium, my jsme o tom přemýšleli dlouho, nikdy jsme ji tady neměli, ale velmi jsme toužili potom ji vystavit nebo nějak zpracovat to téma. A tak jsme oslovili kurátorku Kristýnu Pelikony Péčovou a ta pro nás připravila krásnou jaksi přehlídku současné, ale nejen současné keramiky. A myslím si, že to bude pro řadu návštěvníků příjemný objev a zjistí, že keramika opravdu není médium jaksi uplynulého století, ale že je to něco, co i k mému vlastnímu překvapení, je to médium, které znovu objevují mladí a ti nejmladší výtvarníci, umělci, umělkyně a úplně úžasným způsobem s ním začali znovu pracovat. Takže to je keramika. Musím říct, že zase, jak už jsem zmiňovala, je tady úplně nový tým, to znamená kurátorka Kristýna Pelikony-Péčová, která pozvala si ke spolupráci architektku Kateřinu Radakulan, takže myslím si, že zase návštěvníci budou v úžasu z toho, co jsme zase dokázali s tím naším prostorem galerie provést, protože to opravdu, jako musím říct, stojí za to, že vždycky ten v zásadě obyčejný vlastně galerijní prostor, tak my ho vždycky přetváříme takovým způsobem, že někdy i pro nás osobně je těžké se jaksi v něm zorientovat. Takže na to se moc těším. Kateřina Radakulan pracuje, nechci jako prozrazovat příliš, ale v té architektuře pracuje taky s takovými velmi neobvyklými materiály, které by se v architektuře nehledaly. Takže to je ta keramika a ta potrvá do 13. září a potom zhruba od půlky října, to ještě přesně na to nevíme, ale budeme, myslím, že se to brzy dozvíte, tak bude následovat vrchol letošní sezóny a nejen letošní sezóny. My jsme tady, já už jsem několikrát zmínila manžela Riesnerovi a jejich sbírku. A ta sbírka letos slaví 30 let. Takže už 30 let vlastně se tady buduje opravdu mimořádná sbírka a my jsme se rozhodli, že takovéhle výročí, že je třeba oslavit náležitě a tak vlastně chystáme výstavu, která se jmenuje Továrna na krásno, nebo bude jmenovat Továrna na krásno a představíme v ní to nejlepší ze sbírky a tentokrát dalo by se říci spolukurátory nebo kurátory té výstavy jsou sami manželé Riesnerovi, protože oni vybírají nebo vybírali do té výstavy obrazy, ke kterým mají určitý silný vztah, ke kterým se váží zajímavé příběhy a to všechno se v té výstavě odrazí. A jsem velmi ráda, že tu výstavu pro nás připravují moje kolegyně, kurátorky Aneška Chalupová a Emma Hanzlíková, které obě dvě jsou s osmičkou také dlouhodobě a hluboce spjaté, takže je to opravdu, ta výstava bude taková jako velmi srdeční záležitost pro nás, pro všechny, tak se na ní moc těšíme.
0: Teď jste mě trošičku nahrála na další otázku. Kdo je takovým hlavním mozkem? Kdo vymýšlí ty nápady na ty výstavy, když tedy pomíneme, že 30 let anebo nějaké výročí, to se tak jako samo nabízí, ale kde hledáte ty nápady?
1: No, já už jsem to trošku jako naťukla. Já musím říct, že to je taková jako kolektivní, dalo by se říct, práce. V podstatě, jak už jsem zmínila, mám tady dvě úžasné kolegyně, vlastně kurátorky, Anešku Chalupovou, Emu Hanzlíkovou, samozřejmě manžele Riesnerovi, občas jsem tady i já. A spíš ty příběhy těch výstav vlastně začínají velmi tak jako nenápadně, že třeba se bavíme delší dobu o tom, nebo tak naťukneme, že by se nám třeba líbilo tady vystavit určité médium. To bylo třeba. Myslím, že hezky to, nebo konkrétně se to dá popsat právě na případu té keramiky. Jak už jsem říkala, to bylo něco, o čem jsme dlouho přemýšleli, ale člověk musí vlastně najít ty správné lidi, které tu vizi jakoby zrealizujou. A takže na začátku většinou stojí takový jako velmi nenápadná myšlenka, nápad drobný. A potom přizýváme právě ke spolupráci lidi, kteří prostě o tom tématu vědí mnohem víc než my. A to teda musím říct, že čeho si velmi, velmi ceníme my všichni tady v osmičce a i ti, kteří s námi spolupracují, tak je to, že my máme při přípravě těch výstav a nejen výstav, tak dostáváme naprostou jako tvůrčí svobodu. A to je třeba něco, co já jako ředitelka se snažím jako aplikovat vlastně i v té spolupráci právě s kurátory, s architekty, i jako s umělci a umělkyněmi, tak my opravdu jako nezasahujeme do ničeho. My máme určitou vizi, kterou samozřejmě chceme naplnit a pak už vlastně ty detaily, samozřejmě vždycky o té výstavě velmi hluboce a dlouho diskutujeme, ale opravdu se nestalo, že bychom jako někomu řekli, ne, musí tam být tohle, nebo nesmí tam být tohle. To opravdu jako nechceme dělat. A myslím, že na těch výstavách to je znát, že vznikají prostě v takovým jako radostným, kreativním prostě duchu.
0: Co tak návštěvníky nejvíc překvapí, když přijedou do osmičky poprvé? Předpokládám, že první, alespoň pro mě, byl takový bod, vysoký tovární komín, tak jsem říkala, a už vidím komín, tak tam bude osmička, ale to nebude asi to, co je překvapí. Tak jestli byste mohla říct, máte nějakou takovou zpětnou vazbu, když jsou tady úplně poprvé?
1: Já asi nemůžu vybrat jednu konkrétní věc, ale vím a zažila jsem xkrát první reakce lidí, kteří tady nikdy nebyli, protože jich ještě stále jich zbývá několik takových lidí, tak vím, že opravdu jsou překvapeni tím, že skutečně, jak už jste asi jako taky zmínila, že ve městě, jako je Humpolec, i když Humpolec je skvělé město, tak najednou prostě se nachází takováhle jako opravdu perla, jo? Protože ta osmička je taková černá perla, prostě humpolecká a nejen humpolecká. Je tady nesmírně, což se bohužel takhle jako nedá vašim posluchačům zprostředkovat, tak musí přijet, ale je tady strašně dobrá atmosféra. To je něco neuchopitelného, něco nepopsatelného, ale jednak i ta architektura je velmi milá. Je to jako na nic si to nehraje, jak už jsem říkala, Luděk Riesner a Okáplán, architekti k tomu přistupovali, myslím si, k tomu projektu s velkou pokorou, že se nesnažili nějakým způsobem jak si aplikovat prostě svoje nápady a opravdu myslím, že velmi ctili genia loci toho místa a to, co v něm jako mělo vzniknout. A vzhledem k tomu, že za těch 8 let my jsme tady ještě nenašli nic, co by jaksi nefungovalo, což se často stává. Prostě architekti mají nějakou vizi a vůbec investoři a tak dále. Pak zjistíte, že to prostě v tom provozu nebo pro ty účely jaksi není funkční, ale nám se to ještě nestalo. Opravdu ta osmička je vidět, že vznikala, jak už jsem říkala, s respektem, s pokorou k tomu místu, s pokorou k účelu, ke kterému jako má sloužit. A já si myslím, že to je něco, co tady opravdu jaksi je cítit, až fyzicky, je to ta atmosféra a samozřejmě já tady, ale všichni ostatní v týmu, my jsme perfekcionisti. Takže když přijedete, tak uvidíte tady opravdu, jako nic není ponechaný náhodě. Od cedulek tady v bookshopu, na který jako se díváme, po jaksi navigační systém, prostě všecko je jako tak, jak má být. A všechno respektuje toho ducha osmičky. Takže jak už jsem taky asi říkala, osmička v tuto chvíli i po těch jako krátkých vlastně, anebo velmi dlouhých 8 letech, je velmi čitelná a rozpoznatelná. Právě proto, že neuhybáme, máme vizi a za tou vizí si jdeme a myslím si, že se to vyplácí. Takže ano, kdo sem přijede poprvé, tak jsou prostě lidi unešeni. Říkám to ráda, proto tak je, protože skutečně nikdo nic takového tady nečekal a vlastně ani nikde jinde. Osmička je opravdu výjimečná.
0: To mohu potvrdit, že také jsem nečekala a jsem velmi mile překvapená. No, my se blížíme k závěru, tak poslední otázka. Já se vrátím zpátky k motu, které jsem řekla už na začátku. Moto vašeho projektu zní Umění se odstěhovalo do Humpolce. Co jste chtěli, aby toto moto v těch lidech probouzelo? A jestli máte i takový pocit, že to bude lákat ty lidi i v budoucnu? Jestli je to i moto budoucnosti?
1: No, já si myslím, že na začátku, že to vlastně byl i taký částečně žert, ale částečně ne, protože opravdu Umění se stěhovalo do Humpolce a ono se sem přestěhovalo. A za těch 8 let já jsem velmi pyšná. Opravdu jsem pyšná, nestydím se to říct, na to, co se nám a týmu osmičky, který je úžasný, nezastupitelný, co se nám tady podařilo vybudovat. Protože se nám podařilo vybudovat něco, co si opravdu nekoupíte. Co nelze vysoutěžit v žádných prostě soutěžích popularity. Já se domnívám, že my jsme si na té české, a nejen české, umělecké scéně vybudovali respekt. A to je něco, co prostě musí přijít jako přirozeně. To, jak říkám, to si prostě nikde jako nekoupíte, nevysoutěžíte. A pro mě, jako pro ředitelku, pro člověka, který opravdu jako osmičkou prostě žije, a tak je to asi největší podsta, když se ke mně z různých stran vždycky donese, že ti a ti umělci, ti a ti architekti, kurátoři, kdokoliv, že prostě touží jako s náma pracovat, protože se s náma pracuje hezky a ten na těch výsledcích je to znát. Takže za mě prostě tohleto je asi největší podsta a myslím, že i pro kolegy z týmu, protože je to prostě týmová práce.
0: Tak to byla výkonná ředitelka nadačního fondu Osmička Martina Hončíková a my jsme se za ní vypravili s mikrofonem Rádia Proglas do Humpolce, do známé humpolecké osmičky. Tak já vám, paní Hončíková, moc krát děkuju za ten rozhovor, že jsme to nakonec zvládli všechno. Bylo to moc příjemné a přeju vám samozřejmě, ať se vám daří, protože takových lidí, jako jste vy, není mnoho a jsou potřeba. Takže děkuju vám moc krát za rozhovor.
1: Já velmi děkuju za příležitost a ještě bych chtěla využít té možnosti a opravdu pozvat všechny, kdo ještě u nás nebyli. Přijeďte a nechte se okouzlit. Děkuju.
0: Taky děkuju. Od mikrofonu se loučí Iva Horká a budu se, milí posluchači, na vás těšit zase někdy příště. Naslyšenou.

0: Laudetur Jesus Christus. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 27. května. Při generální audienci papež pokračoval v katechezích o liturgii na základě dokumentů druhého Vatikánského koncilu. V závěru generální audience Lev XIV. Vyjádřil solidaritu Ukrajincům, trpícím stále intenzivnějšími ruskými útoky. Zopakoval, že válka konflikt neřeší, ale násobí utrpení a nenávist. Podobný apel vyslovil také v úterý večer při rozhovoru s novináři v Castel Gandolfu. Vraťme se k vyjednávání a k respektu práv každého člověka. A na závěr přineseme komentář rektora papežské Gregoriánské univerzity profesora a jezuity Dariuše Kovalčika na téma umělá inteligence a univerzita. Příjemný poslech. V katechezi při generální audienci pokračoval Lev XIV. Ve výkladu dokumentů druhého Vatikánského koncilu. Dnes po druhé probíral liturgickou konstituci Sacrosanctum Concilium, hovořil o rovnováze mezi tradicí a reformou a za klíčové kritérium označil prospěch celého společenství církve.
1: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti.
0: Drazí bratři a sestry, dobré ráno a vítejte.
1: Nell'enciclica Mediator Dei il venerabile Pio XII scrive.
0: Ve své encyklice Mediator Dei píše ctihodný Pius XII, že církev je živý organismus. Proto i v oblasti posvátné liturgie při zachování integrity své nauky roste a vyvíjí se, adaptuje a přizpůsobuje okolnostem a požadavkům, které v průběhu času vyvstanou. V naprosté kontinuitě s tímto principem shledává druhý Vatikánský koncil v úvodu konstituce Sacrosanctum Concilium jako svůj zvláštní úkol postarat se také o obnovu a rozvoj liturgie. Koncilní zasedání bylo skutečně jednotné v úsilí neustále prohlubovat křesťanský život věřících, lépe přizpůsobit potřebám naší doby instituce podléhající změnám, podporovat všechno, co může přispět ke sjednocení všech věřících v Kristu a posilovat vše, co může být pro všechny pozváním do církve.
1: In quel momento storico.
0: V onom historickém okamžiku bylo velice zřetelné, že je nezbytné obnovit obřadní formy, jimiž po staletí uskutečňovala církev své poslání oslavovat Boha a posvěcovat křesťanský lid. Díky liturgickému hnutí dozrálo přesvědčení, později vyjádřené svatým Janem Pavlem II., že existuje velice úzké a organické spojení mezi obnovou liturgie a obnovou celého života církve. Církev nejen koná, ale sama se také vyjadřuje v liturgii a z liturgie čerpá životní sílu. Aby usnadnila věřícím přístup k bohatým darům milosti, které vyvírají z posvátné liturgie, ukazuje konstituce Sacrosanctum Concilium směr velmi vhodně formulovaným a stručným výrokem. Zachovat zdravou tradici a otevřít cestu oprávněnému pokroku. Papež Benedikt v takto pojatém plánu spatřoval reformní program koncilních otců v rovnováze mezi velkou liturgickou tradicí minulosti a budoucností. Připomněl, že nezřídka se nešťastným způsobem proti sobě staví tradice a pokrok, zatímco ve skutečnosti se tato dvě pojetí doplňují. Sama tradice v sobě nese určitým způsobem i pokrok. Mohli bychom říci, že řeka tradice v sobě nese i svůj pramen a míří k ústí. Koncil potvrzuje legitimitu takového pokroku zakořeněného v autentické tradici a rozlišuje v samotné liturgii složku neměnnou, ustanovenou Bohem, od částí podléhajících změnám, které se postupem času mohou nebo dokonce musí měnit, jestliže do nich proniklo něco, co docela neodpovídá vnitřní povaze liturgie, nebo jestliže zastarali. Ke změnám tohoto druhu docházelo během staletí neustále, aby tak bylo věřícím umožněno plodně se účastnit prostřednictvím obřadního jednání na Kristově velikonočním tajemství, které je základem křesťanské víry. Bohoslužba církve se tedy vtělila do jednotlivých kulturních forem různých historických epoch a stala se tak schopnou je ovlivňovat a dokonce je přímo proměňovat. Liturgie se tak v průběhu staletí stala hnací silou evangelizace. I dnes je třeba obnovit tuto energii v kontinuitě s autentickou a živou katolickou tradicí, tedy v dynamice zaměřené na to, aby uváděla věřící do plnosti pravdy.
1: Si comprende allora perché i padri conciliari abbiano raccomandato.
0: Chápeme tedy, proč koncilní otcové doporučovali, aby reforma obřadů vždy odpovídala jak opravdovému a jistému užitku církve, tak také důrazu na to, aby nové formy organicky vyrůstaly z forem, které již existují. Pro dobro celé církve musí každé reformě vždy předcházet důkladné teoretické zkoumání z hlediska teologického, historického a pastoračního. Koncilní nauka nás takto zve, abychom se vyvarovali dezorientace věřících, tedy aby nikdo nic nepřidával, neodebíral nebo z vlastní iniciativy neměnil. Rozvoj, o němž hovoří koncilní konstituce, tedy není ohrožením společenství církve. Naopak, usiluje o její posílení a podporu.
1: Esorto pertanto tutti coloro che sono chiamati a preparare la celebrazione dei divini misteri.
0: Chci proto povzbudit všechny, kdo jsou povoláni k přípravě slavení posvátných tajemství, a zvláště kněze, kteří konají svou službu předsedajících liturgii, aby měli vždy na zřeteli úctu k liturgickým textům a řádu. Tato úcta vyvěrá z niterného přístupu disponovanosti a důvěry k Bohu a projevuje se pokorou před Boží velikostí a upřímnou věrností společenství církve. To byla katecheze papeže Lva XIV. Při generální audienci. V závěru generální audience Lev XIV. Vyjádřil solidaritu Ukrajincům, trpícím stále intenzivnějšími ruskými útoky.
1: Seguo con preoccupazione la guerra in Ucraina, che conosce in questi giorni una forte intensificazione.
2: Se znepokojením sleduji válku na Ukrajině, která v těchto dnech výrazně nabývá na intenzitě. Chtěl bych vyjádřit svou solidaritu s těmi, kdo trpí v důsledku nedávných útoků, jejich tarčem se stali i civilisté. Válka problémy neřeší, ale přitěžuje jim. Neposiluje bezpečnost, ale násobí utrpení a nenávist. Tam, kde dopadají rakety a drony, upadají také naděje. Jsou ničeny domy a místa modlitby, jsou ničeny životy nevinných lidí. Všechny národy zasažené válkou svěřují ochraně Panny Marie, Královny míru.
1: Affido tutti i popoli feriti dalla guerra alla protezione della Vergine Maria, Regina della pace.
0: Řekl papež v závěru generální audience.

0: Vyvoláváme stále větší nenávist a násilí nikam nevede. Vraťme se k vyjednávání a k respektu práv všech. To zdůraznil papež Lev také včera večer při rozhovoru s novináři před odjezdem z Castel Gandolfa. První dotaz navázal na pondělní prezentaci první encykliky Lva 14. věnované antropologickým otázkám v éře umělé inteligence.
1: Già abbiamo continuato, c'è stato una specie di lavoro insieme fra il Dicastero per lo sviluppo umano integrale con alcuni che lavorano in Anthropic.
2: I hned po prezentaci encykliky pokračovaly rozhovory s představiteli Anthropic. Obě strany se shodly, že je zapotřebí v dialogu pokračovat a usilovat o neozbrojenou umělou inteligenci. Válka se dnes vede prostřednictvím umělé inteligence, jak to vidíme na různých místech světa, například v Libanonu. A nemyslí se na lidské životy, na lidi, kteří jsou oběťmi toho všeho. Chtěl bych tedy znovu apelovat na mír.
0: Na dotaz ohledně italských aktivistů zatčených v Izraeli papež konstatoval.
2: V této věci je potřeba apelovat na respektování lidských práv pro všechny. Bohužel lidé žijící v Gaze stále ještě nedostávají humanitární pomoc. Z toho se potom odvíjejí také různé protesty, včetně těch účastníků flotily. Chtěl bych znovu nejen vyzvat, ale apelovat na všechny autority, aby pomohli lidem v Gaze. Pomohli jim už teď a zahájili rekonstrukci. Lidé tam nadále velmi trpí. Vyvoláváme stále větší nenávist, násilí k ničemu nevede. A děje se to na všech stranách. Proto je zapotřebí vrátit se k vyjednávání, řešit problémy prostřednictvím dialogu a respektovat lidská práva všech.
0: Řekl papež v úterý večer před odjezdem z Castel Gandolfa.

0: umělá inteligence může zásadně změnit vzdělávání, ale neměli bychom se toho bát, říká v komentáři k encyklice Magnifica Humanitas profesor a jezuita Dariusz Kowalczyk, nedávno jmenovaný prezidentem Collegia Maxima Papežské Gregoriánské univerzity, což je funkce odpovídající rektorovi univerzity.
1: Když se Lev XIV. V encyklice Magnifica Humanitas odvolává na obraz Nehemiáše, který obnovuje hradby Jeruzaléma, může nás napadnout něco o vysokých školách, místech, jimž byl svěřen zvláštní úsek hradby v éře umělé inteligence. Papež přímo poukazuje na to, že na poli univerzity se objevuje velká výzva integrace poznání, tedy propojování různých oborů poznání a způsobů ověřování faktů.
0: Encyklika přesvědčuje, že technika je od samého počátku zapsána do našich dějin jako hluboce lidská činnost. Vysoké školy, včetně církevních, by měly tuto větu vnímat jako výzvu k tvůrčímu využívání umělé inteligence ve vědeckém výzkumu, při analýze pramenů a ve výuce. Nástroje umělé inteligence mohou urychlit získávání poznatků, usnadnit mezioborovou spolupráci a rozšířit přístup k vědeckým zdrojům, a to i pro akademická prostředí, která byla dosud ekonomicky marginalizována. AI může zásadně změnit školství a neměli bychom se toho bát.
1: Zároveň encyklika varuje před redukcí myšlení na algoritmus. S odvoláním na Platóna připomněl Lev XIV., že nejhlubším věcem se člověk učí až po dlouhé době a velkém úsilí. Úkolem vysokých škol je tedy chránit pomalost dozrávání myšlenek. Nejde v tom o jakýsi konzervativní reflex, ale o obranu lidskosti. Hygiena pozornosti, tedy takový rytmus života, který zahrnuje ticho, seriózní studium, četbu a uvážlivou výměnu myšlenek, je dnes součástí plnohodnotného akademického vzdělání, nejen v kněžském semináři.
0: Pro církevní vysoké školy otevírá encyklika významný prostor. Teologie, filozofie a společenské vědy mohou společně vypracovat etická kritéria pro hodnocení systému AI. Kritéria založená na důstojnosti člověka, společném dobru a solidaritě. To jsou věci, s nimiž si čistě technické prostředí neporadí. Encyklika Magnifica Humanitas nedává hotové odpovědi, ptá se však, jakým stavitelem chceš být? Chceš stavět babylonskou věž nebo hradby Jeruzaléma? Toto je otázka adresovaná každému rektorovi, každému vysokoškolskému učiteli, každému studentovi.
1: Slyšeli jste komentář k encyklice Magnifica Humanitas profesora a jezuity Dariusze Kowalczyka.
0: To byly hlavní zprávy z Vatikánu. Od mikrofonu zdraví
1: David Válka
0: a Johana Bronková. Laudetur Jesus Christus.

0: Jaro je tu. Od 12. května zažijte na festivalu Pražské jaro špičkové umělce a orchestry z 28 zemí světa. Legendární díla i světové premiéry, jazz, experiment i dětské skotačení na Springsteenu nebo open air v Riegerových sadech. Poslední vstupenky na festival.cz.
1: Bylo 21 hodin, posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. Nyní vás zvu do společenství modlitby večerních chval. Se mnou se bude modlit
2: Pavel,

0: Nejprve si připravme příslušné stránky z breviáře. Máme památku svatého Augustina z Canterbury, biskupa. Všechny texty budou ze 4. týdne žaltáře, strana 1323 v novějším vydání, 1323, anebo 1192 ve starším vydání, 1192. Pouze závěrečná modlitba bude ze strany 1539 v novějším vydání, 1539 nebo 1375 ve starším vydání, 1375. Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja. Pán Bůh je síla má, všecka ochrana má, bezpečně má státi, nic se nelekati, duše má.
1: Neboť při sobě mám, v něhož silně doufám, bojovníka toho, jenž je mocen všeho, nezoufám.
0: Já budu zpívati, čest chválu vzdávati, Pánu Bohu svému, v něm mám svou obranu na věky.
1: Uslyš mě, ó Pane, ohlédni se na mne, utíkám se k tobě, rád tě mám při sobě, můj Pane.
0: Tváře své přede mnou, neskrývej, buď se mnou, ty jsi mé zpomožení i vysvobození, Bože můj.
1: Podivuhodná je pro mě tvá znalost, Hospodine.
0: Hospodine, ty mě zkoumáš a znáš. Ty víš, když sedám i když vstávám.
1: Poznáváš mé myšlenky již z dálky, ať jdu nebo ležím. Ty to určuješ. Všímáš si všech mých cest.
0: Slovo ještě nemám na jazyku. Hle, už je znáš, Hospodine, celé.
1: Obklopuješ mě ze zadu i zpředu a kladeš na mě svou dlaň.
0: Podivuhodná je pro mě tvá znalost, vznešená a nepochopitelná.
1: Kam se mohu uchýlit před tvým duchem? Kam až utéci před tvou tváří?
0: I kdybych vystoupil na nebe, ty jsi tam. I kdybych ulehl v podsvětí, i tady jsi.
1: I kdybych si připjal křídla jitřenky a spočinul na nejzaším moři.
0: I tam mě povede tvá ruka a uchopí mě tvá pravice.
1: I kdybych řekl, aspoň temnota mě skryje a noc mě obklopí místo světla.
0: Ani tma ti nebude tmavá, noc jako den se rozjasní. Temno je pro tebe tak jako světlo.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Podivuhodná je pro mě tvá znalost, Hospodine.
1: Hospodin zkoumá lidské srdce, aby odplatil každému podle jeho skutků.
0: Ty jsi přece stvořil mé ledví, utkal jsi mě v lůně mé matky.
1: Chválím tě, že jsem vznikl tak podivuhodně, úžasná jsou tvoje díla.
0: Dokonale znáš mou duši, má podstata ti nezůstala utajena.
1: I když jsem byl stvořen v skrytu, spřádán v hlubinách země.
0: Tvé oči viděly mé skutky a v knize jsou zapsány všechny. Dny byly stanoveny dříve, než jediný z nich nastal.
1: Jak nedostupné jsou pro mě tvé úřadky, úradky Bože, jak nesmírné je jejich množství.
0: Kdybych je měl sečíst, je jich více než písku, dojdu-li nakonec, pořád jsem u tebe.
1: Zkoumej mě, Bože, a poznej mé srdce, zkoušej mě a poznej mé smýšlení.
0: Pohleď, zda jdu cestou špatnou a veď mě cestou odvěkou.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Hospodin zkoumá lidské srdce, aby odplatil každému podle jeho skutků.
1: V něm bylo stvořeno všechno a všechno v něm trvá.
0: Radostně děkujeme Bohu Otci, že nás uschopnil k účasti na dědictví věřících ve světle.
1: On nás totiž vytrhl z moci temnosti a převedl do království svého milovaného syna.
0: V něm máme vykoupení a odpuštění hříchů.
1: On je věrný obraz neviditelného Boha, dříve zrozený než celé tvorstvo.
0: V něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi, svět viditelný i neviditelný.
1: Ať jsou to andělé při trůnu, ať jsou to panstva, ať jsou to knížata, ať jsou to mocnosti, všechno je stvořeno skrze něho a pro něho.
0: Kristus je dříve než všechno ostatní a všechno trvá v něm.
1: A on je hlava těla, to je církve.
0: On je počátek, prvorozený mezi vzkříšenými z mrtvých, tak má ve všem prvenství.
1: Bůh totiž rozhodl, aby se v něm usídlila veškerá plnost dokonalosti.
0: A že skrze něho usmíří se sebou všecko tvorstvo, jak na nebi, tak na zemi, tím, že jeho krví prolitou na kříži zjedná pokoj.
1: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. V něm bylo stvořeno všechno a všechno v něm trvá. Podle toho víme, že jsme poznali Krista, když zachováváme jeho přikázání. Kdo tvrdí, znám ho, ale jeho přikázání nezachovává, je lhář a není v něm pravda. Kdo však jeho slova zachovává, v tom je Boží láska opravdu přivedena k dokonalosti. Podle toho můžeme poznat, že jsme v Kristu. Kdo tvrdí, že v něm zůstává, má se i sám chovat tak, jak se choval on. Thank you.

0: Bože, opatruj mě jako zřítelnici oka, do stínu svých perutí mě ukryj.
1: Bože, opatruj mě jako zřítelnici oka, do stínu svých perutí mě ukryj.
0: Popřej mi sluchu, slyš mé volání,
1: do stínu svých perutí mě ukryj.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Bože, opatruj mě jako zřítelnici oka, do stínu svých perutí mě ukryj. Hospodine, rozptyl ty, kdo v srdci smýšlí pyšně a poviš ponížené.
0: Velebí má duše Hospodina.
1: A můj duch jásá v Bohu mém spasiteli, nebo zhlédl na svou nepatrnou služebnici.
0: Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení,
1: že mi učinil veliké věci ten, který je mocný. Jeho jméno je svaté.
0: A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí.
1: Mocně zasáhl svým ramenem, rozptýl ty, kdo srdci smýšlejí pyšně.
0: Mocné si sadil z trůnu a ponížené povýšil.
1: Hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou.
0: Ujal se svého služebníka Izraele, pamatoval na své milosrdenství,
1: jak slíbil našim předkům, Abrahamovi a jeho potomkům na věky.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
0: Hospodine, rozptyl ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně a poviš ponížené. Dobrota věčného Otce k jeho lidu sahá až do oblak, proto k němu volejme s radostí v srdci. Bože, ať se veselí všichni, kdo v tebe doufají.
1: Bože, ty jsi neposlal svého Syna svět soudit, ale aby byl svět skrze něj spasen.
0: Dej, ať nám jeho smrt na kříži přinese hojný užitek.
1: Podle tvé vůle jsou kněží služebníky Kristovými a rozdavateli tvých tajemství.
0: Dej jim věrnost, moudrost a lásku.
1: Dej těm, kteří se ti zcela zasvětili pro nebeské království,
0: aby zůstali věrní tvému volání a následovali tvého Syna.
1: Ty jsi na počátku stvořil člověka jako muže a ženu a tak jsi položil základ rodinného života.
0: Uchovej všechny rodiny v upřímné lásce.
1: Kristova oběť zničila všechen hřích.
0: Odpust proto všem zemřelým jejich viny. Bože, ať se veselí všichni, kdo v tebe doufají. Ve společenství se všemi, kdo vyznávají Kristovo jméno, pomodleme se modlitbu, kterou nám odkázal Pán Ježíš. Otče náš, je

0: skrze tvého syna Ježíše Krista, našeho pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do věčného života. Amen.

Bylo 21 hodin a 15 minut. Na Proglasu začíná koncert duchovní hudby. Vyslechneme v něm dvě skladby. První nese název Mše C-dur korunovační. Autorem je Wolfgang Amadeus Mozart. Hraje soubor Wiener Sängerknaben a doprovází Wiener Dom Orchestr. Diriguje Ferdinand Grossmann. Druhou skladbou je Preludium a Fuga S-dur Johanna Sebastiana Bacha. Na varhany hraje Jaroslav Tůma. Přeji vám příjemný poslech.

0: Na Proglasu skončil koncert duchovní hudby. Vyslechli jsme v něm dvě skladby. První nesla název Mše C-dur korunovační. Jejím autorem je Wolfgang Amadeus Mozart. Hrál soubor Wiener Sängerknaben a doprovázel Wiener Dom Orchestr. Dirigoval Ferdinand Grossmann. Druhou skladbou bylo preludium a fuga S-dur Johanna Sebastiana Bacha, ve které hrál na varhany Jaroslav Tůma.
1: Internetové stránky Radia Proglas. Na čtyřech tematických profilech Slovo, Hudba, Junior a Zprávy nabízíme audioarchiv pořadů, program, zpravodajský servis, informace o hudbě různých žánrů, recenze a další. www.proglas.cz

0: Bylo 22 hodin a na Proglasu otevíráme příběhy ruského poutníka, které přeložil Petr Vítám vás.
1: Upřímná vyprávění poutníka svému duchovnímu otci. Část 29.

Posledně jsme dočetli Schymníkovo pojednání o tajemství spasení, odkryté neustálou modlitbou. A rozhovor dále pokračoval diskusí o modlitbě.

Dovolte mi, ctihodný otče, pravil kněz, abych i já, když jsem teď na řadě, vyslovil svoje myšlenky. Ve stati, kterou jste přečetl, je zejména vyjádřeno, že jediný způsob dosažení dokonalosti a spásy je častá modlitba, ať už by byla jakákoliv. Podle mě je to těžko pochopitelné a proto si říkám, jaký z toho bude užitek, když se budu třeba bez přestání modlit a vzývat pouze jméno Boží, ale bez pozornosti a bez chápání toho, co říkám. Bude to jen plané mluvení. Jeho výsledkem bude pouze to, že budu mlít jazykem. A bude to i na újmu činnosti mysli, odváděné tím od svých úvah. Bůh nepotřebuje slova, ale pozornou mysl a očištěné srdce. Není lepší třeba i zřídka nebo jen ve stanovený čas vykonat třeba i krátkou modlitbu, ale s pozorností, horlivostí, zanícením a s náležitým pochopením? Jinak, když budeš pronášet modlitbu, třeba ve dne v noci, ale bez čistoty duše a skutků milosrdenství, nedosáhneš ničeho spasitelného. Zůstaneš-li pouze u vnějšího tlachání. Nakonec vyčerpaný a nespokojený dojdeš k takovému výsledku, že ochladne tvoje důvěra v modlitbu a zanecháš toho neplodného cvičení. Neožitečnost pouze ústní modlitby můžeme vidět i v citátech vyjádřených v písmu. Tak například, tento lid mě uctívá rty, ale jejich srdce je daleko ode mě. Nebo, ne každý, kdo mi říká, pane, pane, vejde do nebeského království. A dále, raději řeknu 5 slov srozumitelně, než 1000 slov ve vytržení. To vše podle mě vyjadřuje neužitečnost vnější, povrchní ústní modlitby. Vámi uvedený závěr by mohl být odůvodněný, odpověděl schymník, kdyby rada o ústní modlitbě zároveň nehovořila o neustálosti či ustavičnosti. Kdyby modlitba ve jménu Ježíše Krista neměla spontánní sílu a kdyby pozornosti a horlivosti k ní nebylo dosaženo postupným cvičením v modlitbě. Avšak tak, jak je zde věc podána o časté, dlouhodobé a neustálé modlitbě, i kdyby byla zpočátku konána nepozorně či bez nadšení, tím jsou popřeny vámi vyvozené nesprávné závěry. Rozeberme to podrobněji. Jeden duchovní spisovatel, přesvědčující o velké užitečnosti a plodnosti časté modlitby vyjadřované stejnými slovy, nakonec říká. Mnozí pseudovzdělanci pokládají toto ústní a časté pronášení jedné a téže modlitby za neužitečné a nicotné a nazývají je mechanickým a nesmyslným počínáním prostých lidí. Ale ke své škodě neznají tajemství, které se tím mechanickým cvičením otevírá. Nevědí, že toto sice ústní, ale časté lkaní se nepozorovaně stává opravdovým lkaním srdce. Proniká do nitra. Stává se pro duši příjemnějším. Jakoby přirozeným. Osvěcuje ji. Vyživuje. A vede ke sjednocení s Bohem. Zdá se mi, že takoví ti karatelé jsou podobní malým dětem, jež si usmysleli naučit se abecedě a číst. Znuděné tím učením zvolali. Není snad 100x lepší chytat ryby, jako to dělali naši otcové, než strávit den neustálým opakováním A, B, C, nebo škrábáním ptačím perem na papír? Užitek a vzdělání četbou, které pro ně měly povstat z tohoto nudného opakování písmen,
jim zůstaly utajeny. Podobně představuje skryté tajemství prosté, ale časté vzývání jména Božího pro ty, kteří nemají poznání a přesvědčení o jeho následném a velkém užitku. Oni poměřují záležitost víry silou svého neskušeného a krátkozrakého rozumu a zapomínají přitom, že člověk se skládá z těla a z duše. Proč například, když chceš očistit duši, nejdříve očišťuješ tělo, postíš se, připravuješ svoje tělo o výživnou a povzbuzující stravu? Ovšem proto, aby nepřekáželo, nebo lépe řečeno, napomáhalo čistotě duše a osvícení rozumu, aby neustále zakoušení lačnosti těla ti připomínalo tvoje odhodlání hledat vnitřní zdokonalení a bohulibou činnost, na které tak snadno zapomínáš. I ty pociťuješ, že vnějším postem svého těla dosahuješ vnitřní zjemnění rozumu, klid srdce, nástroj k utišení vášní a připomenutí duchovního cvičení. A tak prostřednictvím vnější hmoty získáváš vnitřní duchovní užitek a podporu.

tak uvažuj i o časté, neustálé ústní modlitbě, která svou dlouhodobostí rozvíjí vnitřní modlitbu srdce. Vede a přispívá ke sjednocení mysli s Bohem. Bezdůvodně se domníváte, že se častou modlitbou láme jazyk a rozladění z nepochopení musí vést k zanechání tohoto neužitečného cvičení ve vnější modlitbě. Ne. Zkušenost zde ukazuje pravý opak. Ti, kdo se věnují neustálé modlitbě prakticky, ujišťují, že je to takto. Kdo se rozhodne neustále vzývat jméno Ježíše Krista, nebo, co je totéž, bez přestání pronášet Ježíšovou modlitbu, sice zpočátku zakouší námahu a bojuje s leností, ale čím více v tom cvičí, tím nepozorovaněji se přizpůsobuje této činnosti tak, že nakonec jeho ústa i jazyk získají takovou spontánnost, že se už bez většího úsilí sami od sebe neudržitelně pohybují a nehlasně pronáší modlitbu. A spolu s tím se tak přizpůsobuje mechanismus hlasivek, že pronášení modlitby představuje jeho stálou, nezbytnou potřebu a při každém jejím zanechání pociťuje, že mu něco chybí. A to bývá základem k tomu, že i mysl sama od sebe začne přistupovat a přihlížet k této bezděčné činnosti úst, již je přiváděna k pozornosti, a která se nakonec stává pramenem sladkosti srdce a pravé modlitby. To jsou pravé a blahodárné následky neustálé nebo časté ústní modlitby, zcela protikladné závěrům těch, kteří jsou neskušení a nepochopili tuto věc. Co se týče míst v Písmu svatém, která jste uvedl na dosvědčení vaší námitky, to se vysvětlí jejich náležitým rozborem. Licoměrné uctívání Boha ústy, vychloubání se tím, nebo lstivé velebení vzýváním Pane, Pane, kritizoval Ježíš Kristus proto, že pyšní farizejové měli víru v Boha pouze na jazyku, avšak neosvědčovali to svou vírou, ani nevyznávali srdcem. To je řečeno jim a nevztahuje se to na modlitbu, o níž přímo a rozhodně, či jasně přikázal Ježíš Kristus toto. Je třeba se vždy modlit a nepolevovat. Podobně i svatý apoštol Pavel, když dává přednost pěti slovům řečeným srozumitelně, než množství slov nesmyslných nebo pronesených v cizím jazyce, má na mysli obecné poučení a ne vlastní modlitbu, o níž hovoří takto. Chci, aby se modlili na každém místě. A obecně radí, bez přestání se modlete. Vidíte nyní, jak je častá modlitba při vší své prostotě užitečná a jak je třeba ke správnému chápání Písma svatého přísné myšlení. Přesně tak, ctěný otče, vložil se do rozhovoru poutník. Viděl jsem mnohé, kteří prostě, bez jakéhokoliv osvětlujícího poučení, aniž věděli, co je to pozornost, sami od sebe se bez přestání modlili Ježíšovu modlitbu a dosahovali toho, že jejich ústa i jazyk nemohli ustat v pronášení modlitby.

Modlitba je tak silná a mocná, že se můžeš modlit a dělat, co chceš. A modlitba tě přivede ke správné a bohabojné činnosti. K tomu, abychom se zalíbili Bohu, není nic víc třeba, než milovat. Miluj a dělej všechno, co chceš, říká blažený Augustin. Neboť kdo opravdu miluje, ten nemůže ani chtít dělat něco, co by bylo nepříjemné tomu, koho miluje. Protože modlitba je projevem lásky, lze o ní skutečně říci totéž. Ke spasení není víc třeba, než stálá modlitba. Modli se a dělej, co chceš, a dosáhneš cíle modlitby. Získáš jí posvěcení.

Abych důkladněji rozvedl představu o našem předmětu, objasním to příklady. Za prvé, modli se a mysli na co chceš a tvoje mysl se očistí modlitbou. Modlitba ti rozjasní mysl, utiší a zažene nemístné myšlenky. To potvrzuje i svatý Hřehoř Sinajský. Jestli chceš zahnat zlé myšlenky a očistit mysl, zažen je modlitbou, neboť kromě modlitby nelze myšlenky ničím odvrátit. O tom hovoří také svatý Jan Klimak. Ježíšovým jménem porážej nepřátelé myšlenek. Kromě toho nenajdeš jinou zbraň. Za druhé, modli se a dělej, co chceš. A tvoje činy budou bohulibé a tobě užitečné a spasitelné. Častá modlitba, ať už o cokoliv, nezůstane bez ovoce, praví Marek Poustevník. Poněvadž v ní samé je blahodárná síla. Jeho jméno je svaté a každý, kdo vzývá jméno Páně, dosáhne spásy. Například, kdo se modlil bez úspěchu, modlitbou získal správný náhled a výzvu k pokání. Dívka oddaná rozkoši se modlila při svém návratu a modlitba jí ukázala cestu k panenskému životu a k poslušnosti přikázání Ježíše Krista. Za třetí, modli se a příliš se nenamáhej přemoci vášně vlastními silami. Modlitba je v tobě zničí. Neboť větší je ten, který je ve vás, než ten, který je ve světě, praví Písmo svaté. A svatý Jan Karpatský učí, že nemáš-li dar zdrženlivosti, nermuď se. Věz však, že Bůh od tebe žádá horlivost v modlitbě a modlitba tě spasí. Přesvědčivým dokladem toho je starec, o kterém se píše v Pateriku a který zvítězil pádem. Upadl do hříchu, neklesl však na mysli, ale obrátil se k modlitbě a díky ní napravil svůj život. Za čtvrté, modli se a ničeho se neobávej. Neboj se neštěstí, nestrachuj se nehod. Modlitba tě ochrání, odvrátí je. Vzpomeň si na topícího se malověrného Petra, na Pavla, který se modlil ve vězení, na mnicha, kterého modlitba zbavila pokušení, jež ho postihla, na dívku, kterou modlitba zachránila před zlovolným vojákem a podobné příklady. Potvrzují sílu a moc a všestrannost modlitby ve jménu Ježíše Krista. Za páté, modli se jakkoliv, ale stále a ničím se neznepokojuj. Buď radostného ducha a buď klidný.

modlitba vše zařídí a přivede tě k rozumu. Vzpomeň si, co o síle modlitby říkají svatí Jan Zlatoustý a Marek Poustevník. První tvrdí, že modlitba, třeba přinášená od nás, kteří jsme plní hříchů, ihned očišťuje. A druhý hovoří o tom takto. Modlit se jakkoliv je v našich silách, ale modlit se čistě je dar Boží milosti. A tak, co je ve tvých silách, to daruj Bohu. Třeba mu přines zpočátku jako dar četnost, podle svých možností, a Boží síla se vlije do tvých slabých sil. I chladná a roztržitá modlitba, avšak častá, neustávající, se obrátí v návyk a v přirozenost. Stane se modlitbou čistou, jasnou, vroucí a náležitou. Za šesté a nakonec, kdyby čas tvého bdění provázela modlitba, pak by přirozeně nezůstávalo tolik času na hříšné skutky ani jen na myšlenky na ně. Vidíš nyní, kolik hlubokých myšlenek je skoncentrováno v tom moudrém úsloví. Miluj a dělej, co chceš. Modli se a dělej, co chceš. Jak radostné a potěšitelné je to pro hříšníka obtíženého slabostmi, pro sténajícího pod břemenem útočících vášní. Modlitba, to je vše, co je dáno jako všestranný prostředek ke spáse a ke zdokonalení duše. Ano, ale s modlitbou je zde úzce spjata i její podmínka. Bez přestání se modlete, přikazuje slovo Boží. Modlitba tudíž představuje všeplatnou sílu a plod tehdy, je-li konána často, neustále, neboť častá modlitba náleží bez podmínek naší vůli. Čistota, horlivost a dokonalost, to je dar milosti.

0: Slyšeli jste 29. část vyprávění poutníka svému duchovnímu otci. Z ruštiny přeložil Petr, vítám vás. Četl Libor Raclavský. Technicky spolupracoval Miloš Švábek. Knihu vydalo nakladatelství Refugium.
1: Bez vaší trvalé podpory se neobejdeme. Jde to i dárcovskou SMS.
2: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera TRV mezera Proglas mezera 190 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 190 korun. Radio Proglas obdrží 189 korun. Moc děkujeme.
1: Částka se vám bude odečítat každý měsíc. Pravidelné zasílání DMS můžete kdykoliv bezplatně zrušit zasláním zprávy Stop Proglas na číslo 847.
2: Službu DMS provozuje Fórum dárců. Technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

0: Je tu pořad Na stole je téma, kterým vás bude provázet Martin Weisbauer ze studia Hradec Králové. Tentokrát navštívíme česko-německé poutní místo U Studánky, které vzniklo v Sudetech asi 6 kilometrů severně od Dvora Králové v obci Vítězná části Kocléřov. Po určité době úpadku zažívá toto místo svou renesanci, především díky zapsanému spolku Poutníci od Studánky. A právě s nimi jsem se na místě setkal. Provázet nás budou dva členové spolku, a sice předseda a místní kostelník Pavel Sýbr a Václav Lokvenc, lesník a jeden ze zakládajících členů spolku. Dále paní Zuzana Kazmirovská, která je koordinátorkou spolupráce s německými poutníky, a místní znalec a badatel Ladislav Hladký. Poutní místo vzniklo v roce 1848. Tento rok je znám v Evropě bouřlivými událostmi, avšak i na tomto místě se odehrála tehdy mimořádná událost, ovšem trochu jiného druhu. A od ní se začaly odvíjet i další zajímavé děje. Já bych poprosil nejdříve pana Lokvence, aby nám k tomu něco řekl úvodem.
1: Vítejte v obci Vítězná, části Kocléřov, před kostelem svatého Václava, který je v posledních úpravách v barokním stylu, a je to vlastně místo, které je v Podkrkonoší v bývalých Sudetech. Takže tato obec byla po druhé světové válce dosti vysídlená a katolická církev tím pádem hodně oslabena. Komunistická strana, která nastoupila po druhé světové válce, víra v této obci přesto nezanikla. A opět se tu v současné době snažíme o navrácení a posílení a začalo se i zároveň s usmířením po té poválečné vlastně odsunu. Takže obou stran vlastně tady bylo vysazena lípa a dub a k tomu vám tady Zuzana něco poví.
2: Tak stojíme tady před kostelem a vidíme mladou lipku a dub. Jsou to stromy vysazené v roce 2014 a mají následující symboliku. Za prvé lípa je tradičně symbolem českým, dub je symbolem německým a tyto stromy byly vysazeny společně studenty dvou gymnázií, a sice gymnázia ze Dvora Králové nad Labem a gymnázia z německého Kloppenburgu, což je již dlouhodobě a tradičně partnerská škola dvorského gymnázia.
0: Tak a teď se konečně přesuneme do samotného kostela svatého Václava.

0: A my se teď v následujících chvílích budeme věnovat chvilku tomuto kostelu, protože zde vlastně všechno začalo. Vešli jsme právě do kostela a hned první obraz na pravé straně, který nás zaujme, je veliká barevná mariánská pieta. A k tomu by nám mohl říct něco pan Sýbr.
1: Nacházíme se před nádherným obrazem Panny Marie s Jezulátkem. Zde se modlila paní Tomášová, která trpěla těžkou oční chorobou. Prosila o pomoc Panny Marii. Této ženě se 2. června 1848 zjevila ve snu Panna Maria a dala jí pokyn, aby v okolním lese pod stromem s ulomenou špičkou hrabáním nechala vytrsknout vodu a poté si oči omyla touto vodou. Uposlechla a došlo k jejímu uzdravení. Tento zázrak vzbudil zájem lidí ze širokého okolí.
0: Takže zde u tohoto obrazu to vlastně všechno začalo.
1: Ano, tady to začalo a docházeli sem i následně po válce i lidi z Německa, kteří měli k tomu poutnímu místu vztah a dokonce sem přijeli i lidi z Německa, kteří byli přímí potomky té paní Tomášové. Když já jsem byl jako malý kluk, tak s mamkou jsme tu paní tady provázeli kostelem a speciálně chtěla vidět tento obraz, který oni měli ve svém srdci a toužili ten obraz vidět.
0: Co by nám k tomu ještě dodal pan badatel Hladký?
2: No, od té doby, co začal zázrak, se scházeli lidi z okolí, ať od Jormře, odkudkoliv, od Svatoňovic, a začali Češi i Němci se scházet v tomto kostele, později samozřejmě nahoře u poutního místa. Můžeme říct, že vlastně to začalo potom jako velice známý. Začaly se tam samozřejmě dít další zázraky. A to už je potom místo nahoře u navštívení Panny Marie. To pokračuje. Jinak sem chodilo samozřejmě až 20 000 lidí. Zázrak potom samozřejmě přilákal hodně lidí, kteří i nebyli věřící a začali to tam navštěvovat pravidelně. Samozřejmě, že se tam potom konali i vysvěcení kněží a vše. Začalo to samozřejmě nejdřív tady v Kocíře u svatého Václava. Němci i Češi měli vždy v úctě svatého Václava oba národy.
0: Posloucháte pořad Na stole je téma. Dnešním tématem je česko-německé mariánské poutní místo u Studánky v bývalých Sudetech, nedaleko Dvora Králové. Respondenty pořadu jsou Pavel Sýbr, Václav Lokvenc, Zuzana Kazmirovská a Ladislav Hladký.
3: Němečtí rodáci a jejich potomci dodnes vzpomínají, jak navštěvovali s rodinami poutní místo u Studánky, které se nazývalo v němčině Marienbrunnel. A jsou o tom i záznamy ve farních kronikách okolních obcí nebo v obecních kronikách. A je tam popsáno, jak pan farář místní, jejich pan farář požehnal celé skupině poutníků a oni pěšky se vydali, stejně tak jako ku příkladu do Svatoňovic, tak do Kocířova. To znamená, že ta poutní místa sloužila jak Čechům, tak Němcům svého času.
0: Vy jste řekla teď název Koclířov, místo Koclérov. Já jsem si všiml, že tato obec má velice podobný název obci Koclířov u Svitav, kde je v současné době sídlo Českomoravské Fatimy. A také jsem si všiml, že tato obec Koclérov nebo Koclířov má vlastně dvojí výslovnost. A já se zeptám pana badatele Hladkého, jak to tedy je.
2: Původně se to německý za rakouských dob, že jo, císařů se používalo Kecesdorf pro tuto oblast a dole byla, co je Fatima, neboli Koclířov, se používal název správný Kecesdorf Schengentau.
0: A v současné době se ustálila tedy výslovnost Koclérov s E.
2: Vždycky bylo Koclérov tady. protože kdysi dávno se použil kocelery, to byl nejstarší, jako co archiváři psali kronikáři.
0: A ke studánce se teď pojedeme podívat přímo na místo, které je asi 2 kilometry od kostela svatého Václava.

0: Tak právě jsme dorazili do krásné přírody, přímo ke studánce, kde se stal první zázrak. Jak to tedy bylo a jak to tady vypadá? Popište nám to, pane Lokvenci.
1: Takže nacházíme se v lese, který zároveň obklopuje toto poutní místo a kde se tady našla ta zázračná orda, kterou můžeme dnes získat pomocí pumpy. Tak už nám voda teče. Takže můžeme si taky omít oči, jako si tady před dávnými časy mila vlastně tímite touto zázračnou vodou právě ta Marie Tomašová.
2: Nacházíme se taky na místě, které, jak je teďka docela dost zelení zarostlý, tak zde byl plac, který byl volný, nezalesněný a po ubočích jedné strany byly stánky, které bývají běžně na poutích. Z další strany tady byla panská hospoda, krásná, s dřevěným i další budovou s dřevěnou, kde byl taneční parket. V některých budovách tady v okolí byly hospůdky a v jednom domě byla krásná cukrárna. Bohužel teďka už ta budova už není tak v krásném stavu jako po válce. Chodilo sem spoustu lidí ze širokého okolí, takže přicházeli procesí do 45. německého obyvatelstva i českého a chodilo sem až 10-20 tisíc lidí na poutě. Následně další roky po odsunu to tady ještě docela žilo, ale postupně, jak byli tady kněží, kteří se o to starali. Páter Sedlák dost tomu poutnímu místu se věnoval a třeba ta křížová cesta byla i dokonce vymalovaná barevně panem Slavíčkem.
1: Takže dorazili jsme do tohoto malebného lesního koutu a tady můžete zároveň vidět, jak zub času i ten les se mění s postupem času. Tady na staré dobové rytině byla vidět smrky s ulomenými vrchy, kam vlastně ta Marie přišla, ta Tomašová, a našla to místo s tou zázračnou vodou. V současné době jsou tady zase dva smrky. To už nejsou smrky, které ona tady vyhledala, ale opět mají zlomené vršky a to se stalo v roce 2022, kdy začala válka na Ukrajině. Tak vítr právě těmto smrkům zase odstranil ty vrcholy.
0: Poprvé tedy byl ulomen vrchol původního starého smrku.
1: A ten už zde není.
0: A teď vlastně se ulomily vrcholky dalších dvou smrků, když začala válka na Ukrajině.
1: Ano, přesně tak.
0: Ve stejném místě.
1: Neustále nějaká přírodní znamení tady můžete vidět, spatřit. Máme tady zároveň takového ochránce, máme tady sochu archanděla Michaela a je to vlastně ochrana anděla tohoto místa.
0: Je to asi 2 metry od studny a je vysoký kolik? Asi 3 metry, že?
1: A bohužel právě při pádu těch vrchů byla zase ta socha poškozená a byla vlastně zase nějakým způsobem tady takové ohrožení tohodle toho krásného místa a zase důvod zase co opravovat.
0: Co zde máme dál? Na opačné straně od studny, než je sloup svatého Michaela Archanděla, stojí kaple. Co k ní můžeme říci?
3: No, kaple vznikla v druhé polovině 19. století jako první skutečný zděný přístřešek pro velké množství poutníků, kteří se dřív scházeli u pramene v dřevěném přístřešku, tak jak to ukazuje dobová rytina. A už na té dobové rytině je vidět taky zatím malý stromek, zjevně to není místní dřevina. A jedná se s největší pravděpodobností o zeraf, neboli tůji, který vyrostl do ohromných rozměrů a vidíme ho stát dodnes vedle kaple a je to skutečně velice impozantní strom. Kaple, tak jak ji vidíme dnes, je vlastně rekonstrukcí původního stavu, protože byla natolik schátralá, že musela být vlastně stržena s výjimkou věže. Věží se vchází a pak je, má menší prostora, která byla postavena vlastně úplně znova za podpory tehdy německých rodáků a v roce 1996 byla kaple znovu posvěcena za účasti pana biskupa Karla Otčenáška. Stavba kaple je zděná, má dřevěný portál, dveře dřevěné a to zvonové patro, dejme tomu zvonové, je ze dřeva. A nahoře je věžička ve tvaru cibulky.
2: Kaple původně byla celá dřevěná a díky tomu, jak do té kaple nebylo původně nějak pořádně zastřešeno a původně to nebylo pořádně izolované. A díky některým obyvatelům obce, mladší generace, tak ty bohužel to trošku přispěli k tomu, aby, že se to devastovalo a takže díky přispění rodákům se to potom celý dalo do pořádku a ta původní dřevěná část se vyzděla.
0: My teď jenom na chviličku nakoukneme do této kaple, komu byla zasvěcena?
2: Původně to bylo zasvěcené paní Marii, ale je možný, že postupem času tato kaple byla zasvěcena asi Božskému srdci Páně, protože na oltáři jako hlavní socha byla socha Krista Božského srdce. Byl tady původně ve štítě toho kostela ve věži původně mariánský obraz Panny Marie Bolestné, který bohužel za komunistů se nějakým způsobem ztratil.
0: Teď zde tady toho mnoho není, vidím tady jenom spodní část oltáře, vršek chybí a po straně je výstava nějakých obrázků.
1: Tak tyto obrázky namalovali děti ze Šulcových sadů a právě my spolupracujeme se skupinou tady Nažďár a paní Nadžeska právě vedla ten výtvarný kroužek a malovali měli pojmout Marii právě s tím jezulátkem. Takže tohleto, kdy byl vlastně ten obraz, který jsme viděli ve Václavovi, tak vlastně nějakým způsobem, jak dnes děti vnímají takovou tu mateřskou lásku.
0: Takže ta kaple se používá k takovýmto účelům nebo ještě k něčemu dalšímu?
1: Blíží se noc kostelu a chtěli bychom nějakým způsobem i zároveň tuto kapli oživit ve františkánském stylu, kdybychom chtěli udělat vlastně vzpomenutí 800 let od úmrtí Františka z Assisi. Zuzana Kazmirovská právě s tím Nažďárem hodně spolupracuje právě v Horním Žďáru a tam mají taky takový starý zašlý kostel a ona vám k tomu právě nejvíc mohla říct.
3: Jo, paní Madževská z Horního Žďáru, která vede pěvecký sbor tam v místě, vyučovala výtvarnou výchovu na základní škole ve Dvoře Králové nad Labem a zadala dětem ke zpracování téma mateřství. A pojali to tak, že v podstatě archetypem mateřství pro nás, pro všechny je Panna Maria s dítětem. Zároveň ty děti poučila o různých stylech zobrazování Panny Marie v průběhu historie, přičemž bylo čistě na dětech, jakým způsobem to téma stvární. A tady vidíte, že vznikly opravdu nejrůznější Madony, částečně velice působivé.

0: Na Radiu Proglas posloucháte pořad Na stole je téma, ve kterém jsme navštívili mariánské poutní místo U Studánky v bývalých Sudetech v obci Vítězná Kocléřov u Dvora Králové. My když jsme přistupovali zde k místu, k prameni a ke kapli, o které jsme teď mluvili, tak jsem nezmínil, že jsme sestupovali po takovém dlouhém širokém schodišti, na kterém teď zrovna nějaký turista běhá nahoru a dolů. Má to asi jako trénink, ale nicméně mohli bychom si k tomuto schodišti ještě něco říci. Pane Lokvenc.
1: Tak toto schodiště samozřejmě zpřístupňuje tento značně členitý terén a zdejší převýšení a jak vidíte, i láká vlastně ke sportování. Toto schodiště obsahuje 60 stupňů a zároveň taky jsme ho nechali obkácet, jako protože stalo se nám, že i zároveň, jak byl vichr Kyril, tak nám tady spadnul na to schodiště i borovice a značně ho nám taky poškodila. Od Studánky se budeme přesouvat po dlouhém schodišti, které obsahuje 60 stupňů. Toto schodiště zpřístupňuje zdejší členitý terén a zároveň toto schodiště je takovým místem i brigád, protože, jak jsem říkal, toto místo je obklopuje starý les a ten les samozřejmě to pohlcuje a nějakým způsobem znečišťuje, takže vždycky tady musíme zametat a odstraňovat listí a jehličí, takže přitahuje to i zároveň takovou tu místní komunitu a snahu vlastně to tady i zároveň místo setkávání i právě tou skupinou i Nažďár jsme tady měli kouzelný zametání s muzikou, takže různě se to vlastně dá i využít nejenom k tomu sportování, jak tady vidíme.
0: Ze skoro všechno muselo projít rekonstrukcemi, které byly podporovány právě i z Německa. Výjimkou asi, pane Sieber, není ani toto schodiště, že?
2: Ano, každý rok po 89., kdy začali přijíždět rodáci z Německa, který značně podpořili toto místo finančně i účastí na tradiční česko-německý poutík, která byla vždycky na přelomu června a července, většinou první víkend začátkem prázdnin, tak i jeden rok zhotovila se celá rekonstrukce schodů a byla to dost náročná rekonstrukce. Jednak materiálně i finanční částka byla dost vysoká jako při rekonstrukci těch schodů.
0: My se teď po těchto schodech vydáme nahoru, protože na jejich konci je větší kostel, než je tato kaple, kde právě stojíme. Co je to za kostel?
2: Je to kostel Navštívení Panny Marie, který byl zbudován na přelomu 19. a 20. století. Roku 1891 bylo vysvěcení tohoto kostela. Za velké účasti v poutníku. Tento kostel byl postavený v novorománském stylu z místních zdrojů, kamene a cihel.
0: Bylo to asi proto, že kaple, která byla poměrně malá, už asi přestala dostačovat kapacitě toho množství poutníků, kteří sem chodili, že?
2: Ano, ta spodní kaple se sice určitě využívala, ale chodilo sem spoustu poutníků, procesí ze širokého okolí, od Jaroměře, Hostinýho, od Žacléře, ze širokého okolí sem přicházeli poutníci, jak Češi i Němci. Prostě bylo to hodně navštěvovaný

0: Tématem dnešního pořadu na stole je téma, který posloucháte na Radiu Proglas, je Mariánské poutní místo u Studánky nedaleko Dvora Králové. Respondenty našeho pořadu jsou Václav Lokvenc, Pavel Sýbr, Zuzana Kazmirovská a Ladislav Hladký.
1: Kostel stavěl František Helman z Jaroměře, původem pocházel z Písku. Ten prováděl stavební práce, dozor a veškeré věci. Návrh bohužel se nepodařilo zjistit, kdo je nakreslil. Tomu nemůžeme připsat jako autorovi. Ostatní práce dělala místní firma Wenzel Jäger, který najímal místní kameníky na tyto práce.
0: Byla tady tehdy nějaká organizace nebo spolek, vlastně, která iniciovala výstavbu tohoto kostela?
1: Místní věřící samozřejmě přidávali na postavení kostele, ale zároveň i majitel panství, pan Josef Etrich Továrník, který mu patřil v té době i Žireč, zámek.
0: My jsme teď konečně vystoupali po schodech přímo ke kostelu navštívení Panny Marie, stojíme právě před ním. A pan Hladký by k tomu ještě něco asi dodal?
1: Za působení místního faráře Reinholda Bárta vydal publikaci v němčině v roce 28 80 let trvání poutního místa, kde uvádí, že blízko kostela byla poustevna, než kostel samozřejmě stál, a tam žil poustevník. Asi po x letech samozřejmě se postavil zde kostel. Zároveň tam popisuje, co se kde dělo, jako války a různý další zajímavé události k tomuhle poutnímu místu.
0: No a my se teď můžeme podívat přímo do kostela.

0: Tak právě se nacházíme uvnitř kostela. Když jsme vešli dovnitř, tak mě velice zaujala bohatá výmalba kostela všech stěn, jak po stránce ornamentů, tak i krásných obrazů. A také mě zaujal zvláštní strop, který připomíná kazetový strop někde na zámku. Tak pojďme si k tomu kostelu říci něco bližšího.
1: Opravdu asi může někoho zaujmout kazetový strop, který je ze dřeva, ale ku podivu je tam i schovaná nějaká traverza. Pro mě to bylo zajímavé, že už roku 1890 byla použitá železná traverza, která je zakomponovaná do toho dřevěného stropu. Muselo to být nádherně vymalovaný, ale bohužel vlhkostí, která působila ze střechy, která byla původně z kamenného šindele, ale už bohužel za druhé světové války ta šindel byla poškozená a tím pádem teklo skrz střechu právě na ten strop, který je krásně vytvořený, ale bohužel tam výmalba vzala hodně za svý. A bohužel je tak trochu jenom zachována právě jenom kolem kůru, kde bohužel nějaký člověk se tady vloupal, tak se to zrekonstruoval.
0: Tak na mě to působí trochu jako východní styl.
1: Ano, je to pseudo-románský styl celé té stavby, takže vám to může evokovat byzantský styl. Ale přesto já si myslím, že to trošku je taky trošku styl toho malíře, který to tady maloval, pana Schreiera, který byl místní rodák.
2: Výmalbu prováděl místní rodák pan Schreier. Zemřel samozřejmě i zde, jako v Kocéřově, protože bydlel naposledy 117 i s manželkou. Do Německa potom odešli samozřejmě jeho potomci. Výmalba původní, už co vidíme mimo obrázku, jako je svatý Josef a Anáty, byly později. Nejdříve vznikly to, co vidíme před oltářem, to je původní z toho, kdy byl vysvětlen ten. A později za místní dary, je to tam napsáno německy, mezi rokem 1908 až 13 se domalovaly další malby. Tady nalevo to je k panství dominikálnímu, to si nechali vymalovat přímo a trichové, kde je napsáno svatá Valburga jako patronka tohodle původně jako panství je má ochraňovat.
0: V historických pramenech se na tomto poutním místě také dochoval popis další zajímavé události, a to příběh Filomény Vyhanové.
3: V pravém koutku u východu stojí dvě berly. Dala je sem uzdravená Filomena Vyhanová. Narodila se 17. května 1868. Zemřela 16. března 1922 v Kocléřově číslo popisné 151. Již jako dítě mohla se jen s námahou pohybovat o berlách. Později objevily se na nohou čtyři hnisavé rány, takže nemocná musela stále ležet. Lékaři usoudili, že jen amputací jedné nohy může jí být zachráněn život. Nemocná nechtěla k tomu přivolit a s důvěrou obrátila se k paně Marii. Sama vypravuje, jak se jí jednou v noci ukázala krásná paní a radila jí, aby si u studánky nohy umyla. Nevěděli jsme, kterou studánku myslila, a proto jsme čekali. Několik dní později totéž napomenutí. Bez meškání mám vyhledat studánku blízkého milostného místa. Můj otec mne tam časně z rána na vozíku dovezl a chtěl mne na večer zase odvést domů. Jedna žena, která tam se mnou byla, donesla mi vody ze studánky. Umývání bolestných míst nebylo bez obtíží. Bolesti se však již mírnily a opoledni pokusila jsem se modlit křížovou cestu. Cesta od zastavení k zastavení byla stále ještě namáhavá. U 8. zastavení pocítila jsem velkou úlevu a bez berlí dokončila jsem křížovou cestu. O 16:00 odpoledne vrátila jsem se bez berlí zdráva domů. A tak od podzimu 1896 až do své smrti 16.3.1922 chodila úplně zdráva.
0: Posloucháte pořad Na stole je téma, ve kterém jsme navštívili česko-německé mariánské poutní místo U Studánky v obci Vítězná Kocléřov nedaleko Dvora Králové.
4: Kopule nad oltářem je tmavě modrá a je opatřená zlatými hvězdami, takže vypadá skutečně jako hvězdné nebe, že?
2: Všechny kostely, které jsou v okolí, až po Orlické hory, právě většinu z nich maloval náš místní rodák.
4: Takže je to v podobném stylu.
1: Na hlavní oltáři jsou dvě ženy. Levá postava je Panny Marie a pravá svaté Alžběty. Toto jsou soší, je zasvěcení v podstatě celé kaple nebo kostela. Je to tyrolská práce, která byla speciálně jako pro tento kostel zhotovena. Máme tady ještě sochu Krista, Božského srdce Páně, která je taky zhotovena jako v Tyrolích, ale původně byla umístěna ve spodní kapli.
5: Každý, kdo vstoupí do tohoto kostela, tak je překvapen vnitřní výmalbou, která je velice barevná, v příjemných barevných tónech i se zlacením, s množstvím ornamentů a může nám připomínat bojronský umělecký styl nebo sloh pseudobyzantský. Každopádně propojuje se zde více různých prvků a dojem je velice příjemný, teplý, přívětivý.
0: Výzdoba na všech stranách je sice nádherná, ale asi tak do 2,5 metrů žádná výzdoba není. Je to zabíleno bílou barvou. Pravděpodobně zde již došlo k velkému poškození, takže to je nově vymalováno. Ovšem tyto plochy jsou využity zcela jiným způsobem. Jakým?
6: Takže snažíme se zateplovat tuto bílou stěnu dětskými obrázky, protože vždycky ke konci roku tady probíhá putování za Ježíškem a cílem je vlastně i zároveň té akce podnítit tu výtvarnou a k daným tématům podnítit, vlastně udělat výtvarnou soutěž s charitativním podtextem, že se i zároveň ty obrázky tady draží. Co se samozřejmě nevydraží, tak zase tady zůstává a zdobí pak celoročně, než přijde zase nová vlastně sada obrázků, která při té akci zase vzniká. Jinak tady zase, jak jsme zmiňovali už před, že tady bude noc kostelů, tak nejenom máme tady ty dětské obrázky, ale zároveň tradičně už tady druhé kolo probíhá výstava fotografií s danými vlastně tématy. A opět tyto témata jsme letos vybrali právě k tomu svatému Františkovi a je to na téma vlastně toho jeho chvalosvěvu k přírodě.
5: U Studánky vlastně díky Vaškovi a Pavlovi a panu Hladkému zde přítomným vznikla taková malá, dalo by se skoro říct, galerie, která dává příležitost mladým tvůrcům, amatérským tvůrcům i lidem s handicapem, aby prezentovali své fotografie a sdělovali tak ostatním své prožitky z přírody.

0: Na tomto poutním místě se také hrálo divadlo, pane Hladký, že?
1: Ano, od roku 45 do roku 70. Ovšem u poutního areálu se to hrálo někdy do 60. let. Amatérský divadlo z Kocířova, Káje Tyla, potom se samozřejmě měnili jména a pravidelně se tady dělalo vystoupení.
0: Jaký typ her to byl?
1: To bylo klasický, jak jsou divadelní, protože z Eurohán něco takového. Já to mám na podkách, ale jako říkám, soupis to teď nemůžeme do pořadu ani dát, to je trošku delší historie.
0: Další věcí, kterou zde můžete nalézt, pokud se nedostanete do kostela, je křížová cesta. Ta je asi na skoro všech poutních místech. Má zde nějaké specifikum?
2: Zdejší křížová cesta má to specifikum, že vede do kruhu, v podstatě velice členitým terénem romantickým. Je to 14 zastavení kamenné kapličky s kovovými reliéfy a je zakončena kaplí Božího hrobu.
3: Tato křížová cesta ožívá hlavně o Velkém pátku, kdy se tady chodí pravidelné procesí, ale i zároveň právě v ten adventní čas, kdy nám tady oživuje, vlastně máme tady takové oživení té křížové cesty ve vánočním duchu, kdy je tady udělaný dřevěný betlém a je tady taková vycházka s andělou, kde můžete zažít vánoční zvyky. Toto místo zároveň taky přitahuje nejenom dřívější ochotničení, ale v roce 2016 právě ožilo nápadem vytvořit tady živý betlém a s skupinou Vítězňáčkem z obce Vítězné, kdy s dětmi, s dětským souborem vznikl právě tato tradice. No a od covidové doby, kdy nám tady vystoupila Barunka z České Skalice, se to stalo i zároveň takovou tradicí, že tady ožívají hlavně ty lidové zvyky a ty krásné české koledy.

0: Další zajímavostí, kterou můžeme na tomto poutním místě vidět, je úplně moderní pomník, který nás upoutá svojí značnou výškou, možná tak 4 metry. A je to vlastně 5 nahoře k sobě zahnutých obrovských trámů. Zkusil byste nám to, pane Lokonci, trochu popsat a také vysvětlit význam tady toho pomníku?
1: Tak tento pomník je to vlastně nějaká iniciace místního umělce Dana Václavíka, který toto místo navštívil a chtěl nějakým způsobem to pojetí i toho moderna sem zasunout, nejenom tu starověkost, ale i toto místo ukázat, že žije i v dnešní době. A vzniklo toto moderní vlastně pojetí studánky víry, kdy máme vlastně dole tu studnu symbolickou a obklopenou 5 žebry nebo 5 prsty, které svírají vlastně tu barevnou rozetu. A je to taková symbolika jako Matky Země a Nebeského Otce, takové to spojení obou a je to taková ta symbolika, zároveň kruh, propojení těch cyklů a té nekonečnosti toho vesmíru, který nás obklopuje.
0: Máme tu také dopis od Němky, paní Podlipné ze sousední obce Hájemství. Jedná se o mírně upravený rukopis, který nám poskytl pan Karel Otruba s manželkou. Uvádí, že text vznikl podle některých indicií pravděpodobně v létě roku 1993, nejspíše před poutí. Manželé Otrubovi ho na místě vyvěsili, aby byl dostupný poutníkům, kteří na místo přijdou. Zní takto.
2: Drazí v Kristu, ráda bych tlumočila vroucné přání těch, kteří, ač daleko, stále věrně milují naši Panu Marii od studánky u Kocléřova. Rádi přispěli na obnovu toho milého poutního místa v krásné lesní krajině. Ač již ve vyšším věku nedbají útrap daleké cesty, aby se alespoň jedenkrát do roka zde sešli. Bohužel jejich řady rok od roku slábnou a rádi by viděli, že jejich oběti nebyly marné a že i zdejší lidé zase nacházejí cestu sem, jako kdysi bylo, aby ta cestička znovu nezarostla. Většina z nich již letos tady bude naposledy a bylo by pro ně velkou radostí a ulehčením, kdyby viděli, že jejich snaha o zblížení nebyla marná a že toto krásné poutní místo nezanikne. Přijďte proto v hojném počtu, jak chodili vaši prarodiče a nejen jednou za rok. Máme to přeci tak blízko a Panna Maria čeká.
0: Končí pořad Na stole je téma, ve kterém jsme navštívili česko-německé poutní místo u studánky, které se nachází poblíž Dvora Králové v obci Vítězná, části Kocléřov. Provázeli nás členové zapsaného spolku Poutníci od studánky, Pavel Sýbr, Václav Lokvenc a dále koordinátorka spolupráce s německými poutníky Zuzana Kazmirovská a místní znalec a badatel Ladislav Hladký. A s vámi se loučí a naslyšenou se těší Martin Weisbauer ze studia Hradec Králové. Úplně na závěr našeho pořadu ocituji krátkou pasáž z nově vznikající písně Voda živá, vztahující se právě k tomuto místu, což je dalším dokladem, že poutní místo u studánky ožívá. Ať se rozezní zvony do daleka, tělem i duší pro člověka. Odvaha moudrá v našich dlaních, na cestě za sny nás ochrání.

0: Radio Proglas lze podpořit DMS-kou v hodnotě 190 korun.
1: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera Proglas mezera 190 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 190 korun. Radio Proglas obdrží 189 korun. Moc děkujeme.
0: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

0: Plujete na vlnách Radia Proglas.
1: O azbest, buši, déšť a krev malých dětí. Spálíš si prsty, když chceš rožnout svíčku. Tatínek nepřijde, duní holé věty. Bůh zkouší člověka a test někdo svičnul. Proč musí trpět Izrael, proč musí trpět Palestina? Přitom je do ráje, do háje, ode vša stejně daleko. Kéž dneska pán Bůh je a kéž je s nima všema. Trestaně vina, kéž ho nezajímá, kéž nemíří na slepo.

Někde se tíha vykrátí, ale častěji se sčítá. Odpust, že nemám sílu tvoje tího nést. Šeptám se jména měst do nočního ticha. Měsíce stánul hijab, déšť buší o asbest. Šeptám se jména měst, na paměť nám živím. Mariupol, Bachmut, Rafah, Mosul, Aleppo. Kéž dneska pán Bůh a kéž je milostivý. Trestaně vina, kéž ho nezajímá, kéž nemíří na slepo. Šeptám se jména měst do nočního ticha. Šeptám se jména měst do nočního ticha. Šeptám se jména měst. Ticho.

0: Dnešní část nese název Láska k Bohu jako Eros a Agapé. Už jsme se zmínili o dvojí lásce. Jedna hledá dobro pro sebe, v řečtině se označuje slovem Eros, druhá dobro pro jiného, řecky ji nazýváme Agapé. Láska k Bohu, necháme-li prozatím mimo tu lásku, která miluje Boha v blížním a skrze blížního, může být, jak se zdá, jen toho prvního druhu. Stačí otevřít vyznání svatého Augustina. Jsou plná zvolání, jako například můj Bože, mé největší dobro, mé všechno. Máme-li to nazvat sebeláskou, pak je to jistě její nejkrásnější forma. Není mnoho pojednání o lásce k Bohu ve spisech prvních otců církve. Báli se, že je to předmět, který převyšuje jejich spisovatelské schopnosti. Přesto se však pokusil svatý Bazil hned na počátku svých větších pravidel krátce shrnout důvody, pro které Boha milujeme. Začne přikázáním písma. Miluj Pána svého Boha celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. Matouš 22. kapitola. Zdá se to na pohled těžké. Kdo se však nad tím přikázáním zamyslí, objeví, že je vlastně ze všech nejpřirozenější. Písmo vyslovuje nahlas jenom to, co už v nás je, touhu našeho srdce. Vždyť nepotřebujeme přikázání, které by nám nařizovalo milovat krásu přírody, hvězdy, světlo, barvy. Bůh je to nejkrásnější, co existuje. Kdo si to uvědomí, miluje Boha víc než všechno ostatní. Stejně jako krása přitahuje nás i dobro. Jak máme rádi dobré lidi. Bůh pak je nejlepší ze všech. Přirozeně nás váže i vděčnost. I osel a vůl, jak praví prorok Izajáš v 1. kapitole, znají žlab svého hospodáře. Co všechno dostáváme od Boha? Slunce, hvězdy, svět, stvořeni jsme k obrazu Božímu, vykoupeni, když jsme jeho podobu ztratili. Svatý Bazil tedy vypočítal tyto tři hlavní důvody lásky k Bohu. Touhu po kráse, dobru a vděčnost. Nakonec však přidává ještě důvod čtvrtý. Omlouvá se, že neví, jak by se vyjádřil, že si je vědom, že jeho slova se budou zdát podivná. Ale nějak svůj postoj vypovědět musí. Představme si, praví, poslední soud a mne mezi jinými zavrženými. Tu vystoupí ďábel před Krista a ukáže na mne. Hle, tento Bazil. Jaký to bude úspěch ďábla před Kristem? Bude se chlubit, že mne nestvořil, nevykoupil, nic dobrého mi nedal a přece já jsem šel za ním, ne za Kristem. K tomu dodává svatý Bazil, že by mu méně záleželo na tom, že jde do pekla, víc by ho mrzela ta urážka Krista, tu, že by nesnesl. Způsob vyjádření je bez pochyby příliš antropomorfický, zaráží svou prostoduchostí. A přece je tu hlavní myšlenka zřetelně naznačena. Je možné milovat Boha, Krista, nejenom proto, že je dobrý pro mne. Dá se na sebe zapomenout, jako by člověk chtěl říci, na mě nezáleží, hlavní je, aby Bůh a jeho sláva neutrpěla škodu. V katechismu se říká, že dokonalá láska miluje Boha pro Boha samého. Je to možné? Odpověď je jednoduchá. Je to možné, komu je to dáno? Taková láska je dar milosti, dar Ducha Svatého. Bůh se miluje v nás, naším srdcem. O takové lásce, kterou jistě musíme označit slovem agapé, platí, že z Boha vyšla a k Bohu se vrací, jak píše apoštol Pavel v 5. kapitole listu Římanům. Boží láska je nám vylita do srdce skrze Ducha Svatého, který nám byl dán.
1: Na závěr dne vás zveme k modlitbě Simeonova kantika. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
2: Amen.
1: Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji.
2: Neboť moje oči uviděly tvou spásu, kterou si připravil pro všechny národy.
1: Světlo k osvícení pohanům a k slávě tvého izraelského lidu.
2: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
2: Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji.
1: Dej nám, Bože, pokojnou noc a posiluj nás, ať vytrváme v dobrém až do konce.
2: Amen.
1: Dobrořečme Pánu, Bohu díky.

0: Vítejte při poslechu podcastu Detektor ID, ve kterém se spolu s námi, tedy s duem Individuál, Jiřím Hrubým
1: a Jiřím Miroslavem Procházkou,
0: vydáváte na cestu,
1: na které společně s našimi hosty objevujeme a prozkoumáváme okolnosti vzniku skladeb, jejíž tvůrci se při psaní ocitali na samé hraně svého života. Tato série se proto jmenuje Člověk na hraně svobody a je zároveň i názvem projektu, který v tuto chvíli připravujeme.
0: Během naší společné práce nám vyvstalo spousty zajímavých otázek a chceme se s vámi podělit o hledání odpovědí.
1: Tak pojďte s námi. Do tohoto dílu jsme si přizvali vzácného hosta, muzikologa, hudebního publicistu, sbormistra pěveckého sboru Láska opravdivá, pana magistra Jana Špačka. Vítejte.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Budeme se v tomto díle zabývat osobností Mečislava Weinberga. Troufám si říct, že jednoho z nejutajenějších geniů 20. století. Souhlasíte s tím, co jsem teď řekl?
3: Ano. Ale záleží na tom, co si představujeme pod utajeným a pod géniem. On nebyl utajený ve smyslu nějakého cíleného utajování, ale proto zkrátka, že se dožil v celku relativně vysokého věku na sovětské poměry, umírá až v roce 1996 a dlouho se jevil jako takový jeden z mnoha. A ta sovětská scéna byla opravdu velká, takže působí tak jako trochu nepřehledně. A především ke konci života on dost trpěl tím, že se cítil tak trochu víc jak zapomenutý, ale rozhodně nebyl ani schovávaný, ani někam nějak jako zatarcovaný, něco v tomto smyslu. A génius to bezesporu byl, protože ta sovětská hudební scéna byla vždycky taková jako ohromná a vždycky motivovaná na výkon, i tedy co se týče množství skladeb. Takže i tedy, co se týče jejich jakéhosi intenzivního ustrojení. Takže z toho důvodu on určitě je génius, tak jako spousta dalších.
2: Ty jsi asi tak myslel, že vlastně je neuvěřitelný, kolik toho napsal a vlastně my moc o něm nevíme. A to je třeba tak to je aspoň já čtu
1: přesně,
2: to, co ty říkáš.
1: Přesně tak, čteš mě myšlenky, ano. Ale on, teď jsme zmínili sovětský autor, ale on vlastně z Ruska nebo ze Sovětského svazu nepocházel, jestli se nepletu.
3: No, jeho život je stělesněním nejrůznějších paradoxů dějin 20. století, protože to, že se narodil v Polsku, studoval ve Varšavě a potom odchází na prahu druhé světové války do stalinského Sovětského svazu, se nám vlastně může jevit jako neúplně šťastná volba, ale ve skutečnosti to toho vlastně zachránilo. A těch paradoxů a té nemožnosti rozdělit svět ve 20. století na dobré a zlé, protože se v tom východoevropském prostoru prakticky všichni pohybují v oblasti takového jako všeobjímajícího a všemocného zla, tak se nám velmi často tady to dobro a zlo se nám přepolovává a dochází k takovým překvapivým situacím. Takže on je vlastně Polák, je polský Žid, údajně začínal. My opravdu o tom jeho dětství nevíme vůbec nic a je potřeba zmínit, že tím, že je ten materiál opravdu aktuální, on vlastně před pár měsíci bylo teprve 27 let od jeho úmrtí, tak ještě není ten jeho život příliš prozkoumán a v podstatě ve všech takových jako obvyklých zdrojích i slovníkových je po něm prázdné místo nebo je takový jako nejméně zmiňovaný, což už dneska je jisté, že není úplně po právu, ale z toho jeho dětství v podstatě nemáme spolehlivé informace žádné a místo toho pořád kolují takových těch stejných pár tvrzení, jakože hrál v kočovném židovském divadle svého tatínka, což tomu by se dalo věřit, protože ten židovský prvek v jeho díle je po celý život dosti významný. Ale zároveň je to všechno takové záhadné, protože sovětské zdroje jsou vždycky velmi nespolehlivé a vždycky se snaží tak jako různým způsobem buď přikrášlovat, anebo určitým způsobem jako pomáhat té věci, o které se bavíme, takže já bych se vůbec nedivil, kdyby těch pár základních údajů o Weinbergově dětství, kdyby někdo brzy přišel s tím, že to není pravda, je to třeba všechno celé úplně, úplně jinak. Nicméně on byl sovětský činitel, sovětský občan. Musíme to totiž vidět i tak trochu židovskou optikou. On nebyl Polák, on byl Žid. A Židé sice sami sebe nemuseli nutně vidět jako něco jiného nebo výjimečného, ale celé novodobé židovské dějiny nejsou primárně bojem o nějakou vlastní identitu, ale bojem o život. A oni zkrátka potřebovali někde přežít a tohle byla ta jeho volba, pochopitelně na prahu druhé světové války, odejít na území Sovětského svazu, které se tehdy mohlo jevit jako relativně bezpečné a opravdu to byla prozíravá volba a celý zbytek jeho rodiny, který zůstal na území Polska, tak zkrátka zahynul. Takže to byl jeden z takových těch osamělých lidí bez rodiny zpočátku v cizím prostředí. No a on získal úspěch na tom sovětském území nejprve v Bělorusku, kde začal studovat skladbu, kompozici, zatímco...
1: To bylo v Minsku, že? Na konzervatoři?
3: Ano, v Minsku, zatímco ve Varšavě už měl dokončené vzdělání jako klavírista. Po celý život on byl vynikající klavírista, takový ten skladatelský typ se sice věcným projevem, ale takovým jako velmi originálním. Jo, že v podstatě se, jo, když říkám skladatelský klavíristický projev, tak tím myslím to, že se snaží vystříhat takových těch běžných, až trochu jako laciných, rubátových, expresivních fines a jde mu především o hluboké ovládnutí partitury, o to řemeslné zvládnutí skvělé, ale samozřejmě na té mnohem vyšší úrovni, jejímž předpokladem je hluboké pochopení toho díla, tak tam on dokáže najít mnoho originálního ve svém klavíristickém výrazu. V Bělorusku na studiích v Minsku on se začal věnovat skladbě u prvotřídních učitelů a ještě během druhé světové války, protože tam moc dlouho nezůstal kvůli evakuaci, protože, jak víme, území především dnešního Běloruska a velká část Ukrajiny byla pod nesmírně devastující a brutální nacistickou okupací, kdy opravdu k takovým věcem, jako jsou Lidice, tam docházelo v podstatě na mnoha místech.
2: Ale přitom je vítali jako osvoboditele, že? Ze začátku.
3: No, oni je vítali potom... jako osvoboditele na Ukrajině, ano, kde ano. se setkali se stalinským terorem, v podstatě nevybíravým. A tam, kde tuto zkušenost měli, tak samozřejmě zase v rámci boje o život vítali cokoliv jiného, jakoukoliv změnu, což je v celku pochopitelné. Ale on ten epochální úspěch bolševismu, měli bychom říkat bolševismu věcně, ne protože to zní pejorativně, ale protože komunismus je určitá soustava ideí, zatímco bolševismus je ta konkrétní jeho realizace. A úspěch tady té realizace je postaven na dvou věcech, na naprosto nepředstavitelném brutálním násilí, které v podstatě jako do té doby si nikdo nemyslel, že by takto se mohlo realizovat, a na lži, což je taky zajímavé z jiného důvodu, protože vlastně oni ty metody lži mají převzaté z víry, z křesťanské víry v tom pravoslavném podání, protože samozřejmě víra ve svém principu je iracionální, je vědomá a je silná, ale je iracionální a oni z toho převzali tady tento prvek toho povinného věření něčemu a vlastně to naroubovali na ty své pokřivené představy o světě. Takže lež a násilí, to je úspěch bolševismu, který se právě projevil na Ukrajině tím strašným hladomorem. A tímto prizmatem je třeba vidět tu skutečnost, že tedy vítali nacistickou okupaci jako určité osvobození. A samozřejmě nacisté byli pragmatici, takže když viděli tu pozitivní odezvu, tak pochopitelně určitým způsobem se z toho snažili těžit. Ale to bychom zabrousili trochu někam jinam. Faktem je, že především na území dnešního Běloruska, který docházelo

0: židovskou komunitu. Mm-hmm. Není obrovská, ale není to ten stav, kdy prostě u nás máme upravené synagogy a je to muzeum, památka a nikde nikdo, kdo by tam patřil. A ta židovská komunita, prostě zkrátka, když přišli hrůzy druhé světové války a samozřejmě lvovský pogrom byl hrozný, ale prostě velké množství židů odešli na východ a po válce se zase vrátili, takže to tam normálně funguje. A jenom teda, abych dopověděl, ten v uvozovkách Weinbergův turismus během druhé světové války, on byl evakuován do Tadžikistánu, do Taškentu, což je vždycky taková zajímavá sbírka v té sovětské historii, protože všichni významní lidé a všechny významné instituce byly evakuovány do nějakého místa. Takže třeba Šostakovičova Leningradská symfonie měla premiéru v tehdejším Kujbyševě, dnešní Samaře, v podání orchestru Velkého divadla v Moskvě, protože zrovna i Šostakovič, i orchestr Velkého divadla v Moskvě byli institucionálně evakuováni v dnešní Samaře. A tímto způsobem Weinberg byl evakuován do Taškentu, do Tádžikistánu, kde poznal svoji budoucí manželku. A to je důležité, pokud se budeme věnovat i tomu židovskému aspektu jeho společenských vztahů, tak on zde potkává a žení se se svojí manželkou Natália Vovsi Michoelsová, což je příjmení, které asi bude mnohem, mnohem známější. A to je... Myslím si, že se k tomu dostaneme, asi bychom se z toho dětství příliš rychle dostali někam jinam, ale už v tuto chvíli upozorňuji na Natálii.
1: Pamatujte si na důležitost
0: toho, té taškenské evakuace. A pak odchází do Moskvy, do konce života žije v Moskvě. Jasně. A nemá v podstatě nějaký zásadní problém, nebo nemá touhu se někam stěhovat, kam patřím, když jsem žid a moje rodina nežije. A tady mám úspěch, přestože samozřejmě potíže stalinismu jsou jasně dané, takže tady tím velkým kruhem bych se jenom vrátil k odpovědi na otázku, jestli on byl sovětský skladatel polského původu, židovského původu.
1: A já bych se vrátil ještě trošičku zpátky v tom jeho životním putování. A my jsme si teďka řekli, že Weinberg z Varšavy odešel směrem na východ, dostal se až do Moskvy, ale to vlastně nebyla jeho úplně jako cílová destinace na začátku. On se nerozhodnul, že teď odejdu, půjdu do Moskvy. Jeho tam muselo asi něco přivést. Zřejmě nějaká životní okolnost, protože vzal to přes Bělorusko. Samozřejmě bylo to ovlivněné tím nacistickým vpádem a postupem. Ale jak se dostal konkrétně do Moskvy? To by mě zajímalo, protože přece jenom to bylo jako centrum tehdejší kultury. Jestli tam přišel na pozvání někoho, někdo si ho někde všimnul, nebo jestli on opravdu šel s ničím tady do toho hlavního města sovětského.
0: No pokud je mi známo, tak on tam přirozeně tíhnul jako k jakémusi centru, které samozřejmě je nejvýznamnějším centrem. V podstatě víme, že ta ruská kultura má dvě centra, Moskvu a Petrohrad, a ten pod Petrohrad si vždycky uchoval spíš určitou jedinečnost, ale co se týče jakoby četnosti hudebních kontaktů, tak ta Moskva byla naprosto rozhodující. I třeba Šostakovič se po válce nestěhuje do Moskvy, ale zůstává v Moskvě, kde zůstal, protože zkrátka, i když miloval svůj rodný Petrograd a později tedy Leningrad a choval k němu velký obdiv a jezdil tam na všechny své premiéry a udržoval tam všechny možné vztahy, tak zkrátka pořád Moskva znamenala mnohem víc, a takto k tomu centru přirozeně lnul i Weinberg. Kdyby on dostal práci někde jinde nebo z existenčních důvodů byl nucen zůstat někde jinde, tak by tam zůstal, ale ta nouzová situace samozřejmě člověka přirozeně nutí se stahovat tam, kde je centrum, tam, kde jsou zdroje nejrůznější, nejenom finanční. Když přijdete o domov a nemáte kam jít, tak taky nejdete do Křenovic nebo do Bučovic, ale jdete do Brna.

0: Jasně, to jsme viděli teď, že vlastně.
1: Moravě.
2: Ano, před rokem, no. Já jsem totiž trošku narážel na osobnost Dmitrije Šostakoviče, protože my víme, že oni byli vlastně velmi blízcí přátelé, že ty jejich osudy se propojily v několika vrstvách a zajímalo by mě právě to jejich seznámení se, nebo protože Weinberg byl přece jenom o takovou půl generaci nebo generaci mladší a Šostakovič v té době už měl jako velmi významnou hudební pozici nebo byl jako významné hudební jméno, hudební osobnost. Jakým způsobem tam se došlo k tomu, že oni dva se seznámili a že se seznámili tak, že se stali přáteli?
1: To jsem hrozně rád, že jste tady tuhle otázku nadhodil, protože Šostakovič v těch mnoha svých profesích se zapomíná na jednu velmi důležitou, ale on fungoval v tom sovětském hudebním prostředí jako instituce v podstatě. A lidé na něho vzpomínají, já to vezmu trochu ze široka, ale představte si duši člověka, který žije v tom strašném nesvobodném světě, který třeba dneska kvůli situaci na Ukrajině se nám jeví jako děsivý, jak tam ti lidé můžou být, ale on byl děsivý vždycky a vždycky se ta zlá, jak říkal Reagan, říše zlá, vždycky se ta zlá sovětská moc snažila někde za cenu hrozlivého utrpení něčeho dosáhnout, nebudu jmenovat konkrétně, abych úplně neodváděl řeč. A když se citlivá duše jako Šostakovič zkrátka rozhodne nejenom v tom systému žít a přežít, ale nějakým způsobem nerezignovat na to, aby pořád myslel tady na to utrpení, tady na ty skutečné hodnoty, tak samozřejmě jako trpí nebo zažívá určitou bolest z toho, že nemůže být navenek tím opravdovým člověkem, který se chová podle všech etických zásad, protože prostě když jste v takovéhle zemi, tak nutně musíte dělat kompromisy. A on mimo jiné, Šostakovič, tohle kompenzoval tím, že se nesmírně pěkně choval k nejrůznějším lidem ve svém okolí a využíval svého vlivu, a on měl značný vliv, to je zase potřeba říci, tak ho využíval jako instituce jako k nejrůznějším věcem. Na něho se obracela spousta lidí třeba, aby jim půjčil peníze, protože samozřejmě způsoby toho pro následování lidí byly různé a samozřejmě materiální patřili k těm rafinovanějším a Šostakovič, který sám taky párkrát to měl finančně špatné, ale jinak, co se týče autorských honorářů, tak obecně v komunismu tohle bylo skvělé, takže on měl relativně hodně peněz, ale když ho někdo poprosil o peníze, tak on dokonce sám vzal ty peníze a jel k tomu člověku, aby mu to nebylo trapný, že si musí někde jako u dveří na tohle čekat, což mimochodem je zkušenost přímo Weinbergova. Prosil Šostakoviče o peníze. Takže tady tímto kruhem se vracím k tomu problému, že Šostakovič působil navzdory tomu, jak byl pronásledován, jak občas ta obecná přízeň byla pro něj a občas proti němu, tak on působil jako taková nezištná instituce pomoci nejrůznějšího charakteru.
0: Byl to ten impuls, proč jsem se dostal do Moskvy právě Šostakovič? Nebo
1: oni tam přišli ve víceméně stejnou dobu, ke konci druhé světové války, války, když skončila evakuace a když bylo jasné, že už Moskvu lze zase jako opět obydlet a že už bude tedy nějakým způsobem udržena, tak se vlastně víceméně ve stejnou dobu do té Moskvy stáhli. Nicméně ten první impuls byl ten, k tomu jsem právě směřoval, že Weinberg poslal Šostakovičovu svoji první symfonii. To je hrozná otrava, možná to znáte i z dneška, když prostě je začínající autor, který pošle někam svůj román, začínající skladatel, který souboru pošle svou skladbu nebo něco takového. A teď samozřejmě známe to, že skladatele jsou tady taky přítomní u toho stolu a teď se tím musíte prokousat, teď tomu člověku musíte něco říct, na tu skladbu nějak to zhodnotit, pokud tomu věnujete ten čas. Teď zase nechcete se ho úplně dotknout, že jo, a teď nevíte, jakým způsobem se k tomu ten autor postaví. No, ale Šostakovič byl znám jako taková opravdu nezištná podpora skladatelům, že prostě jim to dílo nějakým způsobem zkontroluje a zarecenzuje. A byla to v podstatě taková jeho v úvozovkách zábava, dobročinná zábava po celý život. I když je Weinberg často označován za Šostakovičova žáka, tak on nebyl Šostakovičovým žákem z pohledu nějaké pravidelné výjimky, ale oni se setkávali a počínaje tou první symfonií, která samozřejmě je ještě ze začátku války a kterou sám Weinberg později označil za jakýmsi způsobem naivní a dostal se ve svém stylu mnohem dál, tak v podstatě všechna svá opusovaná čísla Weinberg je autorem opravdu velkého množství skladeb, tak Šostakovičem konzultoval, vozil mu je, hráli si je spolu, takže v tomto směru ten jejich kontakt byl velmi, velmi blízký a začal tady tím způsobem, že se prostě, kluk nebo pán z ulice ozve Šostakovičovi se svojí skladbou a on se tím začne zabývat. Takže ten vztah jejich po celý život byl velmi intenzivní a především v době, kdy Šostakovič vlastně potřeboval i z ryze lidských důvodů takovou tu nejsilnější lidskou podporu lidí, kteří za ním stojí, protože samozřejmě, když v hrůzostrašném stalinském systému na vás oficiálně útočí média, tak samozřejmě nevíte, jak dlouho přežijete, nevíte, co se vám stane nebo nestane, tak samozřejmě je důležité, aby i lidsky ta blízkost vám nějakým způsobem byla prokazována a Weinberg v tomto působil tedy, že byl vždycky mu blízký a byl to takový jako blízký přítel. Navíc Šostakovič, kterého můžeme, a už jsme to tady asi naznačili, chápat jako takový určitý hodnotový kompas, paradoxně, když on sám věděl, že žije v bezhodnotové společnosti, že je tím pošpiněn. Jo, Šostakovič, když se optali, jestli věří v Boha, tak říkal, že ne, že je ateista, ale že strašně ho to mrzí a že je z toho celý špatný. Jo, jakože v podstatě přijal takovou tu faustovskou úlohu být tím špatným člověkem z mnoha důvodů, ale je si toho vědom a snaží se zakoušet to utrpení, které z toho pramení. A to je ta Šostakovičova situace a on hledal různé způsoby, jak i v té své špinavé situaci prospět, udělat něco dobrého a něco, co považoval za dobré. A jedna z takových věcí byla propagace židovské kultury, což byla v sovětském systému taková trochu tabuizovaná věc a samozřejmě obecně vztah ruské kultury k židům byl tak trochu ve stínu samozřejmě osudu druhé světové války, kdy holokaust způsobili němečtí nacisté. A je zajímavé, že ten tradiční ruský antisemitismus byl takový jako, řekněme, selektivní. My si to nedovedeme úplně představit, ale utrpení židů bylo samozřejmě značné, ale zároveň oni tradičně v ruské společnosti, ale také po bolševické revoluci se nacházeli i na těch nejvyšších myslitelných místech. Ale samozřejmě takové ty nízké lidské instinkty to provokovalo, takže Stalin v několika vlnách podnikl takové jako ostře antisemitské výpady, které v podstatě měly povahu pogromů, ale byly to pogromy institucionální, ne nějaké spontánní, proto se na to výraz pogrom nevztahuje. A Šostakovič rozhodl, že bude takovým jako celoživotním advokátem židů a židovské kultury, protože tohle mu zkrátka přišlo nespravedlivé. A jsou to věci, které třeba z dnešního pohledu už jsou zcela jasné, ale třeba bych upozornil na pozdější Šostakovičovu symfonii číslo 13 s názvem Babí jar, která je na verši Evgenie Jevtušenka a připomíná vlastně největší jednorázový masakr židovských obětí před vznikem plynových komor, což bylo v roklině Babin Jar, v ruštině Babí Jar u Kyjeva, dnes je to součást Kyjeva, ale nechci nutně mluvit o tom masakru samotném, ale o tom, tak jak začínají Jevtušenkovi verše na to téma, které vzbudili velký skandál, nad Babím Jarom pamětníkov nět. Jo, nejhorší židovský masakr před plynovými komarami, ale prostě ta sovětská realita nedala vzniknout ani prostě pamětní desce.
0: Takže dneska, tam je dneska sídliště, že vlastně.
1: Tam je park, sídliště jsou
0: ale
1: okolo.
0: Ale u toho...
1: A ta roklína zůstala roklínou, jako na tom místě se domy nepostavili, dokonce je tam tak trochu jako povaha té rokle, trošku se jako hovoří o tom, jestli to bylo přímo tam nebo onde, ale normálně si to představme jako Lůžánky, v podstatě akorát, že jsou takové jako lehce víc kopcovité a v dnešní době a během té doby tam vzniklo několik různých památníků, různým typům obětí, které tam byly, protože ten první masakr, když se podařilo během dvou dní, v září 1941 se podařilo nacistům zmasakrovat více než 30 tisíc židů vyostřelnými zbraněmi, což je děsivé. Pro nacisty to byl velký úspěch, protože to byla efektivní práce, co se jim podařilo za tak krátkou dobu udělat. A mimochodem to byl vlastně test světového veřejného mínění, jestli se něco stane nebo nestane. A vlastně to bylo vcelku přijatelné a na základě tady tohoto v úzovkách úspěchu byla svolána konference do Vance, kde potom bylo zvoleno to konečné řešení židovské otázky. No a zdánlivě jsme trochu odbočili, ale pořád teď ilustrujeme ten Šostakovičův příklon k židovství, přestože on byl nežid a přestože prostě v židovství patřilo k takovému tomu vysmívanému obecně v sovětské společnosti, tak jak si prostě člověk dělá srandu ve vtipech, já nevím, z blondýn, z policajtů a z a tak dále, tak taky samozřejmě bylo různým způsobem zesměšňováno samotné židovství. Takže ten Šostakovičův postoj byl odvážný nejenom v tom směru, že vlastně určitým způsobem oponoval té tehdejší oficiální scéně, ale vlastně to bylo trapné. Jo. Bylo to hrozně, představte si, že někdo vykládá vtipy o policajtech a vy u toho stolu řeknete, ale prosím vás, víte, jak oni mají těžkou práci, ti policajti, a musí prostě, jsou v riziku a tak dále, tak je to pravda samozřejmě, ale u toho stolu se vám ti lidi vysmějou, jako že blbej, ti si tady jenom vykládáme vtipy. Jo. A tady proti takovému tomu zakořeněnému každodennímu drobnému antisemitismu se Šostakovič rozhodl se postavit a 13. symfonie je mnohem pozdější kapitola, to je až rok 1962, ale první dílo na toto téma měl Šostakovič z roku 1944, to je jeho druhé klavírní trio v pořadí, kde závěrečná čtvrtá věta je takovým jako působivým vyobrazením židovského tance smrti. A tam to je zase jeden z takových opravdu děsivých obrazů, kdy se Šostakovič dočetl v novinách přímo v tom roce 1944 ve scénu s jednoho z nacistických koncentračních táborů, kdy pro své pobavení ti němečtí dozorci navlékli tedy vězněné židy do jejich folklorních oděvů, do jejich krojů a přinutili, aby tančili nad jámou a u toho tance do nich stříleli a bavili se tím, jak padají do té díry. A Šostakoviče z uměleckých důvodů tohle zaujalo. Nazval to tedy židovský tanec smrti, tu čtvrtou větu, a takovým je to klavírní trio, takže vlastně jenom tři nástroje, ale médium klavírního tria má v ruské hudební kultuře výjimečné postavení, to je něco takřka jako symfonie, a on tam spodobnil vlastně tu smíšenou náladu tragédie, smutku a veselí, které on nacházel právě v židovské kultuře obecně, protože to nebyl jenom jedna historka z roku 1944, ale v židovském folkloru je toto přítomno mnohem více než jinde. Tak to on chápal, tedy že je smutek a veselí jsou sobě velmi, velmi blízké. A proto je ta čtvrtá věta z toho klavírního tria tak nesmírně drásavá a zároveň neustále plná takového jako skotačivého veselí. Zcela přirozeně toto přiblížilo Weinberga k Šostakovičovi. A kdybychom se zase tady tímto velkým kruhem vrátili ke vztahu těchto dvou mužů, tak sice to bylo ze strany Weinberga obrovský obdiv, ale spíš takový, že Šostakovičova hudba na něho působila jako opravdové zjevení. A ona byla. zjevení jako úplně něco z jiného světa, protože sice byla po těch různých mocenských útocích na Šostakoviče, byla to hudba ve své povaze sovětská v mnoha ohledech, ale zároveň měla něco takového nesmírně oduševnělého, až bychom mohli říct požehnaného v sobě, co vlastně tvůrci nikde jinde neslyšeli a začali přemýšlet, čím to je a jak by vlastně mohli být takový jako on. A není úplně přehnané tvrdit, že celá ta mohutná sovětská avantgarda 60. let a později byla z velké části postavena na obdivu, na tvůrčím obdivu k Šostakovičovi, ne nutně k jeho osobnosti, on byl jako osobnost chápan ambivalentně, zcela přirozeně, ale tedy na jeho samotné hudbě. A v tomto ohledu můžeme říci, že během toho dlouholetého uměleckého vztahu těchto dvou osobností, Šostakoviče a Weinberga, docházelo k těm inspiracím obou strany. Že to tedy nebylo jenom to, že Šostakovič povahou své hudby, který se stal opravdu takovým jako charismatickým přirozeným vůdcem toho hudebního tvůrčího světa, ale také, že on u svých žáků a takových jako blízkých tvůrců nacházel zase inspiraci pro svá některá díla. Takže známý Šostakovičův cyklus písňový z židovské lidové poezie z let 1947 a 1948 následuje vlastně dvojí cyklus Weinbergův z židovské lidové poezie, který vznikl až za války. Je tedy celá řada příkladů takového jejich jakoby takových vzájemných inspirací, můžeme říci, ať už jsou vědomé, nebo jsou nevědomé, ale omlouvám se, že jsem to vzal tak velmi do široka, ale ten jejich vztah, který byl intenzivní a obou strany a byl podpořen tím Weinbergovým židovstvím, kterého Šostakovič v takových řádově 4 nebo 5 svých dílech se dotklo opravdu velmi tak jako silně.
2: Já myslím, že se ještě vztahu Šostakoviče a Weinberga v kontextu jejich skladeb asi dotkneme, ale mě by zajímalo teďka, jak to bylo s Weinbergem a tehdejším režimem. My víme samozřejmě, jakými peripetiemi procházel Šostakovič během své životní a umělecké cesty, ale jak to bylo s Weinbergem a jeho pobytem v Sovětském svazu?
1: No, především je důležité si uvědomit, pokud pronikneme do hloubky problémů Sovětský svaz, že prostě v té zemi nežili hodní a zlí. Těch hodných žilo pár, nebudu to nějak vykazovat statisticky, a je potřeba si jich samozřejmě považovat za jejich principiální postoj. Ale prostě představa, že budou všichni tak jako čistí, jako klavíristka Maria Veniaminovna Judina, nebo jako skladatelka Galina Pavlovna Ustvolská, takový jako úplně jako, až jako svědci, to je absurdní, ti lidé tam nějakým způsobem přežívali, takže v tomhle smyslu není úplně pejorativní tvrdit, že prostě Weinberg byl sovětský člověk a samozřejmě on prošel různými peripety. No, takové pro přehlednost dvě události z jeho života. Tak Andrej Aleksandrovič Ždanov vydal v lednu 1948 svůj vlastně pamflet, ve kterém se nějakým způsobem ideologicky snaží ospravedlnit útok na vybrané hudební skladatele. V této souvislosti je potřeba zmínit, že socialistický realismus v hudbě v té době byl především mocenskou doktrínou a i když bylo chápáno, jakým způsobem má skladba realistická vypadat, tak spíš bylo mocensky zpětně určováno, jestli ta skladba je ideologicky správná nebo není. A skladatel si vůbec nemohl předem být vědom, i když byl sebe víc patolízalsky zaměřený, tak si nemohl být vědom, jestli ta skladba upadne v nemilost nebo naopak bude velmi propagována. Tady je celá řada úplně takových jako naprosto absurdních až jako havlovských záležitostí, které vznikaly. Já začnu jednou, která s Weinbergem nesouvisí tolik, ale je charakteristická a pak přejdu plynule k Weinbergovi, který zažil něco podobného. Celá ta lednová rezoluce z roku 1948 byla i ve svém vlastním názvu, byla postavena na opravě omylů v opeře Veliká družba, Velké přátelství od Vana Iliče Muradělího, normálně ruský skladatel s italským jménem. což se v období stalinismu zdá úplně jako zničující, když je vlastně v rezoluci nazván tento relativně spíš druhořadý skladatel. Nicméně tohle byla jenom záminka, tak jako jsou záminky k válkám. Tak taková paradoxní záminka byla ta, že Stalin, který se zajímal samozřejmě o sovětskou hudbu a sovětskou operu a hrozně se těšil tady na to velké přátelství, a ta Muradiliho opera byla sama o sobě opravdu taková jako ohavná patolízalská. Určitě by se nám dneska líbila, protože to je taková velká choreografická hudební folklorní show, možná by trochu připomínala ty různé show, co vydáme ze Severní Koreje třeba. Ale to hnusné na té hudbě je to, že vlastně ona byla uměleckou reflexí toho Stalinova krvavého stěhování celých národů z Krymu, z Kavkazu a tak dále, ta jeho hrůzostrašná politika, tak tady v té opeře mělo být vidět, jak jsou všichni šťastní v těch svých nových domovech a jak se přáteli a tak dále. A on samozřejmě tam má choreografická, taneční, hudební čísla věnovaná všem národům Kavkazu. A Stalin se hrozně těšil, že prostě gruzínský folklor, že tam bude vidět a že nejznámější oblíbený gruzínský tanec Jezdínka, že tam zazní v podobě, kterou on znal. Což je takový trochu muzikologický problém, to tady jenom v kostce vysvětlím. Když v nějaké opeře nebo v nějakém dramatu i v baletu vystupuje lidová hudba jakožto folklor, tak buď se k ní můžeme stavět jako třeba ruští nacionalisté mocná hrstka, že vezmeme existující píseň a celou jistou melodii ji dáme do té hudby. Birioska ve čtvrté větě Čajkovského, čtvrté symfonie třeba a tak dále. Zpracovávání konkrétních písní. A nebo jako skladatel už uvažují umělecky a pokud mám v opeře folklorní číslo, tak musím ho včetně melodie kompletně zkomponovat nové.
0: Jako Janáček.
1: Ano, to jsou folklorní čísla v její Pastorkyni, kde je opravdu celý ten folklor samozřejmě v duchu lidové hudby východní Moravy, ale je stoprocentně autorský Janáčkův, přestože Nejedlý ve své recenzi tvrdil, že ne, ale to není tak důležité. A tohoto se dopustil Muradili, že udělal takový ten jako vyšší level skladatelství, že zkomponoval gruzínskou Lezginku, ale ne takovou, kterou si Stalin tancoval jako dítě, ale nějakou novou, kterou Stalin neznal. A Stalin se tak strašně rozlítil a udělal tak strašné dusno okolo toho, že se vlastně ukázalo vhodné udělat toto jako hlavní záminku útoku proti Šostakovičovi, Prokofjevovi, Mjaskovskému, Šebalinovi a dalším. Byla to šestice skladatelů tady těch nejpronásledovanějších. A sám Vano Muradeli udělal vynikající kariéru na tom, že vlastně jezdil po přednáškách po celém Sovětském svazu a přesně ukazoval, kdo jsou viníci toho jeho pochybení a ukazoval, jak on se vlastně zlepšil a že už teď ví, co má dělat. Jo, tady míra té potupy a ponížení byla úplně neomezená a bezbřehá v Sovětském svazu. To, čemu byli lidé podrobováni, ale také to, čemu se lidé velmi ochotně podrobovali za účelem jakéhosi svého úspěchu. No a tady v tomto, to je sovětská stalinská realita jako hrom, tady v tom lednu 1948 dosáhl Mojsej Weinberg tady tohoto pochybného úspěchu, že Ždanov jemu věnuje jeden odstavec a sice už jako, že tedy byl skladatel, který pochybil a který se dal dohromady se západními moderními tendencemi, ale že jeho symfonieta už je krásné, zdravé dílo, to byla taková ta ideologie používat konkrétní výrazivo, to je tedy, že ta hudba je zdravá, jasná, nemám tady přesně tu citaci, takže v tomto šíleném pamfletu se dostalo Weinbergovi pochvalí. No tak co s tím chcete dělat? Tak jako nenapíšete Stalinovi, prosím vás, škrtněte mě, že jo? Takže on měl určitý úspěch, ale samozřejmě strach je strach, takže on po takřka dalších 10 let v podstatě omezil svou tvorbu na různé takové folklorní výjevy. Trochu to zjednodušují, ale samozřejmě taky hudbu pro hudební divadlo nejrůznějšího charakteru, ale třeba závažné symfonie nenapsal až prostě dlouho po Stalinově smrti, kdy se zase rozhodl přikročit k závažným tématům. No a když říkáme, že to byl pro něho úspěch a že vlastně ta finální léta stalinismu pro něho mohla být věcí úspěchu, nebyla, protože jeho manželka Nataša Vovsi Michoelsová, dcera významného sovětského židovského herce, protože židovství rezonuje v sovětské kultuře, to není sprosté slovo, a bylo dokonce moskevské státní židovské divadlo, jehož byl Michoels ředitelem, ale Stalin se rozhodl, že významné reprezentanty toho židovského živlu ve společnosti zlikviduje. A to způsobem, který byl jemu vlastní. Takže Solomon Michoels byl zavražděn, a to tím způsobem, že byl ubit jeho tajnými agenty, aby to nebylo podezřelé, jak ho potom ještě hodili pod auto a nechali ho přejet. A přímo tady v tom lednu 1948 se Weinberg se svojí manželkou Michoelsovou dcerou dozvěděli tady o této tragédii. Toto, tedy ta Michoelsova smrt, nesmírně silně rezonovala sovětskou společností. Zkrátka dnešním jazykem bychom řekli, že Stalin vyslal signál. To byl typický Stalinův signál do společnosti a zároveň tedy spustil tu obrovskou antisemickou vlnu, že jo. Odhalil tu v uvozovkách vzpouru kremelských lékařů židovského původu. Jeden z nich zase byl strýc od Nataši Michoelsové, tedy manželky Weinbergovy. Takže jich se to velmi blízce dotklo. A kdo by chtěl si říkat, že furt to ještě mohl Weinberg mít dobré, no tak neměl to dobré a o 5 let později, na přelomu ledna a února 1953 byl uvězněn. Jo? Protože tam vlastně gradovalo, že Stalin umírá na vrcholu svých sil a také svých protižidovských kampaní. A právě její součástí bylo také Weinbergovo uvěznění. Tady je zajímavá taková životopisná kapitola, že se Weinbergovi hned snažili zajistit pro své děti, protože Vítočka, jestli se nepletu, jejich dcera měla tehdy snad 7 let nebo kolik. A oni se dokonce, a to se Weinbergovi dozvěděli později, že se Šostakovič do toho vložil tím způsobem, že jakoby pomůže prodat majetek, který po nich zůstane, protože tehdy samozřejmě uvěznění znamenalo smrt, a že si vezmou tu jejich dceru, aby nemusela zůstat v nějakém dětském domově. Takže tohle bylo domluveno, že tedy Šostakovič, který už měl doma vlastně dvě děti, 17 let měla Galina tehdy a Maxim měl 15, takže si vezmou tu Vítočku a že tedy ji vychovají a že bude
0: u schovanka.
1: Ano, takže takový byl ten blízký vztah a vlastně Stalinova smrt zachránila Weinberga i na životě, i tu jeho manželku. No, takže tohle jsou takové jako dvě příhody, že se tedy v pozitivním světle Weinberg objevil v tom Ždanovově pamfletu a že byl uvězněn. Což samozřejmě několika skladatelům se taky stalo v sovětské historii. A přesto Šostakovič, to byl jeden z takových jeho nejprincipiálnějších postojů, protože na vrcholu stalinského antisemitského útoku Šostakovič napsal dopis Lavrentii Beriovi, kde se osobně zaručuje za Weinberga a za to, že je to prostě spořádaný občan, vynikající umělec a tak dále, že by měl být nějakým způsobem zachráněn. To je taky ten typ toho Šostakovičova drobného hrdinství.
2: Já myslím, že nyní je ta pravá chvíle se dostat k Weinbergovu dílu možná trošku konkrétněji. Já bych se dovolil tady na začátek přečíst citaci, kterou Weinberg sám o sobě a o svém dílu něco málo vypověděl. Píše, nebo říká, mnoho z mých děl je spojeno s tématem války. Nebyla to ovšem moje volba. Diktoval mi to můj osud, tragický osud mých blízkých. Považuji za svoji morální povinnost psát o válce, o hrůzách, které postihly lidstvo v našem století. Tady je, nebo nabízí se mně otázka, protože jsme srovnávali teď Šostakoviče Weinberga a hledali jsme souvislosti, co je spojuje. Mě by zajímalo, jestli je v tom přístupu, možná trošku filozofickém přístupu k tomu jejich dílu nebo vůbec k poslání, komponování, něco zásadně rozdělovalo. Jestli měli nějaký jako životně odlišný postoj. Protože tady narážím teď na, vy jste to zmínil, na okolnosti víry, protože u Weinberga byla víra vlastně jedna z těch úplně nejklíčovějších věcí. A on sám někde říkal nebo psal, že to bylo to, co ho drželo, v podstatě co ho drželo při životě. A tohle třeba u Šostakoviče naprosto postrádáme. Jak by se to, jak byste řekl, že by se to mohlo promítnout do toho, do té Weinbergovy tvorby, nebo čím je pak jako odlišná, když slyšíme skladbu Šostakoviče, když slyšíme skladbu Weinberga, dalo by se tam najít ta odlišnost?
1: No já říkám předem, že asi tady z té otázky tak trochu nějak uteču, protože víra je něco tak jako osobního a intimního, že je velmi obtížné o tom hovořit na odborné úrovni, přičemž je to, jako rozhoduje se sám člověk, jestli se označí za věřícího, nebo jestli nějakého posuzovatele to určí, nebo jestli to nějak objektivně z něčeho vyplývá. Já si tohle úplně netroufám a samozřejmě, kdybychom se do toho nějakým způsobem seriózně ponořili, tak bychom museli nějakým způsobem spochybnit i ten Šostakovičův ateismus, který ve smyslu té jakési jeho fixace na určité typy nadčasových hodnot a tedy přesahujících. A spíš bych řekl takovou trochu provokativní věc, že Weinberg byl opravdu sovětský člověk i v rámci takové té jakési opravdovosti. Zase musíme trochu odstoupit od takového toho plus minus, dobré, zlé. Ona ta doktrína socialistického realismu dala v té sovětské a komunistické společnosti dala vlastně přežít a zvýraznit takový ten úplně autentický, romantický, řekněme, smysl pro dobro a zlo, pro autentický příběh, pro lásku, protože hodní vyhrávají, zlí prohrávají. A ten svět je takový trochu víc černobílý. Tady můžeme vidět v podstatě rozdíl mezi Západem a Východem, protože u nás v nejrůznějších produkcích s nejrůznější dávkou modernity naopak v podstatě tyto základní lidské aspekty mohou působit až jakoby kýčovitě a prostě autentický příběh nějaké buď věrné lásky nebo vítězství dobra nad zlem se nám jeví tak trochu už jakoby překonaně. Zatímco ta sovětská kultura, a říkám, že Weinberg je její součástí, naopak způsobem, který nám až může připadat kýčovitý, u toho takto se stává. Takže Weinberg se pořád vrací tak jako urputně tady k tomuto tématu války, dobra, zla, pravdy, lži. A v tomto smyslu je docela dobrým žákem Šostakoviče, ale vůbec nevidím v jeho díle nějaký rozdíl prostě před tím, než se nechal pokřtít, po tom, co se nechal pokřtít. Vlastně mě o tom není ani tolik, co známo, jestli se nechal pokřtít nějak jako demonstrativně, jako jakýsi postoj prostě staršího muže, který už vlastně ví, že mu nic velkého nehrozí, nebo jestli to byla spíš taková osobní záležitost, ale samozřejmě duchovní svět sovětských skladatelů je vždycky unikátní, protože oni nebyli v rámci svého duchovního života nikdy součástí žádného mainstreamu a byla to taková jejich solitérní akce. To, že prostě Alfred Garevich Schnittke se nechal vlastně byl součástí jako žít postupně pravoslavné duchovní tradice a později se nechal dokonce ve Vídni pokřtit jako římský katolík. Jo, takže to byla taková jeho konverze v rámci křesťanství.
2: V tomhle je vlastně zajímavost u Weinberga, že on se nechal pokřtít opravdu pár měsíců před svojí smrtí, vlastně v závěru života.
1: Jo, já tady k tomuto nemám tak jako úplně co říct a spíš říkám, jako pojďme se starat o to jeho dílo, protože máme celou řadu fascinujících duchovních skladeb od nepokřtěných, takže tohle asi bude důležitější.
0: Mě by zajímalo, jak je to vlastně s tou samotnou sonátou, kterou napsal v roce 1960, jestli se nepletu.
2: Ano,
0: vlastně nazvali Zvony.
2: On ji nenazval Zvony,
0: ale poslední tam vlastně jako, tak jenom jak vlastně, co k tomu říct, jakou měl pohnutku ji napsat, byla tam nějaká vůbec jako motivace tady
1: No jasná informace není nebo není nám k dispozici a samozřejmě, kdybychom toto chtěli zjistit, tak můžeme se ponořit do archivu časopisu Sovětská muzika, podívat se do recenzí, ale zase bychom se tam možná dozvěděli něco, co Weinberg tehdy o té své skladbě říkal oficiálně, přičemž bylo zcela obvyklé, že skladby měly dvojí výklad. Jo, dvojí význam. Je pravděpodobné, že tady zase bude nějaká vzájemná inspirace s Šostakovičem, který zrovna v tomto roce dokončuje jedno ze svých nejsilnějších děl, a to je Smithsonův kvartet číslo 8, C-moll, opus 110, který Šostakovič s takovým tak trochu sarkazmem, ale bez humoru, označuje za svůj vlastní nekrolog, protože až zemře, tak mu nikdo žádný pořádný nekrolog nenapíše, tak si ho napíše sám. A napsal tady ten hudební nekrolog, nesmírně působivý. Opravdu z té hudby cítit to, co Šostakovič o ní říkal, že vlastně při kompozici plakal od začátku až do konce, že je to vlastně hudební spodobnění pláče, a celou tu skladbu on vystavil na svých vlastních citátech, ale také jsou tam některé citáty jiných děl nebo známých písní, ale seřazený za sebou v jejich tak třeba řádově 20 nebo 30 těch citátů, tak je celé to postaveno na těch citátech, je to autobiografie, a víme, že to Weinbergovi přehrával, že to na Weinberga mělo silný účinek. Ze stejné doby je ta klavírní sonáta, která svojí koncepcí je dosti prostá, že jsou to dvě věty, pomalá a rychlá. A je v podstatě prostá i jakoby ve své sazbě, jako přiznejme, že ona klavíristicky není nějaká hrozně náročná, a tady se Weinberg spíš připojuje k těm nemainstreamovým sovětským skladatelům, ke kterým si se zjevně si přál patřit, což mohou už v té době být částečně Šnitke a tady ta mladší generace Edison, Denisov a Sofia Gubajdulina a podobní vlastně během 60. let i v reakci na Šostakoviče právě vzniká móda ne těch obrovitých výsostných skladeb maximálně virtuózních, ale takových jako řekl bych dílčích. Celé je to právě takové zvonivé, ta sonáta, že tak jako v podstatě cinka, takže svojí sazbou je vlastně oproštěná cíleně. Vždycky, když si v hudbě hrajete na něco, tak ta skladba o to víc je v tom detailu intenzivnější. Mm-hmm. Tak jak když si Bach ve violončelových svitách hraje na taneční svitu, tak je to celé...
0: Já bych se zeptal, Jiřiko, souhlasíš? Jako klavírista.
2: Já bych řekl, že ona je velmi záludná, teda ta sonáta. A hlavně druhá věta. Je tam spousta vlastně skryté polyfonie, spousta neúplně běžné klavírní sazby. On opravdu v tomhle byl velmi originální. A jako ta věta, ona je sice velmi krátká, ale stránkově je velmi bohatá, protože je velmi rychlá. Takže jako děje se tam toho hodně, objevují se tam i citáty. Zase je tam velmi dobře slyšet ta židovská kultura.
1: Ano, v obodu věty, no, hlavně.
2: Ano, přesně tak, no.
1: No, ta polyfonie je tam taková, jakože ona je dvojhlasá jenom, a že jo, když se řekne více hlas nebo polyfonie, jak si člověk představí Bacha s těmi monumentálními fugami. A tohle je spíš více hlas jako postoj, jako jakýsi, řekněme, manifest příklonu k tomu, že zkrátka ty hlasy spolu nejsou úplně tak nějak jako
0: souladu,
1: jako komplementární a rozvíjejí se tak nějak jako trochu nezávisle, ale zároveň je na té skladbě nesmírně působivě vidět ta ostinátní sazba, která jde pořád od začátku jako do konce, že to tam vlastně se sází jako efektně a z toho motoru nevystoupíte. Což samo o sobě vlastně je taky folklorní efekt, můžeme říci. Takže ano, je tam zvonění, je tam ten určitý jakoby náznakový vícehlas a je tam ten židovský folklor, který on jako nebyl to jeho převážný jako projev umělecký, tedy nacházení židovských intonací, ale bylo to u něho časté a zase to nebylo tak, že by ho úplně opomíjel. Prostě to byla jeho taková značka, trademark a z toho on často vycházel. Ale stejně jako z polských inspirací, z polského folkloru a stejně jako z ruských inspirací a z ruského folkloru. Hmm. Takže on nebyl skladatel židovský, on byl skladatel ruský, židovský a polský tady v tomto směru.
2: Taková zajímavost, že vlastně končí durovým D-dur akordem. Takže vlastně nejde úplně do té, protože vychází z té původně molové takové temné
0: stránky. A to se spojuje se Šostakovičem, že?
2: No a vlastně i nakonec s Sulmanem v té jeho sonátě, která je taky v D-dur, konec, závěr, takže.
0: Zvláštní, že ta tonina D-dur tak jako rezonuje, že? Jako má určitou jako přitahuje, no. To je...
2: I tím světlem možná, určitě.
0: Já bych tím možná zakončil, protože to světlo je hrozně důležitý.
2: Ano.
0: Dnešní povídání. Bohužel máme omezený čas, ale...
1: Díky Bohu.
0: To možná to naše světlo. My vám chceme poděkovat, protože jsme si mohli takhle se o tom povykládat, protože si myslím, že tento genius sovětský, polský a židovský vlastně si zaslouží pozornost. A věřím, že se o něm bude vykládat dál a lidi se třeba i tímto si pustí něco i na YouTube, něco třeba na Spotify a budou chtít o něm něco vědět dál. Myslím, že to určitě stojí za to a my vám za to děkujeme.
1: Jo, rádo se. Já určitě musím v této souvislosti zmínit to, že charismatický houslista Milan Pala nahrál 6 Weinbergových houslových sonát, což je takový ryze brněnský nebo slovensko-brněnský počin a zároveň v Brně je Weinbergovo dílo hráno díky dramaturgii Filharmonie Brno, takže v tomto ohledu na to upozorňuji, ale jinak vím, že se loučíme, děkuju za důvěru a za pozvání.
0: Já doufám, že to nebude naše poslední setkání. Nicméně pro tentokrát se musíme rozloučit a i vám poděkovat za to, že jste nás poslouchali a budeme se těšit příště u 5. dílu. Mějte se hezky a hezký den vám přejeme. Naschledanou.
2: Naschledanou.
1: Naschledanou.

Odběla 1 hodina raní a na Proglasu začíná koncert komorní hudby, ve kterém vyslechneme 19 skladeb, které hraje loutnové trio Ricarda Corea. Autoři těchto skladeb jsou Giovanni Pacoloni, Enriquez de Valderabano, Alonso de Mudara, Emanuel Adriansen, Alessandro Piccinini, Hans Jund Kienig a Vincenzo Capriola. Přeji vám příjemný poslech.

Na Proglasu skončil koncert komorní hudby, ve kterém jsme vyslechli 19 skladeb, které hrálo loutnové trio Ricarda Corea. Autoři těchto skladeb byli Giovanni Pacoloni, Enriquez de Valderrabano, Alonso de Mudara, Emanuel Adriansen, Alessandro Piccinini, Hans Jundkynik a Vincenzo Capriola. Proglas přebírá relaci Rádia 7.

Dobrý den, vítejte v pořadu Klika, místo, kde uchopíme a otevřeme. Dnes dokončuji poslední díl ze série Myšlenky o církvi. K této sérii mě přivedla i změna v mém životě. Stal jsem se jednatelem, v některých církvích se tomu říká předsedou nebo biskupem, jednatelem křesťanských sborů v České republice. Když jsem se rozhodoval, zda toto pozvání přijmout, přemýšlel jsem nad tím, co mě Pán Bůh v životě a i v posledních letech tak nějak naučil. Ani ne jako informace, ale spíše jako opakované zkušenosti, co tak nějak vkládal do mého srdce. Pár dní jsem nad tím přemýšlel a jednou nad ránem, když ještě rodina spala, sešel jsem z patra dolů do kuchyně, uvařil si kafe a začal psát. A napsal jsem 5 věcí. Nesnažil jsem se to vymyslet, ale spíše jenom nechat to tak nějak vystoupit a pojmenovat. Lukáš 24:32. Řekli si spolu, což nám srdce nehořelo, když s námi na cestě mluvil a otevíral nám písma? Co je ta moje cesta, na které ke mně Ježíš mluví? Jakým způsobem Ježíš otevírá písma? V čem to moje srdce hoří? Co mi dává smysl, co mě zvedá ze židle, co přináší do mého života zápal nebo co probouzí moji víru. Vítejte v pořadu Klika, dnešní díl se jmenuje Tohle mě naučilo. Minule jsem mluvil o tom, že jsou věci, které změnit nemůžeme a pak ty, které změnit můžeme. Že jde o rozpoznání hřiven, které jsou nám svěřeny. Tady je 5 hřiven, které tak nějak Pán Bůh dává v posledních letech do mého srdce. Nejsou to ty nejdůležitější věci pro všechny. Každý by to vnímal a pojmenoval jinak. Ale mě to takto Pán Bůh učí. Jsou to věci, které vidím jako důležité pro církev, pro křesťanské sbory. Ale myslím si, že spoustu z nich můžou být univerzální i pro náš osobní život. Tak pojďme na to. Přál bych si vidět církev odvážnou, vzdělanou, užitečnou, respektující a otevřenou. Dovolte mi to více popsat. Odvážnou. Jozue 1:9. Nepřikázal jsem ti snad, buď rozhodný a udatný, neměj strach a neděs se, neboť Hospodin tvůj Bůh bude s tebou všude, kam půjdeš. Tato slova říká Bůh Jozovi ve chvíli, kdy přebírá vedení po Mojžíšovi a má dovést Izraelce do země zaslíbené. Je to obrovská odpovědnost a je to cesta plná nejistoty, možná také strachu a na téhle cestě zažije určitě spoustu výzev. Buď rozhodný a udatný. Odvaha není pocit, ale rozhodnutí. Jozue neměl čekat, až strach zmizí, měl jednat navzdory němu. Neměj strach a neděs se. Strach je přirozený, ale nemá člověka ovládnout. Bůh ho přímo konfrontuje. Budu s tebou všude. To je